0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

Kas já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

Mám vanu plnou fialovou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítěz Roníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a tramských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo dvě písně od mistra dané tématiky. Vaby Rivola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čeltví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to vám

Pak se kůň jednou zastavil a nechtěl dále jít. Ke stromu jsem ho postavil, abych měl chvíli klid. Pod tím stromem jsem zakopnul o zlatý podloží. Tak jsem to všechno vykutal

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Williho Nelsona. U nás krásně počištěný Michalem Tučným, Zdeňkem Rytířem.

Tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jihočeši.

No, tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelené kapely Lístek z Prahy. Pražská trymská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské trojské skupiny Pacifik nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

stará vesta. Já jsem člověk spontánní, vzpomínáš si jenom jeden ze sta, je tak sentimentální. Odjíždím a hradbu času bořím, odjíždím vstříc vzpomínkám, vzrušení jak západ slunce hoří.

že jsem stará vesta. Já jsem člověk

takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. Když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počištěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Broš v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Adži je nostalgie z buchví kolikátého roku, tedy asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

zvonek zvoní, učitel stiskl kliku a vilné výly, vily věnce zavily.

0: srdce bílé nepopsáno, Honzík se vydal na cestu.
1: Ano, i tahle píseň veskrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Ano, i přes prázdniny pro vás vysíláme. Vy dobře víte, v tomto týdnu, že i ve sváteční dny už máme jedno vysílání za sebou. To druhé v tomto týdnu s Martinem Zounarem, kterého vítá Patrik Rozehnal.
6: Ahoj. Já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. A jak se říká, už se to točí, už se to roztáčí. Je tady poslední prodloužená jízda, páčí k sobě a kačery se zvedají. Pojďme na to.
0: Humoriáda.

0: Hezký den vám všem, co posloucháte. Budeme si vybírat ukázku teď z mluveného slova ze seznamu, který je připraven a je už... Seznáme na připraveným Martin Zouna?
1: Ano, jsem, já samozřejmě jsem a já ti můžu říct, že takový, jako když se třeba chystáš na to, že převezmeš nový byt, jo.
0: Ano.
1: To je pecka, to jsi prostě natěšenej.
0: Jo.
1: A já si myslím, že kdo jiný by to mohl lépe říct, než Bolek Polívka.
2: Dámy, krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje. Zdravím Sontágu. S Běle pod Pradědem. A on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2. A teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dvě dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsíň se dostal zpátky, jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu, kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde před přestí, zavře, jde doleva, no ježiš, no hodinky, otevře, zavře, teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlí, nebo co? A dokonce schodiště dolů, do toho jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo. On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, mám se to trošku jako, no tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád. No tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý, ne. No to, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. A najednou, člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom hajzlu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar, Martičko, nazdar. Co pak si už zhůru? Ale nic, je to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Ten policaj se neví, co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat. Já jsem byl na, jako...

0: Já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se večovat nahý. My se celkem ani, já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo co, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, ne, půjdete domů, pojďte, pojďte, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte, jděte, jděte. Teď je tam prostě vsune do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj. Vezme si župan a zaboukne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostalo. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. Už mají 3 děti. Ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Voleček, ježiš, no.
3: Umí to vyprávět ty příběhy lidské takhle, takové bakaláři v rozhlasové podobě. Co ty, Ano Výbek, nějakou historii?
2: Já musím říct, že mi se stala taková věc. Stěhovali jsme se do nového domku a ono je to dvoudomek, jo. A já, jak jsem to všechno chystal, tak jsem si přivez kluky z Moravy, aby mě pomohli, ale my jsme si pomohli nejdřív, a to všechno ten den zvládneme odstěhovat. Tak jsme přivezli demižonek z Tivovičky, tak jako ťuky ti buky, ty šuky ti buk. No a čoveče, ono ty, ten barák souseda, to byly ještě kliky, víš, jako pracovní kliky, aby se tam dalo. A já jsem si splet vchod napravo a ty věci jsem začal stěhovat do toho baráku toho souseda Davida. A teďka přišla maminka Klaudie a říkala, ty vole, co to děláš? Kde jsi to, kam jsi šel? Máme všechno stěhované, je to v pořádku, já jsem, dokonce jsem i zabil nějaké obrázky, aby to viselo.
3: Ne.
2: A ona, ty vole, teď jsme u souseda! Takže odešla samozřejmě, byla strašně potěšená, neměla vůbec špatnou náladu, no prostě byla nastraná, jo. A já jsem do 5 do rána s klukama stěhoval z baráku, do baráku přes chodbu. Takže takhle, no, to si spleteš pod té stanovici, si pleteš strany.
3: A sousedí to věděli?
2: David to ví, ten se smál, jako, že ten, přišel ty vole, tady jsou ty, co tady děláš? Já bydlím, ne. No, do dneška na to vzpomínám, musím říct.
3: Ano, tak jsme zavzpomínali na to i v Humoriádě s Martinem Zounarem. Inspirování vyprávěním Volka Polívky může být i další.
2: Pozor. Opití vodky? Tak my jsme tematický uchu.
3: A nebo první dopis Sally může ještě přečíst část, tedy Uršula Kluková nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo tak na SMS-kách 90 011 04.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Připomínám humoriádi jména, která jsou ve hře v ukázkách Bolek Polívka nebo Uršula Kluková. Vybíráte na telefonu 731 800 900 a poslouchá vás dnes se mnou Martin Zounár.
5: Zdravím vás.
6: Krásné odpoledne, dobré sedm. Zdravím všechny posluchače, vás, pane Zounare.
5: Děkuju.
6: Vás, Patriku.
5: Díky.
6: A prosím Ačko, Volečka. Ač.
4: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Petr z Hradce Králové.
5: Hradečák. Také Hradečák.
7: A i vy jste taky Hradečák?
5: A jsem taky Hradečák, vidíte
4: no,
5: to.
4: Jo.
5: Hradecký otrok, no, jak se říká.
7: Tak já bych dal samozřejmě taky hlas Bolkovi Polívkovi.
5: Děkujeme.
4: Píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte se krásně. Halo.
5: Halo, halo.
8: Halo, dobrý den.
5: Dobrý den. No.
8: Dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Halo.
5: Halo, dobrý den.
8: Tak vás zdraví.
5: Taky vás zdravíme. Co si dáte?
8: Já vás zdravím oba dva, chci to... taky Ačko.
5: No to je dobře.
4: Zapsáno.
5: Budeme pít vodku.
4: A ještě jeden hlas.
9: Dobrý den, tady René Zbyšková.
5: Dobrý den.
9: Já bych chtěl pozdravit vašeho skvělého hosta, člověka. Děkuju. Martina Zounara.
5: Děkuju.
9: A chtěl bych pokračování té Bolka Polívky scénky.
5: Dobře, dobře.
4: My děkujeme, se. No je to rozhodnuto, bude to ta vodka.
5: Bude to ta vodka, no, tak jo, ale to se napijem.
10: Spiro z Prahy?
11: To je tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, jo, Spirov.
10: Bulharský.
11: Spirov. To nevím. Bartuláška, Spirov.
10: Olivka.
11: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koněk a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já že mám miluju hory, je. Sjezdař. On říká, sjezdař, že tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď někam se jde na hory, on jde léto, jde červenec. Spirov. Všude jsou hory. A teď toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schode v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse, on říká. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. Já teď začnu štenglo, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodek až dole. Tak dole. Ne, já myslím dolů, jako.
10: Vnizu.
11: Vnizu, no, oni říkají vnizu, já nevím, jak se říká. No, tak se to vyštengruje do té podoby, že ten Spirov normálně... Větrovka. Šponky. Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtka, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním svíští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. Paní Macháčková, zlomená noha, chuděrka, otřes vosku, chuděrka, Spirov nic. Spirov ma vytáhnul nahoru, teď ma vyslečil z tý ušanky dole. Probuď se, vstal Nitka, Spirov se probudí druhý den. Říkaj, víš, co jsi udělal, co jsem, ty starý jezdil na níž? No neblbni, paní Macha, no neblbni. Že by se, čoče, já už třetí generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil novou otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus? No to je průšvih, to já musím vyžadit. A on jde do ty nemocnice Spirova, teď hledá paní Macháčková, říká, Macháčková, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého, že Macháčková, no počkej, Macháčková, zlomená noha, otřes mozku. Říká, no, čovič, no prosím tě, ona, bába, čovič, ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
4: Takovéhle nějaké podobné sázky s kamarády nebo nějaký zážitek tohoto druhu?
5: My jsme měli s Michalem Dlouhým takový klub Alora to sapere vivere, bože, jak ty umíš žít. Jo, takové recesistické, měli jsme to i v občance normálně zapsaný.
4: Občance?
5: No to samozřejmě se nesmělo, ale my jsme tam měli, razítko jsme si udělali, takže to vždycky byli si jste jako, co to tady, to je speciální klub, to je tajný. Aha, tak dobře. No a my jsme se dělali na schválení.
4: Mě takhle jednou zastavili policajti na kontrole řidičáku, vzali si občanku a teď něco řešili a po chvíli si přišli, prosím vás, tady to vzadu, na to, tam taková nálepka, to TBC, co to je, říkám, no to je, že jsem proti.
5: Jo. Poslouchej, no ale my jsme se dělali na schvály a já jsem měl takový velký auto v 91. roce a už se tenkrát poprvé začaly používat montážní pěny. A jo, když přišly ty okna, že jo, plastový, no. Co tady to, tak ano. Jsem, ale to začal, to byl zázrak tenkrát. A on ti mě normálně to pustil do vejfuku, takže já jsem to nabopnul, takže já nic. No tak jsem, hele, pomsta je sladká, tak jsem to nechal by jako v pohodě, všecko, ten se smál samozřejmě. Aha. Nechal jsem to hele uležet a potom měl Sába a před Švandovým divadlem a já jsem mu začal sluníčko už tak jako hezky, tak jsem tam ve výklenku bylo řeznictví, koupil kostku sádla a pěkně jsem tím pomazal přední sklo a zadní sklo. A jak bylo sluníčko, tak to roztáhl, bylo to průsvitný a jen jsem čekal. On přijel ze zkoušky, nastartoval sakra, co je, zmáčknul stěračem a měl chleba se sádlem. To bylo strašný. Konvice z klubu horkou vodou rval, já zabiju, kurva!

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírat se bude další ukázka. Teď to není na vás, ale na mém hostu ve studiu, to je Martin Zounár, co si vybere?
2: Já všechny zdravím samozřejmě a já myslím, že na své začátky bude zajímavý, když zazpomíná Miroslav Donutil a Jiří Sovák.
1: Dobře.
2: Chcete na to?
1: Jo, dáme jim prostor. Dáme. Fajn.
3: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že bychom měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
4: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
3: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivnej. Kolečka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažantapa, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Tam to nevadilo nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty baby padaly, ještě ani nebrzdil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To byly dobré.
2: No jo, to je krásný.
1: Jiří Sovák, Miroslav Donutil, tedy host v tom pořadu Jiří Sovák. No, tvoje začátky, tvoje cesty na první zájezdy, Martine.
2: Ježišmarja.
1: V čem to bylo, jak to probíhalo?
2: No první zájezd, to bylo čoveče 1203 a pak Latví. To bylo taková jako Volho
1: co?
2: To bylo vhodně, to by 1203 a Latvie, to byly dvě auta, 1203 víme, co bylo.
1: Ano,
2: bylo,
1: to je a pro posluchače sanitka, seriál třeba sanitka,
2: no, jistě, první no, tak sanitky, se, ano. No, tak to bylo hodně nebezpečné auto, 1203.
1: Na divadelní zájezdy, jo?
2: No, tak jako zaprvé to bylo podivně zvednutý vzadu, to mělo nějaký lichobičníkový takový ramena a motor to mělo vepředu, tak jako mezi spolujezdcem. A Latvii byla něco podobného. To bylo zase z motoru z Volohy. Taz, jo, Taz, nebo co tam bylo. Tam byl jelen takovej, že jo, volá to. Tak to bylo taky nebezpečný. Ukrutně to nejelo. A v zimě to zamrzalo. Zamrzala tomu benzín. Ono to mělo taky Voloha taky takhle zamrzala, čověče. Jo, protože to takže mělo ten sání, to mělo nahoře.
1: Takže jste zahřívali?
2: No, jeli jsme třeba když zájezd byl, od 7 se hrálo, třeba v Tachově, tak hochu ve 12 sraz a 5 hodin do Tachova. A nebylo vůbec jistota, že dojedeme.
1: Ano, to taky.
2: Ale bylo to,
1: ještě
2: my jsme
1: hráli
2: Mandrágora, myslím, no jasně, ježišmarja. My jsme byli, to byla ještě stará plzeňská, no. Že jo? My jsme jeli a jezdili jsme zájezd tam Mandrágora, Machiavelliho a jezdili jsme já, Velma Cibulková, Vláďa Beneš a pan Stehlík, no a byl to pan Vlček taky, no zájezdovka, pěkný to bylo, čoveče. Hele, korunka ke korunce a šlo to, no. No tenkrát, víš co, to bylo nádherný, vydělat za zájezd třeba 350 korun, tak jsem měl 10 zájezdů, jsem měl 3,5 tisíce, víš co to bylo tenkrát? Ty blázne. Dobrý, byly krásný peníze, ano. Jsi mohl koupit pak džíny v Tuzexu.
1: Vzpomíná Martin Zounár, vážení. Vybereme ještě jednou vzpomínky Jiřího Sováka, anebo si dáme scénku se Zdenou Hadrbolcovou a Vladimírem Menšíkem.
2: To bude zajímavý.
1: Nabízím proti já. Tak koho vyberete vy? Dejte hlas, součet hlasů určí vítěze. Takový je princip. Na telefonu 731 800 900 se můžete vyjádřit, popovídat si s námi živě, jsme ve studiu. A vy můžete posílat i SMSky do studia na číslo 90 01 04, heslo Humor, Mezera A nebo B. A k tomu Věra Špinarová a její

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to humoriáda. Bereme další telefonáty do vysílání. Bereme. Martin Zunar schvaluje. Tak jdeme za dalším, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Já zdravím vás, pana Patriku.
2: Ano.
4: A zároveň zdravím Miroslav Zunar.
3: Martina, tatínek byl Miroslav.
4: Martina.
3: A děkuju za vzpomínku.
2: A?
4: Velice, velice rád na něho vzpomínám. Osobně
3: Děkuju.
4: Jsem se s ním potkal a bylo to velice příjemné a bezvané setkání.
3: A co dáte?
4: Ale já jsem se vás chtěl zeptat na takovou otázku, když jste natáčel, no, teď tady nějaký rok 85, tuším, že jste natáčel s Milanem Kněžkem film
3: Nebo být zabit,
4: nebo
3: ano, máte pravdu.
4: Zabít.
3: Ano, máte pravdu. Super.
4: A jak na to vzpomínáte v tom sněhu?
3: Víte co, nemáme čas úplně vzpomínat, ale bylo to nádherné natáčení. Martin Holý dělal režii a opravdu to bylo velký zážitek.
4: Ano.
3: Tak co si dáte? Dáte si Ačko nebo Bčko? Co dáte?
4: Dám si Ačko třeba.
3: Dobře, děkujeme.
2: Mějte se daří. Kdo další?
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám, Patriku a Martinovi.
3: Děkuju.
5: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko a chtěla jsem říct jenom Martinovi, že jsem byla v divadle v Mariánských Lázních. Bylo to už ale více jak 20 let, někdy v roce 2000-2003, tak nějak mezi. A byla to hra Bose nohy v parku.
3: Ano,
5: myslím, že tam
3: s Luzkou Zedničkovou.
5: Tak to bylo, ano.
3: Ježíš, tak vidíte.
5: Tak si to dobře,
3: tak. Tak to jsem rád, že na to vzpomínáte.
2: Tak třeba na některém ze zámků, protože
3: ano,
2: Martin teď hraje.
3: Měla paní navdávání.
2: Ano, třeba se uvidíte někde.
3: Mějte se hezké,
2: děkujeme. Daří. A děkujeme za hlasování, Moniko. Děkujeme. A ještě někdo přidá hlas?
6: Tady Roman Myslovec Vysoký, já zdravím pana Zounara.
3: Dobrý den.
6: Martina, já ho zdravím. Já ho znám z ordinace a dávám Bčko Patriku.
3: Děkujem.
6: A já jsem byl v nemocnici a zdravím Verunku do Rokovníko.
2: Ať dobře. Je dobře a plno Děkujem. Zdraví přejeme. A ještě zavřeme jedním hlasem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Tady je posluchač Pepa Český Brod.
2: Mm-hmm. A pro co hlasujete, Pepo?
7: Tak zdravím pana Zounala.
3: Děkujem.
7: Já vás sleduju v televizi.
3: Dobře, a co se dáte?
7: A hlasuju pro Ačko.
2: Ano. Dobře, Ačko, byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec dobře musím říct, vybral Martin, protože zabral ty začátky Jiřího Sováka, tak si to ještě kousek poslechneme.
3: Dobře.
8: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
9: No to byla dlouhá a klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat, i když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojanci stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý ty bohy, který jsem já, prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Až to bylo u vody, ten brák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten byl trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těmi těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil. A nesmírně jsem je obdivoval, upozorňoval, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul. A tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Taky jsi takhle tiše seděl vedle starších bardů, když jsi začínal, nebo jsi to měl jednodušší, protože jsi měl tátu už v oboru?
3: Ne, musím ti říct, že já jsem měl tu čest opravdu už na škole být vlastně 6 let v Národním divadle, jako student a potom jako na vojně, jako, ale hrál jsem a zažil jsem tu nádhernou věc, když třeba Petr Kostka, který má pořad s Karmen Majerovou, Petr Kostka, teďka Boris Rezner, pan Lukavský, pan Kemr, do toho přišel Švejlík, Pepíček Vinklář, můj profesor, jo, Štěpnička, ty blázne, Němec, Postráňák, a teď to začalo v té rekvizitárně nalevo, než se šlo na jeviště. Začal jsem, byl u dveří jsem a teďka oni začali povídat. To tě upozorňuju, to bylo taková, že to si nemohl prostě, rozumím, do toho přišel pan Ráš, ten přidal takhle jenom něco, jo, do toho paní Holišová, jo, nebo paní Hlaváť, no hele, Munzar, teďka to začalo, to ti říkám to, říkali, Ježíš Maria, no tak jdeme hrát, no, ti by všichni povídali samozřejmě, a bylo to opravdu, bylo to gigantický.
2: Jo.
3: To jako musím říct, že to byla největší škola, pak pěkně, to jevišti, jak víš co.
2: Je to tak, že to pomůže člověku rychleji uzrát, to, že mohl na začátku být takhle po boku takových velikánů?
3: Já ti musím říct, že můj táta mě řekl, když jsem říkal, že budu v Národním divadle, jako potom říkal, Martinku, prosím tě, zdrav, no jasně, tati, no, já vím, jasně, a hlavně nic neříkej. A bylo mě 16 let, tak jsem neříkal, poslouchal jsem a měl jsem tu čest dělat poslední režii s Miroslavem Macháčkem, s Janičkou Hlaváčovou.
2: Krásný.
3: A bylo to krásný, Chuť medu, Čelek Delejnová. Byl to opravdu, byl to velký zážitek s Vlnou Cibulkou, krásný.
2: Čím uzavřeme dnešní vysílání? To už se ptám vás, posluchačů, vracím do hry Uršulu Klukovou, která nevyhrála
3: první soubor. A Josefa Vinkláře. Tady koukám,
2: jseš že proti místo,
3: historka z Německa.
2: Místo Zdeny Hadrbolcové, tak já ti udělám radost.
3: Ne, je tady Koňas, že se žení a pak je tady Josef Vinklář.
2: No, tak, musíme, ale, já jsem vrátil do hry Uršulu Klukovou, Ačko, ano, a Bčko dáme Vinkláře.
3: Ježišmarja, tak no klidně, já bych hele a Pepička bych rád zavzpomínal.
2: Vybírejte, 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě je čas na hlasování a výběr. Tedy Uršula Kluková a proti Josef Vinklář. Martin Zouna.
2: Z Německa.
1: Ano. Co vybíráte vy po telefonu 731 800 900?
3: Dobrý den, tady Monika z Černuce.
2: Dobrý den.
3: Chtěla bych vás všechny pozdravit, hlavně pana Zounara.
2: Děkuji.
3: Byli jsme se teď podívat v Ploskovicích na
2: Bílý paní.
3: Hře Bílá paní. Ano, bylo to úplně úžasný, dokonalý. I dětem se moc líbilo.
2: Děkuji.
3: Takže více takových her. Těšíme se na příští rok.
2: Ano,
3: a vidím Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujem.
3: Mějte se krásně, naschranou.
1: Děkujeme.
4: Zdraví vás, Háňa.
1: Dobrý den.
5: Dobrý deň, Brano z Martina. Pozdravujem vás do štúdia a taktiež poslucháčov Humoriady a hlasujem za Ačko.
2: Dobre.
1: Děkujeme, zdajme do Martina, mějte se krásně.
2: Do Martina,
1: ano.
2: Já jdu na Slovensko, do Rimba, Somba, Filakovo, za mamou.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza Scholný, pánové, já vás moc zdravím a já bych potřeboval Bčko.
1: Byste
2: tak
1: potřeboval
2: byste
1: Bčko.
2: Potřeboval, já taky, je to skvělý, děkuji.
1: Zapsáno, děkujeme nás, moc, ať se vám daří. A ještě někdo, vítejte.
7: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Já vás taky zdravím do studia. Musím říct, že na Bílé paní jsem byl loni, byla úžasná.
2: No, díky.
7: Děl jsem na strašidílku Kentervilské, taky to byla paráda.
2: Tak to jsem rád.
7: Zeptám se jenom, jestli nechystáte třeba za rok, za dva něco nového, abych už si když tak předem podíval do předprodejů.
2: Nová hra se už hraje, ale samozřejmě nedá, aby člověk hrál ve všem, ale musím říct, že Zámecký hotel v čele s Lukášem Vaculíkem a Davídkem Novotým, je to hezký, moc hezký.
1: Tak, a pro co hlasujete?
7: Tam taky alternovat, jestli se...
2: Ne, nebudu, to bych, nejde nebudete. To bych se musel rozkrájet, to nejde.
7: Dobře, a já bych pana Vinkláře.
2: Dobře, děkuji mnohokrát, hezké.
1: No, tak je to jasný.
2: Tak je to jasný,
1: jak
2: jo.
1: Tvoje prosba zabrala, Vinklář
2: vyhrál. Děkuju, Pepíčka.
8: Se všem vzpomínka na Sováka musí být, protože to povídání bez toho... My jsme točili teda opravdu zbůrek patřičnej. V Německu v NDR film ročník 21, kde Jirka hrál velikou roli a jinak parta Eda Cupák, Luďa Munzer, Standa Fischer, Svatě Matyáš a já. No říkám zbůrek opravdu vybraný. A ten Jirka Sovák, jak neuměl vůbec německy, tak se naučil jednu větu do Špajzeváku, když jsme jeli a ten prostě s tou prošel celým Německem a ta věta zněla Herober bitte eine Flasche Weisse Wein, aber erste Klasse und schnell. Já! Přišli a tím prošel celým Německem a vymýšlel neskutečné věci. Takže jsme jednou šli z domu z maskérny, bydli jsme ve Štrázundu, v hotelu Baltic, a jdeme a tam byl díra, prostě veliká plocha po vybombardovaném baráku a kluci si hráli fotbal s Merunou, která byla z Hadráku, no Hadrák, jo. A Sovák samozřejmě se svojí němčinou povádá si Schrecklich, alles Junge, komm her, pojď sem, hoším. A povídá, ich kaufen eine Miete, jo. Teď oni úplně stvrdli, protože říkali, já koupím jedno unavený. A uch, i geben dich, jo, a alles... Všech vás to bude, jo? Skutečně jsme se sebrali, Jirka koupil druhý den Merunu, tu Merunu jim dal, věnoval, dobrý, všecko dopadlo skvěle. Uplynou dva dny, ráno snídáme na terase hotelu Baltic s Munzarem a s Cupákem a jde pionýrská skupina. S modrýma šátkama, oni měli modrý šátky, říkali, Herr Sovák, já pán ten chrápe nahoře v mém pokoji. Bydlet s ním utrpení, jo, než s Jirkou Sovákem, že ten tě v noci budí a říká, čověče, ty píšeš ženě, viď? To jsem to čet, čověče, to je hezký dopis. Proč to, ale ty jsi to taky mohl napsat při skopírách, když oni by se nesetkali v té Praze. A jak tak jdem, tak já povedám, co chcete. A oni byli skupina Wilhelma Píka a nesli Sovákovi dárek
9: za to, že jim
8: album města Štrálzundu, protože mu věnujou, tak mu to věnovali a uplyne večer a my jsme ten den měli rozhodnout, protože Eda Cupák rozhodl, že hojte imr šláfn, jo, že jdeme spát a nic tam a Sovák povídá, ale pojď sem. Ten Cupák je nerozumný, že uděláme eine kleine Kuchenfilm v Teštok, tam byl bar, jo. Já povídám, když nemáme peníze, diety jsme neměli a měli jsme nějak brát, až budeme, prodáme to album. Já povídám, Jirko, to nemůžeme prodat, je velbou, nej, tam je věnování, a to vyřízne. A komu to tady prodáme? Pá, norským námořním. Šli jsme do toho baru, kuci nelžu vám. On to prodal prostě norským námořníkům a tam rozlívali šampáňo na decinky. Takže jsme se zdecinkovali a Jirka zpíval solo, protože si půjčil muziku a zpíval solo sám na mikrofon píseň, slavnou v té době
4: O Kangaseiro, přičemž uměl jenom tyhle ty dva, jeden cykoslovec a jedno slovo. O Kangaseiro. Nic víc. Ale měl s tím veliký úspěch. Dokončili jsme film Veliká sláva, jedeme do Německa, slavnostní premiéra, recepce, ministr kultury Ackermann a večer recepce. A říkáme si, Ježišmarja, všichni už mluvili, Cupák, Luďa Munzer jako hlavní představitel, Gajer jako režisér, Honza Kališ, Ptáčník jako autor. A si říkáme, jen ať si nevíme slovo Jirka Sovák, to byl malé. Plynul večer ticho, najednou ten Sovák prostě se zvedne a udělá. Ptáčník ke mně, pojď sem. Chci mít taky projev, já tady nebudu zbytečně. Povídá a dívaje se do očí tomu ministrovi, povídá, poslouchejte, tohle je moje země, za ty prachy, co já jsem tady utratil, já tady mám i svoje koleje, nádraží, hotely a takovýhle věci, ale zůstala mě jedna věc nevyjasněná, jestli byste mě ji mohl objasnit. A ten ministr skutečně s velikou účastí dívaje se mu do očí, říká, prosím, on říká, mohl byste mě vysvětlit, proč jste do té války šli, když jste věděli, že to je předem prostraná věc? V tu chvíli propadla skříň a ten Ackermann se otočil na Jirku Senku, hudebního skladatele, který byl strašně něžný, hodný člověk a říkal, tak snad, kdyby nám mistr zahrál, ne? A on já nejsem žádnej barovej hráč, já jsem hudební skladatel.
9: Je to úplně poslal.
2: Humoriáda. Tohle to byl můj Pepíček, Miklář, můj profesor na RC.
1: Hezká vzpomínka. Martine, děkuju.
2: Já také děkuju. Děkuju všem posluchačům a my se uvidíme až za měsíc, až v srpnu. To uslyšíme. Tak hezký léto a na bílou paní. Mějte se krásně.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Silničáři odložili začátek dopravního omezení v blízkosti Karlových Varů. Kulturní a společenské středisko v Chodově na Sokolovsku začalo opravovat střechu. V červnu opět stoupl počet případů žloutenky A. Nejvíc případů je na jihu Moravy. A dnes čekejte oblačno až skoro zataženo, odpoledne až skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Ředitelství silnic a dálnic odložilo zahájení dopravního omezení mezi Karlovými Vary a Ostrovem. V blízkosti obce Bor připravuje svedení provozu do dvou jízdních pruhů kvůli přestavbě stávající křižovatky. Podle oblastního ředitele ŘSD Lukáše Hnízdila bylo nutné termín omezení odsunout nejméně o 2 týdny, protože se nepodařilo dohodnout způsob, jak budou úsekem projíždět autobusové spoje. Způsob zajištění uzavírky projednají zástupci investora z doprav i s hotovitelskou firmou.
2: Na stole budou asi 2 varianty, to znamená pustit ty autobusy do stavby a vlastně upravit ten postup výstavby, anebo naopak projednat tu objízdnou trasu, takže v horizontu týdne bychom měli rozhodnout spolu se zhotovitelem, jakým směrem se vydá. Ta uzavírka se tím pádem prodlužuje, odhadoval bych to, 2 týdny až 4 týdny.
0: V Chodově na Sokolovsku začala oprava střechy kulturního a společenského střediska. I díky úpravám bude možné na střechu střediska v budoucnu umístit i solární panely. Městská společnost projekt realizuje i s ohledem na doporučení statika, říká jednatel střediska Jiří Zpěváček.
3: Z toho posudku vyšlo to, že bychom měli v podstatě ty traverzy posílit, ty, co tam jsou, současné nosné konstrukce, kde se dají navařit na ty současné traverzy ještě další a tím se vyřeší ta statika. A bude to naplánováno tak, aby to už vyhovovalo té nové normě s tím, že se počítá, že by ta střecha byla zatížena už fotovoltaikou.
0: V Česku po 8 měsících znovu přibylo případů žloutenky typu A. V červnu hygienici zaznamenali 121 nakažených, tedy zhruba o 15 víc než v květnu. Nejvíc nemocných je teď v Jihomoravském kraji. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Podle něj je ale situace ve většině krajů stabilizovaná. Od začátku roku lékaři evidují přes 1300 případů žloutenky typu A. 6 nakažených zemřelo. Francouzský odvolací soud potvrdil, že Marine Le Penová je vinná ze zneužití veřejných prostředků. Zkrátil jí ale zákaz ucházet se o veřejné funkce na 45 měsíců. Z toho je 30 měsíců podmíněně, takže francouzská politička a vůdkyně Národního sdružení může stihnout prezidentské volby v příštím roce. Odvolací soud ale zároveň vyměřil Le Penové 3letý trest odnětí svobody. Z toho bude muset 1 rok nosit elektronický náramek a 2 roky stráví v podmínce. Za takových okolností už dřív sama kandidovat na prezidentku odmítla.
1: Sport.
0: Čeští basketbalisté do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Estonsko sice porazili 75-73, po výhře Švédska ve Slovinsku 88-79, ale skončili ve skupině H kvůli skóre poslední.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku oblačno až skoro zataženo, později ubývání oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na 1. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Také Teď se vám dobře vstává do středečního rána. To vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková a já pro vás otevírám naše ranní vysílání neboli Dobré ráno, které v začátku vyplní písničky od Marcely Holanové a Petra Nováka. Hned po nich se pak v rubrice Ahoj rádio dozvíme, jestli je dobré umět anglicky. A připomeneme si Felixe Holzmana. Buďte pozdraven, pane Jouda. Jakoby náhodným setkáním začíná skoro každá z jeho scének. Ačkoliv často působili improvizačně, komik je měl do posledního slova vypointované. Právě dnes od jeho narození uplynulo 105 let a tak vás za chvíli seznámíme i s pozapomenutou neveselou částí jeho života. Tak buďte s námi, je 5 hodin a 5 minut. Dobré ráno právě začíná.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Je dobré umět anglicky?
1: Ne, protože se to jinak vysvětluje, jinak píše.
2: Nebaví mě vůbec.
3: Je to dobrý, protože se domluvíme s někým, kdo třeba přijel a neví, kde je třeba hotel nebo něco.
4: Angličtinou se hodně domluvíš po světě, to je nejznámější tak jazyk.
5: Jedeme třeba do Anglie nebo do Ameriky.
6: A také, když i v Americe, tak tam mluví anglicky a třeba, když byste tam měli a něco by se vám tam stalo, tak vy byste na ně mluvil česky a nikdo by vůbec nechápal, co jako říkáte. A navíc nás ty Američanové osvobodili.
7: Mě nebaví angličtina, protože si pletu slovíčka.
8: A protože je to nudné.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je čtvrtek na 6 a 2 minuty a dnešní ráno má zataženou oblohu a teploty se nám pohybují mezi 13 až 16 stupni Celsia. Dnes čekejme zpočátku oblačno, skoro zataženo. Během dne bude oblačnost ubývat, odpoledne a večer bude postupně až polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách naměříme 17 až 20 stupňů. Vane mírný severozápadní vítr 3 až 6 metrů za sekundu, který k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž ta je mírná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pěkný začátek nového dne přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 8 minut bude 17:30 a před námi jedna vzpomínka. Pruhované tričko, červený šátek kolem krku a silné kulaté brýle. A především humor postavený na klaunské tradici, který dodnes baví diváky. Takový byl Felix Holzmann, komik, který se narodil před 105 lety. Vytvořil desítky scének, v nichž mu často nahazovali slavní umělci, včetně Karla Gotta nebo Ivy Janžurové.
1: Co hrajete v sobotu?
2: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano, a po zejtří?
2: Po pozejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
3: Jak se jmenuje film, který v kině hrají, se snaží přes 5 minut dozvědět od pokladní v podání Ivy Janžurové v nezapomenutelné scénce Včera, dnes a zítra. S Lubomírem Lipským se Holzmannovi zase nepodařilo vyluštit křížovku.
1: Tak to je dost nejasný tohleto, že jo? A jestli se někdo prokopal nějakým divadlem?
4: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
3: Většinu scének ale Holzmann vytvořil s Františkem Budínem, účetním u drah, jinak kouzelníkem a konferenciérem. Holzmann scénky vymýšlel a do posledního slůvka piloval. Budín mu pak s anglickým klidem přihrával.
5: Řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
1: Addis a kdo?
5: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
1: Jo, kde leží Addis Abeba.
3: Výstupy, které spolu vytvořili, patří do Zlatého fondu Československé televizní zábavy. Tím patrně nejznámějším je následující scénka z restaurace.
6: To pivo má ale divnou chuť.
1: Na hořky, jak pivo, no jo.
6: Dívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
1: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
3: K estrádním výstupům Holzmann tíhnul už od dětství, navazoval na klaunskou tradici, ale jeho projev byl civilnější. O poznání temnější byl jeho soukromý život. Jeho první žena v roce 1970 spáchala sebevraždu. 11 let po komikově smrti v roce 2013 se objevily spekulace, že ve 40. letech minulého století sloužil jako dělostřelec nacistického námořnictva. To loni potvrdili historici z Ústeckého muzea.
7: Já jsem se tady ptal, kdy se dozvěděla poprvé, že tatínek sloužil v německé armádě a řekla, že jí mohlo být tak 8.
3: Říká historik Martin Krsek a listuje Holzmannovou kartou.
7: Rozhodně nebyl vojákem snaživým, dokonce se v jeho kartě objevuje poznámka, že je tedy nicht geeignet, tedy nevhodný k povýšení.
3: Protože se jeho rodiče přihlásili k německé národnosti, musel jako občan Třetí říše v 19 letech narukovat, potvrzuje Václav Houfek, ředitel Ústeckého muzea.
8: Tomu rozkazu se tenkrát prakticky nešlo vyhnout jinak než nějakou sebevraždou, protože pokud byste ho odmítli splnit, tak by vás čekal stejně trest smrti a rodina by mohla skončit v koncentračním táboře.
3: Válečné angažmá se Holzmannovi podařilo utajit nejen před rodinou, ale především před veřejností. Na sklonku života se k námořnímu prostředí svým způsobem vrátil, když svými komickými výstupy bavil německé pasažéry na zaoceánských lodích. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Mezi Ostrovem a Karlovými Vary bude pokračovat výstavba nové mimoúrovňové křižovatky a připojovacích jízdních pruhů. Omezení silnice 1/13 by mělo začít přibližně za měsíc. Dopravní omezení pak bude patřit mezi největší v regionu. V Chodově na Sokolovsku vyroste nová kaple. Stát bude ve farní zahradě. Na přípravě kaple bude s církví město spolupracovat. Obě strany to stvrdily podpisem společného memoranda. Dokument například řeší využití nové budovy. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary spustil nový projekt Book to Screen. Ten propojuje knižní vydavatele s filmovými producenty. Mezi 8 vybranými tituly má česko román Cestou špendlíků nebo jehel spisovatelky Zuzany Říhové a autobiografickou knihu Patrika Bangy s názvem Skutečná cesta ven. Ústavní soud potvrdil, že autodrom Most nesmí okolí obtěžovat hlukem. Firma podala k ústavnímu soudu stížnost kvůli dřívějšímu rozsudku krajského soudu, který stanovil limity maximální hlasitosti. Podle zástupců závodiště soud omezil jejich právo vlastnit majetek a podnikat. Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro ochranu cestujících v letecké dopravě, zjednodušil vracení peněz při zpožděných letech i zajišťování náhradní dopravy. Aerolinky budou také muset zajistit, aby děti do 14 let mohly zdarma sedět vedle rodičů. Hokejový útočník David Kemp ukončil své působení v NHL a uzavřel tříletý kontrakt s Litvínovem. Do roku 2029 své smlouvy s posledním týmem minulé extraligové sezóny prodloužili i bratři Ondřej a David Kašovi. A dnes čekejte oblačno, až skoro zataženo, odpoledne až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Silnice 213 mezi obcemi Vojtanov a Hazlov na Chebsku je uzavřená do konce srpna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Spolu s rádiem vašeho kraje načínáte nový den, středu 8. července. A máte-li ve svém okolí ženu či dívku jménem Nora, tak ji dnes nezapomeňte popřát k svátku. Význam jejího jména vysvětlíme v dobrém ránu hned po 6. hodině, ale nejprve vám budeme k snídani servírovat hudební lahutky, a sice písničky od skupiny Lucie a taky Hany Zagorové. No a po nich pak nabídneme výběr očekávaných událostí a připojíme i tipy, jak si užít dnešní den. Je 17:30. Přeji všem dobré jitro.

0: Jsme rádi, že jste si k nám hned po probuzení našli cestu. Ladíte rádio vašeho kraje, za 5 minut bude 6:45 a na programu teď výběr očekávaných událostí. Tak Senát dnes bude jednat o zakotvení české koruny do ústavy nebo o tom, že trestný čin vraždy by měl být nepromlčitelný. Jde o návrhy zákonů, se kterými přišli sami senátoři. Kromě toho dnes bude horní komora parlamentu jednat o zákonu, který by 16-letým garantoval právo vystupovat na obecních zastupitelstvech anebo možnosti pobírat nemocenskou až 380 dní pro pracující invalidní důchodce 3. stupně. Výši platů státních zástupců se dnes bude zabývat ústavní soud. S žalobou jedné státní zástupkyně se na ně obrátil pražský obvodní soud. Žena se brání proti tomu, že se jí do výpočtu platu mezi lety 2022 a 2024 nezapočítala mateřská a rodičovská dovolená. Považuje to za diskriminační a neústavní a chce, aby jí státní zastupitelství doplatilo plat a náhrady za nevyčerpanou dovolenou. Obvodní soud jí dal za pravdu. Rodičovský příspěvek by od příštího roku by mohl stoupnout o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní podpoře, kterou dnes mají na programu poslanci. Na dvojčata a vícerčata by rodiče mohli dostat 800 tisíc korun místo současných 700 tisíc. Změny by se týkaly dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Někteří opoziční poslanci chtějí, aby se rodičovský příspěvek navíc pravidelně valorizoval. Vzhledem ke koaličné většině ale úpravu nejspíš neprosadí. 25 organizací z oblasti vzdělávání vyzývají vládu, aby navýšila rozpočet školství. Patří mezi ně například Edwin anebo Učitel naživo. Podle nich v rozpočtu chybí asi 50 miliard korun. Přidáno by měli dostat třeba učitelé nebo vysoké školy. Šéf rezortu Robert Plaga z ANO s připomínkou souhlasí. O navýšení rozpočtu o desítky miliard chce jednat už teď v létě. A dnes naposledy je možné zaslat připomínky k výstavbě spalovny nebezpečného odpadu u Litvínova. Se záměrem postavit nedaleko skládky celého spalovnu nesouhlasí města Most a Litvínov ani Ústecký kraj. Připomínky k záměru podaly i spolky. Krajský úřad by měl do 23. července stanovit požadavky na rozsah a obsah dokumentace k posouzení vlivu výstavby na životní prostředí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Karlovarském kraji je zataženo s teplotami mezi 15 až 18 stupni Celsia a čeká nás postupné ubývání oblačnosti.
1: Počasí.
0: Je 6:45 a 1 minuta a zpočátku bude zaoblačno až skoro zataženo. Během dne bude oblačnosti pak ubývat, odpoledne a večer postupně až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 17 stupňů. Fouká mírný vítr, odpoledne to bude čerstvý severozápadní vítr 4 až 8 metrů za sekundu, který k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré a biozátěž ta je mírná na prvním stupni.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude novinář, cestovatel a režisér Dan Přibáň.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 6. hodina to bude za 9 minut a také na dnešní den jsme pro vás připravili pravidelné pozvánky za kulturou, tak si pojďte vybrat. V Karlových Varech pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. V Quiff TV parku u Termálu začne v 11 hodin pořad Momenty filmového festivalu s Miroslavem Horníčkem, který byl součástí unikátní série krátkých filmových reportáží z 60. let. Odpoledne pak od 17:30 do 18:20 pobaví příchozí dvě komičky Kateřina Hašková a Lucie Macháčková. Dům České televize na Divadelním náměstí nabídne v 17 hodin setkání s lidmi okolo filmu Dvě deci tuše, tedy s režisérkou Ester Geislerovou, herečkou Aňou Geislerovou a producentem Ondřejem Trojanem. Na letní scéně pod Chebským mostem zahrají od 19 hodin kapely Chyba 404 a Violets a Matony Live Bar na Vřídelní kolonádě má od 21 hodin na programu koncert kapely Mňa. Speciální projekce filmu Vrchní prchni začne ve 14:30 v obecním kině Kyselka. Vstupenky za symbolickou 1 korunu platí také na prohlídku Matony muzea. Doprava hostů z Karlových Varů a zpět je zajištěna zdarma festivalovým autobusem. Série kolonádních koncertů Západočeského symfonického orchestru pokračuje od 15:15 na hlavní Mariánsko-Lázeňské kolonádě, kde zazní například Polonéza z opery Rusalka, Pražské valčíky Antonína Dvořáka anebo poem Zdeňka Fibicha. Diriguje Jan Mikuláš. Pohled na krásnou a rozmanitou krajinu Krušnohoří, ale i do světa abstraktních krajin nabízí v oranžérii Václava Havla Ostrovské městské knihovny výstava Jiřího Wendlera nazvaná Cestou světelnou do plošné dimenze. A v Sokolovském zámku zaujme výstava Jen řekni Sokolov, věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 88 a ve své době byl nejvýznamnější kulturní událostí.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Na filmovém festivalu v Karlových Varech promítli kolumbijské drama 5 let a 4 měsíce. V Chebu začala oprava památkově chráněné nádražní budovy. V turecké Ankaře pokračuje summit NATO. Česko zastupuje prezident Pavel i premiér Babiš. A dnes čekejte oblačno až skoro zataženo, odpoledne až skoro jasno, teploty do 25 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Na Karlovarském filmovém festivalu promítli kolumbijské drama 5 let a 4 měsíce, které je jedním z aspirantů na zisk hlavní ceny Křišťálový globus. Filmařské duo Juan Miguel Gelacio a Esteban Hoyos Garcia v něm ukazuje ženy, které vzaly do vlastních rukou pátrání po svých zmizelých dětech během kartelových válek. Podle tvůrců vyjadřuje film úctu k ženám. Zároveň upozorňují, že pátrání po pohřišovaných zůstává právě především na ženách. Zatímco nefunkčnost státu často nahrazuje víra v nadpřirozené síly. V Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav a modernizace investuje 428 milionů korun a práce potrvají 2 roky. 7podlažní objekt postavený v 60. letech minulého století čeká renovace interiérů i vnější části budovy, říká ředitel správy železnic Tomáš Todt.
4: Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky. Zároveň rekonstrukcí projde i vnější část budovy. Vyměníme okna, dveře, cestující se mohou těšit na nový orientační a informační systém a tak dále.
2: Většinu nákladů pokryjí dotace a půjčka od Evropské unie. Druhým dnem hostí turecká Ankara summit Severoatlantické aliance. Hlavními tématy jsou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajiny nebo vztahy mezi USA a ostatními spojenci. Summitu se účastní i americký prezident Donald Trump.
5: Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Ten označil za pozitivní, že se Česko chce zapojit do programu, přes který evropské země financují americké zbraně určené pro Ukrajinu.
6: Všichni spojenci dávají teď velký důraz na to, aby okruh přispívajících a dárců nebyl složen stále z těch několika málo zemí a ty ostatní buď to přispívají symbolicky nebo vůbec.
5: Na dnešním jednání Severoatlantické rady s projevem ale vystoupí předseda vlády.
7: Jsem samozřejmě hlavně zvědav na to, jak jednotlivé delegace budou mluvit o ukončení války na Ukrajině.
5: Summitu se účastní i ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Z Ankary Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Hasiči v Bratčicích na Brněnsku zhruba od půlnoci bojují s rozsáhlým požárem. Na ploše asi 2 hektarů tam hoří skládka, na místě vyhlášený 3 ze 4 stupňů poplachu. Skládka je ve svahu a zásah komplikuje silný vítr. Hasičům se ale podařilo zabránit dalšímu šíření plamenů. I tak bude podle mluvčího hašení pokračovat až do dopoledne.
0: Sport.
2: Tenistka Karolína Muchová dosáhla poprvé v kariéře na semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou zdolala po setech 7-6 a 6-4. Muchová po utkání mluvila o složitějším začátku, který přičítala i většímu kurtu.
8: Ten začátek trošičku trval se tam zorientovat, ten kurt je teda dost rozbitej, už bych řekla, a hodně to tam sjíždělo, takže byl jiný oproti těm venkovním, ale myslím, že po chvíli jsem se potom na to zvykla, byla jsem schopná i prostě z té rány zahrát kontra a dostat ji do té nepříjemné polohy, aby mi to potom zkrátila, já jsem si z toho mohla už potom něco zahrát nebo tvořit.
2: Jiří Lehečka v osmifinále podlehl Němci Zverevovi ve čtyřech setech.
3: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku oblačno až skoro zatažené, odpoledne až skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia, povane mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Minut po 6. hodině a my vám přejeme ráno podle vašich představ a samozřejmě v naší společnosti. Na začátek další hodinky pro vás máme připravené písničky, co nestárnou, od Marie Rotrové a Františka Nedvěda, po nichž budeme blahopřát, taky si budeme povídat s meteorology a otevřeme okénko s nápisem Sport. Hokejový golman Michal Oršulák, který ještě v předminulé sezóně oblékal dres Karlovarské energie, byl nedávno draftován do NHL Detroitem. No a my si jeho dojmy poslechneme už za pár minut. Tak ať se vám hezky poslouchá.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

11 minut po 6. hodině a pozdrav krásného rána posíláme tam, kde ladíte jednu z frekvencí Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a zdravíme vás, kteří dnes 8. července slavíte narozeniny. Ze známých osobností dnes bude slavit také zpěvák a tanečník Petr Kotwald, kterému je dnes 67 let. Moderátorka Lenka Hornová slaví kulaté 60. narozeniny. 64. oslaví americká zpěvačka a skladatelka Joan Osborne a americký herec, režisér a producent Kevin Bacon, který mimochodem navštíví Mezinárodní filmový festival, oslaví dnes své 68.

0: narozeniny. Připomeňme, že v tento den roku 1847 se narodil český vynálezce František Křižík, který se dožil 93 let. A v roce 1891 se narodil český básník a novinář Josef Horák, který zemřel ve věku 53 let. A k dnešnímu svátku popřejeme Norám. Ženské křestní jméno Nora vzniklo jako domácká zkrácenina jména Eleonora, zřejmě v severských zemích. Jména pocházejí z arabského jména Elinor, které se vykládá jako Bůh je mé světlo. Tak tedy všem dnešním oslavencům přejeme vše nejlepší.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přejeme příjemné ráno ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 6:45 a pokud vás zajímá, jaké bude dnes počasí, tak jste ve správném čase spolu s námi. Právě teď nám předpověď přináší meteorolog Josef Cink. Já vás vítám ve vysílání. Dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno.
1: Tak řekněte, jaké počasí máme aktuálně tady u nás v karlovarském regionu.
2: Tak převládá nám zataženo takovou souvislejší oblačností a v Krušných horách tam se objevují na některých místech i takové slabé drobné občasné srážky. No a teploty ty se pohybují v těchto chvílích většinou v intervalu mezi 15 až 17 stupni Celsia a v Krušných horách jsou pak teploty mezi 10 až 15 stupni.
1: Tak a na jaké počasí se máme připravit přes den?
2: Tak v noci nás přešla slabá studená fronta, která nám ty dnešní teploty opět nepatrně sníží oproti včerejším teplotám. To bude tak maximálně o 2-3 stupně. Nejvíce oblačnosti budeme mít v dnešním úvodu. Zpočátku budeme mít tedy zataženo nebo skoro zataženo. Během dne se ta oblačnost začne ale, nebo té oblačnosti začne postupně ubývat. V odpoledních hodinách bychom se měli dočkat postupně již polojasné, večer dokonce až skoro jasné oblohy. No a ty nejvyšší denní teploty, ty nám vystoupí odpoledne na 22 až letních 25 stupňů v 1000 metrech na horách. Tam bychom měli naměřit teplotu kolem 17. No a i ten dnešní den bude bohužel takový trošku foukavější, i když zdaleka to nebude takové jako včera. Vítr dnes bude zpočátku mírný, ale odpoledne přechodně až čerstvý s rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu. No a biometeorologická zátěž, ta je pro dnešní den opět pouze mírná, to znamená platí stupeň číslo 1.
1: Tak to byl z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu meteorolog Josef Cink. Moc vám děkuji za předpověď a přeji příjemný den, naslyšenou.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Ona se smála a skupina Mandraže na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a od hudby pojďme teď ke sportu. Gólman stříbrné české hokejové dvacítky z posledního světového šampionátu a bývalý hráč mládežnických celků Energie Karlovy Vary Michal Oršulák byl draftován Detroitem Red Wings jako 79. v pořadí a může tak snít o tom, že si zahraje zámořskou NHL. S 18-letým odchovancem Meteoru Třemošná si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Vybral si vás slavný klub Detroit Red Wings, tak měl jste nějaké signály už před draftem, že by to mohlo dopadnout a že právě rudá křídla budou tím týmem, který na vás ukáže?
2: Měl jsem vlastně jenom jeden pohovor, potom s nima vlastně jsem měl pohovor na kombajnách Buffalo a potom jsem se ještě viděl se scoutem brankářů na kempu v Miami, kde to vlastně můj agent organizoval, tak tam potom byli nějaký scouti z NHL a bavili se případně s hráči, tak tam jsem se bavil taky se scoutem Detroitu, tam mi říkali, že o mě mají zájem, takže uvidí, jestli to klapne nebo ne, no a klaplo to, tak jsem byl rád.
1: S českým gólmanem Michalem Oršulákem si povídáme v jeho rodných Kralovicích o draftu NHL. Vy jste se sice neúčastnil draftu, ale pak jste cestoval letecky do Detroitu a tak jaké byly ty první dojmy z vašeho snad budoucího působiště?
2: Tak určitě ty dojmy byly krásné hnedka po draftu, tak jsem měl několik zpráv už vlastně od scoutů, se kterými jsem se bavil, že jsou rádi, že to vyšlo a že mi draftovali a potom i když jsem přiletal vlastně do Detroitu, tak jsem byl opravdu nadšený v tom město, jako musím říct, že bylo krásný. První den, co jsem přiletěl, tak jsem se šel podívat vlastně na baseball, což byl taky hezký zážitek a potom začala práce na zimáku.
1: Jak na vás zapůsobil generální manažer Detroit Red Wings Steve Yzerman, velká legenda klubu?
2: Určitě bylo to něco úžasného, se s ním potkal, vlastně už v Buffalo jsem se s ním potkal a většinu času na tom, z těch, myslím, že to bylo 20 minut, co jsem tam byl, jsem si s Detroitem povídal, tak se bavil on se mnou, třeba takových 15, troufnu říct, a určitě na mě udělal velký dojem, a co mi potom i říkal, tak i já na něj, což jsem byl určitě jako nadšený, že mi to řekl taková vlastně hokejová legenda, ale určitě bych jako chtěl zaujmout více lidí tam pořádně a bych to jednou dokázal prostě chytat v té organizaci.
1: Naznačil třeba Steve Yzerman, jak dlouho to může trvat, než se Michal Oršulák postaví do brankoviště v dresu Detroitu?
2: Ne, to ne, to vůbec nic takového nezaznělo, když jsme se bavili. Vlastně my jsme se jen tak na chodbě potkali, tak vlastně mi říkal, že jsem ho zaujal na tom meetingu v Buffalo a jinak, že je rád, že mě teda draftoval a to bylo jinak všechno.
1: Vy tu asi máte sám nějak v hlavě srovnané, máte nějaký plán, tak kdy vy osobně byste třeba chtěl se ukázat v NHL, protože ta cesta u gólmanů je o něco složitější, nebo když to vezmeme z toho časového hlediska, asi o něco delší než u ostatních hráčů.
2: Určitě, tak jo, gólmani, že jo, víme to, teďka je ten trend, že potom brankáři kolikrát i chodí na univerzitu, ale už se vidí, že by ty brankáři se teďka podepisovalo rovnou, takže já si myslím, že takových třeba 5-4 roky by mi mohlo trvat, než bych se tam mohl dostat, což prostě postupná práce, dřina, budou tam nějaký snad pozbudivý výkony nějak, ale budou tam určitě i nějaký negativní věci, což se budeme muset zkousnout a já jsem připravený to absolvovat pro to, abych jednou si v NHL mohl zachytat a udělám pro to cokoliv.
1: Jaké budou ty nejbližší roky a ty nejbližší kroky? Pojďme se zaměřit na tu nadcházející sezonu. Předpokládám, že zůstanete ještě v VHL.
2: Ano, tak příští rok zůstávám v Prince Albertu a potom uvidíme, co se stane. Nevylučuju cestu univerzity, ale to první se budu muset případně dělat střední školu, abych vůbec tam mohl jít, takže uvidíme, co se bude dít potom.
1: Říká Michal Oršulák, gólman české hokejové dvacítky, který byl draftován Detroitem a teď byl také hostem Českého rozhlasu. Z Kralovic Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 7:30.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Žlutice na Karlovarsku staví nový most přes řeku Střelu do městské části Lomnice. Dělníci teď usazují mostovku. Protože jde o jedinou příjezdovou cestu do Lomnice, můžou řidiči po dobu prací využívat provizorní přemostění. Stavební práce potrvají do začátku října. V areálu základní školy v Roznětíně na Karlovarsku vzniknou nové učebny. Zástupci radnice je chtějí příští rok umístit ve střešní přístavbě. Finanční náklady projektu vedení města předběžně vyčíslilo na 47 milionů korun. V parku Bohemia v Sokolově vzniknou nová sportoviště. Jejich pořízením zástupci radnice reagovali na podněty občanů. Instalaci město zajistí v průběhu letošního roku. Přibydou houpačky, kuličková dráha a v plánu je i rozšíření disk golfu o další tři jamky. Během zbraňové amnestie odevzdali lidé téměř 6 000 zbraní. To je dosud druhý nejvyšší počet. V první polovině roku mohli občané beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo, ale taky munici nebo výbušniny. Policisté zatím u žádné zbraně neprokázali souvislosti se spácháním trestného činu. Na Slovensku minulý rok vzrostl počet podvedených seniorů. Stoupla i výše způsobených škod. V roce 2024 podvodníci na Slovensku okradli 125 seniorů, celkem o 1,5 milionu eur. Loni přišlo 215 seniorů o 2,7 milionů eur. To je v přepočtu přes 65 milionů korun. Plavec Jan Foltýn vyrovnal na juniorském evropském šampionátu vlastní seniorský český rekord na 50 metrů prsa. 18-letý talent postoupil v Mnichově z rozplaveb do semifinále z prvního místa časem 27,18 sekundy a zároveň vylepšil rekord šampionátu. A dnes čekejte oblačné skoro zataženo, odpoledne až skoro jasno, teploty do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Jiřího z Poděbrad.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Krátké zprávy s Lenkou Polákovou nám vyplnili středeční dobré ráno a to má pro vás nachystané písničky od Petra Muka a Věry Martinové. Taky se dozvíte, jaké rozhovory s festivalovými hosty jsme připravili do vysílání a připojíme i kalendárium, tak ať vám nic neuteče. Je 6:30 a 3 minuty. Dobré jitro.

0: Za 5 minut bude 6:45. Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. A v tom našem dopoledním vám nabídneme rozhovor s herečkou Milenou Steinmaslovou, která patří k nejvýraznějším českým herečkám. Před kamerou stála poprvé už jako školačka a od té doby vytvořila řadu nezapomenutelných filmových, televizních i divadelních rolí. Předloni získala Českého lva za vedlejší roli ve filmu Němá tajemství a na podzim její diváci uvidí v nové detektivní minisérii Hec. A nejen o tom bude další festivalový rozhovor s herečkou Milenou Steinmaslovou, který uslyšíte dnes po 10. hodině. No a odpoledne se pak můžete těšit na herečku Pavlu Gajdošíkovou, která nejvíce zazářila v hlavní roli Emmy ve filmu Chyby, za kterou získala Českého lva a zahrála si také ve snímcích Hra na zlomu, Volným pádem nebo v novém filmu Tanec s medvědem, který otevírá citlivé otázky rodičovství a těžkých životních rozhodnutí, a rovněž v nové romantické komedii Dřevorubec, ve které vymění pražský korporát za valašskou pilu. Rozhovor s Pavlou Gajdošíkovou uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 15. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pohodovou středu přejeme spolu s rádiem vašeho kraje. Je 6:45, vítejte u předpovědi počasí. Také dnes je zataženo s teplotami 15 až 18 stupňů Celsia a čeká nás postupné ubývání oblačnosti. Zpočátku tedy bude oblačno až skoro zataženo, během dne bude oblačnost ubývat, odpoledne a večer postupně až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupně Celsia, na horách mezi 17 až 20 stupni. Fouká mírný vítr, odpoledne to pak bude čerstvý severozápadní vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den velmi dobré a biometeorologická předpověď ta hlásí jedničku, tedy mírný stupeň zátěže, který umožňuje běžný denní režim bez omezení.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 8. července. Svátek mají ženy a dívky, které nosí jméno arabského původu Nora. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První české představení v Praze ve vlasteneckém divadle Bouda na Koňském trhu dnešním Václavském náměstí se hrálo před 240 lety v roce 1786. Hra se jmenovala Vděčnost a láska k vlasti. Byla přeložena z němčiny. První rozhlasový přenos činohry se u nás uskutečnil přesně před 100 lety. V roce 1926 vysílal radiožurnál z Národního divadla hru Jiříkovo vidění Josefa Kajetána Tyla. Jedno z největších a nejdůležitějších evropských letišť bylo otevřeno před 90 lety. V roce 1936 odbavilo první lety letiště v německém Frankfurtu nad Mohanem. Dopravní uzel dnes odbaví skoro 65 milionů pasažérů ročně. Tenistka Helena Suková se před 30 lety stala za jediný den dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou. Nejprve s Martinou Hingisovou vyhrála dámskou čtyřhru a večer triumfovala s bratrem Cyrilem ve smíšeném deblu. Raketoplán odstartoval naposledy před 15 lety. K poslední misi ke stanici ISS se vydal Atlantis. Před 105 lety se v Teplicích narodil klasik českého humoru, komik Felix Holzmann.
3: Já jsem vám tady ztratil tady takový klíček malej, aluminiovej.
2: 75. narozeniny má dneska držitelka Oscara, americká herečka Angelica Houston. A kulatou 60. má dneska moderátorka Lenka Hornová. Já přeju hezký den.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Iniciativa Zálohujme a společnost Kerscher chtějí v Karlových Varech při festivalu omezit množství odpadu. U Arnoldova na Sokolovsku včera hořela část lesního porostu. Rozpočet školství by měl být příští rok o 40 až 50 miliard korun vyšší než letos. Vyzvalo vládu 25 organizací. A dnes čekejte oblečno až skoro zataženo, odpoledne až skoro jasno, teploty do 25 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Až 100 pytlů odpadků nazbírali dobrovolníci a zaměstnanci úklidové firmy za jediný den ve Dvořákových a Smetanových sadech v Karlových Varech. A nejsou to jen odpadky, které vyhodí festivaloví fanoušci do košů, ale spíš i to, co zůstane ležet na zemi. Iniciativa Zálohujme a společnost Kerscher teď chtějí přijít na to, jestli by se ten odpad nedal nějak omezit, říká mluvčí iniciativy Luftia Miňovská.
3: Chceme ukázat, reprezentovat, co všechno se nachází v přírodě jako odpad. Nejenom ve formě nápojových obalů samozřejmě, a co všechno se nachází ve směsných koších, protože to je všechno materiál, nápojové obaly, to znamená pětky a plechovky, které by se tam nemusely nacházet a mohly by být zpátky v tom procesu, mohly by se z nich znova vyrobit pětky a plechovky a ten odpad by vlastně nemusel vzniknout vůbec.
2: Analýzu chtějí odpadové společnosti vyhodnotit do konce filmového festivalu. Doporučení by pak mohlo posloužit v následujících ročnících filmové přehlídky. Hasiči včera zasahovali u požáru lesa u Arnoldova na Sokolovsku. Jak informovala mluvčí krajských hasičů Jana Třísková, požár vznikl na dvou místech a postupně se spojil v jeden. Kvůli náročnému terénu zasahovali 4 jednotky hasičů se speciální technikou. Příčina vzniku se vyšetřuje. A rozpočet školství by měl být příští rok až o 50 miliard korun vyšší. Upozorňuje na to 25 organizací z oblasti vzdělávání. Vyzvali vládu ke zvýšení výdajů tak, aby splnila svůj závazek a Česko dosáhlo na průměr vyspělých ekonomik.
4: Organizace jako například Eduin nebo Učitel naživo vyzývají vládu, aby navýšila rozpočet školství na 334 miliardy korun, vysvětluje analytik Karel Gargulák z PAK Research.
5: První jsou platy učitelů, bavíme se o nějakých 35 miliardách, další je právě podfinancovaný sektor vysokého školství, kde se bavíme o nějakých 8 miliardách.
4: Ministr školství Robert Plaga za ANO souhlasí, že školství potřebuje desítky miliard korun navíc a chce o nich vyjednávat už teď v létě.
6: Ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní programové prohlášení. A nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období, abychom skutečně rostli, co se týká podílu na HDP.
4: Ministerstvo školství má letos k dispozici rozpočet ve výši 284 miliard korun. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Evropu čeká další vlna veder. Ve Francii a Španělsku mají podle předpovědi teploměry v týdnu vystoupat nad 40 stupňů Celsia.
7: Letošní jaro bylo třetí nejteplejší v evropské historii. I proto roste po celé Evropě riziko požárů. Jen za loňský rok spálili území asi o rozloze Středočeského kraje a Prahy. Evropská unie proto nasadí dosud největší zásahovou jednotku hasičů. Reakci 27 dnes budou také řešit europoslanci na plénu Evropského parlamentu společně se zástupci Evropské komise. Podle předběžných dat v západní Evropě zemřelo za poslední měsíc kvůli vedrům více než 4000 lidí. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Sport. Fotbalisté Argentiny a Švýcarska si proti sobě zahrají čtvrtfinále mistrovství světa. Argentinci v osmifinále porazili po obratu Egypt 3-2. Švýcaři zdolali Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu. Základní hrací doba i prodloužení skončily remízou 0-0.
0: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku oblačno až skoro zataženo, později ubývání oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Sokolově je v ulici Boženy Němcové zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Opravuje se povrch vozovky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dnem dnes pokračuje summit NATO v Ankaře a tak se dětí zeptáme na pana prezidenta. Měl by prezident jezdit tramvají nebo ne? Tak už za chvíli uslyšíme jejich odpovědi v rubrice Ahoj rádio. Bude to hned po písničkách od Lenky Filipové a skupiny Olympic. No a také přineseme reportáž, kterou jsme natočili v Chebu. Právě tam totiž začala oprava památkově chráněné nádražní budovy. Restaurátoři zároveň během dvouleté rekonstrukce obnoví původní prvky z 60. let, například mozaiky, historické hodiny anebo zvlněné skleněné tabule. Podrobnosti přineseme zhruba za čtvrt hodinky. Tak ať se vám hezky poslouchá a ať se máte s námi dobře. Máme 5 minut po 7. hodině.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak,

made him.

0: Měl by prezident jezdit tramvají?
1: Já si myslím, že může jezdit tramvají, ale radši jezdí autem a tou limuzínou.
2: On by ho tam každý okukoval a on by to pak mohl dostat záchvat.
3: Radši ne, protože jako kdyby si tam třeba sednul, tak by se ho každý ptal na všelaký otázky a tak.
4: Já si myslím, že ne, protože je na to moc bohatý.

0: Své místečko obsadil v Dobrém ránu jeden z velkých hitů britské skupiny Eurythmics. No a s vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary. Tak budete-li mít dnes cestu na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, tak se určitě zastavte také v takzvané relax zóně Karlovarského kraje, kterou najdete v parku za Vřídlem. Právě tam až do pátku pro vás připravujeme rozhovory s festivalovými hosty. Spolu s námi můžete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zjistit, jak takové natáčení probíhá. A na místě si prohlédnout také náš přenosový vůz a užít si zároveň komentovanou prohlídku. No a právě dnes pro vás v relax zóně chystáme rozhovor s herečkou Petrou Hřebíčkovou, která hraje jednu z hlavních rolí v šestidílné detektivní minisérii Hec. Tento nový projekt České televize v režii Michala Samira je koncipován jako rodinné drama s detektivní zápletkou, zasazené do realistického a drsného prostředí venkova. No a nejen o tomto projektu si budeme s Petrou Hřebíčkovou povídat v relax zóně dnes od 12 hodin. No a druhým hostem, kterého přivítáme u mikrofonu v relax zóně, pak bude herečka Daria Pavlovičová, která se proslavila v televizní pohádce o léčivé vodě a vítězstvím ve 12. řadě taneční soutěže Stardance. Přijďte se podívat na natáčení v 15 hodin a 30 minut a navštivte nás v relax zóně za Vřídlem.
1: Počasí.
0: Naše časomíra ve studiu ukazuje 7.18 a jaké bude počasí, tak aktuálně máme zataženo s teplotami mezi 15 až 18 stupni Celsia a zpočátku čekejme oblačno až skoro zataženo, během dne pak bude oblačnost ubývat, odpoledne a večer bude postupně až polojasno nebo skoro jasno. Denní maxima dosáhnou 22 až 25 stupňů Celsia, na horách zaznamenáme 17 až 20 stupňů. Fouká mírný vítr, odpoledne to pak bude čerstvý severozápadní vítr 4 až 8 metrů za sekundu, který k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré a biozátěž mírná.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dalším letním ránem vás provází rádio vašeho kraje a teď pojďme na skok do Chebu. Právě tam už začala rekonstrukce památkově chráněné nádražní budovy. Stavaři opraví vstupní halu i sedmipodlažní výškovou budovu z 60. let minulého století. Během rekonstrukce za víc než 400 milionů korun zároveň restaurátoři obnoví původní prvky, a sice mozaiky, historické hodiny anebo zvlněné skleněné tabule.
1: Tady se nacházíme v prostoru, kde můžete dobře vidět vozovka skleněné záclony.
2: Stavební dozor rekonstrukce nádražní budovy Jan Valenta ukazuje zvlněnou skleněnou tabuli na ochozu vestibulu,
1: které byly vyrobeny v té době, kdy to architekt Danda takto navrhl.
3: Zachovají se tyto původní skleněné záclony?
1: Naší snahou bude, aby zůstaly zachovány. Máme nějakou zkušenost z předešlých staveb a víme, jak se to sklo může zachovat.
2: Oprava se nebude týkat jen vstupní haly, ale i sedmipatrové výškové budovy. Stavbaři zrekonstruují interiéry i fasádu. V nejvyšším patře navíc vznikne víceúčelový prostor s vyhlídkou na město.
1: Zde neuvidíte žádný příčky, žádný místnosti a ten prostor bude otevřen, jak ten venkovní ochoz bude ponížen a bude zasklený. Takže tady vznikne taková obrovská galerie.
2: Chebské nádraží, kde se kříží tratě do Chomutova, Plzně, Aše i do Německa, prošlo zásadní modernizací už v minulých letech. Rekonstrukce kolejiště, nástupišť a podchodů stála více než 500 miliardy korun. Pokračuje generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
4: Je to nejdůležitější železniční úzel Karlovarského kraje a s tímto ohledem k tomu takto přistupujeme. Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky. Zároveň rekonstrukcí projde i vnější část budovy. Cestující se mohou těšit na nový orientační a informační systém. A tak dále.
2: Součástí projektu je také obnova původních výtvarných prvků, které dotvářejí podobu nádražní budovy.
4: Samozřejmě vnímáme tady tu citlivost budovy vystavené v roce 1962. Ty historické relikvie nebo věci jsou tady především zmiňované hodiny, mozaiky, vitráže, samozřejmě i skleněné stěny ze zvlněného skla. Všechno tohle bude velmi citlivě restaurováno tady s vysoutěženým dodavatelem.
2: Stavaři budou na nádražní budově pracovat za plného provozu. Rekonstrukce by měla trvat přibližně 2 roky. Z Chebu Václav Malý, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík jede na lyžařský výcvik a Jája pátrá po Markově tajemné minulosti. Seriál Vyprávěj. ČT2. Naivní obchodníček se stane nedobrovolným pašerákem diamantů. Louis de Finé a Bourvil v komedii Smolas. A ČT Art uvádí životní příběh jedné z největších osobností české kultury 20. století. V dokumentu Miroslav Horníček – Humor není žádná sranda. Středeční večer s Českou televizí.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Mezi Ostrovem a Karlovými Vary bude pokračovat výstavba nové mimoúrovňové křižovatky a připojovacích jízdních pruhů. Omezení silnice 1/13 by mělo začít přibližně za měsíc. Dopravní omezení pak bude patřit mezi největší v regionu. V Chodově na Sokolovsku vyroste nová kaple. Stát bude ve farní zahradě. Na přípravě kaple bude s církví město spolupracovat. Obě strany to stvrdily podpisem společného memoranda. Dokument například řeší využití nové budovy. V soutěžní sekci Horizonty, která přináší výběr nejzajímavějších titulů ze současné světové produkce, Karlovarský festival včera uvedl drama Žluté dopisy. Vítězný snímek letošního Berlinále je příběhem zápasu s mocí. Jeho režisér Ilker Çatak vypráví příběh tureckého uměleckého páru, který se stane terčem politického pronásledování. Pražské metro A nejezdí mezi stanicemi Želivského a Dejvická, do kolejiště spadl člověk. Dopravní podnik proto prodloužil autobusy 107 a 147 do centra ke stanici Staroměstská. Je taky zavedená náhradní tramvajová doprava XA. Kdy se metro znovu zprovozní, zatím není jasné. Americká armáda podnikla sérii útoků na Irán. Jde podle ní o odpověď na předchozí iránské údery proti třem komerčním lodím, které proplouvaly Hormuzským průlivem. Američané na Irán zaútočili navzdory memorandu o porozumění, které země podepsaly v polovině června. Obě strany se v něm zavázaly k dodržování příměří s vyhlídkou na konečnou mírovou dohodu. Český cyklista Matias Vacek je průběžně třetí na Tour de France. Čtvrtou etapu ovládl v úniku desetičlenné skupiny Dan Petersen. Do čela slavného závodu se dostal Nord Train. A dnes čekejte oblačno až skoro zataženo, odpoledne až skoro jasno, teploty do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu v ulici Osvobození jsou z důvodu prací na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tak to byly krátké zprávy s Lenkou Polákovou a jestli pak víte, co zkomplikovalo novináři a cestovateli Danu Přibáňovi a jeho týmu zatím jejich poslední výpravu. Tak i to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host, počkejte si na krátkou ukázku a užijte si taky pohodu od kabátu a pěknou písničku od Karla Gotta, po nichž pak prolistujeme dnešní regionální noviny a deníky. Ta nejzajímavější témata z nich pro vás vybírá Lukáš Staněk. Tak vám přejeme tedy pěkný den spolu s Českým rozhlasem. Je 7:30. Dobré jitro.

0: Dnešní noviny.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 6 minut bude 7:45 a to je čas na přehled regionálního tisku. Témata ze středečního vydání novin vybral pro vás editor vysílání Lukáš Staněk, který je se mnou ve studiu a kterého vítám. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak začneme regionálním deníkem, o čem píše.
2: O 2 koruny více zaplatí návštěvníci Karlovarského festivalu za velký plzeňský prazdroj než v loňském roce. Loni stála velká Plzeň 70, letos už 72 korun. Jen pro srovnání, jak šly ceny za poslední roky nahoru, v roce 2023 vyšel půl litr na 60 korun. Malá Plzeň letos vyjde na 57 korun, což je oproti loňsku také nárůst o 2 koruny. Přehled cen pro vás připravil dnešní regionální deník, podle kterého se ještě více projevilo zdražení u kávy, zatímco v loni totiž přišlo espresso na 50 korun, letos vychází na 60 a cappuccino na 80 korun. Poměrně drahou záležitostí se stává také zmrzlina v centru festivalového dění. Jeden kopeček ve Dvořákových sadech totiž přijde na 70 korun. To o kus dál v Lázních 3 stojí ale jen 45.
1: Co se zjistil v deníku Právo?
2: Karlovarské letiště v úterý odbavilo poslední čártrový let do tunisského monastyru. Jak informuje dnešní Právo, cestovní kancelář Der Tour, která se rozhodla spojení ukončit, přestože mělo fungovat až do konce září. Kancelář už informovala klienty, kteří měli zájezdy s odletem z Karlových Varů zakoupené, o dalším postupu. Lidem, kteří si z odlety do monastyru po 1. červenci předplatili i parkování na letišti, budou vráceny peníze.
1: A ještě pojďme nahlédnout do regionální přílohy Mladé fronty dnes. Píše.
2: Regionální deník pro vás připravil přehled cen na mezinárodním festivalu a dnešní Mladá fronta naopak výběr míst, která jsou na festivalu zdarma. Patří mezi ně například Quiff TV Park vedle termálu. Tento prostor funguje denně od 11 do 3 hodin. Přes den hostí rozhovory s festivalovými osobnostmi, filmové kvízy, stand-up vystoupení a soutěže. Součástí je hokejová střelnice nebo odpočinkové zóny. Dále Dům České televize má otevřeno každý den od 9 do 22 hodin. Tam program nabízí besedy s filmovými i televizními tvůrci a herci k novým snímkům České televize. Pro děti jsou připraveny výtvarné, taneční a sportovní aktivity, setkání s pohádkovými postavami a fotostudio ČTD. Vodafone Zóna ve Dvořákových sadech je přístupná denně od 10 do 24 hodin. Návštěvníkům nabízí ranní lekce jógy, večerní silent disco, herní zónu, promítání krátkých filmů ve speciální kině a tematické besedy nadace Vodafone. Allwyn Terasa vedle hotelu Thermal nabízí krátký přehled filmů ve... Letošní novinka je otevřena každý den od 14 do 23 hodin. Láká na vystavení monopost Formule 1 stáje McLaren, profesionální závodní simulátor, soutěže o ceny a chillout zónu. To všechno nabízí Allwyn Terasa vedle termálu. A Svět energie ČES nabízí expozici otevřenou denně od 10 do 22 hodin. Návštěvníci si tam mohou prostřednictvím brýlí pro virtuální realitu prohlédnout největší české elektrárny, například jaderný reaktor v Temelíně.
1: Tak to byl přehled regionální tisku a Lukáš Staněk. Děkujeme a naslyšenou, hezký den.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45 a v dobrém ráno přinášíme předpověď počasí. Tak zpočátku čekejme oblačno až skoro zataženo. Během dne bude oblačnost ubývat, odpoledne a večer postupně až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia, na horách od 17 do 20 stupňů. Fouká mírný vítr, odpoledne to pak bude čerstvý severozápadní vítr 4 až 8 metrů za sekundu, který k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž, ta je mírná.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: písničkou Ty a já hudební skupina Krištof na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, který je vaším ranním společníkem. A nenechte si ujít ani naše dopolední vysílání, v němž vám po 10. hodině nabídneme rozhovor s herečkou Milenou Steinmaslovou, která vytvořila řadu nezapomenutelných filmových, televizních a divadelních rolí. Předloni získala Českého lva za vedlejší roli ve filmu Němá tajemství a na podzim ji diváci uvidí v nové detektivní minisérii Hec. A nejen o tom bude další festivalový rozhovor s herečkou Milenou Steinmaslovou, který jsme si pro vás nachystali po 10. hodině. A odpoledne se pak můžete těšit na herečku Pavlu Gajdošíkovou, která si zahrála v novém filmu Tanec s medvědem, který otevírá citlivé otázky rodičovství a těžkých životních rozhodnutí, a zahrál si také v nové romantické komedii Dřevorubec, ve které vymění pražský korporát za valašskou pilu. Rozhovor s Pavlou Gajdošíkovou uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 15. hodině. Tak ať vám žádný z rozhovorů neuteče. A ještě připojím jednu pozvánku. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host a tentokrát bude hostem Alex Minářové novinář, režisér a taky cestovatel Dan Přibáň. Dozvíte se například i to, jak dlouho chystá své cestovatelské výpravy.
1: Jde o to, která, jo, protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za, my to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo, prostě, jo, protože to bylo jednoduchý, ale třeba tahle poslední, to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili. Takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Jo. Ještě a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po, když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme jeli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, a to, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině.
0: Ještě jednou připomenu, že celý rozhovor s Danem Přibáněm si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Unie filmového průmyslu otevře téma přesunu pobídek na ministerstvo hospodářství. Platformu představila na festivalu v Karlových Varech. Nemocnice v Chebu má takzvaný generál, týká se dalších úprav areálu. Poslanci by dnes měli schvalovat a hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku. A dnes čekejte oblačno až zataženo, odpoledne až skoro jasno, teploty do 25 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Unie filmového průmyslu otevře téma přesunu filmových pobídek z ministerstva kultury na ministerstvo hospodářství, tedy dnešní ministerstvo průmyslu a obchodu. Unie je nová organizace, která chce poskytovat podporu pro dlouhodobý rozvoj českého filmového průmyslu a posilovat jeho mezinárodní konkurenceschopnost. Chce být odborným partnerem státu při vytváření podmínek pro toto kreativní odvětví ekonomiky. Platformu její zakladatelé představili na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Předseda představenstva Unie Petr Tichý uvedl, že pobídky na celém světě jsou dělané primárně proto, aby přilákali zahraniční investory. Těm, kteří k nám přinášejí peníze, pak patří 80% pobídek. Areál nemocnice v Chebu čekají další úpravy, a to v rámci takzvaného generálu. Jeho součástí byla taky rekonstrukce onkologického oddělení, plánovaná stavba urgentního příjmu i plocha pro přistávání vrtulníku. Plánované je i další zaměření nemocnice, říká hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
4: Proběhlo několik jednání expertní skupiny, která je složená z ředitelů nemocnic, nejen Karlovarské krajské nemocnice, ale i Sokolovské, a máme tam ty naše experty. Z toho vyplývá, je to logické, že hlavní mateřskou nemocnicí budou Karlovy Vary, kde bude centrová péče, a základní obory budou právě i v chebské nemocnici, kde se počítá s chirurgií, počítá se tam samozřejmě i třeba s lůžky následné péče.
2: Poslanci by dnes měli schvalovat růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc od příštího roku. Na dvojčata a vícerčata pak ze 700 tisíc korun na 800 tisíc. Počítá s tím vládní novela zákona o státní sociální podpoře. Norma předpokládá zvýšení příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku. Část opozice je k vládnímu návrhu kritická. Piráti podle předsedkyně poslanců Olgy Richterové sice na zvýšení rodičovského příspěvku dlouhodobě tlačí, přesto i oni mají k projednávanému návrhu výhrady.
5: My opakovaně upozorňujeme, že rodiny s malými dětmi na tom nejsou dobře, ale bohužel nedojde k automatickému navýšení o inflaci, o růst cen. Takže i těch navržených 400 tisíc zkrátka nestačí. Nezajišťuje to tu stabilní hodnotu rodičovského příspěvku oproti minulosti. A jak to? Vždyť u důchodů to tato vláda umí.
2: Valorizovat rodičovský příspěvek žádají kromě Pirátů i opoziční starostové a KDU-ČSL. Žádnou z úprav ale pravděpodobně přes koaliční většinu neprosadí. Na Slovensku dnes začíná jubilejní 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda. V areálu letiště v Trenčíně budou až do soboty vystupovat desítky známých hudebníků a kapel. Součástí programu jsou také divadelní představení, diskuze nebo výtvarné umění. Organizátoři letos vyprodali všech 33 tisíc vstupenek už necelé 3 týdny před začátkem festivalu, což bylo nejrychleji v jeho historii.
6: Hlavním bodem programu je dnešní vystoupení britské kapely The Cure. Na Slovensku zahraje vůbec poprvé a organizátoři kvůli enormnímu zájmu museli festival výjimečně protáhnout o jeden den. Na programu jsou také koncerty Gorillaz, Prodigy, Davida Kolera nebo vystoupení folklorního souboru Lučnica. Na závěr festivalu se uskuteční diskuze s názvem Identita v srdci Evropy, které se zúčastní český prezident Petr Pavel a bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, odpoledne ubývání oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 1/21 v úseku Mariánské Lázně Vojtanov na Chebsku se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Odstavný pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Naše čerstvé zprávy z regionu, z domova i ze světa skončily v 8 hodin a 5 minut a spolu s Martinem Písaříkem se za chvíli v dnešní rubrice Co v učebnicích nebylo, podíváme do mraveniště. Jak to tam funguje? To se dozvíme hned po písničkách od Miroš Birky a Michala Davida a taky se opět podíváme na filmový festival. Emil Hácha, Milena Jesenská nebo Otto Wichterle. Právě jejich příběhy by se mohly v budoucnu objevit v českých kinech. Filmová nadace na festivalu v Karlových Varech ocenila nadějné scénáře. A jaké příběhy vyprávějí, to se dozvíte už za pár minut. Tak nás poslouchejte dál. Pěkné ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Na hodinách 8.18 posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. A já právě teď vítám ve vysílání meteoroložku Janu Adamovskou, která nám přináší předpověď počasí nejen na dnešek, ale i zítřek. Přeji vám hezké dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak začneme tedy nejprve dneškem. Co nás v Karlovarském kraji čeká?
2: Tak zpočátku bude ještě zataženo, v nejvyšších polohách Krušných hor se objevují i mlhy a výjimečně se v regionu objevují i slabé srážky. Během dne se ale počasí bude vylepšovat, od severu bude oblačnost ubývat a odpoledne a večer už bude polojasno až jasno. Oproti včerejšímu dni dnes bude chladněji, potom přechodu studené fronty odpoledne naměříme v maximech 24 stupňů, na horách bude až 19 a do toho bude poměrně větrno, bude nám foukat mírný odpoledne až čerstvý severozápadní vítr rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a pak večer ten vítr zeslábne.
1: Tak jak jste zmínila, oproti včerejšku se nám trošku ochladilo, tak prozraďte, jak bude vypadat ten zítřejší den? Porostou opět teploty nebo ne?
2: Tak zítra ty teploty budou ještě podobné, taky v maximech až 25 a na horách 19 jen bude ještě slunečněji, bude polojasno až jasno, jen přechodně může být až oblačno. A vítr ten bude ráno foukat slabý a během dne přechodně zesílí na mírný severozápadní až severní rychlosti až 6 metrů za sekundu.
1: Říká meteoroložka Jana Adamovská. Děkuji za předpověď, hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: Příjemná, veselá muzika na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Písničku o letním ránu nám zaspívala skupina Holky a my vám přejeme, aby to dnešní letní ráno bylo pohodové, no hlavně takové, jakého chcete mít. Za 5 minut bude 8:30. Filmová nadace ocenila na Karlovarském festivalu nadějné české scénáristy. Z celkem 4 děl se 3 věnují silným osobním příběhům. Prezidenta Emila Háchy, novinářky Mileny Jesenské a také vynálezce Oty Wichterleho. Poslední oceněný scénář je pak podle povídky spisovatele Jana Němce, který zasadil příběh o náhradním mateřství do válkou zmítaného Kyjeva.
1: Na začátku války se byla reportáž vlastně o těch dětech, které tam uvízly, protože se narodili v prvních dnech války a vlastně vůbec se nevědělo, co s nima bude, protože se nevědělo, co bude s Kyjevem. Tak to byl hrozně silný moment. Z toho tehdy vznikla povídka Zoe.
2: Popsal Němec, který od nadace získal za scénář 140 tisíc korun. Dílo má už i producenta a režírovat ho bude Michal Blaško. Němec říká, že se ve scénáři věnuje nejen otázce etiky náhradního mateřství.
1: A je to hodně film podle mě o vztahu východu a západu. Vlastně není jako vůbec válečný film, spíš je to film o našem jako pohledu na Ukrajinu a o různých taky jako našich iluzích.
2: I další nadací oceněný scénář má producenta a režiséra, konkrétně Filipa Renče. Scénárista Ivan Hubač připravil předlohu pro film o prezidentovi Emilu Háchovi.
3: Teprve po roce 89 historici začali odkrývat, kdo vlastně Hácha byl. A zjistilo se, že on nebyl teda ani hrdina, ani zbabělec, ani zrádce národa. A to mě na tom zajímalo.
2: V kategorii Hvězda zítřka, určené mladým autorům do 33 let, pak uspěl Marcel Peterka se scénářem Případ Wichterle, který se věnuje patentovému sporu o vynález kontaktních čoček mezi Československou akademií věd a Spojenými státy. 200 tisíc korun taky získal scénář o komplikovaném vztahu novinářky a spisovatelky Mileny Jesenské s její dcerou Honzou, pokračuje autorka Anna Mrázková.
4: Zapojit vlastně do scénáře pohled 11-leté holčičky, tak mi bylo opravdu blízké. A když jsem přemýšlela nad tím, co vlastně dělala Honza, zatímco její maminka seděla v Pečkově paláci, tak to pro mě bylo opravdu silné.
2: Z víc než 120 letos hodnocených scénářů se mimochodem 2 věnovaly právě portrétu Jesenské. Filmová nadace soutěž pořádá přes 20 let a do kin se za tu dobu dostalo 23 filmů od oceněných scénáristů. Lucie Pávová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary dnes v nesoutěžní sekci zvláštní uvedení nabídne český experimentální film Zpráva pro Minervu 2, režírovaný Miroslavem Krobotem a Lubomírem Smekalem. V hlavní soutěži se pak představí rodinné drama Hijamat, které natočil iránský režisér Nader Saivar, žijící v exilu v Německu. Žlutice na Karlovarsku staví nový most přes řeku Střelu do městské části Lomnice. Dělníci teď usazují mostovku. Protože jde o jedinou příjezdovou cestu do Lomnice, můžou řidiči po dobu prací využívat provizorní přemostění. Stavební práce potrvají do začátku října. V areálu základní školy v Roznětíně na Karlovarsku vzniknou nové učebny. Zástupci radnice je chtějí příští rok umístit ve střešní přístavbě. Finanční náklady projektu vedení města předběžně vyčíslilo na 47 milionů korun. Lídři států NATO by dnes na summitu v Ankaře měli podle prezidenta Petra Pavla potvrdit své závazky výdajů na obranu. Řekl to novinářům před začátkem jednání. Očekává také debatu o podpoře obranného průmyslu a pomoci Ukrajině. SPD podle svého předsedy Tomia Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Oznámil to na sociální síti X. Podle něj jde o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů a nikdy se neprojednávalo na koaliční radě. Macinka zapojení do iniciativy oznámil před úterním odletem na summit NATO v Ankaře. Tenistka Karolína Muchová porazila Japonku Osakovou ve dvou setech a na Wimbledonu si zahraje semifinále. V osmifinále vypadl Jiří Lehečka. A dnes čekejte oblačno až skoro zataženo, odpoledne až skoro jasno, teploty do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/13 se v úseku Ostrov Dalovice na Karlovarsku střídavě v obou směrech pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Pravý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Také dnes vám dělá společnost Český rozhlas Karlovy Vary a pokud budete mít cestu na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, tak se určitě zastavte takzvané relax zóně. Najdete ji v parku za Vřídlem a právě tam až do pátku pro vás připravujeme rozhovory s festivalovými hosty a na místě si taky můžete prohlédnout náš přenosový vůz a užít si zároveň komentovanou prohlídku. No a právě dnes pro vás v relax zóně chystáme rozhovor s herečkou Petrou Hřebíčkovou. Povídat si s ní budeme dnes od 12 hodin. A druhým hostem, kterého přivítáme u mikrofonu v relax zóně, bude herečka Daria Pavlovičová. Přijďte se podívat na natáčení v 15 hodin a 30 minut. Najdete nás v relax zóně za Vřídlem. Je 9:30, no a už za chviličku budeme soutěžit, tak se pomalečku nachystejte. No a komu popřejeme dnes k svátku? Tak dnes popřejeme Norám. Ženské křestní jméno Nora vzniklo jako domácká zkrácenina jména Eleonora, zřejmě tedy v severských zemích, a obě jména pocházejí z arabského jména Elinor a to se vykládá jako Bůh je mé světlo. Tak přejeme vše nejlepší a přidáváme písničku od šumperské skupiny Opět a Radeček.

0: V dobrém ránu jsme si připomněli hlas zpěváka Karla Zicha a za 5 minut bude 9:15. Tak co byste řekli tomu dát si teď soutěž? Odložte práci stranou a vytočte naše telefonní číslo 221 55 37 37. Máme pro vás krásnou voňavou svíčku. Velké luxusní vonné svíčky Heart and Home ve skle jsou vyrobeny ze sojového vosku šetrného k naší přírodě. Vydrží hořet až 75 hodin a díky aromatizovanému vosku voní i po zhasnutí. Navíc po dohoření je možné sklenici využít jako elegantní dózu anebo dekoraci. A právě tuto svíčku věnovala do dnešní soutěže firma Alby. No a jak mání na telefonním čísle ještě jednou připomíná, 221 55 37 37. Telefonní linka je obsazená. Kdo pak je na druhé straně? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Marie.
0: Odkud?
1: Z Karlovarska.
0: Z Karlovarska, dobře. Tak paní Marie, prosím, slumte si tam rádio, abychom se dobře slyšeli a nic nám tam nevazbilo a nerušilo nás. Tak děkuji moc. Tak paní Marie, v tento den 8. července roku 1847 se narodil český technik, průmyslník a vynálezce František Křižík, který se dožil 93 let. No a my se vás, paní Marie, ptáme. Jaký je jeho nejznámější vynález? Vyberte. Silon nebo oblouková lampa se samočinnou regulací nebo trhavina Semtex a nebo lodní šroub?
1: No, já bych řekla oblouková lampa.
0: Je to tak, ano, přesně. Naprosto bez zaváhání. Máte pravdu, paní Marie. Jeho...
1: Pamatuju ještě ze školy.
0: Jak se to hodí dneska, viďte? Tak no, ano, nikdy, ano. Já dodám tedy, že jeho nejpřínosnějším vynálezem pro svět, ano, byla skutečně oblouková lampa se samočinnou regulací. Uhlíky v obloukové lampě se již neseřizovaly mechanicky, ale jejich vzdálenost mezi nimi se upravovala automaticky pomocí magnetické síly. Křižík tedy skonstruoval jednoduché elektromagnetické zařízení, které pomocí dvou cívek a kuželových železných jader udržovalo stálý elektrický proud v lampě. Vylepšený model obloukové lampy si nechal Křižík patentovat v roce 1880. Takže pěkná voňavá svíčka je vaše. Máte radost, paní Marie?
1: Děkuji, mám velkou.
0: Super, tak já mám taky radost.
1: Mám ráda voňavý.
0: Máte ráda voňavé věci, ano. Tak to máme my ženy rády.
1: Všichni, ano.
0: Tak mějte se moc hezky a pěkný den. Naslyšenou.
1: Děkuji, my taky.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: S vámi a pro vás rádio vašeho kraje. Je 8:45 a i když je teď ještě oblačno až skoro zataženo, tak během dne bude oblačnost ubývat a odpoledne a večer bude postupně až polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 17 až 20 stupňů. Fouká mírný vítr, odpoledne to pak bude čerstvý severozápadní vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, který pak k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den velmi dobré a biometeorologická předpověď ta přináší jedničku, tedy mírný stupeň zátěže. No a ještě přidám pro zajímavost teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní den 8. července. Minimální teplotu naměřila Šindelová v roce 2019 a bylo to 1,4 stupně Celsia. Zatímco maximální teplotu 33,1 stupně Celsia zaznamenaly Karlovy Vary v roce 1957.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude novinář, cestovatel a režisér Dan Přibáň.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

V našem dnešním dobrém ránu nemohl chybět ani dnešní narozeninový oslavenec Petr Kotwald, který právě dnes slaví své 67. narozeniny. No tak mu na dálku posíláme tedy velkou gratulaci. No ale už se k nám přibližuje 9. hodina dopolední, spolu s ní další zprávy s Lenkou Polákovou. No a po nich to pak bude dopolední program spolu s Jiřím Trnkou u mikrofonu. A určitě si nenechte ujít ani dnes pořád Zámecké léto se soutěží o zámecký cestovatelský balíček. Pořád začíná ve 9:45 a pak po 10. hodině na vás čeká rozhovor s naším festivalovým hostem a tím bude herečka Milena Steinmaslová. Tak tedy pro dnešek se s vámi loučí od mikrofonu a mixážního pultu Jitka Brošková. Já vám všem přeji krásný den a zítra naslyšenou.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Druhý den čeká summit NATO v turecké Ankaře, formální jednání státníků. Za Česko se ho zúčastní prezident i premiér. Správa železnic zahájila dvouletou rekonstrukci nádražní budovy v Chebu. V karlovarské Matony aréně začalo natáčení hokejových scén filmu Lajna. A dnes čekejte oblačno až zataženo, odpoledne až skoro jasno, teploty do 25 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Lídři států NATO by dnes na summitu v Ankaře měli podle prezidenta Petra Pavla potvrdit své závazky výdajů na obranu. Řekl to novinářům před začátkem jednání. Očekává také debatu o podpoře obranného průmyslu a pomoci Ukrajině.
2: Je tam ten závazek, který předneslo Německo a který je obsažen v deklaraci, to znamená 70 miliard euro podpora Ukrajině v tomto roce, a vyjádřit stejný závazek na příští rok. S tím, že zatím neproběhla žádná debata o alokaci nějakých příspěvků z konkrétních národů. Myslím, že tohle bude hlavní obsah.
1: Formální části summitu se zúčastní prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, který je šéfem české delegace. Správa železnic zahájila rekonstrukci nádražní budovy v Chebu za 428 milionů korun. Práce potrvají 2 roky. V historické budově přibudou moderní toalety a nový informační systém. Stavbaři opraví i fasádu, i interiéry a restaurátoři obnoví památkově chráněné umělecké prvky, říká generální ředitel správy železnic Tomáš Tot.
3: Samozřejmě vnímáme tady tu citlivost budovy vystavené v roce 1962. Ty historické relikvie nebo věci jsou tady především hodiny, mozaiky, vitráže, samozřejmě i skleněné stěny ze zvlněného skla. Všechno tohle bude velmi citlivě restaurováno.
1: V karlovarské Matony aréně začalo natáčení klíčových hokejových scén celovečerního snímku Lajna, konečně film, který navazuje na stejnojmenný úspěšný seriál. První záběry vznikly na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně. Jak za tvůrce informovala Jana Šafářová, příběh naváže na osudy hlavních postav. Do středu dění se znovu vrací trenér Luboš Hrouzek v podání Jiřího Langmajera a jeho partnerka Deniska, kterou hraje Hana Wagnerová. V kinech má film premiéru naplánovanou na letošní 31. prosinec. Rusko potřetí za 7 dní zaútočilo balistickými raketami na Kyjev. Tamní starosta Vitalij Kličko informoval o 2 zraněných a požáru skladišť. Agentura Ukrinform píše, že úřady vyhlásily poplach až po prvních výbuších. Noční údery hlásí taky druhé největší ukrajinské město Charkov. Po útoku ruských raket je tam poškozených přes 20 rodinných domů.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne přibývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 9 hodin, k tomu 4 minuty. Vítejte, tady je středeční dobré dopoledne Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje. Zpěvák Pavel Bobek se toho nedožil, ale písnička, kterou v češtině známe, od něj jako Veď mě dál, Cesto má, a dokázala na chvíli sjednotit rozhádané Američany. Jak se stala při fotbalové mistrovství světa hitem, který vedle zpívali Trumpovi příznivci i odpůrci, to uslyšíte v dalším zápisníku z turnaje.
0: Dobré dopoledne a Jiří Trnka.
4: Aleona Machálková.

0: Skoro po měsíci se dnes nehraje žádný zápas fotbalového mistrovství světa. Po prvním volném dnu začne zítra čtvrtfinále. Nedostal se do něj žádný ze tří týmů pořadatelských zemí. Kanaďané zažili první domácí šampionát, Mexičané jako první na světě už třetí a potvrdili, že u nich je vášeň k fotbalu s ostatními nesrovnatelná. Až do kauzy s omilostněním útočníka Baloguna a debaklu z Belgii svůj pokrok ve fotbalové kultuře, ale ukazovali i Spojené státy a našli nový fotbalový hit.
1: Mířím ke stadionu u San Francisca v průvodu amerických fanoušků a povídám si s Paulem Richardsem, bubeníkem, který udává rytmus.
2: Hrál jsem fotbal jako mladý, bubnuju jen jako fanoušek pro zábavu, jinak jsem spíš přes výtvarné umění. Navzdory tomu, co říká Trump a další, chce spousta nás Američanů být součástí globální komunity, třeba díky fotbalové kultuře. Potkávat se s cizinci, třeba s Čechy. Byl jsem na tom šampionátu před 20 lety, kde jste nás jasně porazili.
1: S Paulem probíráme, jestli taky Američané mají své fotbalové, tedy sokrové pokřiky a písně jako jihoamerické nebo některé evropské národy, případně kluboví fanoušci. Američané často volají své USA nebo We believe that we can win. Tomu se ale občas pošklebují i oni samotní. Věříme, že můžeme vyhrát, tenhle pokřik dokonce hráč amerického fotbalu Jason Kelsey označil za nejvíc poraženecký, co kdy slyšel.
3: So you know the White Stripes, they push that song that is...
1: Paul mi pak vybubnovává světoznámý motiv z písně Seven Nation Army od amerického dua The White Stripes s tím, že ta je teď tady v USA mezi fotbalovými fanoušky populární k navození atmosféry. Potom ještě Paul předvádí popěvky, které vznikly ve škole v Alexandrii u Washingtonu, nebo zmiňuje píseň, když Yankeeové pochodují původem z New Orleans. Během tohoto mistrovství ale Američany sjednocovala country klasika od Johna Denvera. Šla z toho až husí kůže, když tuhle píseň, kterou u nás známe jako Veď mě dál, cesto má, zpívali na stadionech desítky tisíc Američanů při zápasech svého týmu. Pro zemi, kde v posledních letech nabrali nenávistné projevy na obrátkách, to byly momenty, kdy se Američané v červených trumpovských čepicích i prezidentovi odpůrci na chvíli naladili na stejnou notu. Píseň o sounáležitosti s horami domovské západní Virginie zná v Americe snad každý, ať je to dítě nebo dospělý.
4: Everybody knows that song, Country Roads. Everybody loves that song.
5: Každý tady má tuhle písničku rád. Pamatuju si, jak jsme se skautským oddílem jeli 11 hodin autobusem z Connecticutu tábozit do západní Virginie. A jak jsme dorazili k hranicím západní Virginie, všichni tu píseň začali spontánně zpívat. Vydrželo nám to půl hodiny.
4: Everybody just started singing that song for about half hour.

0: Vzpomíná teď už šedovlasý scout Randy a připomíná, že při americkém fotbale s oblibou zpívají Sweet Caroline, při basketbale spíš rap, jen hokej podle něj nemá žádnou typickou píseň, kdy hledá kanadskou hymnu směje se.
1: Hockey, I don't know what the hell they sing. Oh, Canada, I don't know.
0: Country Roads, kterou si teď Američané adoptovali při sokru, je podle Randyho klasika.
1: It's a classic. It's a classic. And the funny thing is...
2: Vtipné je, že se tam původně mělo zpívat o státu Massachusetts, ale se západní Virginii se to líp rýmovalo. Zpíváme to při různých příležitostech, je to populární, ale docela mě překvapilo, že se to teď chytlo i při prvním americkém zápasu a během mistrovství světa se z toho stala fotbalová písnička.
0: DJové na stadionech ji pouštějí dál, ale teď už to bude bez Američanů na hřišti. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
3: Rádio vašeho kraje.
4: Je 9:15 a už za chvíli od nás pro vás tady bude rubrika Úsměv, prosím, a v ní legenda Vladimír Menčík. I proto buďte s námi dál. Český

0: Český rozhlas a už za chvíli vám nabídneme tipy pro volný čas.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: On na to nereagoval, ale někde bylo reagováno, prostě nasadili na mě orgána. Kam se hnete, takovej orgán se hejbá s váma. A jak on se hejbal? Chlapisko urostlej. No, zdravej jako řípa, samej sol, vazoun. Takový vazoun, že by snad mohl přendávat vagóny z jedné koleje na druhou, rozumíte? A přitom povídám vazba, ale nenápadnej. No, ale jak nenápadnej? On vám takhle vždycky vedle mě stál na dva kroky a takhle prostě jako tak, že mě ho zajímá něco tamhle, náhodou kouká. No, prostě nenápadnej. Dělal to výborně. Tenkrát jsem byl taky Jura, mladý kluk, kopalo mi to, hrál jsem za Javu, nusle, víte? A kopu, kopu, ku, nejnou koukám, kdo to vedle mě, von za pomezního rozhodčího. Dneska se mi to směje. Nebo jsem si bral Joffii, pěkná svatba, v kostele, jakou tam někdo furt cinká, von za ministranta. No to byl kluk, ty nápady, víte? Byli jsme s manželkou na závodním plese, tedy ne, že bychom tam závodili, normální ples našeho závodu, že ano? No a tam stála urostlá cikánka, nebo španělka, to já nevím. Kastaněty a bubínky, já pám. Hrgot, to je kus, pám. Žofingo, jdi se něčeho napít, moje žovka už v mládí trošičku tohleto, ale jinak je to zlatá ženská. Já pám, jdi se něčeho, já se tady tak trošičku porozhlídnu a hned jsem tvrdně vyjel po té cigánce, víte? Cigánko, ty krásná, tančím, tančím a jak, možná jako se na to budete dívat jinak, ale nám zkrátka holičům ty ruce jen tak furt hrajou, že jo? Tak já takhle jako, cigánko, typ, já podživůtek, kde pak, pistole, armádní pistole, on to byl on a ona by to zamaskoval, on vám mě bafnul, dal mi pusu, no ale zase to musím říct, on líbal, ježiš, jak ten líbal. No, abych si jen pořád nestěžoval, ono na druhé straně taky to mělo svý kladný stránky, víte, tak třeba já jsem se koupal ve Vltavě. Koupu se, koupu, najednou koukám, že už se vlastně nekoupu, že se topím. To je najednou úplně jiný pocit, víte, on mě vytáhl, ale nehlásil se k tomu, zase nenápadně jako prej, my jsme se nějak zachytili za plavky, víte. Povídá, no ohromnej, ohromnej. Naše tchyně, já nemám špatnou tchyni, nechci si, prosím, všecko je v pořádku, ale někdy si prostě pustí pusu na špacír. A v našem domě, kde každý má takhle nastražený uši, víte, a říkal takový nějaký věci, který člověk nerad o sobě slyší a tohleto. A on mě tak jako pozoroval a viděl, že mě to není nějak rechta. Tak jí bafnul a zbalil pro potulku. No, ohrom. Ale stejně mě to rozčilovalo. Víte, paš, s kým jsem se zastavil, koho jsem pozdravil, on si všecko zapisoval, možná si tam ještě něco kreslil, já mu tam neviděl, že jo, do tohle. To mě, no, já jsem se mu snažil různě klíčkovat tohleto, a pak jsem si pál, vem tě, čert. A zvyk jsem si. Já jsem šel na pivo, on taky, tedy on si dával prcky obyčejně, že ano. Já udělal svý dvě piva, on šest svých panáků, já šel domů, on taky, tedy já do svý postele, on k nám pod okno. No jo, ohromnej, obětavej. Když já ráno šel do práce a koukám, on zmrzlej na roh, jako veka, ale bdělej jako stranitej.
1: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: děkuju ti.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotheka.cz

0: Je půl desáté, tady je Český rozhlas Radio Bašov, které už za chvíli vyrazíme do Karlových Varů.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Národopisném muzeu Plzeňská na náměstí Republiky v Plzni můžete navštívit expozici Ladislav Lábek archeologem. Výstava je přístupná do 8. listopadu. Infocentrum ve Spáleném Poříčí vás zve na výstavu Svět panenek móda doby dávno minulé, která trvá až do 30. září. V letní kvině v Hrádku u Rokycan dneska promítají český film Říkají mi Lars. Projekt začíná ve 21 hodin a 30 minut. Ve stejný čas můžete vyrazit také do letního kina v Domažlicích. Tam lákají na ukrajinský film Mé tiché myšlenky. V plzeňském Zaxpabu vystoupí Znouzecnost a PH Band. Hrát začíná v 19 hodin. Dům České televize na divadelním náměstí v Karlových Varech nabídne v 17 hodin na setkání s lidmi okolo filmu Dvě deci duše s režisérkou Ester Geislerovou, herečkou Aňou Geislerovou a producentem Ondřejem Trojanem. Na letní scéně pod Chebským mostem zahrají od 19 hodin kapely Chyba 404 a Violet a Mini, tedy Matony Live Bar na Vřídelní kolonádě má od 9 hodin večer na programu koncert kapely Mňága až Ďorb. A speciální projekce filmu Vrchní prchni začíná dneska v 14:30 odpoledne v obecním kině Kyselka. Vstupenky za symbolickou 1 korunu platí také na prohlídku Matony muzea. Doprava hostů z Karlových Varů a zpět je zajištěná zdarma, a to festivalovým autobusem.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Petlahve, plechovky, skleněné lahve, ale i zbytky jídel nebo oblečení. To jsou odpadky, které po sobě nechávají festivaloví návštěvníci v Karlových Varech. A nejedná se jen o to, co vyhodí do koše, ale spíš o to, co zůstane ležet na zemi. Iniciativa Zálohujeme a nebo společnost Kercher teď chtějí přijít na to, jestli by se odpad nedal nějak omezit.
1: To je plast.
2: Gabriela pracuje ve společnosti Lázeňské lesy a parky tady v Karlových Varech. Gabrielo, co vám dělá největší problém v tom třídění?
1: To jídlo. Zvedá se mi žaludek z toho.
2: Sezbíraný odpad vy si takhle vysypete do vaničky umělé a třídíte?
1: Ano. Jo, je to lepší, než kdybychom hrabali do toho pytle.
3: A vypadá to, že už máme teda hotovo první polovinu, tak to dokončíme.
2: Miroslav Punčochář ze společnosti Augiášův chlév. Vy tady v podstatě jste součástí té analýzy odpadu. Co bude dál?
3: Teď si ho vyskládáme na folii, nafotíme ho, zvážíme ho, spočítáme ho, všechno si to zapíšeme, no a ve výsledku uvidíme, kolik kterého odpadu se nám v těch pytlích ukázalo a dokážeme na základě toho potom určit, co můžeme doporučit, jaký další vlastně věci s tím můžeme řešit.
2: Kolik se teď rozstřídilo pytlů toho odpadu?
3: Teď jsme asi v polovině. To je odpad vlastně, který se pozbíral v neděli ze země, z lokalit, Smetanovy sady a Dvořákovy sady. Bylo asi 50 pytlů.
2: Teď už tady na plachtě máme 3 hromádky. No, hromádky, hromady. Z petlahví, skla a plechovek.
3: Takže už teď vidíte, že to budou nějaká čísla, které budou do stovek kusů.
2: A mezi tím samozřejmě jsme viděli i zbytky jídel a tak dále.
3: Našli jsme tam jedny dětské trenýrky, spoustu plen, trička, elektronické cigarety.
2: Lutfia Miňovská z iniciativy Zálohujme. Vy jste přišli s tím vytvořit analýzu odpadu, co lidé nejčastěji vyhazují.
4: To je všechno materiál, nápojové obaly, to znamená pytky a plechovky, které by se tam nemusely nacházet a mohly by být zpátky v tom procesu, mohly by se z nich znova vyrobit pytky a plechovky.
2: Analýza sezbíraných odpadků bude hotová na konci filmového festivalu. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Za 4 minuty už bude 9:45 a ve 9:45 nás jakožto každý všední den čeká váš oblíbený pořad. A to Zámecké léto. I proto buďte s námi dál, do té doby tým. A držím ti město.

0: Zámecké léto.
1: Pěknou středu vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Já dnes Zámecké léto začnu takovou malou statistikou. Pražský hrad je absolutně největším hradním a zámeckým komplexem zemi. Kombinuje prvky hradu, zámku a paláců. Státní hrad a zámek Český Krumlov pak drží druhou pozici. Zahrnuje 40 budov a palácových stavení soustředěných kolem 5 nádvoří a zámeckou zahradu. No a státní hrad a zámek Jindřichův Hradec drží pozici třetího největšího zámeckého komplexu. Rozkládá se na ploše více než 3 hektarů a nabízí přes 300 místností. A právě tam se dnes podíváme s Františkem Kinským.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás honosné renesanční sídlo, zámek Jindřichův Hradec. Jeho posledními soukromými majiteli byli Černínové, patřící k prastarému českému panskému rodu. Více nám prozradí Filip Černý.
3: S kastelánem Janem Mikešem jsme stanuli ve středověkém hradu a přesto jsme na zámku v Jindřichově Hradci. Jak to tedy se zařazením té stavby je?
4: No je to tak, protože vlastně Jindřichův Hradec má jednu neskutečnou výhodu, že vy tady za půl den můžete projít 8 staletí. Je to dáno tím, že Jindřichův Hradec je jeden z vůbec největších zámků u nás. Vzniknul někdy už v půlce 10. století jako knížecí přemyslovské hradiště. Ten kamenný hrad začal vznikat někdy na začátku 13. století pro Jindřicha z rodu Vítkovců. A ten zámek je tak velký, že vlastně ten hrad, ve kterém nyní stojíme, mohl být, dá se říct, ponechán svému osudu, protože kolem něj začaly vyrůstat i další stavby, které jsou tím zámkem. A díky tomu my jsme vlastně v interiéru, který se stavebně nezměnil někdy od té druhé čtvrtiny 13. století.
3: Je tady nádherná, nejenom akustika, to možná bude slyšet, ale i výmalba. To jsou události z dějin nebo biblické události.
4: To je jedna ze zvláštností, o kterých se dodnes úplně přesně neví, proč, ale kolem nás je výjev několika desítek obrazů z legendy o svatém Jiří. Víme, že tu legendu v roce 1338 nechal namalovat Oldřich III. Z Hradce. Víme, že to souvisí s řádem německých rytířů, který v Hradci působil. Pod tou legendou jsou vymalovány i erby předních šlechtických rodů, kdy je zřejmé, že ti lidé z rodu třeba pánů z Landštejna nebo Buziců, Ronovců, takže sem přijížděli a že se v téhle místnosti scházeli. Jenom nevíme proč.
3: Teď jsme ale z původního hradu přešli do jednoho ze zámeckých křídel a tady ale už víme proč. Tady se bydlelo.
4: Tohle to je první z 5 dochovaných renesančních pokojů v Adamově stavení. To Adamovo stavení začalo vznikat někdy v půlce 16. století, ale úplně ho dostavil až Adam II. Z Hradce. Předtím jsem zmiňoval právě Jindřicha, který byl zakladatelem rodu Hradeckých a ten Adam byl naopak jeho předposledním členem toho rodu. A on měl doslova stavební mánii a skutečně vlastně přetvořil celý ten obrovský areál úplně v jednotný, aspoň vzhledově renesanční komplex. Což teda jednak znamenalo, že se skutečně zadlužil tak, že téměř zrujnoval celou svou rodinu. Ale druhá věc je, že všichni následující generace majitelů Jindřichova Hradce, včetně tedy současného Národního památkového ústavu, tak už se jenom snaží, aby se ten areál nerozpadl.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Jindřichův Hradec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Je to nádherný komplex. Pokud jste tam byli, tak mi asi dáte zapravdu i to divadlo. No a pak to otáčivé hlediště, tak to taky je taková veliká kuriozita. Stále se mluvilo o tom, bude se rušit, nebude se rušit. Tak je to památka. No, tak my budeme soutěžit, máme připravený zámecký balíček, vy už víte, co v něm všechno je. Jsou tam sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky, batoh. Tak to je denní výhra, pak v pátek losujeme prohlídku a tak dále. To vy už možná všechno znáte, já to i za chvilku upřesním. Tak pojďme na soutěž. Chcete-li soutěžit, zavolejte 731 800 900. No a držím palce, abyste byli třetí, protože to je naše podmínka. Třetí, který se dovolá z vás, tak jde do vysílání.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dofidlat, dotoulat, soutěžit se bude, ano, součástí zámeckého léta je tedy i soutěž, nezbytná soutěž a oblíbená, já to vidím podle monitoru, tady jak mi naskakují telefony. Třetím volajícím byl pan Zdeněk z Říkonína. Dobrý den, pane Zdeňku.
1: Dobrý den, vás zdravím.
0: Já vás taky zdravím, já se přiznám, já jsem v životě neslyšel Říkonín, kde je Říkonín?
1: Říkonín to je 10 kilometrů od Tišnova.
0: 10 kilometrů od Tišnova, to už je jasné. Tak, pane Zdeňku, jste připraven na soutěž?
1: Jsem, děkuju.
0: Tak ta otázka, jak se jmenoval zakladatel rodu Hradeckých, který působil na zámku v Jindřichově Hradci? Za A. Adam, za B. František, za C. Jindřich.
1: Já bych řekl, že za C. Jindřich.
0: Jindřich. A to říkáte správně, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, takže brýle, deka, termoska, letní ponožky, batoh. V pátek budete ve slosování, tam pravidelně celé prázdniny hrajeme o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby. No a na konci prázdnin budete rovněž ve slosování a tam můžete vyhrát zámecký pobyt, bude to pro tři výherce. Tak já vás zdravím, mějte se moc pěkně, zdravím do Říkonína, pane Zdeňku. Nemáte zač? I vám přeju hezký den. Jinak mě zaujal ten Adam, ani ne Jindřich. Stavební mánie, všechny málem zadlužil, všechno přetvořil. No a teď to Národní památkový ústav tak krásně všechno opatruje, je to tam moc pěkné. Já vám přeju pěkný den, ať se vám daří. Zítra se vydáme na zámek v Čechách pod Kosířem. Mohu vám slíbit také zajímavou návštěvu. No a pochopitelně i soutěž. Pavel Kudrna přeje pěknou středu.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Iniciativa Zálohujme a společnost Kerscher chtějí v Karlových Varech při festivalu omezit množství odpadu. V Karlových Varech se zítra uskuteční Den kraje a města Karlovy Vary. A dnes čekejte oblačno až zataženo, odpoledne až skoro jasno, teploty do 25 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Až 100 pytlů odpadků nazbírali dobrovolníci a zaměstnanci úklidové firmy za jediný den ve Dvořákových a Smetanových sadech v Karlových Varech. A nejsou to jen odpadky, které vyhodí festivaloví fanoušci do košů, ale spíš i to, co zůstane ležet na zemi. Iniciativa Zálohujme a společnost Kerscher teď chtějí přijít na to, jestli by se ten odpad nedal nějak omezit, říká mluvčí iniciativy Lutfia Miňovská.
2: Chceme ukázat, reprezentovat, co všechno se nachází v přírodě jako odpad. Nejenom ve formě nápojových obalů samozřejmě, a co všechno se nachází ve směsných koších, protože to je všechno materiál, nápojové obaly, to znamená pětky a plechovky, které by se tam nemusely nacházet a mohly by být zpátky v tom procesu, mohly by se z nich znova vyrobit pětky a plechovky a ten odpad by vlastně nemusel vzniknout vůbec.
0: Analýzu chtějí odpadové společnosti vyhodnotit do konce filmového festivalu. Doporučení by pak mohlo posloužit v následujících ročnících filmové přehlídky. Karlovarský kraj a město Karlovy Vary zvou na Den kraje a města. Jak informovala krajská mluvčí Jitka Čmoková, akce se koná v rámci Mezinárodního filmového festivalu. Návštěvníci se můžou těšit na hudební vystoupení regionálních kapel, debatu s tvůrci filmu Lajna a rozhovory s úspěšnými sportovci z Karlovarského kraje. Akce se uskuteční na pódiu u vřídelní kolonády ve čtvrtek 9. července od 12 hodin do 15:30 odpoledne. Správa Krkonošského národního parku se snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu všivec sudecký. Na stříbrné návrší nedaleko luční boudy proto poslala na pastvu dvě krávy. Pilotní projekt má ověřit, jestli může řízená pastva přispět k vytvoření lepších podmínek pro tuto rostlinu. Krkonoše jsou v současné době už jediným místem na světě, kde všivec sudecký roste. Krávy se do těchto hřebenových partií vrací po 69 letech, připomíná pracovnice Krkonošského národního parku Klára Tlachařová.
3: Spasou ten porost a trošku tam i naruší ten drn, což by právě mohlo pomoct tady tomu druhu, který je konkurenčně slabý a potřebuje přesně v tom porostu také otevřený plošky, volný, aby se zde mohl jakoby semenit a rozmnožovat.
0: Kuvajtská protivzdušná obrana odráží raketový a dronový útok. Sirény znějí taky v Bahrajnu. Obě země Perského zálivu o tom informovali krátce poté, co Irán oznámil odvetu za americké útoky na své území. V minulosti si Teherán pro své odvetné útoky Kuvajt i Bahrajn opakovaně vybíral. V obou zemích se nacházejí americké vojenské základny.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, odpoledne až polojasno, nejvyšší teploty 22 až 25 na horách, 17 až 23 stupňů Celsia, vane mírný severovýchodní západní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Mariánských Lázních se na hlavní třídě opravuje povrch vozovky. Jezdí se jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Deset hodin k tomu 4 minuty. Vítejte, pokračuje dobré dopoledne Českého rozhlasu rádia vašeho kraje. Patří ke nejvýraznějším českým herečkám. Před kamerou stála poprvé už jako školačka a od té doby vytvořila řadu nezapomenutelných filmových, televizních i divadelních rolí. Předloni získala Českého lva za vedlejší roli ve filmu Němá tajemství. Letos jí už mohli na obrazovkách spatřit diváci v televizním filmu Greta Schnirch a na podzim diváci uvidí v nové detektivní minisérii Heads. Nejen o tom bude náš další festivalový rozhovor, tentokrát s herečkou Milenou Steinmaslovou. Uslyšíte ho už za chvíli v našem vysílání. Teď pro vás máme dvě ženy, Lenku Filipovou a také Anuka. A hned potom se ozve Radim Jehlík a jeho host.
5: Dobré dopoledne a Jiří Trnka.

0: já byla jiná.
1: Lenka Filipová, tady je Český rozhlas, rádio vašeho kraje, za 4 minuty už bude 10:45. Teď pojďme na Mezinárodní filmový festival do Karlových Varů, kde už v přenosovém voze čeká Radim Jehlík a jeho host.
2: Přejeme vám pěkný den s naším dalším festivalovým hostem z Relax zóny u Vřídelní kolonády v Karlových Varech. Náš dnešní host patří k nejvýraznějším českým herečkám, před kamerou stála poprvé už jako školačka a od té doby vytvořila řadu nezapomenutelných filmových, televizních i divadelních rolí. Předloni získala Českého lva za vedlejší roli ve filmu Němá tajemství, letos jste už mohli na obrazovkách spatřit televizní film Geta Schnirch a na podzim ji diváci uvidí v nové detektivní minisérii Hec. Nejen o tom si budu povídat v následujících minutách s herečkou Milenou Štaňmaslovou. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Začneme Karlovými Vary.
3: Ano.
2: Jaký vy máte vztah k Mezinárodnímu filmovému festivalu?
3: Samozřejmě, že kladný. Jak jinak, ale já mám vůbec takový, jako, co se týče Karlových Varů, tak můj začátek zde byl zcela jiný, s filmem zcela nesouvisející. Tady jsem měla jednu ze svých prvních brigád. V Březové u Karlových Varů jsem pracovala v jednom hotýlku. Měla jsem nádobí, roznášela jsem pivo a jídlo a byli tam takový dva manželé, kteří zřejmě měli tehdy nějakou manželskou krizi, což já jsem necítila. Ale oni mě všude sebou tahali na výlety, takže já jsem se měla úžasně a oni se nemuseli hádat, což mi došlo po mnoha a mnoha letech. Tak to bylo vlastně moje úplně první seznámení s Karlovými Vary.
2: A to už bylo, to už jste koketovala s herectvím? O jaké době se to bavíme?
3: To jsem vůbec ještě nekoketovala. To mě bylo 15.
2: Rozumím. Jste pravidelnou návštěvnicí festivalu?
3: Ne. Já jsem tady vlastně mockrát nebyla, ale myslím si, že to je úžasná věc, že se tady sejde tolik lidí, kteří vidí tolik filmů. To je prostě paráda veliká.
2: A když se zeptám, jestli jezdíte do Karlových Varů i mimo filmový festival, ať už s divadlem nebo soukromně?
3: S divadlem jsem tady párkrát byla, ale co se třeba týče jako pacient nebo tak, to ne. Počkej, tady si dovolíte, můžu se na tenhle ten stůl, může se klepat?
2: Poklepejte.
3: Tak klepu, díky.
2: Jak vnímáte tenhle svátek pro tu českou kinematografii? Jak to vnímá herec?
3: Nemůžete nikdy, aspoň teda já, neumím vnímat věci jako odděleně. Na jednu stranu vždycky s tím nejdřív brambory a pak řízek, neumím si dělat takzvaná soustička, ale na druhou stranu vnímat jako festival a nevnímat všechno okolo, to mně nejde. Ale co si myslím, že potřebujeme, aby vždycky se v tom světě okolo nás vylouplo nějaké místo, kde je zrovna teď dobře. Kde to, co se děje, je dobře. To je úplně jedno, jestli se líbí lidem všechny filmy, nebo se jim nelíbí všechny filmy, ale jsou tam kvůli něčemu, co udělali jiné lidské bytosti. Dej si nějaké dobré jídlo, dej si dobré víno, pobaví se, podiskutují a nic jim nehrozí. A to vnímám opravdu jako velký dar. Takže tak.
2: Říkáte, kde je lidem dobře, kde je vám dobře na divadle. Vy jste za ta léta prošla spoustou divadelních scén. Tak se ptám, která je ta nejbližší vašemu srdci?
3: Já to takhle nemám.

0: nejbližší ve smyslu, že jsem s ní nejvíc propojená, to je divadlo v Celetné. Jo? A já jsem vůbec se nějak řízením osudu ocitla na těch malých scénách. Takže dalo by se říci, že pro režiséry a tak, zřejmě jsem nějakým způsobem čitelnější, nebo to, co umím a to, co nesu, je možná lépe vidět na těch malých scénách, ale jinak, když se dostanu na velké jeviště a můžu udělat hodně velké kroky a můžu se někam rozběhnout a rozmáchnout se gestem, tak se mi to taky moc líbí.
1: Vy jste byla pod Palmovkou 17 let, tuším, nebo
0: no,
1: tak nějak?
0: No, já opravdu nesleduju číselnou osu svého života, já v tom mám neuvěřitelný binec, takže dohodněme se, že máte pravdu.
1: Dobře, tak to mi přijde jako docela dlouho na jednu scénu, ale včera byla naším hostem Alena Mihulová. A ano. Vy se spolu vlastně potkáváte se na jevišti, vyhrajete v Ungeltu.
0: Ale ne spolu.
1: Ne spolu, no to jsem se chtěl zeptat.
0: My projdeme jedním jevištěm, ale každá sama, ale přičinou každá s jinou partnerkou.
1: A v minulosti jste pracovali, vzpomenete na nějakou spolupráci s Alenou Mihulovou, když jsem jí zmínila, byla naším hostem tedy?
0: Já si myslím, že jsme si hlavně navzájem sympatické. My jsme se nepotkali na nějakém velkém projektu, ale spojoval nás samozřejmě z mé strany jenom trošičku a z její strany hodně Karel Kachyňa, protože já jsem u něj začínala. A takže si myslím, že Alena o mě něco ví, že třeba o mě její manžel někdy něco prohodil, dej Bůh, ať to bylo lichotivé. Ale myslím si, že jsme si hlavně navzájem sympatické, protože kdykoliv se potkáme, tak je to setkání jako s přítelem, i když ten přítel je takový přítel jenom na tu chviličku vlastně, že? A pak nejsme přítelky některé, by si volali a šli spolu na kafe.
1: Říká náš dnešní host, herečka Milena Štajmaslová.

0: Jsme v Relax zóně na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Zdravíme vás z místa, které se nachází poblíž v řídelní kolonády. Naším dnešním festivalovým hostem je herečka Milena Steinmaslová, jedna z hlavních představitelek dvoudílného televizního filmu Gerta Schnirch, což je dívka, která vyrůstá v Brně ve 30. letech a později v době války ve smíšené česko-německé rodině. Ten scénář vychází z románu Vyhnání Gerty Schnirch Kateřiny Tučkové. Vy jste znala tu knihu před natáčením?
1: Ne, já jsem viděla představení podle té knihy.
0: Jak jste se vlastně k tomu projektu dostala? Vy jste prošla castingem nebo vás oslovovali?
1: Ano, prošla jsem castingem.
0: Bylo něco, kdy jste si říkala, že to je to, proč to chcete přijmout, tu nabídku? Bylo tam něco, ten příběh,
1: scénář? No je to nádherná role. Nádherná role, nádherný příběh. Tomáš Mašín jako režisér. Tam bylo spoustu věcí, proč jsem to chtěla přijmout.
0: Je to jeden z těch, řekněme, silnějších příběhů, které jste během té prozatímní herecké kariéry stvárnila? Nebo kam to sadíte?
1: Buďme upřímní, já jsem filmových rolí příliš nestvárnila. Ale fakt je, že tam je ta Zdislava. To je takový jako dar, který jsem myslela, že bude mým posledním, že jako už se před filmovou kameru nepostavím. Nebylo důvodu si myslet, že to tak bude. A když to přišlo a byla němá tajemství, tak se stalo něco úžasného. A já jsem si zase říkala, aha, tak za tohle poděkuji, protože to už se ti v životě nepodaří. No a teď je tady Gerta Schnirch a Hec, tak si říkám, poděkuji za to, užij si to, protože už se něco takového nemusí podařit. Protože život je v tomhletom, no, dělá si, co chce.
0: My se k Hecu dostaneme za chvíli, ale ještě jsem se chtěl zeptat, jestli máte ráda tyhle historické dobové snímky, nebo radši něco současnějšího?
1: Teďko myslíte jako divák? Mám ráda dobré filmy a dobré příběhy. Jestli to je současné nebo historické, ale aby to bylo dobré. V každém případě historie patří k mým koníčkům a mohli se účastnit na nějakém historickém příběhu, tak jsem moc ráda.
0: Přemýšlíte pak o těch, v tomhle případě třeba poválečných dějinách, když natočíte něco takového, jako je Gerta Schnirch, nebo zanechalo to něco ve vás, popřípadě, jestli jste ten typ, který to po natáčení hodí za hlavu a soustředí se na další práci?
1: Něco ano, tohle ne. Nemůžete nosit všechno. Ale tohle je téma, které není možné hodit za hlavu, protože je pořád využíváno až zneužíváno, protože je v něm pořád ještě mnoho přibližností, fikcí, schválností, strachu, nenávisti. Tohle má dlouhé stíny. A ty stíny se zatím nekrátí, protože v tom té vrcholové lajně naší společnosti tam není jednotná snaha na to, aby se toto období prostě pojmenovalo, zhodnotilo a pomohlo lidem nezapomenout. To přinese do jisté míry čas, ale pochopit a říci, jsem rád, že jsem to nemusel řešit, jsem rád, že jsem u toho nemusel být. A můžu si jenom přát, abych zareagoval jinak.
0: Ještě mě zajímá ta spolupráce s režisérem Tomášem Mašínem. Vy jste něco naznačila. Ten režíroval i snímek Němá tajemství, za který vy jste obdržela Českého lva za nejlepší herečku ve vedlejší roli. Je to od té doby ten režisér, kterému neodmítnete spolupráci? Už třeba jenom proto?
1: Já bych ho strašně nerada takhle na veřejnosti jako vydírala. To se mě nezdá úplně korektní. Ale bude-li mě potřebovat v nějakém tématu, v nějakém příběhu, tak já věřím jeho lidské i umělecké inteligenci a věřím jeho lidskou i uměleckou slušnost a v jeho velké umělecké schopnosti, že si myslím, že bych neodmítla. Pokud bych si najednou neřekla ty brďo, tak na tohle nemám. Jo, protože i to se může stát. Třeba kdybych chtěl, abych hodně dobře bruslila, tak jsme v háji.
0: A stalo se to někdy v minulosti?
1: Zatím ode mě nikdo bruslení nechtěl.
0: Upřímně, jak moc potěší český lev? Prozraďte.
1: Já vím, že je to možná prapodivné, ale mě ze všeho nejvíc strašně potěšila ta nominace. Protože když dostanete tu nominaci, tak to znamená, holka, tohle si prostě odvedla dobrou práci. Udělala jsi to dobře. A jsou tam i ty čtyři kolegyně, tak člověk vidí, co odvedly oni a říká si, tak jo, to jsem jako v dobré partě. to je jako dobré. A já nemůžu říct, že bych s tím vůbec nepočítala v tom smyslu, že bych se nepřipravila. Já jsem se připravila. Ale mě by neskazilo večer, kdybych ho nedostala. Já jsem byla ráda, opravdu jsem byla ráda, když ty lidi zakřičeli, jako vypadalo to, že mě to všichni přejou. Janička vedle, Plotková vedle mě vykřikla tak, že já jsem už nemusela vůbec vydávat žádný zvuk, protože ta to udělala za mě. Takže jsem viděla, že lidi okolo mě mají taky radost. Tak jsem si říkala, dobře, tak si to, holka, asi opravdu zasloužíš. A měla jsem radost, velkou, ale tu největší, takovou tu, která nic nechce, to byla ta nominace.
0: To říká náš dnešní host, festivalový host, který je herečka Milena Steinmaslová.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.

0: Ještě chvíli si budu povídat tady v relax zóně v Karlových Varech, jen pár metrů od ikonického Vřídla s herečkou Milenou Steinmaslovou navštívila Mezinárodní filmový festival. Mimo jiné i proto, aby udělala reklamu nové televizní minisérii Hec.
1: Ano.
0: O čem bude Hec? Vy jste první herečka, kterou tady máme ve vysílání.
1: Tak já musím, já si to teda rychle srovnám v hlavě, aby zbylo něco na kolegy. Ale je to v každém případě formou neobvyklý zážitek. Natočením, formou scénáře, střihem. Je to něco mezi westernem a klasickou detektivkou. Je výborně obsazený a myslím si, že když si k tomu lidé sednou, tak budou vděční za to, že v České televizi nepůjdou uprostřed toho příběhu reklamy a že si buď uvařej kafe pak, a nebo si ho už při dalším dílu uvařej dopředu. Protože je to fakt napínavé. Napínavé, ale nejenom ve smyslu té detektivky, ale ve smyslu toho vnitřního napětí, co mají právě dobré westerny. To dobro a zlo. Kde je, jaké je, jak to dobro, tak to zlo. A jestli vůbec má to dobro šanci vyhrát. Ne proto, že by bylo bezbrané, ale protože některé zbraně nemůže použít.
0: A ta základní dějová linka je jaká? Můžeme prozradit alespoň?
1: Základní dějová linka je, jsme na větší vesnici, někde, ne přímo v horách, ale řekněme třeba, točilo se to v Krušných horách, tak si představte Krušnohoří, jak to tak vypadá.
0: My ho známe, máme
1: je to,
0: ho kousek
1: je
0: od
1: to
0: nás.
1: Chudý kraj, je to poblíž polských hranic, je to místo, kde v těch statcích, které jsou v určité vzdálenosti od sebe, se skrývá něco, co je zdánlivě vyřešené, ale jeden jediný akt to všechno začíná pomalu vykopávat ven. Hlavní figuru hraje Petra Hřebíčková a lidé, kteří s ní viděli její romantické filmy, tak budou velmi překvapeni, jak skvělá je v úplně odlišné roli. Opravdu je moc dobrá. Vůbec je to nesmírně dobře obsazený. My jsme zatím viděli první dva díly a je to skvělé. A to, co se tam stane, tam se postavil nádherný starý dřevěný kostel jenom kvůli tomu seriálku, kvůli té sérii, a ten schoří. A tím, že schoří ten kostel, tak je ta víra, která tam prochází, jako víceméně všude přítomná hodnota, všude přítomný druh myšlení v různé síle, v různé formě, tak ztratí ten středobod. Já nevím, jestli jsem to divákům ulehčila, ale já to taky ulehčit upřímně řečeno nechci.
0: Tomu rozumím.
1: Protože když máte cítit napětí, tak čím míň víte, tím lépe. A já jim můžu říct, že to napětí za to stojí, protože to není falešné napětí.
0: Kdy uvidíme Hec na televizních obrazovkách?
1: Já si myslím, že teďko, když jsme byli kvůli Gertě, tak tam říkala Kateřina Ondrejcová, že do vyhlášení podzimu Česká televize neříká termíny. Takže řekla bych ano, podzim. Ale jako přesně, to ani nevím.
0: Jsme ve finále, to mě docela mrzí, vy tady ten program máte nabitý, ale jaké pracovní nebo i soukromé plány na léto i další měsíce má Milena Steinmaslová?
1: Milena Steinmaslová pojede chodit po horách do Švýcarska, pak pojede do Itálie cvičit jogu a potom hraje taky přes prázdniny a taky tam něco bude málo točit a potom bude dělat sirupy a bude předstírat, že je zahradník a potom taky nebudu dělat nic a jenom budu. A na to se moc těším.
0: Tak hodně klidu, ať se vám všechno vydaří podle plánu. Přeju vám krásné léto, povedené prázdniny, spoustu pracovních i osobních úspěchů. Mějte se krásně a užijte si pobyt tady na Mezinárodním filmovém festivalu.
1: Jestli dovolíte,
0: určitě.
1: Tak já posluchačům popřeju krásné léto, ať si ho užijou tak nejhezčejc, jak si ho představují, ať si ho nenechají hlavně ničím zkazit, ať nebrblají. ať se víc smějou a jsou víc šťastný, nebo aspoň si uvědomějí, že jsou šťastný. A potom jedno velké přání. Já jsem proti tomu, abychom neplatili Český rozhlas a Českou televizi. Mě velmi překvapilo, že Švýcaři si v referendu odhlasovali, že si to platit chtějí. Tak se držte a vězte, že vašich přátel je, doufám, víc než nepřátel. I když ty nepřátelé jsou na lepších flecích. To je potřeba říct.
0: Díky moc, Milena Štajmaslová. Mějte se naslyšenou.
1: Naschled.
0: To byl náš další festivalový host. Loučí se a příjemný poslech vám i nadále přeje Radim Jehlík.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Za 5 minut bude 10:45. Tady je Český rozhlas Rádio vašeho kraje. Jaké jsou vhodné pomůcky pro nevidomé a co obnáší nácvik chůze s bílou holí? I to učí své klienty obecně prospěšná společnost Tyflo Service, která nevidomým pomáhá už 35 let. Svoji činnost, služby, ale i nácvik praktických dovedností dnes představuje na hlavním vlakovém nádraží v Plzni. Proč právě tam a co se právě tam odehrává, to ve vysílání Českého rozhlasu uslyšíte už za malou chvíli, protože na hlavním nádraží máme naši reportérku Jitku Englovou a s tou se spojíme už za malou chvíli po Haně Zagorové a taky Gary Halliwell. It's Running Man.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát přitom pozor.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte dopolední program Českého rozhlasu Rádia Vašeho kraje. Učíme se dotykem. To už je 35 let heslo Tyfloservisu, české neziskové organizace, která pomáhá lidem se závažným zrakovým postižením najít cestu k samostatnému životu. Jaké to je, když člověk přijde o zrak, co obnáší nácvik samostatného pohybu a orientace v prostoru a jaké pomůcky pomáhají? I to dnes může každý zjistit v Plzni na hlavním vlakovém nádraží při akci Tyfloservisu. Máme tam naši reportérku Jitku Englovou. Jitko, dobré dopoledne.
1: Dobrý den, tak tady na vlakovém nádraží, konkrétně v Horní hale, je stánek Tyfloservisu, u kterého se lidé dozvědí mimo jiné informace o nácviku prostorové orientace. Jsou tady kompenzační pomůcky k vidění a vlastně lidé se dozví vše o činnosti a náplně Tyfloservisu a o službách, které nabízí. To je jedna část té dnešní akce. A druhá je, že tady opravdu instruktorky Tyfloservisu mají klienty v kurzu prostorové orientace a právě i během tohoto nácviku se můžou lidé připojit a vidět, co to obnáší a jaké dovednosti pomáhají klientům v tom, aby žili co nejvíce nezávislý život. A třeba i jak složité a náročné to musí být tady vlastně v té hale, to soustředění, protože je tady hluk, všechno se tady rozléhá a to soustředění opravdu musí být veliké.
0: Takže ale pro takový nácvik prostorové orientace je hala hlavního nádraží asi dost vhodné místo.
1: Ano, ale to není ten jediný důvod, proč jsme tady. Ono v rámci toho nácviku instruktorky s klienty procházejí to nádraží a ta místa, která jsou pro ně důležitá při jejich cestách. Je to i proto, že nádraží má za sebou rozsáhlou rekonstrukci, hodně se tady toho změnilo, třeba oproti tomu, na co byli zvyklí, takže aby se seznámili s těmi novinkami a změnami a nějakým způsobem si je zažili. Mimochodem, k dispozici tady mají i takové akustické majáčky, což je orientační hlasový systém pro zrakově postižené. Ty majáčky jsou třeba u pokladu nebo u přístupu k nástupištím, u podchodu a spouští se pomocí takové speciální vysílačky, kterou nevědomí a slabozrací používají. A vlastně posunutí ty majáčky podají hlasovou informaci o tom, u jakého objektu, vchodu nebo nástupiště se člověk právě nachází.
0: Jitko, pojďme si tedy ještě něco říct k samotnému Tyfloservisu. Už jsme zmínili, že ta dnešní akce je i takovou připomínkou toho, že tato obecně prospěšná společnost letos slaví 35 let a pomáhá v celé České republice. Je to tak?
1: Je to tak. Tyfloservis má 13 krajských poboček a nevědomým a slabozrakým lidem pomáhá už od roku 1991. Díky němu tedy získávají nejen poradenství a informace, ale i praktické dovednosti k tomu, aby mohli žít samostatnější a na cizí pomoci méně závislý život. Takže se například učí, jak už jsme zmínili, pohybovat se v prostoru, starat se o svou domácnost, seznamují se s vhodnými kompenzačními pomůckami, učí se třeba číst a psát Brailleovo bodové písmo a tak dále. Všechny své služby Tyfloservis klientům poskytuje zdarma. Na tu plzeňskou pobočku se ročně obrátí zhruba 220 klientů. No a když už jsme zmínili to výročí, tak za zmínku stojí i to, že za dobu své činnosti, tedy za těch 35 let, Tyfloservis v celé České republice už pomohl 76 tisícům lidí s těžkým postižením zraku.
0: Z budovy hlavního nádraží v Plzni se do dopoledního vysílání přihlásila Jitka Englová. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Přeji krásný den a těším se na slyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hroznětín na Karlovarsku rozšíří základní školu o střední přístavbu. V Karlových Varech se uskuteční dostihové odpoledne. Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku a dnes čekejte oblačno až zataženo, odpoledne až skoro jasno, teploty do 25 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Areál základní školy v Hroznětíně na Karlovarsku vzniknou nové učebny. Zástupci radnice je chtějí příští rok umístit ve střešní přístavbě. Finanční náklady projektu vedení města předběžně vyčíslilo na 47 milionů korun. Přibližně 40 milionů pokryje dotace z programu Spravedlivá transformace, říká starosta Martin Maleček z hnutí Volba pro kraj.
2: My potřebujeme uvolnit současné odborné učebny, aby jsme mohli využít pro školní družinu anebo po případě pro běžné učebny. A počítáme do budoucna, že dojde k nějakému slučování škol, takže i ta kapacita školy je potřeba ji částečně navýšit.
0: Na Karlovarském závodišti se v neděli uskuteční koňské dostihy. Jak za provozující společnost Hippodrom Holoubek informovala Marcela Kozová, vrcholem druhého letošního mítingu bude 97. cena města Karlovy Vary Memoriál Josefa Dulejšího. Součástí programu bude také cena latiny, pohár primátorky města Karlovy Vary a mezinárodní mistrovství světa Amazonek s českou reprezentantkou Kateřinou Bílkovou. Sedmidílný program nabídne i první letošní dostih dvouletých koní. Začátek mítingu je v neděli odpoledne ve 14 hodin. Sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měli rodiče nově narozených dětí dostávat o 50 tisíc víc, celkem 400 tisíc korun. Na zvýšení se poslanci shodli. Opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické zvyšování, říká předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová.
3: Ta celková suma stejně nepokrývá zvyšování cen, stejně nepokrývá to, jak roste inflace a jak rostou mzdy. Ale ještě horší je za nás druhá věc. Vůbec nezaručuje žádnou předvídatelnost pro rodiče.
0: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO řekl, že návrh je maximem možného. I proto, v jakém stavu vláda převzala rozpočet po minulém kabinetu. Novelu teď posoudí Senát. Rusko nemá podle německého kancléře šanci válku na Ukrajině vyhrát. Friedrich Merz to řekl dnes na summitu NATO v Ankaře. Zmínil i závazek spojenců poskytnout letos a v příštím roce Ukrajině vojenskou podporu za v přepočtu 1,7 bilionu korun ročně. Merz ocenil, že spojenci ve většině členských zemí aliance výrazně posílili výdaje na obranu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že Česko letos nesplní závazek výdajů 2% HDP na obranu. Na příští rok chce ale přidat do rozpočtu obrany 36 miliard korun.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, odpoledne až skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech v ulici Na Vyhlídce se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tam opatrně. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Deset hodin, 4 minuty, Český rozhlas, rádio vašeho kraje a vy posloucháte náš dopolední program, ve kterém už za malou chvíli se ozve pan Josef Fousek. Ano, pravidelný rozhlasový féton, jehož dnešní název je Chléb a Harry. I proto buďte s námi dál, zatím pro vás máme Petra Nováka nebo Joben.
1: Dobré dopoledne a Jiří Trnáček.

0: Fouskův svět. Chléb a hry. Potkávám lidi, kteří se mnou rostli ve stejném městě. Musím dolovat v paměti, kam je zařadit, kdo jsou. Nevím o nich nic. A celá desetiletí nás rozdělila, pozměnila tváře, každý jsme měli jinou cestu. Jen to město zůstává stejné, téměř stejné, domy se mění, přibývají jiné, ale kroky našich cest jakoby zůstávaly zaklety v dlažbě ulic. Ty, které potkávám, jdou jako já v té čtvrté čtvrtině. Té závěrečné. Místo, abychom si přáli úspěch, přejeme si zdraví. Víme, že stará generace je občas spíše na obtíž. V kultuře, ve společnosti, v rodinách není divu, že se občas cítíme zbytečnými. Jsme jako byt přeplněný starými věcmi, který vymetá mladé koště. Už nás málo kdo bere vážně, nikoli já nepláču a nesmutním. Tu samou situaci budou prožívat ti, kteří hýří naději. Mnozí nás považují za příčinu všech nesnází. Vždy se musí něco na něco svést. Ona ta pravá vina není nikde k nalezení. Zametání pod prach je známé celá staletí. Mnoho lidí touží mít více a více a domnívají se, že ti, kteří mají nejvíce, je šidí. Co svět světem je, vždy ten, kdo měl přístup k truhlici, ji s radostí naplňoval. A mezi těmi, kteří nemají truhlice naplněné, začne klíčit touha vzít si něco z těch druhých truhlic. Objeví se vůdci a popouzejí ty, kteří truhlice nemají, aby se rázně ozvali. Staré a nehynoucí heslo, když on, proč ne já, nezahyne. Rozbije se spousty přátelství, vzplane pochodeň závisti a když vřava na chvíli umlkne, podepíší se velkohubé dohody. Ti na vrchu, kteří mají vrchovaté truhlice, slibují raj na zemi. Aby se lid nenudil, vrátí se divadlo, chléb a hry. V prvních řadách sedí prominenti, že je výhodné mít první řadu, nevěřte tomu. Po představení povzdechla šatnářka. Ta ramínka jsou pořád stejná, ale kabáty se mění.
1: Fouskův svět. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: seriálu Příběhy nejen šumavské připomeneme známého inženýra německého původu Josefa Rosenauera. Už za pár minut.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude novinář, cestovatel a režisér Dan Přibáň.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas, rádio vašeho kraje. To byly Beatles. Za 7 minut už bude 11:30. V okolí Stožce a Nové Pece na Šumavě najdeme velké množství odkazů na geniálního inženýra Josefa Rosenauera. Také aby ne, když právě zde vybudoval úžasné technické dílo, dnes známé jako Schwarzenberský kanál. Po Josefu Rosenauerovi je zde pojmenováno mnoho objektů, památník, vodní nádrž i kaplička, ke které se váže jeden zajímavý příběh, o které nám teď budou vyprávět Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Josef Rosenauer byl stejně jako většina lidí jeho doby, tedy druhé poloviny 18. a začátku 19. století, velmi zbožný. A tak v okolí budovaného plavebního kanálu bylo několik míst, křížků, kapliček nebo svatých obrázků, u kterých mohl člověk zastavit a pomodlit se.
3: Nejinak tomu bylo i nedaleko dnešních Jeleních vrchů, v místech, kde protéká jezerní potok, na úpatí dnešního Rosenauerova lesa, kde na stromě visel svatý obraz, k němuž se chodívali modlit dělníci i Josef Rosenauer.
2: Jednou byl v modlitbách pohroužený Rosenauer napaden pytlákem a poraněn nožem na šíji. Pytlák se chtěl pomstit nenáviděnému nadlesnímu a omylem napadl Rosenauera, který měl myslivecké šaty.
3: Rosenauerovo zranění naštěstí nebylo nijak vážné a protože pytlák, zhrozen svým omylem, se staviteli omlouval a prosil o milost, bylo mu odpuštěno. Na místě pak byla postavena primitivní dřevěná kaplička.
2: To je však jedna verze legendy. Ta druhá hovoří úplně o něčem jiném. Když Josef Rosenauer vyprojektoval plavební kanál a dostavil ho až po jezerní potok, zjistil závažný problém.
3: Voda, která doposud kanálem volně proudila, se pojednou počala vracet. Důvodem snad mohl být malý spád. Zoufalý Rosenauer nevěděl, jak dál. Poklekl na místě svatého obrazu a prosil panu Marii o radu a pomoc. Podle pověsti únavou usnul. Když se pak probudil, s překvapením zjistil, že hůl, kterou nosil stále při sobě, ukazuje směrem, kam je třeba namířit směr stavby kanálu.
2: Jako výraz díku zde nechal postavit nejdříve malou dřevěnou kapličku a později v roce 1818, tedy dlouhých 14 let po smrti geniálního inženýra, vznikla nová, ta, kterou už několikrát opravenou můžeme vidět dodnes.
3: Smutné časy Rosenauerovy kapličky přišly po druhé světové válce. Nebyli tu poutníci, kteří by se k ní chodili pomodlit. Kaplička byla v hraničním pásmu a nebyl nikdo, kdo by o ní pečoval. Obraz korunování Panny Marie, namalovaný na plechu, značně korodoval. Koncem 90. let 20. století byla zřetelná již jen tvář Panny Marie a holubice Ducha Svatého.
2: V roce 2000 zadal Karel Jan kníže ze Schwarzenberku u akademického malíře Jana Vachudy z Prahy namalování nového obrazu. Umělec byl inspirován jak zbytky původního obrazu, tak také oltářním obrazem z kostela v rodišti Josefa Rosenauera ve Chvalšinách. Kaplička s novým obrazem korunování Panny Marie byla 20. srpna roku 2000 vysvěcena za přímé účasti Karla Jana ze Schwarzenberku.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, jsme s vámi i na Šumavě.
0: Za 3 minuty bude 11:30, tady je Český rozhlas rádio vašeho kraje. Dneska je 8. července a nás už za chvíli čeká kalendárium s Petrem Jungmannem. I proto buďte s námi dál.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 8. července. Svátek mají ženy a dívky, které nosí jméno arabského původu Nora. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První české představení v Praze ve Vlasteneckém divadle Bouda na Koňském trhu dnešním Václavském náměstí se hrálo před 240 lety v roce 1786. Hra se jmenovala Vděčnost a láska k vlasti. Byla přeložena z němčiny. První rozhlasový přenos činohry se u nás uskutečnil přesně před 100 lety. V roce 1926 vysílal radiožurnál z Národního divadla hru Jiříkovo vidění Josefa Kajetána Tyla. Jedno z největších a nejdůležitějších evropských letišť bylo otevřeno před 90 lety. V roce 1936 odbavilo první lety letiště v německém Frankfurtu nad Mohanem. Dopravní uzel dnes odbaví skoro 65 milionů pasažérů ročně. Tenistka Helena Suková se před 30 lety stala za jediný den dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou. Nejprve s Martinou Hingisovou vyhrála dámskou čtyřhru a večer triumfovala s bratrem Cyrilem ve smíšeném deblu. Raketoplán odstartoval naposledy před 15 lety. K poslední misi ke stanici ISS se vydal Atlantis. Před 105 lety se v Teplicích narodil klasik českého humoru, komik Felix Holzmann.
3: Já jsem vám tady ztratil, promiňte, tady takový klíček malej, aluminiový.
2: 75. narozeniny má dneska držitelka Oscara, americká herečka Angelica Houston. A kulatou 60. má dneska moderátorka Lenka Hornová. Já přeju hezký den.
4: A já přeji dobré dopoledne. Jirka Vykoupilová a její babské rady nás dneska naučí, jak připravit šlehačku, která krásně drží tvar a obejde se bez zbytečných stužovačů. Ideální téma pro vás, hospodyně. Tak buďte s námi dál, teď Věra Špinarová anebo Michal David, legendární diskopříběh z Plzně.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: České rady.
1: Konzistence šlehačky se různí podle toho, jaký má obsah tuku. Čím ho má více, tím je přirozeně hutnější, pevnější a žádné zpevňovače nepotřebuje. Pokud tedy pracujete se smetanou, která má 33 až 40% tuku, stačí ji vyšlehat a udrží si svůj tvar sama. V případě smetany s poměrem tuku 30 až 31% se ale bez stužovače neobejdete. Klasický stužovač funguje na bázi modifikovaných škrobů. Vy ale místo něj můžete využít želatinu, ať už tu v prášku, plácích nebo instantní. Podle postupu na obale želatinu zpracujeme a přidáme v poměru půl lžičky na 250 ml smetany a vše vyšleháme. Výsledná šlehačka vypadá krásně, má hladkou strukturu a drží tvar. Pokud chcete, aby měla zajímavější chuť, můžete do ní vmíchat nadrobno nakrájené ovoce, například jahody, borůvky nebo maliny. Barevného efektu, třeba na narozeninové dekorace, docílíte přidáním jednoho balíčku jahodového nebo čokoládového pudinku.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

Věra Martinová, tady je Český rozhlas Radio vašeho kraje. Za 4 minuty bude 12 hodin. Ano, tušíte správně, to je ten čas, kdy odvysíláme další kompletní zpravodajský servis a po 12. hodině nás čekají opět písničky pro vás. Telefonní linka jasná, daná, netřeba ji opakovat, tak po 12. hodině. Já jsem Jiří Trnka a přeji vám krásný den, pěknou středu.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Premiér Babiš vystoupí na Severoatlantické radě v Turecku s projevem za Českou republiku. Stavbu dálnice D6 v Karlovarském kraji stále komplikují potíže s podložím. Režisér Bohdan Sláma představil na Karlovarském festivalu nový film Houpačky. A dnes čekejte oblačno až skoro zataženo, odpoledne až skoro jasno, teploty do 25 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Hana Zubková. Jednáním Severoatlantické rady pokračuje v turecké Ankaře summit NATO. S formálními projevy vystupují jednotliví lídři členských států. Mezi posledními řečníky ho za Česko přednese premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Důležitým faktorem v pořadí projevů je, kolik daná země vynakládá na obranu. Právě Česko podle předsedy vlády Babiše letos nesplní závazek 2% HDP.
2: My jsme se museli rozhodnout, jestli zastavíme veškeré dálnice a obchvaty, nebo navýšíme další výdaje. No a na příští rok určitě v rozpočtu budou 2%, ale doufáme, že teda obrana zásadním způsobem vlastně změní to pořizování.
1: V příštím roce chce vláda dát na obranu o 630 miliard korun víc, aby Česko poprvé závazek splnilo. Na summitu je také prezident Petr Pavel, který se zúčastnil i včerejší neformální večeře. Prezident mimo jiné ocenil, že se Česko zapojí do programu PURL, přes který mohou spojenci nakupovat americké zbraně pro Ukrajinu. Stavba dálnice D6 pokračuje v Karlovarském kraji ve třech úsecích. Stejně jako ve středních Čechách, i zde komplikují práce na mostních konstrukcích problémy s podložím. Podle generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla se ale průzkumy před samotnou stavbou odehrály standardním způsobem a v tektonicky složitém území by se podrobnější průzkumy nevyplatily.
3: Tady prostě bohužel skutečně musíme počítat s tím, že ta geologie se prostě nachází odlišná někdy v řádech prostě skutečně metrů a to vám prostě žádný geologický průzkum neodhalí a za mě by to bylo i finančně neskutečně náročný, byl nesmyslný, protože to bychom se dostali do neuvěřitelných finančních částek v rámci toho průzkumu a bohužel tady samozřejmě v rámci té stavby se na to musíme operativně myslet.
1: Na D6 v Karlovarském kraji jsou aktuálně ve výstavbě tři úseky dálnice o celkové délce 27 kilometrů. Na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary prezentoval svůj film Houpačky režisér Bohdan Sláma, držitel pěti českých lvů. Stěžejním tématem snímku je stáří a život v něm. V hlavních rolích příběhu inspirovaném románem Lucie Konečné se představí Zuzana Kronerová a Dagmar Havlová, která se podílela také na scénáři. V dalších rolích se ve snímku objeví Jiří Lábus, Alena Mihulová, Jiří Rendl nebo Tereza Ramba. Premiéru v kinech bude mít na podzim příštího roku. Hasiči v Bratčicích na Brněnsku ohasili dnes před 10. hodinou rozsáhlý požár. Na ploše asi 2 hektarů tam hořela skládka. S plameny ve svahu a silném větru bojovali zhruba od půlnoci. Dva hasiči se během zásahu zranili, jednoho odvezli zdravotníci. Na sociální síti to uvedli jihomoravští hasiči. Požár nezpůsobil žádné materiální škody. Sport. Český cyklista Matyáš Vacek vystartuje jako průběžně třetí muž celkového pořadí do 5. etapy Tour de France. Ve čtvrté dojel po úniku skupiny na 10. místě za vítězným Dánem Pedersenem. Žlutý dres pro lídra poveze nově Nordtrén. Počasí. Dnes bude oblačno až skoro zataženo, odpoledne ubývání oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vanemírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Karlových Varech v ulici Na Vyhlídce nedaleko střední školy stravování a služeb se došetřuje nehoda dvou osobních aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
4: 12 hodin, 4,5 minuty přesně, právě teď ladíte vlny rádia vašeho kraje. Já vám přeji krásný den, s vámi je opět dnes z Latakinska. Šestým dnem pokračuje v Karlových Varech Mezinárodní filmový festival, na kterém je s vámi samozřejmě i Český rozhlas Karlovy Vary. Ten vám teď v rámci vysílání nabízí písničky na vaše přání. Volejte do studia na číslo 221 55 37 37 nebo pište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Kdo nestihl zaznamenat, tak vary.rozhlas.cz naše stránky, tam najdete všechno. Buďte s námi v kontaktu i na Facebooku a Instagramu. Svátek má Nora, krásný den.

0: A muzní kytara Michala Pavlíčka na vlnách Českého rozhlasu. Karlovy Vary je také fenomenální hlas Kamila Střihavky. Právě teď končí tento super song, tak a my jdeme plnit vaše přání. Na telefonu už čeká náš dnešní první posluchač, tím je Pepa z Horního Slavkova. Hezký den.
1: Dobrý den, já zdravím tady to Bezva Radio, zvláště s paní Kinskou. A dneska, když máme takový počasí nestálý, tak si dáme tyho důchodskou hymnu od Pepíka Fouska, ať si lidi taky trošku zasmějí. A jinak to by bylo pro Sandu z Dolců, za Jardu do Hranic, pro Segry a pro vás, a ať se vám daří.
0: Díky moc. Tak tady je. Naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou, taky napodobně.
2: Žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své zrcadla.

vařím hrozné čaje a žvíka má tu peprnou. Orchestr Bronchův prsou hraje, když zuby nejsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože,

hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

0: tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásnej a džohaněj, krátky jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Tak to měli s potleskem Josef Housek na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Další písnička bude od Emči pro dva golfové borce. Peťana z Prahy, Tomíka z Varů, Kostru z Čápa. Přeji jim hezkou hru, hezké odpoledne, pánové, šťastnou cestu právě teď v autě.

0: Beautiful Day, slavný single irské rockové skupiny U2 z roku 2000, vyšla jako hlavní píseň 10. studiového alba All That You Can't Leave Behind a stala se celosvětovým hitem, který kapele vynesl tehdy 3 ceny Grammy, včetně tedy prestižních kategorií píseň roku a nahrávka roku. Mimochodem, text písně pojednává o tom, že i přes těžkosti a ztrátu materiálních věcí zůstává lidský život cenný a stojí za to si jej užívat. Tak si ho užívejte. Krásný den vám přeje rádio vašeho kraje, které už teď vítá našeho dalšího posluchače. Na telefonu je Míra ze Sokolova. Hezký den.
1: Hezký den, paní Zlatko, musím to potvrdit, co jste všechno teďka řekla.
0: To jsem ráda.
1: Úplně přesně jsem to taky o tom čekal.
0: Máte hezký den vůbec? Jak se máte?
1: Krásný den, teď je tady začalo v Sokolově svítí sluníčko.
0: To je dobře, že v Sokolově svítí sluníčko, to rádi někteří uslyší. Tak nám ho pošlete sem do Karlových Varů, my tady teď máme trošku oblačnost, jo?
1: Můžu WhatsAppem?
0: Můžete WhatsAppem. Tak jo, tak co jste dneska vybral?
1: No, já to zase, kdybychom to utajili, jo, určitě jako, a bylo by to pro moji maminku do Ostrova, pro Anči do Ostrova a mojí lásce Julce do Sokolova a paní Zlatko i vám a všem vašim úplně superovým kolegům.
0: Děkujem. Tak maminka bude opět hádat, je to tak?
1: Ano, a my to uhlánují spolu.
0: Tak já pouštím.
1: Mějte se krásně.
0: Tak jeden hudební kvíz na rádio vašeho kraje. Hezký den všem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Would you dance?

Hero v překladu hrdina, megahit, který v roce 2001 naspíval španělský zpěvák Enrique Iglesias. Tato romantická popová balada je o touze stát se pro někoho ochráncem a hrdinou v těžkých chvílích. To určitě byli i naši čeští záchranáři, kteří se vrátili domů z Venezuely, prohledávali tam po tamním ničivém zemětřesení kolem 40 budov a vyprostili 5 mrtvých. Jestli znáte nějakou hrdinu ve svém okolí, tak mu pojďte zahrát písničku, kterou má rád, kterou si zaslouží. I od toho jsme tady. Rádio vašeho kraje, Český rozhlas Karlovy Vary, který vám v této hodině plní vaše přání, vyřizuje vaše gratulace, tak využijte tento čas, který je určený pro vás, naše posluchače, a nejen pro ně, protože nás poslouchají i v ostatních regionech díky dabovému vysílání. Tak připomínám telefon 221 55 37 37, telefon sem k nám do karlovarského studia Českého rozhlasu, připravený je pro vás také e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Máme stránky vary.rozhlas.cz, kde najdete veškeré informace o našem vysílání. No a v kontaktu s námi můžete být také. Buď živě, anebo na Facebooku a Instagramu. Tak buďte, hezký den.

0: s Melanesí na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď už Standa z Dolců. Zdravíme na Přešticko z Karlovarska. Hezký den.
1: Hezký den, paní Zlatko. Já zdravím z Přešticka do Karlových Varů, do rozhlasu úžasného karlovarského. A dneska krásnou písničkou od Michala Tučního podpořím všechny ty, co už někde vandrujou a čundrujou a drnkají na kytaru a vaří si v těch kotlíkách tu polívčičku a je to takový krásný chodit s tou přírodou a vyspat se někde pod jedlí. Takže od Michala Tučního nádhernou písničku, on má všechny teda pěkný, ale už jenom jednu, tak jsem vybral tady to název, abych se nezakoktal, to říkat nebudu, ale je to moc pěkný. Je to i pro vás a pro všechny nory, kteří mají dneska svátek a díky moc.
0: Taky. Tak já ho řeknu za vás. Blízko Little Bighornu, jo?
1: Ano.
0: Michal Tučný, skupina Greenhorns, na vaše přání. Hezký den všem. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Generál

A jdeme plnit opět další přání a bude to pro Lenku Vlasákovou z Karlových Varů, která by si přála zahrát písničku, kterou mají se svým přítelem moc rádi. Lucie Bílá, Jan Bendik, Jednu malou chvíli. Mám ji taky moc ráda. Tak díky za výběr, mějte se krásně, přejeme vám hezké odpoledne s rádiem vašeho kraje a užívejte si léto. Často chvíli.

chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia. Tuto soutěž vám přináší Florea, jednička v doručování květin.

0: Poslední slova zpěvačky Emilie v textu I miss you so much, chybíš mi moc, tak kdyby vám třeba někdo chyběl a chtěli jste mu nechat vzkázat, že ho máte rádi po našich vlnách, tak to určitě udělejte. 221 55 37 37, ale až po paní Alence Schodová, která už je teď na telefonu a bude si přát hezký den.
1: Dobrý den, paní Zlatuško, já vás moc zdravím a posílám vám sluníčko. Pán ze Sokolova říkal, že je v Sokolově, teďka je v Chodově, takže posílám do Karlových Varů.
0: Tak paráda, děkujeme. Děkujeme.
1: A já bych dneska chtěla nechat zahrát všem ve studiu, našemu písničkovému věnečku a všem lidem dobré vůle. Všem přeji hezký den, sluneční, snad to vydrží to sluníčko.
0: Určitě.
1: A dávám Holiday od Boniem. Paní Zlatuško, vám moc děkuju a zase někdy příště. Naschledanou.
0: Budeme se těšit. Tak pouštím na vaše přání písničku ve znamení prázdnin léta. Mějte se krásně, užívejte si i s rádiem vašeho kraje tento letní čas. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Hey, it's a holiday, hurá, je tu léto, tak to byla skupina Bonnie M. A když byste si od nás chtěli zahrát nějakou hezkou letní hitovku, tak jsme tu od toho, rádio vašeho kraje, volejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třeba máte nějakou hezkou vzpomínkovou písničku na svoje dětství v létě, třeba u babičky, tak můžeme společně najít a pustit si. Já jdu teď plně další přání, moc milé. Milé rádio, dnes prosím o zahrání písničky jako vzkaz pro paní moderátorku Zlatku. Přeji vám hodně sil, stálý úsměv a radost ze života, i když to je někdy hodně těžké. Držte se a držte se všichni, kdo bojujete s čímkoliv, však zdraví, lásku a přátelství nic nenahradí. Srdečný pozdrav pro všechny letí od nás ze severu. Písničku nechám na vás, vyberte si, přeji všem hezký den. Tak přála jste mi samé krásné věci, tak jsem vybrala písničku ve znamení krásných věcí. Benson Boone, Beautiful Things, i já vám přeji vše krásné a dobré.

0: These beautiful things that I've got. Beautiful things, Benson Boone na vlna Českého rozhlasu. Karlovy Vary, já moc krát děkuji naší posluchačce ze severu. Moc jí zdravím a samozřejmě vás všechny. Teď také Olgu z Karlových Varů. Hezký den.
1: Krásný den opět. Moje stanoviště zde na nádraží vlakovým Žaci. Písničku posílám těm vašim kolegům na to stanoviště, na ten přenosový vůz. V tom větru a v tom počasí, jaký tam musí vlastně být, nebo musí chtějí být, protože je to zajímavý tam. Takže jim posílám písničku, vám za tož taky a všem do studia. Písnička se jmenuje Vnitr od Vondráčkový Úcty a samozřejmě všem posluchačům přeju krásný den. Ať nejsou to rozsuchaný tak jako já vypadám jak ježek.
0: No, aspoň si můžete na hlavě nosit jablíčka a hrušky. Olgo, já vás doplním, že vane mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout, jo? Více informací samozřejmě v celou od naší zprávařky Hanky Zubkové, která vám řekne o počasí mnohem více a samozřejmě spoustu dalších zajímavých informací od nás i z regionu. Já vám připomenu, že tedy za malou chvíli, přesně za 6 minut vás čekají zprávy a po té 13. hodině Alex a hostem pořadu dnes bude Dan Pribáň, novinář, cestovatel a režisér. No a ještě, když jste tedy mluvila o našem přenosovém voze v Relax zóně na filmovém festivalu, tak tímto zdravím Romana Kropáčka, našeho kolegu Romana Hemrlíka, zdravím Andreu Vajnár, naší produkční, a naše kolegy Radima Jehlíka a Andreu Vajnár, všichni jsou v terénu, tak krásný den, milí kolegové. Zdravíme vás my všichni tady odsud z Karlovarského studia a také Olga ze Žadce z nádraží. Krásný den.
1: Jo, super. Tak jo, krásný den, díky moc.
0: Díky, jdeme na to.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou. Letní písničky pro příjemný den. Letní písničky, které potěší. Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou. Celý den pro vás sledujeme situaci na silnicích. Aktuální informace přináší Zelená vlna. Jejím zpravodajem se můžete stát i vy. Ať už na cestách zaznamenáte jakékoliv komplikace, varujte ostatní. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: Správa železnic zahájila rekonstrukci Chebského nádraží za skoro 430 milionů korun. Ve Šluticích na Karlovarsku pokračuje stavba nového mostu přes řeku Střelu. Podpora na bydlení v superdávce se nově stanoví podle okresů. A dnes čekejte až skoro jasno, teploty do 25 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Chebu začala rekonstrukce památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Stavbaři opraví fasádu i interiéry, obnoví technické vybavení a sníží energetickou náročnost objektu. Práce vyjdou na 428 milionů korun. Většinu zaplatí evropská dotace z Fondu pro spravedlivou transformaci a úvěr od Evropské investiční banky. Pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
2: Tým impulzem bylo to, že bylo možné čerpat z fondu Evropské unie nějaký zdroje, takže tohle tomu napomohlo i minimálně 20%, neboli 50 milionů je ze zdrojů státního fondu dopravní infrastruktury.
1: Žlutice na Karlovarsku staví nový most přes řeku Střelu do městské části Lomnice. Dělníci teď usazují mostovku. Stavba přijde přibližně na 16 milionů korun a město ji zaplatí z dlouhodobého úvěru. Protože jde o jedinou příjezdovou cestu do Lomnice, můžou řidiči po dobu prací využívat provizorní přemostění, říká starostka Helena Plicová z uskupení Žlutice pro život.
3: Vzhledem tady k tomu rozsahu poškození skutečně nebylo možné ten most jenom opravit. A proto se počítalo s odstraněním té stávající konstrukce a výstavou zcela nového mostu na tom stejném místě. Takže nejprve jsme museli vlastně vybudovat provizorní objízdnou komunikaci s tím provizorním mostem.
1: Stavební. Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října vypočítávat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti obce. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo do 7 let. Změny v dávce dnes schválila sněmovna v novele o zvýšení rodičovského příspěvku. Teď ji posoudí Senát. Superdávka nahrazuje dosavadní příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Příměří mezi Spojenými státy a Íránem podle amerického prezidenta skončilo. Donald Trump to řekl na summitu NATO v Ankaře. S Teheránem už dál jednat nechce, považuje to za ztrátu času a Íránce označil za lháře. Spojené státy na Írán v noci podnikly sérii náletů. Reagovali tak na opakované útoky na lodě plující Hormuzským průlivem. Trump v Ankaře také ostře kritizoval členské země aliance. Není spokojený s jejich postojem vůči americkým nárokům na Grónsko i americké a izraelské válce proti Íránu. Španělsko zase kritizuje za nesouhlas s navýšením výdajů na obranu NATO a za neposkytnutí vojenských základen ve válce s Íránem.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte postupné ubývání oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 17 až 20 stupňů. Vanemírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: U Bečova nad Teplou na Karlovarsku u odbočky na Hlinky a Bochov havarovala motorka. Na místě zasahují záchranné složky a silnice je dočasně uzavřená. A v Sokolově je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Jiřího z Poděbrad. Buďte na svých cestách opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Cestuje proto, aby o tom mohl vyprávět. Se žlutými trabanty projel svět. Pak usedl do auta, které i plave, a vydal se do Mongolska. Vypravěč a filmař Dan Přibáň. Vítám vás, dobrý den.
5: Krásný dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host a tím hostem je Dan Přibáň, novinář, režisér, který procestoval svět a rád o tom vypráví. Tak dneska to bude vaše, já vám budu jenom tak trochu přizvukovat. Řekněte, o čem nejraději vyprávíte?
1: No mě vlastně nejvíc baví vyprávět o těch lidech nakonec, který ten člověk jako potkává, jo, protože třeba Marek, ten náš motorkář, si udělal piloťák, lítá, jenomže vlastně, když jsme řešili jako vážně, jestli by se udělala nějaká letecká výprava, tak to vlastně člověk nepotkává ty lidi, jo. On prostě teleportem vidí nádherný krajiny, je to úžasný, ale nejsou tam ty lidi. A při tom putování po té zemi je to strašně moc různých jako mikropříběhů jeden za druhým, ať když někdo na to auto zamává, protože to vypadá, jak jsme to ukradli z hračkářství, nebo prostě nám ty lidi nějak pomůžou. A je to strašně jako super, jo. A ty auta mají strašnou výhodu, to je jako pejsek, jo? Když máte roztomilýho psa, tak lidi mají tendenci si s váma jako povídat, chtějí si ho pohladit a tohle je jako podobný, jo? Ty lidi mají jako důvod se s váma začít bavit a je to strašně super. V tom Mongolsku to teda bylo složitější, jak tam jako opravdu nikdo není, ale když jsme někde stáli, tak tam chodili spousty lidí, díky tomu jsme záhy zjistili, že spousta Mongolů umí česky, jo, kdy prostě oni viděli tu vlaječku a dobrý den, protože tady prostě studovali nebo tady pracovali, takže vlastně jako ty příběhy s těmi lidmi jsou úplně nejlepší.
0: Tak určitě nějaké přidáte, nějaké příběhy lidí, které jste během své cesty po světě poznal. Abyste zmiňoval auto, že je trochu taková jako lákadlo na ty lidi, aby přišli, povídali si s vámi a mluvíte i o Trabantu a no, i o Luazu.
1: Naopak, my jsme si mysleli, že my jsme se báli. Ten Trabant má strašnou výhodu, že vypadá, jak když malý dítě namaluje autíčko, jako se vším všudy, ty kulatý očíčka to má, jo, ten tvar, ty červený světýlka vzadu z toho vejfuku se kouří, tak jak, když děti malují auta, takhle vypadá auto prostě, jo, to vypadá, že toho Trabanta designovalo nějaký tak šestiletý dítě. A my jsme se trochu báli u těch Luazů, u těch žab, že to fungovat nebude, že to vlastně nemá, že to krabička. No funguje to úplně stejně. Jako pravda, že ten Luaz vypadá, že ho designovalo šestiletý dítě, který neumí kreslit, jo, jako, jo, protože to je fakt jenom jako kostka s okýnkem. Takže a ptali se nás, jestli jsme si to složili sami jako nesčetněkrát, jo. Takže i ten Luaz, takže u Trabíka to fakt fungovalo, protože on je fakt legrační a roztomilej. A u toho Luazu to fungovalo naštěstí taky.
0: Tak aby jsme to vzali postupně, jenom když se vrátíme o mnoho let dozadu, nasvědčovalo něco tomu, že budete cestovatel a potom vypravěč. Už v dětství byl jste takový, řekněme, akční, povídavý dítě, zvídavý?
1: No, asi jo, když to člověk jako veme jako zpětně, jo, protože my jsme prostě točili amatérský filmy, jo, když nám bylo 13, tak prostě kamarád z bohatší rodiny měli videokameru a já jsem úplně, to byl jeden z takových těch momentů, úplně jako takový ten výbuch v hlavě, říkají,

0: 1991, nebo jo, v době, kdy vlastně ten kámoš měl tu kameru a my jsme začali točit na bývalým pionýrským táboře, kam jsme jezdili spolu, který pak jako přestal být pionýrský, jakože místní televizi, a ono se to nacházelo v Klokočově, což je prostě Useče, prostě, a my jsme to pojmenovali Klok TV, a když se na to někdo podívá, tak ty naše první dva filmy produkovala v uvozovkách ta firma Klok TV, a já mám třeba strašně radost znova a znova, když hrajou v televizi naší Afriku, že tam je to Klok TV, jo? Takže to, co my jsme založili s tím kamarádem, tu naší fiktivní televizní společnost, tak skutečně ten náš africký film, který normálně chodí v televizi, má tam v tom titulku to Klok TV prostě vždycky.
1: Tak tam to asi začalo.
0: No jako, já vždycky říkám, jestli se spojili všechny věci, které mám rád, jo. Mě strašně vždycky bavilo psaní, mě bavilo to filmování, hrozně mě bavila ta technika a fascinovaly mě ty jako ty velký výpravy do těch dalekých krajů, říkám ty Verneovky, jo, nebo v Abičku tehdy bylo strašně, jsem fascinovaný Camel Trophy, což byla vlastně normální propagační soutěž pro výrobce cigaret, který jezdili Land Roverama v terénu a ty auta na Vyákov a bylo to úplně, tyjo, to je boj. A nosili ty béžový oblečí, který mám.
1: No, neříkal jste si někdy, že jste měli spíše zvolit Land Rover, než
0: no, tak to
1: Trabant
0: celý vzniklo, že jo? Tak to celý vzniklo, protože my jsme v roce asi, to fakt před 20 lety, no, v roce 2006 s kamarádama řešili, že bychom jeli Land Roverem do Afriky a ten nápad pohořel na tom, že nemáme Land Rover. A já říkám, no tak vezmeme Trabanta.
1: No, lidi říkali, to skoro stejný.
0: A lidi říkali, že to nejde a tím to celý začalo vlastně. No.
1: Za malou chvíli budeme pokračovat dál naším v povídání. Samozřejmě naším hostem je Dan Přibáň.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Danem Přibáněm, cestovatelem, režisérem, který Trabantem už projel Afriku, Hedvábnou stezku a Jižní Ameriku. Jak dlouho se chystá taková cesta a na čem může zkrachovat? Na čem to celé může prostě bouchnout?
1: Teď jde o to, která, jo? Protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za... My to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo? Prostě, jo? Protože to bylo jednoduchý. Ale třeba tahle poslední to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili. Takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce

0: 2019 do 2020, jo. Jo, ještě, a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po, když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme měli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo. Takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině, která to strašně zkomplikovala, do toho, že ta původní trasa byla vymyšlená jednoduše, že pojedeme jenom Ruskem do Magadanu a tím, že pojedeme tím Ruskem a máme to auto z toho Sovětského svazu, tak tam budeme mít jako nějaký jako podporu od těch místních mechaniků, který to jako můžou znát a můžou na to být díly. Teď jsme to kvůli té válce na Ukrajině tudy jet nechtěli, že jsme to celý naplánovali jihem přes Turecko, Irán, Turkmenistán, což jsou země, kde to auto samozřejmě v životě nikdo neviděl a nikdy tam ani nebylo. Jo, takže se takhle sčítali ty jako problémy a ty, a člověk by řekl jako výzvy, ale jako tohle bylo něco, co jsme ještě nedělali.
1: To už přestávala být pomalu výzva toto.
0: No, ona to výzva byla pořád, ale člověk říkal, ježišmarja, proč to dělám? Jako?
1: No ano, a proč vlastně Luas? Proč Trabanty nahradili Luas auta, když říkáte i, že jak dlouho, že stál v garáži?
0: No, 2014 a 2026 let, no. Protože my jsme v Jižní Americe, když jsme jeli, tak jsme přejížděli Jižní Ameriku východ-západ, Guajany do Peru, Atlantik, Pacifik, a když jsem přijel do Pacifiku, tak tam byla nádherná pláž, po který místní zimě normálně jezdili. A my jsme říkali, tyhle, to je něco, to se jako nesmí jen tak někdy, to si musíme jako zažít a pojedeme do toho dalšího města po pláži. A ty jsme vyrazili, ale jako, že by nás napadlo řešit jako jakou věc, jako je příliv nebo něco podobného, že jo. Teďka samozřejmě příliv se absolutně vůbec neděje pravidelně, to je neočekávaná věc, kterou člověk nenaplánuje. No, přišel příliv, že jo. Takže my jsme vlastně opravdu ty auta zachránili na poslední chvíli, tam tak stála voda, my jsme vrtali díry do podlahy, aby to z toho vyteklo prostě a krabíka jsme tam našli. A pak jsme putovali dál a vedli jsme nějaký debaty, jako zapří, že nechceme už nikdy vidět žádnou vodu ani z dálky, ale potom jako, s čím by ten problém nebyl? A pak jako, tak to je jasný, to potřebujeme plovoucí auto. No a teď plovoucí auta jsou drahý z podstaty vůči Trabantu tehdejším toplem a Marek Sloboník, ten náš motorkář, a my jsme neměli připojení k internetu, to je jako strašně důležitá věc, teď už si to člověk neumí představit, teď si všechno vygooglá, jo. Tak začal popisovat auto, že viděl plavací, který je jako tak strašně divný a strašně onusný, že nemůže být jako drahý, prostě taková věc jako nemůže být drahá. A potom, a to je na tom jako to nejvíc fascinující, když jsme se dostali k internetu, my vždycky jsme někde někomu kradli Wi-Fi, že jsme si sedli jako někomu k fitku nebo ke kavárně
1: na
0: zápraží a připojovali jsme se tam na data, tak jsme zjistili, že já jsem tu věc viděl na naší úplně první cestě, když jsme se vraceli z té hedvábné stezky na Ukrajině a přišla nám tak strašně jako divná, že to je jediný auto za celou historii těch výprav s Trabantama, který jsme postavili s tím Trabantem k sobě a vyfotili jsme si to. To jsme nikdy neudělali. Takže my jsme to auto, který jsme si koupili v roce 2014 a s kterým jsme v roce 2024 jeli do Mongolska, poprvé viděli v roce 2007, seděli jsme v něm a fotili jsme si ho.
1: Takže jste měli fotky, takže,
0: no,
1: ukaz.
0: A je to strašně roztomilý, že opravdu, tak jsem říkal, no, to je znamení. No a takže my jsme si ho koupili hlavně, protože nám to přišlo jako dobrý nápad. Tehdy jsme si ho rok na to 2014 dovezli z Ukrajiny. Jenomže právě potom poprvé se nám povedlo dostat nějaký film do kin. My jsme měli Jižní Ameriku v kinech a následně v březnu 2000, nebo v dubnu, to je jedno, prostě v první polovině roku 2014 šel do televize náš seriál. A najednou jako strašně moc lidí po 7 letech našeho putování zjistilo, že existujeme. A my jsme říkali, sakra, tak ten, jako teď, když si někdo všim našich Trabantů, budeme dělat něco s nějakým Luazem. A vlastně jsme ho jako opravdu odložili a udělali jsme ty dvě velké výpravy, vlastně tu výpravu z Austrálie do Bangkoku, z Pertu do Bangkoku a potom z celou Indii až domů. A pak jsme na to chtěli navázat, jakože, a už jsme to tak jako plánovali, jo, že ta cesta z Indie domů dojede domů. A to bude jako ten konec a začneme vlastně s těma žábama.
1: Tak se žábama jste skutečně začali, jenom to chvilku ještě trvalo. Dan Přibáň je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes vypravěč, cestovatel Dan Přibáň, který nejprve se žlutým trabantem objel svět, pak se pustil ještě do větší vizi autem, které plave, se vydal do Mongolska. To auto se jmenuje Luas, říkáte žlutá žába a to auto tedy umí plavat. A řekněte mi, než jste vyrazili na tu dlouhou cestu do Mongolska, tak testovali jste to tady v České republice, myslím to plavání hlavně.
1: No my jsme měli to tak, to byly v té výpravě bylo všechno jako dobře vymyšlené a pak nic nevyšlo, jo. Takže my jsme skutečně, když jsme to auto dokázali konečně zprovoznit, vyřešit všechny těsnění a tohleto, tak jsme s tím plavali nějakých 50 metrů rovně v takovém jako žlabu, ve kterém se měly mít tanky nebo vojenská technika, který byl plný vody, zjistili jsme, že to plave. No a potom jsme měli naplánovaný ještě test v lomu, aby jsme s tím třeba zkusili zatáčet, jo, protože ten žlab byl jenom o trochu širší než to auto. No jenom, že pak jsme měli veliký problémy s technikou, s motorem, než jsme odjeli a ten test nikdy nedošlo. Takže my jsme prostě odjeli s tím, že to auto se udrží na hladině a to je všechno. A vlastně ten první skutečný test probíhal až v Mongolsku na takový jako poměrně veliký řece, kterou jsme teda, jako vybrali jsme to místo aspoň trochu s rozmyslem, za prvý tam podle mapy byl přívoz, který nakonec ty auta nebyl schopný uvízt, to bylo pár barelů a taková podlážka. Ale hlavně nebylo nutné na ten druhý břeh jet, jo. Vlastně byla jedna alternativa bylo jet tudy, druhá alternativa bylo jet jinudy. Vlastně nebylo to jako bezpodmínečně nutné. Takže jsme jako neměli ten tlak, že se jako musíme za každou cenu dostat na druhou stranu. No, takže my jsme jako doopravdy reálně to poprvé testovali v Mongolsku a to druhý auto plavalo až v tom Mongolsku, protože v době, kdy my jsme testovali to pravání toho prvního, to druhý ještě nebylo celý složený. Takže Vašek, ten mechanik náš a šofér toho druhého auta, poprvé reálně za tím volantem seděl až uprostřed Mongolska, jo? Takže on prostě dojel autem, ujel já nevím, 12 000 km a tam s tím jel do řeky. Jo?
0: To jste docela odvážný.
1: No, to je nejdůležitější věcí v životě člověka je nutnost, jo? Tam prostě jako nebyla možnost to vyřešit jinak.
0: No jaký to je pocit, když to auto vyjíždí do vody? Jak se chová? Co dělá?
1: No já to vždycky přirovnávám k horský dráze. Jo. Vy jdete na horskou dráhu s tím, že to má jako padat dolů a má to jet strašně rychle. Ale ten moment, kdy vás to jako táhne nahoru, tak člověk tak jako přemýšlí, jestli to byl dobrý nápad. To je fakt velký kopec. Co to bude dělat, až pojedu dolů? Jo? A vlastně jakmile jede nahoru, tak si není už jako úplně jistý, že to byl dobrý nápad, že to je fakt klpál. A pak jo, a je to hezký a strašidelný najednou a tohle je hodně podobný. Jo. Ten člověk vlastně jako není to samozřejmě vyjíždí velmi opatrně, pomalu a teď najednou v jednu chvíli to plave, to je cítit, jo? Že ten, ztratí ten kontext a najednou je z toho loď a teďka čím je člověk dál od břehu, tím víc, že je pod ním větší a větší hloubka, ale že když se to potopí, tak je to v háji. A je to jako fakt jako krásný i děsivý moment v tom, že to auto není moc dobře vymyšlený na to plavání. On ten, to je fakt pramice, jo. Ten okraj tý palu, nebo toho bortu není moc daleko od hladiny. Nemá to vzadu žádný kryt, takže když se to zakloní, může to nabrat vodu, ale hlavně nemá to žádný lodní šroub. To pohání jenom to, že to zoufale otáčí kolečkama a tím se to odláží jako na základě fyziky, jako se to pohybuje a fakt to jako plave. Takže tam jsou jako spousty faktorů, který člověka děsí, ale pak je to jako hrozně hezký. Bylo to opravdu, my jsme to jako projeli, člověk se jako bál, vyjel na břeh, řekl, pojďme to udělat znova.
0: Takže čím víc vody potkávat tady potom. Jako no, směřovali jste jako to i k tomu, abyste nechali vozidlo co nejvíce plavat?
1: No, my jsme v tom Mongolsku museli trošku, tohle to třeba opravdu nebylo nutný, jo, to byl fakt jako test. My jsme na té původní trase, kterou jsme plánovali třeba tou Sibiří, tak tam bylo víc té nutnosti toho plavání než tady. Ale jako vlastně to naše druhé plavání, to už nutnost byla, byť to byla hlavně naše navigační chyba, protože to Mongolsku se strašně špatně orientuje. Jsou velikánský pláně, a i když jsme měli GPSku, která nám ukazovala jako špendlík na mapě, tak furt, jestli má člověk je zlevo vpravo, určovali vrstevnice, jo. Tam nejsou vesnice, tam občas je řeka. Jo, když jsme našli dráty elektrického vedení, tak jsme byli šťastní, protože jsme věděli, že někam vedou. A prostě jsme byli na špatném břehu. A tak jsme se rozhodli, že teď už jako buď pojedeme strašně dlouho, než najdeme most, protože podle mapy tam měl být, nebo to přeplavem. Jo, ale takže to už jsme jako přeplavali, to nebyl takový veletok, to bylo několik takových jako úzkých ramen, ale vlastně vzhledem k tomu, že u toho auta to je takový jako lítání, jo, ten start a to přistání jsou nejnebezpečnější a ta plavba vlastně je v pohodě, takže vlastně překonat úzkou řeku nebo několik ramen úzký řeky znamená mnohem víc jakoby vplutí a vyplutí, vplutí, kdy je to největší riziko, jestli to nějak jako pokazí, potopí, nakloní. Takže vlastně opravdu to bylo spíš horší, jo, protože vlastně pak už jenom plavat je strašně jednoduchý.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Během písničky jsem se ptala našeho dnešního hosta Dana Přibáně na takovou praktickou věc, jestli když Luas začíná plavat, vstupuje do vody, tak jestli mají na sobě nějaké záchranné vesty, plavací vesty.
1: Ne. A
0: jednoznačná odpověď byla ne. Ono to auto celkově jako je takové neúplně bezpečné. Ono představu nemá ani dveře.
1: Já si myslím, že termín neúplně bezpečné pasuje na Trabanta, jo. Ten Luas je jako prostě nebezpečný.
0: Doslova.
1: No, jo, tam jako opravdu, tam nejenom, že nejsou dveře, ale vlastně tam není ani moc jako prostoru třeba těm dvou spolujezdcům, že tam řidič sedí uprostřed, což je taky jako, co jsme zjistili v historii automobilismu, to měli 3 sériově vyráběný auta, Luas, McLaren F1, což je supersport, a nějaký francouzský auto předválečný, tak ty dva, co sedí po bocích, těm už kouká rameno ven z toho auta, jo. Takže vlastně jako, i když to normálně jako sedíte, tak už kus těla máte jako vystrčenou z toho auta jako standardně, jo. Takže stejně jako vedle těch dvou spolujezdců, oni mají, já jen 8-10 cm takový jako, to je fakt pramice. Jako představte si, že sedíte v pramici na tím sedátku, ta pramice má kolečka a jede 80 po D1, jo. To je jako, opravdu to je ono, jo. Takže to není bezpečný, za to je v tom strašlivý hluk, ten motor je vzduchem chlazený a ten horký vzduch proudí dovnitř do té kabiny. Takže čím je větší vedro, tím je vám větší vedro vevnitř.
0: Ano, musíte mít dokonce sluchátka během toho, tak, co jste uvnitř. A vypekl vás někdy Luas
1: na
0: cestě? Kouplou jste do něj někdy a řekl jste už nikdy?
1: No, já jsem si spíš říkal už nikdy, protože k jednomu člověku, který mu jsme dali převodovky a jeden ten motor jako do opravy, a to bylo vlastně největší, to auto, stejně jako ten Trabík, jo. On by vydržel daleko víc, kdyby ty díly se dali sehnat nový a bylo, jo, a bylo to vlastně jako úplně pitlich. On to už nejde s těma starýma součástkama udělat úplně dokonale, ale my jsme dali repasovat prostě díly jednomu člověku a on to udělal blbě. A my jsme opravdu celou dobu nejvíc trpěli s tím, to je takový motoristický závodníci to říkají, závody se vyhrávají v garáži. Jo, když je to dobře připravený, tak ta možnost toho úspěchu je mnohonásobně větší, než když není. A já jsem chtěl jako, tohohle člověka jsem chtěl zaškrtit a potom jsem teda jako to chtěl rošlapat, jo, protože opravdu tam se furt objevovaly jako drobný problémy, ale co mě nejvíc iritovalo, jenom na tom jakoby autě, se kterým jsem jel já, jo. Prostě my jsme měli dvě a s tím druhým nebylo v podstatě nic a s tím naším bylo všechno. Jo, a my jsme ho skládali jako první a bylo to částečně i tím, jo, že vlastně už jsme u toho druhého víc věděli, plus jsme tam dávali právě třeba tyhle ty věci, jako co dělá tenhle ten člověk a jo, takže to bylo jakoby opravdu to největší peklo. A když jsme potom jako to řešíte po 350, tak to chcete jako rozkousat. Ono to nevadí, když jsou to jako různý nový věci a vy si s tím jako poradíte a opravíte to, říkáte si, jo, to jsme ale šikovný, jo. Ale když se to, vy to opravíte a on se to stane znovu, tak nejprve si neříkáte, že jste šikovný. A když se to dělá po čtvrtý, tak už to jako nenávidíte. Jako.
0: Tak a když pak nějaký ten karambol přijde uprostřed pouště Gobi, tak si říkáte co?
1: A to se stalo na tom druhém autě konečně.
0: Aha, ne, jako, to nebylo, to bylo poprvé,
1: to bylo celou dobu v pořádku a pak se, a uprostřed pouště Gobi se nám vlastně rozbilo řízení na tom jednom druhém autíku, kterým doteďka s ním nebyly problémy. S tím, že rozbitý řízení byla fakt novinka, jo, protože když se rozbije motor, to, co se nám stalo, tak to auto můžete odtáhnout. I když nebrzdí, tak můžete pořád aspoň někam ho dostat, jo. Ale když má rozbitý řízení, tak ono má prostě kolečka v té poloze, ve které se rozbilo a může opisovat jaký zábavný, jako o spirálky a to je všechno. Takže my jsme potřebovali dostat náhradní díly do té Gobi a vlastně jenom díky tomu, že jsme měli satelitní telefon a díky tomu, že Česko má nečekaně celý napojení na Mongolsko, tak opravdu se nám povedlo kontaktovat Mongola z Prahy, který došel na Žižkov, tam vyzvedl ložiska, dal to dalšímu, ten letěl do Ulaanbaatru, ten dal dalšímu, ten letěl k jihu a ten třetí měl tetičku a ta znala někoho, kdo vozí turisty do těch dun, kde my jsme byli. Akorát to bylo hodinu jízdy od nás. My jsme věděli, to byla veliká křižovatka, my jsme záměrně od toho turistického místa jako odjeli, aby jsme se dostali na to hezký a tam to byl jako takový jako spot, kde oni měli i jurtový městečko. No tak jsme tam asi 3 dny jezdili a bylo strašně vtipný, oni se ptali, jak nás poznají. A my jsme řekli, nebojte, nás uvidíte a poznáte nás. A opravdu třetí den přijel nějaký terénní auto, my nevíme, kdo to byl, odkud byl, prostě takhle z okýnka se vystrčila ruka a to držela ten balíček. A jim trvalo skutečně tomu mongolskému Pony Expressu 7 dní dostat díly ze Žižkova do pouště Gobi. Já vždycky říkám, že už chápu, proč tak rychle dostali z Mongolska až k Vídni, jo, protože zjevně tuhle tu super schopnost má jako pořád i v obráceně.
0: Dan Přibáň je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s vypravičem, cestovatelem, také filmařem Danem Přibáněm. A to by mě zajímalo, ta filmařina, ten dokumentární dílo, které vznikne z vaší cesty, kolik materiálu si vezete?
1: Strašně moc. Jako ono to ještě navíc, teďka vlastně jsme to natáčeli ve 4K v tom vyšším rozlišení, takže ty objemy dat jsou jako astronomický a spousta lidí si myslí, že to někam jako uploadujeme, ale ty objemy jsou tak astronomický, že bychom se museli dostat, já nevím, tady u nás na kole v Barrandově nebo někde, kde je jako fakt ta páteřní linka, kde je to extrémně rychlý, ale to není. Jo, takže my si opravdu vozíme harddisky, jo, ale a současně jak to probíhá, jo, my jsme, aby jsme ty data někam zabrali, tak jsme si, že Alza měla před odjezdem nějakou velkou slevu, nám to přišlo skoro jako chyba v systému na disky, tak jsme rychle nakoupili obrovský 20 terabajtový disky a tak na to jako my pytlikujeme, jo.
0: A jak je uchováváte třeba během té cesty, abyste oni nepřišli?
1: Jsou jako kufří takový ten jako na munici nebo na zbraně, jo, ne, ale není to ten úplně nejdražší, protože ten zase my nemáme, ale je to prostě nějaká ta kopie takových těch, jak vždycky v těch filmech, v tom mají tu atomovou bombu, že jo, jak to tak jako vycvaknou, to odevře, je to takový ten černý kufřík a v tom jsou ty stříbrný věci a ten displej, který počítá, tak tyhle ty typy kufříku, do těch si necháme vyrobit vyřezaný takový ty vložky a v tom jsou vložený ty harddisky s tím, že jsou vlastně dvě sady. Jo, a ještě to jsou jako otevřený harddisky, ty nejsou v těch krabičkách, jako, jo, to je opravdu to, co je vevnitř v počítači a máte na to tu redukci, aby to bylo menší a vlastně v každém v tom autě jedna ta sada a kameraman vlastně každý den nebo maximálně každý druhý den to všechno musí zazálohovat, zkontrolovat, jestli je to stejný, ty data na obou těch discích a potom, když se dostaneme někam do civilizace, kde jsme trošku díl, tak buď to posíláme nějakou spedicí, ale většinou naštěstí se skoro všude objeví nějaký Češi, kteří se s náma chtějí sejít. Takže my vždycky někoho z nich také zneužijeme, jo? Že on také přijede a my řekne, OK, tak my ti řekneme, kde jsme, ale až pojedeš domů, tak ty dostaneš harddisk a tam ho odneseš. Takže to je jako pravidelně jsme takhle po světě už jako využili spoustu poslů, což je bezpečnější, levnější a současně i rychlejší. Jo? Takže vlastně ten objem dat je jako obrovitánský a nezmenšuje se.
0: Takže přijedete z daty domů a nebo už tady jsou, protože poslíček je dovezl ještě dřív, než jste přijeli vy. A za jak dlouho třeba jdete do střižny, nebo co
1: hned
0: se děje pak?
1: Jako my třeba tenhle ten film začal ten náš Michal, což mimochodem to je vždycky věc, kterou já se strašně snažím vyzdvihnout. Těch dokumentárních filmů obecně, u toho našeho obzvlášť, má ten stříhač tak jako astronomický podíl na tom celkovém vězení toho filmu. Takže stejně jako prostě stříhač filmu seriálu, nebo teda filmu Michal, anebo stříhači seriálu Michal, Petra, Pepa. Abych je tady však všechny tři jmenoval, má jako obrovskou zásluhu na tom, jak to vypadá. Jo, takže on dostal ty data, ještě než my jsme vůbec přijeli a už se tím začíná probírat a protože už to spolu děláme nějaký rok, tak jako ví přibližně, co má jako dělat a já potom přijedu a vytváří se něco jako bodovej scénář, do kterého jako já píšu, co si myslím, že by fungovalo, co by se mělo udělat, ale on stejně, plus má teda asistenty střihu, který mu to pomáhají připravit, ale jako je to třeba jeden člověk, většinou nějaký student, který chudák se tím probírá. A vlastně se to opravdu opracováváte jako sochařství. Jo? Máte ten blok kamene a vy z něj odebíráte ty věci, které tam nemají být, až vytvoříte tu krásnou sochu. Nebo doufám, že krásnou. A takže ten stříhač jako opravdu sestavuje ty jednotlivé příběhy a já mu říkám, jo, to je dobrý, ale tady se stalo jako tohle, zkus to najít, nebo hele, tohle bych udělal spíš takhle a pak se řeší, když se z toho vytvoří taky kostičky, jak se to poskládá, jo, tam ne vždycky ty věci jsou chronologicky seřazený tak, jak se staly, protože někdy to prostě funguje líp. Stejně jako se zejména u toho filmu řeší vlastně ty hmoty v tom ději, že třeba tenhle film je dělaný jinak než ty předchozí, kdy my jsme napřed udělali jakoby film o Mongolsku, který měl asi hodinu a potom jsme udělali začátek a pak jsme řekli, jo, má to mít 2 hodiny a vyrobili jsme to mezi tím v takový jako nařachaný formě, kde má být vlastně to nejvíc. A třeba teďka ve středu jde díl seriálu, který v tom filmu, kromě malinkatý pasáže, kraje jako písnička, reálně jsou 3 záběry. Jo? Takže to, co teďka vlastně půjde ve středu v televizi, je něco, co v tom filmu je zastoupený jedním jakoby songem, kdy kluci, že naši 2 Markové hrozně rádi skládají písničky, takže ještě je to muzikál navíc. Jo? Takže vlastně část je ta oprava té závady je uvnitř té písničky, skončí ta písnička, jsou 2 záběry a ta písnička a ty 2 záběry, nebo půlka té písničky a 2 záběry je celý ten díl toho seriálu. Jo? Takže, takže vlastně najednou jsou tam věci, které nikde jinde nejsou a zase ten Pepa, který třeba stříhal tuhle tu epizodu, to musí jako vytvořit z ničeho a já ho vlastně jako navádím, on mi to pak dá nějak postříhaný, já mu řeknu, jak bych to předělal, jo, takže to je vlastně strašně moc práce.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dan Přibáně, naším hostem, kdo by náhodou Dana Přibáně neznal, tak jenom připomenu, že projel s Trabantem celý svět, pak usedl do auta, které plave, a zamířil do Mongolska, vytvořil o tom film další, dokumentární, také seriál. A to je teď všechno hotové, to běží, vy přednášíte také, pořádáte různé přednášky. Ale co bude dál?
1: To my...
0: Až dopřednášíte.
1: No, my už teďka samozřejmě chystáme další cestu s tím, že ještě furt jako neříkáme, kam, že to furt není jako jistý. Vždycky se na to někdo ptá, tak já říkám, že to nebude Severní Amerika, kde jsme nikdy nebyli, protože prostě cestovat jako mezi Wendy's a Burger Kingem mi nepřijde jako dobrodružo. A nebude to Antarktida, to jsme jako reálně řešili, ale to je jako extrémně drahá. Plus jsme zjistili, že všichni kromě našeho kameramana nesnášíme zimu. Jo? Takže musíme na nějaký kontinent, kde už jsme byli, s tím, že chceme určitě vzít znova ty žáby. Za první to s nima byla fakt sranda a za druhý nám dali tolik práce a tolik peněz, že by byla škoda je nevyužít znova. Jenom ten náš motorkář Marek jel na té tříkolce, což je mimochodem světový rekord. On na té tříkolce jako udělal světový rekord. Ta věc se vyráběla v roce 1983 a od roku 1983 s tím nikdo neujel vzdálenost, která by se ani přibližovala tomu, co on ujel. Jo? To je opravdu jako světový rekord v jízdě na této nesmyslnosti. No a Marek řekl, že už na tu tříkolku nevleze. Jo? Já vždycky říkám, že to je buď tím, že je to fakt špatný, anebo je fakt starý. On tvrdí, že je to ten první případ. No, takže teďka řešíme nový vozítko, novou motorku pro Marka. Teď bychom snad měli jako někdy na jaře proto jet. Takže doufám, že to dopadne. Ale jako příští rok bychom rádi vyjeli a věříme tomu, že tentokrát to vyjde, jo? Protože ty auta jsou víceméně kompletní, už se v nich jako vyznáme a už v létě počítáme, třeba oni mají ty plachty na sobě úplně úžasný a ty kluci, co nám je šili ve Znojmě, tak by za náma měli přijet na základnu a už bychom je měli začít jako ladit, protože tam je potřeba něco opravit, něco předělat, takže počítáme, že v létě už jako ty auta svlíkneme z těch plachet konečně a pustíme se do toho.
0: Pustíte se do toho a příští rok někam vyrazíte.
1: Tak.
0: A já to vidím na Afriku.
1: My nemůžeme ani naznačovat.
0: Protože vy jste, jako když jste mluvil o Africe, tak úplně jste říkal, že je to trochu jiný kontinent, liší se od těch ostatních kontinentů, zkrátka
1: Afrika
0: výjimečná.
1: Je prostě výjimečná. Za prvý je to symbol, jo, prostě my, ta naše první cesta s těma trabíkama měla je do Afriky, my jsme se toho lekli, jeli jsme tu hedvábnou stezku a vždycky se někdo ptá, jako moje nejoblíbenější cesta, já říkám, že je to strašně nefér, jo, protože všechno mělo něco, ale jako když si musím vybrat, tak je to vždycky ta Afrika, protože jako už jenom ty zvířata, to skutečně nemá na světě obdoby, aby člověk jel a viděl tolik jako zvířat exotických. V džungli je slyší, jo. V těch pláních té Asie vidí, ale většinou jsou ty zvířata jako tam jsou stáda velbloudů, ale ono to někomu patří, jo. Nejsou to... A tam prostě opravdu člověk, že vidí slona, jak jde přes silnici, to je prostě...
0: Já se budu těšit na další vyprávění z vaší další cesty. To byl Dan Přibán. Díky, že jste to byl.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Nemocnici v Chebu čekají další úpravy. Ve farní zahradě v Chodově na Sokolovsku bude nová kaple. Policie hledá další oběti lékaře z Jesenice, který čelí obžalobě ze sexuálních činů. A zítra bude polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V areálu nemocnice v Chebu budou pokračovat další úpravy. Týkají se například stavby urgentního příjmu nebo plochy pro přistávání záchranářských vrtulníků. Většina prací je součástí takzvaného generelu. V nemocnici se taky počítá do budoucna s vytvořením lůžek následné péče. Jak říká hejtman Petr Kubis z hnutí ANO, i letos se postupně otevírají nová i opravená oddělení.
4: V současné době jsme otvírali pavilon onkologický, kde bude onkologický stacionář, lůžková část, včetně lineárního urychlovače a třeba plánovacího CTčka. Dalším krokem, které se chystáme, bude otevření nového patra upraveného, kde bude stomatologie, která by měla zahrnovat vlastně veškeré stomatologické obory.
2: V Chodově na Sokolovsku vyroste nová kaple. Stát bude ve farní zahradě. Na přípravě kaple bude s církví město spolupracovat. Obě strany to stvrdily podpisem společného memoranda. Dokument například řeší využití nové budovy, říká starosta Patrik Pizinger z hnutí místní.
5: My máme samozřejmě, když to vezmu jednoduše, obřadní síň pro svatby, máme smuteční síň pro pohřby, ale nemáme místo pro společné setkání. A já si myslím, že každé takové nové místo, které v Chodově vznikne, je určitě přínosem. Takže za mě je určitě důležité, aby takováhle kaple v Chodově vznikla.
2: Podle studie by mělo jít o jednopodlažní budovu se sálem pro asi 50 lidí a menší klubovnou se zázemím. Součástí stavby by měly být i dvě garzoniéry. Z nájmu by mohla kaple hradit svůj provoz. Policisté hledají další případné oběti 62-letého lékaře z Jesenice u Prahy. Ten je obžalovaný ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Informovala o tom mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Podle ní může jít o desítky poškozených. Kriminalisté vyzývají, aby se všichni ozvali policii. Lékař Boris Živný měl podle státního zástupce ve své neurologické ordinaci znásilnit 14-letého chlapce a opakovaně tam zneužíval dalšího 12-letého. Případem se zabývá středočeský krajský soud. Lékaři hrozí až 12-leté vězení, ten ale vinu odmítá. Úřady na Slovensku zrušily verdikt, podle kterého se firma ze skupiny českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nemusela podílet na sanaci bývalé chemičky Istrochem v Bratislavě. Rozhodnutí zatím není pravomocné, informoval o tom generální prokurátor Maroš Žilinka. Společnost Istrochem Reality se může ještě odvolat.
6: Bratislavský okresní úřad vyhověl protestům prokuratury a zrušil tři svá předchozí rozhodnutí. Podle nich společnost ze skupiny Synbiol Andreje Babiše nemusela nést zákonnou odpovědnost za část ekologické zátěže v areálu bývalé chemičky. Prokuratura ale namítá, že úřad dostatečně neprověřil, jestli firma splnila podmínky pro takový závěr. Areál Istrochemu patří k nejvíce znečištěným místům na Slovensku. Náklady na jeho sanaci úřady odhadují až na 750 milionů eur. Ministerstvo životního prostředí přitom na základě původních rozhodnutí počítalo s tím, že sanaci zaplatí stát. Vláda o tom ale zatím nerozhodla. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V noci a zítra bude polojasno až jasno, jen v Krušných horách může být odpoledne až oblačno. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů. Povane zpočátku slabý, přes den přechodně mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: U Bečova nad Teplou na Karlovarsku u odbočky na Hlinky a Bochov havarovala motorka. Na místě zasahují záchranné složky a silnice je dočasně uzavřená. A počítejte s omezeným provozem v Mariánských Lázních na křižovatce ulic Hlavní třída a Dykova.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Stále ladíte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 14 hodin a 5 minut, přesně skončily zprávy s Hanou Zubkovou. Začíná dobré odpoledne se Zlatou Kinskou. Zvlněné skleněné tabule, mozaiky nebo historické hodiny, památkově chráněné ozdobné prvky Chebského nádraží čeká velice náročné restaurování. Budovou z počátku 60. let teď na 2 roky obsadili stavbaři. Podrobnosti přineseme pár minut po 14:30. Nabídneme vám také pár kulturních pozvánek na akce, které se dnes konají v našem regionu, včetně Mezinárodního filmového festivalu. No a už za chvíli se společně vypravíme na další krásnou památku. František Kinský vám poví, kam to tentokrát bude. Ve 14:45 zhruba tak v tomto čase si společně můžeme dát čas na vaše inzeráty, tak volejte do studia 221 55 37 37. Zůstaňte s námi, tady je rádio vašeho kraje, Český rozhlas Karlovy Vary. Krásné odpoledne.
3: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Ve svém hitu Marie Rotrová, Pavel Bobek na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary přejeme vám krásné léto. Letošní prázdniny jsou podobně jako ty loňské v našem vysílání ve znamení zámeckého léta. I tentokrát vám nabízíme další více než 50 zámků, které stojí za to určitě navštívit. Průvodce nám i tentokrát dělá František Kinský a právě jemu teď předávám slovo.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás honosné renesanční sídlo, zámek Jindřichův Hradec. Jeho posledními soukromými majiteli byli Černínové, patřící k prastarému českému panskému rodu. Více nám prozradí Filip Černý.
3: S kastelánem Janem Mikešem jsme stanuli ve středověkém hradu a přesto jsme na zámku v Jindřichově Hradci. Jak to tedy se zařazením té stavby je?
4: No je to tak, protože vlastně Jindřichův Hradec má jednu neskutečnou výhodu, že vy tady za půl den můžete projít 8 staletí. Je to dáno tím, že Jindřichův Hradec je jeden z vůbec největších zámků u nás. Vzniknul někdy už v půlce 10. století jako knížecí přemyslovské hradiště. Ten kamenný hrad začal vznikat někdy na začátku 13. století pro Jindřicha z rodu Vítkovců. A ten zámek je tak velký, že vlastně ten hrad, ve kterém nyní stojíme, mohl být, dá se říct, ponechán svému osudu, protože kolem něj začaly vyrůstat ty další stavby, které jsou tím zámkem. A díky tomu my jsme vlastně v interiéru, který se stavebně nezměnil někdy od té druhé čtvrtiny 13. století.
3: Je tady nádherná, nejenom akustika to možná bude slyšet, ale i výmalba, to jsou události z dějin nebo biblické události.
4: To je jedna ze zvláštností, o kterých se dodnes úplně přesně neví, proč, ale kolem nás je výjev několika desítek obrazů z legendy o svatém Jiří. Víme, že tu legendu v roce 1338 nechal namalovat Oldřich III. Z Hradce. Víme, že to souvisí s řádem německých rytířů, který v Hradci působil. Pod tou legendou jsou vymalovány i erby předních šlechtických rodů, kdy je zřejmé, že ti lidé z rodu třeba pánů z Landštejna nebo Buziců, Ronovců, takže sem přijížděli a že se v téhle místnosti scházeli. Jenom nevíme proč.
3: Teď jsme ale z původního hradu přešli do jednoho ze zámeckých křídel a tady ale už víme proč. Tady se bydlelo.
4: Tohle to je první z pěti dochovaných renesančních pokojů v Adamově stavení. To Adamovo stavení začalo vznikat někdy v půlce

0: 16. století, ale úplně ho dostavil až Adam II. Z Hradce. Předtím jsem zmiňoval právě Jindřicha, který byl zakladatelem rodu Hradeckých, a ten Adam byl naopak jeho předposledním členem toho rodu. A on měl doslova stavební mánii a skutečně vlastně přetvořil celý ten obrovský areál úplně v jednotný, aspoň vzhledově, renesanční komplex. Což teda jednak znamenalo, že se skutečně zadlužil tak, že téměř zrujnoval celou svou rodinu. Ale druhá věc je, že všichni následující generace majitelů Jindřichova Hradce, včetně tedy současného Národního památkového ústavu, tak už se jenom snaží, aby se ten areál nerozpadl.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Jindřichův Hradec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík jede na lyžařský výcvik a Jája pátrá po Markově tajemné minulosti. Seriál vyprávěj. ČT2. Naivní obchodníček se stane nedobrovolným pašerákem diamantů. Louis de Finet a Bourville v komedii Smolas. A ČT Art uvádí životní příběh jedné z největších osobností české kultury 20. století. V dokumentu Miroslav Horníček Humor není žádná sranda. Středeční večer s Českou televizí.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Všechno nebo nic. Eva Farná, populární single této zpěvačky, skladba vznikla jako titulní píseň ke stejnojmennému československo-polskému filmu Všechno nebo nic z roku 2017, ve kterém si zahrála tehdy hlavní roli slovenská herečka Táňa Pahoufová, která aktuálně společně s českou herečkou Pavlou Gajdošíkovou budou účinkovat v novém českopolském divadelním projektu, který připravuje studio Palm Off. A Pavla Gajdošíková bude dnešním odpoledním hostem na rádiu vašeho kraje. Dva nové filmy, dvě úplně odlišné ženy a dvě silná témata. Za malou chvíli vám řeknu více. Teď se pojďme podívat na to, co se děje u nás v Karlovarském kraji dnes odpoledne.
1: Tipy pro volný čas.
0: Tak v Karlových Várech pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Kviv TV parku u Termálu od 17.30 do 18.20. Pobaví příchozí dvě komičky Kateřina Hašková a Lucie Macháčková. Dům České televize na Divadelním náměstí nabídne v 17 hodin setkání s lidmi okolo filmu Dvě deci tuše, tedy s režisérkou Ester Geislerovou, herečkou Aňou Geislerovou a producentem Ondřejem Trojanem. A na letní scéně pod Chebským mostem vám zahrají od 19 hodin večer kapely Chyba 404 a Violet Samatone Live Bar na Vřídelní kolonádě, tak ten má od 21 hodin na programu koncert kapely Mňága až Džorb. Speciální projekce filmu Vrchní prchni začne ve 14.30 v obecním kině Kyselka. Vstupenky za symbolickou 1 korunu platí také na prohlídku Matony muzea. Doprava hostů z Karlových Varů a zpět je zajištěná zdarma festivalovým autobusem. Série kolonádních koncertů Západočeského symfonického orchestru pokračuje od 15.15 na hlavní Mariánsko-Lázeňské kolonádě, kde zazní dnes odpoledne například Polonéza z opery Rusalka, Pražské valčíky Antonína Dvořáka nebo poem Zdeňka Fibicha. Diriguje dnes odpoledne Jan Mikoláš. Pohled na krásnou a rozmanitou krajinu Krušnohoří, ale i do světa abstraktních krajin nabízí v oranžeri Václava Havla ostrovské městské knihovny výstava Jiřího Wendlera nazvaná Cestou světelnou do plošné dimenze. No a v Sokolovském zámku z vás aktuálně zaujme výstava s názvem Jen řekni Sokolov, věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 1988 a ve své době byl nejvýznamnější kulturní událostí. No a jak už jsem zmínila, dva nové filmy, dvě úplně odlišné ženy a dvě silná témata. Herečka Pavla Gajdošíková letos představuje intimní drama Tanec s medvědem, které otvírá citlivé otázky rodičovství a těžkých životních rozhodnutí, i romantickou komedii Dřevorubec, ve kterém vymění pražský korporát za valašskou pilu. Nejen o tom bude rozhovor, který uslyšíte dnes po 15. hodině. Zůstaňte s námi, s vámi je rádio vašeho kraje, na kterém mám teď už hraje a zpívá Miroš Birka, za malou chvíli Abba, pak Kamelot, skupina Turbo nebo Alece Spring.

0: Písnička Pálava od brněnské folkové skupiny Kamelot ve znamení vína, které se mimochodem připravovalo na železniční trase mezi Chebem a Vídní už od konce 19. století, stejně jako třeba záporočeské hnědé uhlí, bavorské průmyslové zboží, exportní víno nebo stavební kámen. No a právě v Chebu začala rekonstrukce památkově chráněné nádražní budovy. Během 2 let dělníci obnoví fasádu i interiéry a vrátí objektu podobu z počátku 60. let minulého století. Součástí zakázky za více než 400 milionů korun je také restaurování cenných architektonických detailů, například skleněných prvků.
1: Tady se nacházíme v prostoru, kde můžete dobře vidět vozovka skleněné záclony.
2: Stavební dozor rekonstrukce nádražní budovy Jan Valenta ukazuje zvlněnou skleněnou tabuli na ochozu vestibulu,
1: které byly vyrobeny v té době, kdy to architekt Danda takto navrhl.
3: Zachovají se tyto původní skleněné záclony?
1: Naší snahou bude, aby zůstaly zachovány. Máme nějakou zkušenost předešlých staveb a víme, jak se to sklo může zachovat.
3: Umí to dnes někdo vyrobit?
1: No, to je velká otázka. Do soutěže se to nepovedlo prosadit, takže zhotovitel to bude muset přes restaurátory a podzhotovitele dokázat.
2: Oprava se nebude týkat jen vstupní haly, ale i 7-patrové výškové budovy. Stavbaři zrekonstruují interiéry i fasádu. V nejvyšším patře navíc vznikne víceúčelový prostor s vyhlídkou na město.
1: Zde neuvidíte žádný příčky, žádný místnosti a ten prostor bude otevřen, jak ten venkovní ochoz bude ponížen a bude zasklený. Takže tady vznikne taková obrovská galerie.
2: Chebské nádraží, kde se kříží tratě do Chomutova, Plzně až i do Německa, prošlo zásadní modernizací už v minulých letech. Rekonstrukce kolejiště, nástupišť a podchodů stála více než 500 milionů korun. Pokračuje generální ředitel správy železnic Tomáš Tot.
4: Je to nejdůležitější železniční úzel Karlovarského kraje a s tímto ohledem k tomu takto přistupujeme. Zrekonstruována bude památkově chráněná část. Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky. Zároveň rekonstrukcí projde i vnější část budovy, myslím tím omítky, zároveň vyměníme okna, dveře, cestující se mohou těšit na nový orientační a informační systém a tak dále.
2: Součástí projektu je také obnova původních výtvarných prvků, které dotvářejí podobu nádražní budovy.
4: Samozřejmě vnímáme tady tu citlivost budovy vystavené v roce 1962 architektem Josefem Nandou. Ty historické relikvie nebo věci jsou tady především zmiňované hodiny, mozaiky, vitráže, samozřejmě i skleněné stěny ze zvlněného skla. Všechno tohle bude velmi citlivě restaurováno tady s vysoutěženým dodavatelem.
2: Stavaři budou na nádražní budově pracovat za plného provozu. Rekonstrukce by měla trvat přibližně 2 roky. Z Chebu Václav Malý, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17.

0: Jedeme dál, zpívala v textu písničky Jízda Alice Spring. Sami taky jedeme dál, naše odpolední rozhlasová jízda pokračuje. Právě teď můžete s námi v tomto čase nakupovat a prodávat.
1: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovy Šrot, Republice ocel.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
0: Přesný čas je 3:15 a 4,5 minuty. Na programu je pravidelná rozhlasová inzerce, která je pro vás připravená od pondělí do pátku, tak můžete začít volat. Telefon do studia je 221 55 37 37. Linka je volná, připravená pro vás všechny posluchače, kteří jste připraveni s námi dnes inzerovat. Pro své inzeráty můžete také využívat e-mail studio.varyzavináč.rozhlas.cz. My za vás rádi ve vysílání vyřídíme vaše poptávky a nabídky. Připomínám také náš web vary.rozhlas.cz, kde najdete veškeré informace, různé zajímavosti, články, program našeho vysílání, ale i všechno to, co se děje u nás v Karlovarském kraji. Tak určitě mrkněte v kontaktu s námi, můžete být samozřejmě i na Facebooku a Instagramu, tak buďte, budeme moc rádi, dávejte nám zpětnou vazbu. 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia, který budete potřebovat příští hodině. A připomínám, že dnes je pro vás připravená moc hezká cena, tak určitě zůstaňte s námi, dobře poslouchejte. No a pokud míříte na festival, tak určitě do relax zóny zajděte za našimi kolegy Českého rozhlasu Karlovy Vary, jsou tam připraveni pro vás zodpovědět vám otázky, také tam máme naše hosty, naši kolegové Pavlína Kyselová, Radim Jehlík vyspovídají denně několik herců a osobností filmové scény, naší umělecké scény, která je právě teď přenesená do Karlových Varů. My jsme tomu moc rádi, že můžeme být i u toho a jsme tady samozřejmě u toho i my kolegové Českého rozhlasu Karlovy Vary ve studiu v Zítkově ulici. Jsme s vámi celý den 24 hodin denně a právě teď v tomto čase každý den od pondělí do pátku vám nabízíme možnost s námi inzerovat, tak využívejte tento čas, protože nikdy nevíte, kdo tu věc, kterou vy už nepotřebujete, potřebovat může nebo chce, schání, anebo naopak má doma něco z toho, co vy dlouho scháníte. Tak 221 55 37 37, to je telefon. A protože linku dnes nikdo z vás nevytáčí, tak já vám připomenu, že za 9 minut tu budou další zprávy, za 8 minut přesně tu budou další zprávy s Anou Zubkovou. No a po 15. hodině náš host, dnes to bude herečka Pavla Gajdošíková.
1: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
2: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
3: Znáš mě?

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Hospodaření Sokolova za rok 2025 skončilo schodkem. Ochránci přírody obnovili ve Slavkovském lese 16 let starou naučnou stezku. Ústavní soud zrušil starší verdikt o vazbě pro Tomáše Jiřikovského, ve vězení ale zůstává. A zítra bude polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Město Sokolov hospodařilo v loňském roce se ztrátou 84 milionů korun. Schodek pokryl přebytek hospodaření z předchozích let. Právě loňský rok byl ale pro město výjimečný, zejména investicemi přesahujícími 260 milionů korun. Podle mluvčího sokolovské radnice Michala Švarce město investovalo do rozvoje bydlení, úpravy sportovišť nebo modernizace školských zařízení.
2: Těm investicím největším, které jsme tady realizovali, patří třeba úprava povrchu hřiště u Jište, včetně osvětlení, rekonstrukce budovice v ulici Karla Henka Máchy, kam se bude stěhovat vodárna Sokolovsko, rekonstrukce budovy bývalé hygieny, kde má vzniknout nový lékařský dům, nebo třeba i odborné učebny na základních školách, včetně konektivity škol.
1: Český svaz ochránců přírody obnovil ve Slavkovském lese naučnou stezku Mnichovské Hadce. Stezka je dlouhá 12 kilometrů a na 9 zastaveních informuje o nejcennějších oblastech přírodního území v blízkosti Mnichova u Mariánských lázní. Přibližuje přitom význam horniny Hadec, kterou charakterizuje vysoký obsah hořčíku. Pokračuje za svaz ochránců přírody Pavla Tájková.
3: Naučná stezka Mnichovské Hadce vznikla už v roce 2008 a za tu dobu 16 let naučné tabuly zastaraly, některé byly i rozbité anebo vybledlé, a proto jsme se rozhodli stezku obnovit.
1: Ústavní soud zrušil starší verdikt, který ponechal ve vazbě Tomáše Jiřikovského obviněného v bitcoinové kauze. Informoval o tom na svém webu. Soud nižší instance totiž podle něj porušil práva Jiřikovského. Pro něj se ale nic nemění, ve vazbě i dál zůstává. Za mřížem je od loňského srpna, kdy ho zadržela policie. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů, z trestné činnosti, hrozí mu až 30 let vězení. Zbytek života ve vězení by měl strávit lékař, který v Německu zabil nejméně 15 těžce nemocných lidí. Dnes o tom rozhodl zemský soud v Berlíně. Kromě nejvyššího trestu zakázal odsouzenému doživotně vykonávat povolání lékaře.
4: 41-letý lékař v oboru paliativní medicíny Johannes M. se zařadil mezi největší sériové vrahy poválečného Německa. Mezi lety 2021 a 2024 podal 15 lidem bez jejich vědomí a medicínského účelu směs anestetik a léků na uvolnění svalů. Těžce nemocné oběti se pak udusily během několika minut. Obžalovaný se minulý měsíc k většině vražd přiznal, projevil lítost a omluvil se pozůstalým. Zároveň ho ale čeká další proces, je podezřelý z dalších 76 vražd. V kolika případech státní zastupitelství nakonec vznese obžalobu, není jisté. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
1: České volejbalistky vstoupí do závěrečného turnaje základní fáze Ligy národů. V boji o play-off se v Bělehradě střetnou od 16 hodin a 30 minut s Němkami. V dalších dnech budou čelit Nizozemkám, Bulharkám a Francouzkám.
0: Počasí.
1: V noci a zítra bude polojasno až jasno, jen v Krušných horách může být odpoledne až oblačno. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů. Povane zpočátku slabý, přes den přechodně mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: U Bečova nad Teplou na Karlovarsku u odbočky na Hlinky a Bochov havarovala motorka. Silnice je dočasně uzavřená. A počítejte s omezeným provozem v Mariánských Lázních na křižovatce ulic Hlavní třída a Dykova.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je 15 hodin a 5 minut přesně, skončily zprávy za Nozubkovou, pokračuje středeční dobré odpoledne se Zlatou Kinskou. Já vám přeji i nadále příjemný poslech s rádiem vašeho kraje. Herečka Pavla Gajdošíková, o které už jsme dnes mluvili, zazářila na letošním mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, kde představila hned dva snímky. Intimní drama Tanec s medvědem a romantickou komedii Dřevorubec. O obou filmech vám sama řekne více za malou chvíli v rozhovoru s Radimem Jehlíkem. No a u filmového festivalu ještě zůstaneme. Až 100 pytlů odpadků nazbírali dobrovolníci a zaměstnanci úklidové firmy za jediný den ve Dvořákových a Smetanových sadech v Karlových Varech. Pár minut po půl čtvrté se tam společně podíváme, mrkneme na to, co návštěvníci filmového festivalu vyhazují a co by se s tím mohlo aktuálně dělat. Teď jsou pro vás připravené zase písničky, no a samozřejmě připravená je i odpolední soutěž a moc hezká cena. Tak zůstaňte s námi, krásný den.
0: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Dva nové filmy, dvě úplně odlišné ženy a dvě silná témata. Herečka Pavla Gajdošíková letos představuje intimní drama Tanec s medvědem, které otvírá citlivé otázky rodičovství a také těžkých životních rozhodnutí. I romantickou komedii Dřevorubec, ve které vymění pražský korporát za valašskou pilu. Nejen o tom bude náš dnešní rozhovor. Slovo má Radim Jehlík.
1: Hezký den s naším dalším festivalovým hostem. Hlásíme se vám z relax zóny u vřídelní kolonády v Karlových Varech. Na Mezinárodní filmový festival zavítala také herečka, která studovala herectví na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Ještě během studií nastoupila do divadla Petra Bezruče, kde strávila celých 10 sezon. Pak se přesunula do hlavního města a letos je to už 6 let, jestli správně počítám, co je členkou divadla Pod Palmovkou. Teď je u mikrofonu rádia našeho kraje. Vítám Pavlu Gajdošíkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: Mimochodem, dodatečně všechno nejlepší k narozeninám.
2: Děkuji. Den nezávislosti.
1: Ano, já jsem to nechtěl říct, dobře, měla jste o víkendu. Slavila jste?
2: Ano, slavila jsem a můj přítel mi vymyslel krásnou narozeninovou oslavu, takže já na ní budu jako dlouho vzpomínat.
1: A vy jste slavící typ obecně?
2: No, když už je co, tak ano.
1: A tohle bylo co?
2: Tohle bylo co, no, tak byly takové polokulotiny, já to řeknu, no, bylo mi 35, takže byly tam i balonky.
1: Takže kompletní oslava se vším všude. U všech hostů se ptám na Karlovy Vary, u vás neudělám výjimku. Váš vztah k Mezinárodnímu filmovému festivalu, jaký je? Ryze kladný, neutrální, dá se nějak popsat?
2: Tak nejryzej kladný určitě, protože si myslím, že je to skvělý festival a skvělá příležitost, jak se potkat s diváky, jak jim vlastně i dát jako nějakým způsobem předat naše nové filmy nebo tu naši novou práci a myslím si, že je to skvělý festival a to město nádherně ožije, což žije teď právě.
1: Jezdíte každý rok do Karlových Varů, uvidíme vás každoročně ve Varech na začátku prázdnin.
2: Zatím se to povedlo, že to bylo vlastně každý rok, no.
1: A vždycky se herců ptám a u vás neudělám výjimku, a co Karlovy Vary mimo filmový festival?
2: Já jsem si třeba teď vzala se nový paddleboard, který jsem dostala k narozeninám, takže já to využiju potom tak nějak sportovně, dám si vodu a trošku to zkusím jako jinak než mimo.
1: Když jste takovou tou pravidelnou tedy návštěvnicí, máte nějakou nezapomenutelnou vzpomínku už na tenhle svátek, nebo si myslíte, že něco velkého tady ještě přijde pro vás?
2: Tak věřím, že něco velkého ještě snad přijde. Já jsem tady bohužel ještě nikdy nebyla pozvaná přímo jako by s premiérou filmu, který by byl soutěžní. To zatím ne, ale jinak tady vlastně třeba teď jsem v rámci propagace nového filmu Dřevorubec a jiných filmů, ale tak jako věřím tomu, že všechno ještě přijde.
1: My se k tomu pochopitelně dostaneme. To mě vlastně zajímá, jestli herec pak stíhá ty filmy a nebo je pracovními povinnostmi tak zaneprázdněn, že ve finále přijede do Karlových Varů a nevidí ani jeden snímek. Kromě svého třeba.
2: Tak to se mi ještě nikdy naštěstí nestalo, že bych neviděl ani jeden snímek v Karlových Varech. Většinou jsem tady dva, tři dny a aspoň ten jeden vidím.
1: Tak, když půjdeme k divadlu, já vím, že často se vás v rozhovorech ptají na ten přesun z Ostravy do Prahy, z jakého důvodu nastal. Řekla jste si, že 10 let už je dost, nebo vás to hlavní město lákalo vždycky, anebo ještě jinak taková podotázka, tušila jste větší herecké příležitosti, ruku na srdce?
2: Ono to vlastně ten přechod byl, když už byl natočený film Chyby, takže to vlastně byla možnost, nebo tušila jsem, doufala jsem, že bych třeba mohla někdy točit, ale nic velkého zásadního se v rámci natáčení nestalo, ale nicméně já jako 10 let u jenom angažmá přeci jenom už nějaká doba a chtěla jsem zkusit nějak

0: tyhle ty dvě polohy, což je super.
1: A je tam ta varianta, že se zase někdy vrátíte do města, že to bude moc klidu, že si řeknete jednou, chtělo by to zase mezi lidi?
0: No, tak to já jako myslím, já bydlím kousíček za Prahu, takže já tam dojíždím, já běžím jakoby z toho domu, kde bydlím, tak obrátím třeba jako autem 4x až 6x jakoby to centrum. Takže to mi nevadí, já ráda řídím, takže i do toho relaxuju. Takže mám pocit, že jsem stále jakoby v centru, stále v tom městě. Ono to není tak daleko.
1: Říká náš dnešní host, herečka Pavla Gajdošíková.

0: Jsme v relax zóně na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Zdravíme vás z místa, které se nachází poblíž v řídelní kolonády a naším dnešním festivalovým hostem je herečka Pavla Gajdošíková. Prihrajete na cymbál?
1: Hrála jsem 8 let na cymbál. Teď momentálně už jsem na něj nějakou dobu nešáhla, ale věřím, že tyhle ty věci se zas tak nezapomínají. Já jsem dokonce byla přijata na konzervatoř bez přijímaček jako na cymbál. Takže to jsem udělala spíš takový jako punk, že jsem si dala přihlášku na herectví a řekla jsem to rodičům a chtěla jsem být rebel. A tak to se nějak povedlo.
0: A co další hudební nástroje?
1: Hraju na kytaru, trošku na klavír a nějaký takový ty flétnový nástroje, ale tím jako to není nic zásadního. Teď jsem se učila asi 2,5 měsíce, nebo ne, 2 měsíce necelé. Každý den jsem cvičila asi 2 hodiny na housle kvůli filmu Tanec s medvědem. Takže to byla taková novinka a to bylo opravdu těžké. Teda musím říct, že obdivuji jako všechny.

0: tyhle ty virtuózy, protože tam opravdu nic vám moc nenapoví, jako jak ten tón jako uchopit a jak správně vložit smyčec do ruky a ne ho chytit. Takže teď se jako tak jako učím stále nové a nové věci.
1: Doma máte dva kroje.
0: Ano.
1: Jeden valašský, druhý z Malenovic.
0: Ano.
1: Proč?
0: Protože jsem hrála v cymbálovkách. Jedna byla valašská. Já pocházím z Otrokovic. Otrokovice jsou vlastně takové místo, oblast, kde další už město je už nějaká jakoby folklorní oblast, takže jako Zlín, už je Valašsko, Uherské Hradiště, Slovácko a potom Kroměříž, to už je Haná. Ale Otrokovice nejsou nic, takže, nebo jakoby nic, je to taková, tam si můžete vybrat. A já jsem se vybrala Valašsko a potom jsem vybrala i vlastně jako jiné věci. Takže to byly spíše cymbálovky, no, ve kterých jsem hrála.
1: A těch bylo dost. Kdy jste použila naposledy ten kroj?
0: No, to už je dlouho, to už bylo naposledy asi 16, tak to už je fakt dlouho.
1: Pojďme k divadlu, kde vás vlastně můžeme vidět na divadelních prknech?
0: Určitě mě můžete vidět v divadle pod Palmovkou, kde mám angažmá, jak jste řekla, již 6. rok. To jsem nevěděla, já myslela, že 5., tak je to 6., já nevím počítat. A každopádně teď dělám poprvé novou inscenaci, která je mimo divadlo pod Palmovkou v Praze a je to hra Odmocněná na ženy. Tam jsme dvě herečky s Martinou Prajzovou a režíruje to Tomáš Mašín. To je, myslím, že určitě by mohla být velice zajímavá věc. To
1: a
0: doporučuji.
1: Když se z toho divadla přesuneme na televizní obrazovku, který snímek si myslíte, že vás proslavil nebo minimálně dostal do povědomí?
0: Rozhodně je to film Chyby. Hmm. Byl to můj první film a měla jsem velké štěstí, že jsem mohla točit s Janem Prušinovským a vlastně se skvělými kolegy, třeba Jan Jankovský, který mi tam hraje partnera. Takže tohle to byl asi jako takový zásadní film.
1: A myslíte si, že to bylo tím scénářem, rolí právě Honzou Prušinovským, nebo že se to tak setkalo všechno?
0: Já jsem normálně dělala kamerovky, my jsme byli vybrané pět hereček, které se jako byly asi v tom povědomí na tu hlavní roli. A já jsem potom pozvala Jana Prošinovského na představení Mariša, kterou jsme hráli s divadlem Petra Bezruče. Hostovali jsme v Praze a na to konto on si vybral vlastně mě do ústřední role.
1: A myslíte si, že za to, že je to nějaký úspěch ve vaší kariéře, upřímně může i ten Český lev?
0: Nevím, ale třeba film Tanec s medvědem. To bylo velice zajímavé a to je neuvěřitelně krásné, to si strašně vážím. Jitky Rudolfové, která to režírovala, ta mi v životě předtím se mnou nikdy nepotkala. Nikdy jsem nebyla na žádných kamerovkách a je to velká zodpovědnost, protože v tom filmu jsou snad jenom dva obrazy, ve kterých nejsem, takže ona viděla vlastně film Chyby a na to konto si mě obsadila do hlavní role v Tanci s medvědem.
1: Film Chyby. Jakou byste v životě udělala největší chybu?
0: No, já jsem udělala chyb, ale tak jako snad doufám, že ne. Jako nikoho jsem zatím nezabila, jo. A ani to nemám v plánu, jo. Já nevím, o kterých chybách mluvíte, ale tak občas se mi stane, že si prostě vezmu třeba každou jinou ponožku, no. Tak
1: to není chyba, to, to se nepočítá.
0: Dobře.
1: Od filmu Chyby ale přišlo několik dalších snímků, taky seriálů, minisérií Jenom na mátku, Kriminálka, Anděl, Odznak, Vysočina, Extraktoři a podobně. A když k tomu přidáme to divadlo, nenakládáte si toho na sebe moc? Nemáte ten pocit?
0: Někdy je to těžké, obzvlášť tou hudbou, proto mi teď jako jako v kapele trošku stagnujeme, nebo nestagnujeme. Spíš děláme repertoár, ale netolik hrajeme, protože není jednoduché skloubit natáčení, film a dohromady hudbu. Ty koncerty, obzvlášť jako voli času. My se snažíme každý týden jako zkoušet, což si myslím, že správná kapela, nebo kapela by měla jako zkoušet jako pravidelně. Já to zatím nedělám. Nejsme tak dobří asi, nebo já nejsem tak dobrá, abych bez zkoušky šla na koncert, to neumím. Takže tohle to trošku odnáší ta kapela, ale snažím se a doufám, že to ještě nějak jako dám dohromady takhle hezky.
1: To jsou slova našeho dnešního festivalového hosta, kterým je herečka Pavla Gajdošíková.

0: Ještě chvíli si budu tady v relax zóně v Karlových Varech, jen pár metrů od Vřídla, povídat s herečkou Pavlou Gajdošíkovou, navštívila Mezinárodní filmový festival. My si teď budeme povídat o vaší buď současné nebo i budoucí práci, respektive jsou to filmy, které letos uvidíme, nebo už jsme mohli vidět, ale samozřejmě už jsou taky natočené. Prvním z nich, který chci probrat, Tanec s medvědem. Někteří ho určitě neviděli, včetně mě. O čem je Tanec s medvědem?
1: Tanec s medvědem je příběh dvou lidí, je to manželský pár. Postava, kterou hrají, je houslistka v symfonickém orchestru. Manžel, kterého hraje Krištof Hádek, je letec. A tihleti dva lidé čekají první vysněné dítě. Tomu dítěti je predikován velká pravděpodobnost vývojové vady, tedy Downův syndrom. A ten film je především o rozhodování, což si myslím, že je tady v Česku zatím jako neprobádaná voda, protože buď vznikají filmy o tom, že už máte dítě takhle postižené, nebo ale o tom, že čekáte a rozhodujete se. To tady ještě myslím, že jako takový film úplně není. Já jsem ráda, že ten film vznikl, moc si toho vážím, že Mejtka Rudolfová obsah děla a určitě bych všechny na ten film chtěla pozvat.
0: Chyby taky, když jsme probírali v tom minulém vstupu, není úplně jednoduchý film, jednoduché téma. Jak moc se vám těžce točí tahle složitá témata? Přemýšlíte o nich dlouho třeba ještě po natáčení?
1: Co týče chyb, tak tam byla velkou neznámou pro mě, obzvlášť jako to téma. Té nahoty, protože já jsem jako extrémně stydlivý člověk, takže samozřejmě měla jsem tam dublérku, ale to si prostě na čelo nevytetujete. Takže jsem se trošku jako bála, jak to přijmou lidi, nicméně Jan Prušinovský to udělal tak skvěle a tak jako citlivě, že to není nic urážlivého a je to vlastně spíš taková jako vlastně morální jakoby věc, dejte si pozor na svý dcery a na svý děti a tomto myslím, že to má jakoby větší hodnotu a že to jde vlastně přes ten jako práh, jenom pojďme ukázat nahé lidi.
0: Zvažovala jste víc tuhle roli právě kvůli tomu tématu, když se vrátím ještě k těm chybám?
1: Určitě ano, ale vlastně pro mě byla jasná odpověď, že to režíruje Jan Prošinovský, protože jsem viděla jeho předchozí tvorbu, jako režisérovi mu strašně jako věřím a tak vlastně probíhalo i natáčení, jako bylo to strašně milé. On vlastně všechny vyházel, celý štáb, byl tam jenom v rámci těchto scén, jenom ti nejpotřebnější, takže to nebylo nic drastického a všichni se ke mně chovali s obrovskou, jako obrovským respektem.
0: A přijala jste hlavní roli v novém snímku Dřevorubec, ten bude mít premiéru v listopadu, jestli se nemýlím. To už je něco veselějšího.
1: Ano, tak říká se, že to romantická komedie. OK, je to romantická komedie asi oficiálně. Já bych třeba řekla, že to spíš taková romance. Není to vyloženě jakoby humor, tak asi největší humor tam bude, že tam hraje Adam Vacula, který má kolem 2 metrů a Gajdušíková, která má 154. To myslím, že samo o sobě už může být legrační.
0: To musel mít kameraman problém.
1: Jo, no, tak teď zrovna jsem Marka Jandu tady potkala, sedí tady s rodinou, tak jsem řekla, že určitě zmíním, no tak a ten je skvělej, ten to teda jako zvládl perfektně a já jsem teda většinou času na ničem stála, jo. Když chodím, tak jako opravdu už chodím jako sama o sobě, ale si, tak no tak to je taková věc. Jinak je to myslím, že milý film, který je z prostředí Velkých Karlovic, takže tam budou určitě krásné scenérie, jsou tam lidé a děti v krojích, takže myslím, že divák se má na co těšit.
0: Které herecké kolegy jste na place potkala? Vy jste zmínila Adama Vaculu.
1: Adam Vacula, můj otec je třeba Martin Pechlát, je tam zde Marek Lambora, který mi hraje vlastně partnera, kterého si chci vzít, nebo já si ho chci vzít. Takže jsou tam jako určitě, tam jsou skvělí herci.
0: To je Dřevorubec, premiéra v listopadu, znovu připomínáme. Co další pracovní povinnosti, které vás čekají, ať už v divadle, v televizi, ve filmu?
1: Teď budu mít dvě, v září mi čekají dvě premiéry v divadle pod Palmovkou a ještě jedna vlastně mimo divadlo, to režíruje Tomáš Mašín a hrají tam s Martinou Prajzovou, Odmocněná ženy, to bude mít v divadle Galaxy. A nicméně kolem, myslím, listopadu by mělo na platformu, by měl jít seriál Extraktoři 2.
0: To znamená, jaké léto a prázdniny bude mít Pavla Gajdošíková, protože zatím jste říkala září, to znamená červenec a srpen, budou prázdniny, bude léto?
1: Ano, tak mimořádně bude mít Pavla Gajdošíková prázdniny. Zrovna se Pavla Gajdošíková přestěhovala, takže mám zahrádku a mám co dělat na baráku, takže se moc těším, že jako si to zažiju takhle a vlastně mi čekají tyto prázdniny zatím jenom takhle jako spíš jako mluvení ohledně filmu Dřevorubec a takhle, takže samé příjemné věci. Ale pro mě to vždycky příjemné, i když pracuji.
0: I tohle byl příjemný rozhovor. Přeju vám krásné léto, povedené prázdniny, spoustu úspěchů pracovních, soukromých, jak si jenom přejete. Díky za rozhovor, mějte se krásně.
1: Naslyšenou. Děkuji, naschranou.
0: To byl náš další festivalový host, herečka Pavla Kajdošíková. Loučí se a příjemný poslech vám i s potleskem přeje Radim Jehlík.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: PET lahve, plechovky, skleněné lahve, ale i zbytky jídel nebo oblečení. Tak to všechno jsou odpadky, které po sobě nechávají festivaloví návštěvníci v Karlových Varech. A nejedná se jen o to, co vyhodí do koše, ale spíš o to, co zůstane ležet na zemi. Iniciativa Zálohujme a společnost Kerchr teď chtějí přijít na to, jestli by se tento odpad nedal nějak omezit.
1: Gabriela pracuje ve společnosti Lázeňské lesy a parky tady v Karlových Varech. Gabrielo, není to moc příjemný pohled na ty odpadky, že?
2: No, není.
1: Co vám dělá největší problém v tom třídění?
2: To jídlo. Zvedá se mi žaludek z toho.
1: Sezbíraný odpad vy si takhle vysypete do vaničky umělé a třídíte?
2: Ano. Jo, je to lepší, než kdybychom hrabali do toho pytle.
3: A vypadá to, že už máme teda hotovo první polovinu, tak to dokončíme. Uděláme teď takovou tu krásnou prezentaci toho, co tam lze z toho odpadu využít.
1: Miroslav Punčochář ze společnosti Augiášův chlév. Vy tady v podstatě jste součástí té analýzy odpadu. Zaměstnanci Lázeňských lesů a parků teď ten odpad různě právě rozstřídili a co bude dál?
3: Teď si ho vyskládáme na folii přehledně, aby jsme mohli odprezentovat. Nafotíme ho, zvážíme ho, spočítáme ho, všechno si to zapíšeme, ty údaje zpracujeme, no a ve výsledku uvidíme, kolik kterého odpadu se nám v těch pytlích ukázalo a dokážeme na základě toho potom určit, co můžeme doporučit, jaký další vlastně věci s tím můžeme řešit.
1: Kolik se teď rozstřídilo pytlů toho odpadu?
3: Teď jsme asi v polovině, je to první část, který říkáme littering, to je odpad vlastně, který se pozbíral v neděli ze země, to znamená to, co bylo mimo odpadkové koše, a ještě jenom z lokalit Smetanovy sady a Dvořákovy sady, jenom tady ta část. Takže teď máme tady přetříděný, bylo asi 50 pytlů.
1: Překvapilo vás to množství, co leželo na zemi?
3: Ano, ano, je to překvapivý, co vlastně leží na zemi, že lidi to potom třeba nehodí do koše nebo něco s tím neudělají.
1: Teď už tady na plachtě máme tři hromádky, tři hromady. PET lahví, skla a plechovek.
3: Takže už teď vidíte, že to budou nějaká čísla, které budou do stovek kusů.
1: A mezi tím samozřejmě jsme viděli i zbytky jídel a tak dále.
3: Tak, co nikdo už potom nedojí. A našli jsme tam jedny dětské trenýrky, spoustu plen, trička, elektronické cigarety.
1: Když byste to mohl třeba přesněji odhadnout, víc odpadu bylo na zemi nebo v koších?
3: Tak teď tady máme spočítané pytle, vypadá to, že mnohem víc ho je na zemi, kdežto v koších bylo nějakých 35 pytlů.
4: Tak a tady to ještě další plastra, jo?
1: Lutfia Miňovská z iniciativy Zálohujme. Vy jste přišli s tím vytvořit analýzu odpadu, co lidé nejčastěji vyhazují.
5: Chceme ukázat, reprezentovat, co všechno se nachází v přírodě jako odpad. Nejenom ve formě nápojových obalů samozřejmě, a co všechno se nachází ve směsných koších, protože to je všechno materiál, nápojové obaly, to znamená pytky a plechovky, které by se tam nemusely nacházet a mohly by být zpátky v tom procesu, mohly by se z nich znova vyrobit pytky a plechovky a ten odpad by vlastně nemusel vzniknout vůbec.
1: Analýza sezbíraných odpadků bude hotová na konci filmového festivalu. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Tak přesný čas za minutu bude 3:15. Posloucháte stále rádio vašeho kraje Český rozhlas Karlovy Vary, který je s vámi i na festivalu v Relax zóně, tak určitě, jestli vyrážíte, tak se běžte za našimi kolegy podívat. No a pro vás ostatní naši kolegové samozřejmě vysílají a také připravují hezké ceny. Dnes je pro vás připravená moc hezká knížka. Tak dobře, poslouchejte, já připomínám telefon 221 55 37 37. Kniha Jeste, ať vám to sluší, vychází ze stejnojmenného pořadu Českého rozhlasu na téma zdravé výživy a stravování. Nutriční terapeutky v ní radí, jak si poskládat hezky pěkně vyvážený jídelníček, který bude dozajista fungovat, kolik pečiva můžete jíst v rámci zdravé výživy, nebo jak zdravě grilovat třeba i vaše masíčko. Tak knihu do soutěže věnoval Radioservis, nabízí také recepty na zdravé a přitom velice chutné recepty. Tak 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia. No a já vám teď řeknu, zatímco vy vytáčíte, o co dneska soutěžíme, už víte, tak ještě ta otázka, na co se vás budu ptát. Naším odpoledním hostem dnes byla v této hodině herečka, která zazářila na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary 2026, kde představila hned dva nové snímky. Intimní drama Tanec s medvědem a také romantickou komedii Dřevorubec. Já se vás ptám, která herečka to byla, zkouška poslechu, tak pojďme na to. Zvedám našeho dnešního prvního volajícího, kdo pak je tam?
1: Dobré odpoledne, paní Kinská. Tady je Lada.
0: Tak, krásné odpoledne, Lado. Tak, tušíte, kdo to byla, ta herečka? Znáte jméno nebo potřebujete nápovědu?
1: No, protože jsem poslouchala, tak si myslím, že to byla Gajdošíková Pavla. Je to správně.
0: Naprosto správně, jste skvělá naše posluchačka. Moje otázka nesoutěžní, vyrážíte také na letošní festival?
1: Chtěla bych stihnout v pátek.
0: Tak si to užijte, krásný den, zůstaňte mi na telefon, naslyšenou, hezký den.
1: Vám taky, hezký den, na plánu. A zepout.

0: spát, meditovat, milovat. Tereza Mašková, populární popová píseň této české zpěvačky. Single vyšel na začátku roku 2024 a velmi rychle se stal hitem. Skladba se dočkala také povedeného videoklipu a stala se pevnou součástí jejího koncertního repertoáru. Mimochodem, existuje také film Jíst, meditovat, milovat s Julio Roberts. Mrkněte na něj, moc hezký film. Pokud dnes vyrážíte na nějaký film, na filmový festival, tak si to užijte. Filmový festival samozřejmě bude i naším tématem v dalších zprávách za Anou Zubkovou. Jedna z nich se bude týkat toho, že film Kdyby se holuby proměnily ve zlato měl premiéru před českým publikem. Snímek, který na Berlinále zvítězil v kategorii dokument, uvedla na Karlovarském festivalu režisérka Pepa Lubojacky. Více už Hanka ve zprávách. Celou po 16. hodině vás čeká Humoriáda. Dnes si můžete vybírat scénky na přání s Josefem Dvořákem a Pavlem Kučerou. Já se na vás budu těšit opět zítra. Loučí se z Karlovarského studia Českého rozhlasu Zlata Kinská. Přeji vám hezký zbytek dne. Předávám slovo těm nejmenším z nás.
1: Ahoj, rádio! Proč lidé používají voňavky a parfémy?
2: Na to, aby voněli.
3: Aby byly hezký.
4: Protože mají voňavku.
5: Aby holky tak se jim líbily, aby je měly rádi.
6: Aby na schůzce třeba se mohly vonět.
7: A nebo když jdou někam do divadla, tak aby jim to hodně slušelo.
8: Až

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Úspěšný československý film z Berlinále měl premiéru v Karlových Varech. V sokolovském areálu Bohemia vzniknou nové herní prvky. Maximální povolené ceny nafty a benzínu znovu porostou. A zítra bude polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Film Kdyby se holuby proměnily ve zlato měl premiéru před českým publikem. Snímek, který na Berlinále zvítězil v kategorii dokument, uvedla na Karlovarském filmovém festivalu režisérka Pepa Lubojacky. Film se věnuje problému závislostí. Autorka v něm zkoumá, proč s nimi bojuje její otec, bratr i dva bratranci, kteří žijí na ulici. Podle dramaturga Lubora Dohnala toho vystihuje spojení brutální upřímnost.
3: Pepa Lubojacky má jedinečný dar, který obdivuju, skláním se před ním, že se dovede bez sentimentality, s upřímností, k sobě brutální upřímností té pravdy opravdu dotknout.
2: Dokument využívá i AI, pomocí které autorka rozpohybovala fotky z dětství. Do českých kin půjde na konci září. V parku Bohemia v Sokolově vzniknou nová sportoviště. Jejich pořízením zástupci radnice reagovali na podněty občanů. Nové náčiní bude stát více než 1 milion korun. Instalaci město zajistí v průběhu letošního roku. Pokračuje mluvčí radnice Michal Švarc.
4: Jedná se o kuličkovou dráhu, jedná se o houpačky až pro 6 dětí. Další třetí věc je disc golf, jeho rozšíření o další 3 jamky. Pořízení tohoto náčiní vyjde v součtu zhruba na 1 100 000 korun s tím, že někdy po prázdninách v průběhu září by tam mohly být už instalované.
2: Cenové stropy pohonných hmot zítra znovu stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Oproti dnešku může litr benzínu stát až o 12 haléřů víc. Vyjde na 41 korun a 43 haléřů. Litr nafty můžou pumpaři prodávat maximálně za 37 korun a 45 haléřů, tedy o 16 haléřů dráž než dnes. Denní cenová maxima paliv má rezort financí určovat do 19. července. Německá policie zasahuje na gymnáziu Schongau v Bavorsku. Podle agentury DPA je několik lidí zraněných. Policie už zadržela podezřelého, který byl na útěku. Na místě jsou také záchranáři. Okolnosti pravděpodobného útoku zatím nejsou jasné. Stejně tak rozsah zranění. V Bavorsku je stále školní rok, prázdniny dětem začnou v srpnu. Německo v posledních letech zaznamenalo několik útoků na školách.
0: Počasí.
2: V noci a zítra bude polojasno až jasno, jen v Krušných horách může být odpoledne až oblačno. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů. Povane zpočátku slabý, přes den přechodně mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici číslo 6 u Karlových Varů nedaleko odbočky do Hůrek se střetla dvě osobní auta. V Karlových Varech v západní ulici nedaleko čerpací stanice OMV bourala dvě vozidla. Provoz je řízený kyvadlově jedním jízdním pruhem. A v Chebu na křižovatce ulic Osvobození, Čapkova a náměstí Prokopa Holého havarovala dvě osobní auta. Buďte na svých cestách maximálně opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Hluboká poklona, Pavlíku, a krásné odpoledne, vážení posluchači.
5: Dámy a páni, plánujeme s vámi a s Pepou zábavu velkolepou.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začala, Josef Dvořák je připraven nám povědět, jak prožívá letošní léto.
1: Hele, já ti řeknu jednu věc, ten rozhlas na mě prodělává.
0: Jak to?
1: No, protože pokaždý, když jsem přijel, dostanu kafe.
0: Ale pravda, a vodu ještě.
1: A vodu?
0: Dokonce.
1: No.
0: Živou.
1: No.
0: Živou vodu.
1: No.
0: No.
1: Tak to je na mě vidět, ne?
0: Ale někteří hosté si to zaslouží.
1: Doufám, že patří mezi ně. Hele, léto prožíváme, přátelé, je to nádherný léto. Takový hit se ještě fakticky, já to teda nepamatuju, už i v naší chaloupce, že to byly ty roubený chalupy tím pověstný, že to bylo tak chytře postavený, že v tom největším vedru vevnitř byl chládek teda, jo. Už i tady bylo teplo. Mm-hmm. No ale já mám rád teplo.
0: Ty si užíváš jako vodník v takovým vedru?
1: A to miluju, to místo. Moje žena, ta ne, to je opak pravý. Asi říkám, že oni mi postrčili jako eskimáka. Už nešla na odbyt, tak jsem jí dostal já teda. No jo, pozor, ona nás poslouchá. Ona
0: no to právě.
1: Jenomže to bys měl vidět u nás, jak to běží teda, že jo, když je zima, když je chládek, jo, tak přesto ona chodí a odevírá okna. Mm-hmm. My už jsme tak daleko, že už jí to nevyčítám, že počkám, až odejde a zase zabouchnu. Jo.
0: Už se nějaký ten pátek znáte.
1: No.
0: Tak bude určitě ráda, když povíš posluchačům, kde budeš hrát.
1: Je,
0: přesto, že je léto.
1: Počkej, abych to dal dohromady. Na harfě zítra, na harfě hrajeme Čochtaná a pozítří v tom nádherném amfíku pod věží na Žižkově hrajeme Pidlu s Pidlou v zádech. Mm-hmm.
0: Takže dvě ze tvých nejoblíbenějších představení.
1: No tak dajme jenom dvě.
0: No právě.
1: Už uvidí. Na repertoáru. Už aby to ta hlava udržela všechno, tak jsme to zmrskli na dvě představení.
0: Dobře, tak posluchače jsme pozvali. Pojďme teď do našeho archivu komiků a bavičů, koho vytáhneme úvodem.
1: A to mám tady napsané.
0: No.
1: Václav Faltus, Vaška Faltuse, a bude nám vyprávět o setkáních s politiky. A celá ta scéna se jmenuje Když se směje Václav Faltus.
0: A ještě dodám, že ho zpovídá Vladimír Bernášek.
1: To je dobrý.
2: Takže si říkám, jak dlouho toho dotyčného v tom nechat, jako v té radosti. Že jo, samozřejmě na celý život ne, ale aspoň na pár dní, jo.
3: No, radost až do rána.
2: Radost až do rána, ano, to je pravda, no. Ono vůbec takový to setkání s těmi politiky, já jsem se s těmi politiky jenom některými zatím sešel a pan premiér Klaus mi jako položil otázku a říká, a nechtěl byste mě někdy zastupovat? A já mu říkám, a kdo by zastupoval mě? A je to pravda, protože... Já říkám, každý jsme dostali od Pána Boha nějaký dar. A někdo třeba řekne, já nemám žádný dar. Ale to je chyba, protože každý někdy v životě to objeví. Někdo ve třech letech, že jo, perfektně na housličky a krasobruslí. A někdo třeba až těch 90, že jo, začne podnikat.
3: Takže ještě máme čas.
2: Takže každý v životě dostane nějaký dar. Jen ho v sobě objevit a najít si čas a říct si, tak tohle je dar, který jsem dostal.
3: To je jako když se člověk vypraví do Bludiště,
2: ano.
3: Teď tam prochází a vidí se v těch zrcadlech, někde široký, někde úzký, všelijak zkreslený a směje se, dojde na konec a tam je to zrcadlo, kde se vidí, jak vypadá ve skutečnosti a tam se rozpláče.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Když už byla řeč o tom daru životním, kdy jsi zjistil, že máš ten dar bavit lidi? Byl ten okamžik, kdy jsi to uvědomil?
1: Tak neudělal jsem si čárku ten den, ale vím, že to bylo nějak na škole. A možná i před školou už. Že mě to bavilo něco dělat, blbnout prostě, a aby se tomu ostatní smáli, no.
0: Dobře, tak uvidíme, čemu se budou smát posluchači dál, jestli to bude další Václav Faltus, anebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem, jmenovcem našeho dnešního hosta.
1: No, já jsem si nedávno nemohl vzpomenout, jak se jmenuje křestním jménem.
0: No, už to víme, je to už Vladimír, ve studiu Josef, těší se taky na vaše hlasy. Posílejte je SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Dvořák a Pavel Kučera. Připomenu, koho si můžete vybrat, pro koho hlasovat. Budou tu hlasy Václava Faltuse anebo hlasy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Ptáme se vás právě teď na našem telefonu ve vysílání. Tak kdo nám to začne? Dobrý den.
5: Miloslav Karviné. Dobrý den, pane Dvořáku.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Pavle.
4: Dobrý
5: a
4: hlasuju
5: pro pokračování.
4: Máme zapsáno, přejeme, ať se máte hezky. Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Pozdravím zdraví na Twitter a zdravím Pavla Kučeru a skvělého Petru Dvořáka.
6: Dobrý den.
7: Kužátka.
6: Jasně.
7: Na to se nezapomíná.
4: Ne.
7: A já bych chtěl určitě Petru Dvořáka, teda Vladimíra Dvořáka.
4: Jo. Takže pozdravil se Dvořáka jednoho a druhého Dvořáka nám volíte. Dobře, Ondro, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Šikovnej člověk.
4: Šikovnej kluk. Dobrý den, kdo je dál s námi?
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba, páni kluky zdraví. A chtěl bych pokračovat.
4: Páni kluci zdraví vás a děkujeme za hlas. Naslyšenou.
6: Hezký den.
4: Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, tady Honza Scholin a zdravím celou úžasnou humoriádu, všechny účastníky, samozřejmě pánové vás oba taky.
9: Jste výborný.
8: Moc,
4: ano.
8: Moc děkuju za váš úžasný pořad a potřeboval bych prosím vás Ačko.
4: Máme zapsáno.
10: Ano, prosím.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Dobrý den.
11: Honza, dobrý den. Já nevím, jestli jsem dobře slyšel, ale na Bčku byl Václav Faltus?
4: Ne, ten je Ačko, Bčko je Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem.
11: Tak já bych teda Václava Faltuse na
4: ano,
11: Ačko.
4: Ano, Ačko zapsáno a mějte se krásně,
11: den, mějte
4: vám
11: se
4: taky.
11: Naslyšenou.
4: Naslyšenou, přátelé, sečteno, potrženo, Václav Faltus bude pokračovat, Pepo, vybral si dobře.
9: Hezký, dobrý.
4: Potvrzeno, že jo?
9: Ano.
4: Jdem na něj.
12: No já, když jich bylo asi 40 hlasů, tak jsem si řekl a dost. A když jich bylo 80, tak jsem si řekl, teďka už opravdu dost, už nebudu blbnout. No a když jich bylo 100, tak se přihlásili gumáci. No a pak už to chtělo, že jo, pořád aktuálnost. No je fakt, že vlastně, když člověk se dá na to napodobování, tak je potřeba, aby v tom krku těch hlasů bylo co nejvíc, že?
13: To znamená, to... když já si teď na někoho vzpomenu, dejme tomu na Jana Pivce.
12: Jan Pivec, no proč ne? Že já nevím, když vezmu třeba Oldřicha Nového, takže to by mělo znít asi takhle.

0: přijde host do restaurace, říká pane vrchní, prosím vás pěkně, přinesl byste mi jednu kávu, ten mu ji přinese a ten host povídá, prosím vás, dejte mi tu kávu tady na židli a proč, prosím vás, je příliš slabá, potřebuje si odpočinout.
1: Že, takže já vždycky tam dám takový věty, který jako sednou mýmu přesvědčení a který jako sednou taky k tomu hlasu, který zrovna napodoboju, nebo nedávno jsem začal zkoušet, když jsme ještě u těch pamětníků, Václava Trégla. To byla taky zajímavá postavička, ty malinkatý očička, že jo, často
2: to
1: po boku.
2: Ten ve filmu s Werichem, když jdou vraždit toho psa, aby oživili goléma, bojím, to je Václav Trégla.
0: Přesně on, jak říkal, přišel jsem k doktoru, já říkám, pane doktore, když mě bolí na prsou, tak piju džin, když mám chrapot, tak piju jalovcovou, když mám rýmu, tak piju žitnou, a když pijete vodu, takovou nemoc jsem ještě v životě neměl.
3: Prosím vás pěkně, mám radost vašeho potlesku. Ten potlesk, ten nezanikne, protože si ho budu vozit po svých vystoupeních a tam, kde bude kožené publikum, tam ho spustíme.
4: Humoriáda.
5: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak to bylo Deja Vu Martina Maxi, Helena Vondráčková.
2: No,
1: krásná
2: hezký,
1: to byla.
2: Hezký.
1: Dokonce Pepa tady simuloval hru na klavír. Ty
2: no,
1: to bylo jenom jako?
2: Ne, to já dělám jenom jako. Já nevím, proč mě to napadlo, ale už jsem nachytal pár lidí, kteří se na mě dívali a pak říkají, ty fakt hraješ na klavír? Já jsem říkal, dobře, ale nesmí tam být klávesnice. Takhle umím docela.
1: Dobře, dobře. Jsi herec, takže zvládneš i zahrát hráče na piano. A teď prosím tě, koho nám vybereš dál posluchačům?
2: No tak teď tady máme paní Zuzanu Bubílkovou a uslyšíme scénku, nebo ano, dialog, období ženy a zásilka léků. Ty tomu rozumíš?
1: Ano, je to nejlepší z pořadu politické harašení s Miloslavem Šimkem společně.
2: No, tak to se nechám překvapit teda.
3: Paní Bubílka, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
4: Cože, věk ženy?
3: Nevíte, já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
4: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
3: Proč poloviční?
4: No vědomosti nikdy, akurát na hlavě máte tři vlasy.
3: To není pravda, prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
4: Ne, já vás vlastně potřebuju. Potřebuju, protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
3: Vy máte skvělý nápad?
4: Já mám skvělý nápad.
3: Nemohu si sednout?
4: No tak můžete klidně.
3: Já bych se aspoň přidržel.
4: Ne, pamatujete si na Radio Jerevan?
3: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo.
4: No, v letech.
3: Na který nerad vzpomínám, ale to výborná věc. Je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
4: Tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
3: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd. Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vrátíme se k těm obdobím ženy. Třetí období bylo vypadáš výborně. A já to převedu na Pepu, vypadá výborně. Udržuje se tenisem a sportem? V kondici?
2: No, možná taky teda. Já jsem tenisu propadnul. No. Propadnul jsem tenisu, ale díky amfoře. Protože já jsem začal hrát v 59 letech.
1: No počkej, ale amfora to byl fotbal, nebo je?
2: No jo, ale k tomu si přibrali ještě tenis a golf. A já jsem chodil na fotbale, už jsem jenom začínal, vykopával jsem, ale tenis mě začal příšerně bavit. Něco neuvěřitelného.
1: No, protože to baví tak, že porážíš kde koho v amfoře.
2: Ale no tak...
1: No tak to řekni.
2: Ale no tak ne. No to nejde. To vypadá, že se člověk vytahuje hrozně. Ale mám radost toho, že vím určitě, se tam bude hrát turnaj. A protože hodně hráčů, tak se hrajou zkrácený hry. Jo? A protože mě jinak jezdit na klasický turnaj, takhle to mě nebaví. To začíná ráno v 9 a končíš někde v 5 hodin odpoledne. A to už je pro mě trošku marnění času. Ale tohle je senzace. A Salava je šikovnej člověk, chytrej, vybere to bezvadně. Ale já bych vyprávěl jednu příhodu, ale to asi nemůžu.
1: Můžeš, pojď, říkej.
2: Představ si, my jsme byli v Kapském městě. Před lety jsme byli v Kapském městě a jedno odpoledne prej vejlet velkou plachetnicí na moře. A potom já toužil celý život, ty blázne. Nasedli jsme na tu plachetnici, tam bylo asi 40 lidí, velikánský, a hnalo to na moře. to je úžasný. Ten vítr, který fouká, vlny jak šplouchají, jak to na tebe lítá. Zajeli jsme normálně za horizont. Všecko zmizelo, stmívalo se, loď se otočila. Já jsem si vyškemral, že jsem směl ke kormidlu na chviličku. Tak jsem kormidloval, předtím jsme dostali hodně šampaňského, takže bych nechtěl vidět tu svoji cestu z vrchu, ze satelitu. Ale takhle, a to už jsme se vraceli k cíli a představ si, oni neustále nosili šampaňský. Já jsem si říkal, milá pozornost.
1: To je proti mořské nemoci? Nebo
2: no to já nevím, no a možná, ale pro dobrou náladu, ale hlavně mi měli hlad a já měl hlad jako šílený. Takže když jsme viděli světla na břehu a už to zajelo na tu rejdu, takhle za to molo teda, a teď se to chystalo přistát, tak se najednou ta plachetnice otočila a vracela se zpátky na moře.
1: S hladovými opilými námořníky.
2: Ano. A teď ale začala opravdu panika, co teď bude. A vyšel kapitán, říkal, dámy a pánové, stala se velice nepříjemná věc. My jsme nezlikvidovali všechny zásoby šampaňského a s tím se nesmí přistávat. Touhle jednoduchou výmluvou nás dodělal. Aha. Ale bylo to noblesní.
1: Dobře, tak hlavně, že si to pamatuješ po tom všem. A to bylo s amforou?
2: S amforou.
1: A s Petrem Salavou?
2: No jinak bych to nepovídal, protože já si ho hrozně vážím. Hele, třeba, protože už jsme s ním najezdili léta, jsme s ním jezdili po světě. Někdo to bere jako samozřejmost, ale ten Petr Salava je úžasný organizátor. Pečlivej, vymyslí všechno. Všechno funguje. Hluboká poklona, Petře.
1: Tak ty si ho pochválil. Zítra se ho zeptám na ten tvůj úspěch, když o něm nechceš mluvit ty sám v rámci skromnosti. Protože Petr Salava bude naším hostem zítra v Humoriádě.
2: Jo, ať povídá hodně. Jo.
1: A to bude. Nám bude povídat buď to Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, nebo někdejší parťák Miloslava Šimka, Jiří Grossman. Takový to souboj máme. Ačko.
2: Hezký.
1: Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, Bčko, Jiří Grossman. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Teď vám hraje Elán.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když už byla řeč o hvězdách, no. Máte ještě romantické chvilky s jajou, Pepo? Třeba na chalupě, že sednete, večer koukáte na oblohu. Takže ne, když se díváte.
2: Když tak bleskově odpovídáš. No ona sedí na zápraží. A
1: pláče, že s ní nechceš pozorovat hvězdy.
2: Ne, ale ona chce, abych seděl s ní a koukal právě na hvězdy a na to já už nějak jsem vyblednul a koukám se na zprávy. A nebo si čtu. Ale sem tam přijdu a ptám se, milostivá paní si přála kávu, prosím, malou, velkou. To jo, jako jsem kruce.
1: Ano, s hvězdami jste trošku v rozporu, ale jinak ledíte spolu už dlouho a krásně a bude to tak i dál.
2: Ano.
1: My jdeme dál do humoriády. Prosím vás, Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem nebo Jiří Grossman. Aktuální otázka na naše posluchače a mohou povídat i na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne, přeji vám i Pavle a srdečně zdravím pana Dvořáka.
2: Dobrý den.
3: Kterého si vážím, vážím jako herce a člověka a přeji vám hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
2: Vy jste laskavá, děkuju.
3: A vybírám Pavle Ačko.
1: Mějte máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou, dobré odpoledne. Naschle. Halo, halo. Zdravíme vás. Dobrý den.
4: Zdravím vás, tady Milan ze Soběsuk. A chtěl jsem hlasovat teda pro Bčko, pro pana Grossmana.
1: Ano.
4: A chtěl jsem poprosit, jestli by mohl pan Dvořák zazpomínat, jak natáčel cirkus Humberto. Jo, děkuju moc, mějte se hezky.
1: Děkujeme.
2: Je, jenom několika
1: máme
2: slovy.
1: Máme něco z cirkusu?
2: To byl můj splněnej sen, cirkus Humberto. Já miluju cirkus. A zejména, když jsem byl takhle mrňavej, když, jako je ten, jak se jmenoval ten chlapec, ten kluk, ten... Ano, doplňte si. Tak já jsem od malička chtěl aspoň do cirkusu nahlídnout na prázdniny. Tatínka jsem přemlouval, pusť mě tam, tátí, prosím tě, já budu pomáhat tam, budu stavěč, budu nosit piliny do manéže, budu každý večír koukat na vystoupení. Nepustil mě, ale nepustila mě taky ta myšlenka a ta radost z cirkusu. Já miluju světský.
1: No a něco k tomu natáčení, bylo tam něco pro
2: no,
1: tebe?
2: Bylo tam.
1: No, bylo tam. Zajímavé pro naše posluchače.
2: To vás teda potěší, protože já měl poslední natáčecí den a takže už jsem šel z vesela na natáčení, přinesem lahev šampaňskýho do maskérny, nachystali mě a točili jsme, já už neměl text žádnej, jenom se točila nějaká taková ta panoptikální scéna v manéži, kdy jezdili na koních, kolem mě byl uvázaný u totému. A všichni už věděli, že já mám poslední, nebo všichni, vědělo se, že já mám poslední natáčecí den a František Filip, vynikající pán, vynikající režisér, říkal, Pepo, a my tě teď přivážeme k tomu totemu. Já jsem říkal, dobře, poslušte si, říkal, a kolem krku ti dáme krajtu. No jo, jenomže to já nemůžu teda. Ale tam opravdu krajta byla. Měl jí tam v bedně a on říkal, pojď za ní podívat. A já jsem říkal, nepůjdu se na ní koukat. Ne, ale nedáte mi kolem krku. On říkal, dáme. Já jsem říkal, nedáte. Já vás ujišťuju, že nedáte, protože to, na mě přejete autem, to je to samý. Odvezte mě rovnou někam, protože já už jenom, když na to myslím, už se o mě pokouší.
1: Já myslím, že málo kdo z nás i z našich posluchačů by strpěl dát se krajtu kolem krku.
2: No jo, tam byl někdo z Národního divadla, ten den předtím měl na krku a tím no, František argumentoval. Já jsem taky říkal, to no. jsou z Národního, tam jsou zvyklí na věci, člověče, ale já jsem z Malého divadla, tam my si s krajtama nehrajeme.
1: A jak to dopadlo?
2: Neměl jsem ji na krku. Neměl. Ale víš co, já to lituju teď. Hmm. Já jsem mu měl udělat radost, měl jsem si dát štamprle, nesměl jsem asi dejchat na tu krajtu, aby jí to nevedlo k nějaký nebohulibý činnosti, ale měl jsem to udělat. Ježišmarja, ono by to bylo pěkný.
1: Takže až uvidíme tento záběr Pepa přivázený u totemu, tak tam měla být ještě
2: tak tam měla být krajta.
1: A i ta krajta.
2: Ano.
1: Dobře. Tak děkujeme za historku, jdeme dál za posluchači. Dobrý den. Haló. Haló, haló. Dobrý den.
5: Zdravím vás, pánové, oba.
1: Zdravíme, Františku.
5: Zítra bude událost, teda, Pavlíku. Budete tam mít prezidenta, víte?
1: No, Uvoliádě. Ano, amfory.
5: Amfory, přesně, to je událost.
1: Abychom to upřesnili.
5: To státě jedinej pořad, kde vystupuje prezident, který smelý národ. Dejte se hezky a přeji stáli zdraví a přeji bubu.
1: Bubu, děkujeme za hlas, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Přejeme hezký den a zveme dalšího z vás. Dobrý den, halo.
6: Dobrý den, Brňář z Martina.
1: Zdravíme.
6: Hlasujem za Bečko a pohodový den prajem.
1: Nápodobně.
6: Pěkné. Dovidenie.
1: Děkujeme. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
2: Děkuji.
7: A chlapi, já bych hlasoval určitě pro paní Bubilkovou s panem Šimkem.
1: Děkujeme, Honzo. A mějte se hezky taky.
7: Taky, nasklen.
1: Sečteme všechno, co dorazilo, no a Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem může pokračovat.
8: No a ještě takhle bych to řekl. Mám jednu zprávu, respektive dvě zprávy, vážení přátelé, mám pro vás. Dobrou a špatnou. Tak nejprve tu dobrou. Podle průzkumu veřejného mínění 99% občanů věří našim politikům. To je nádherný, ne? Ta špatná zpráva je, že průzkum se dělal výhradně mezi politiky.
9: Jak to, že to nebylo 100%?
8: To zavinil jeden poslanec. On se tak opil ten den, že začal být soudný a mluvil pravdu.
9: Vážení diváci, inspirováni úspěchem našeho desetibojaře Tomáše Dvořáka.
8: Ano, vím, že ho milujete, tam má všude jeho obrázky. Ale pardon, ještě jedna zpráva, zejména obdivuje skok o tyči. Ve skutečnosti politikům věří pouze 16% lidí. Mezi ostatními koluje hádanka. Víte, co to je, když se srazí dva autobusy plné politiků?
9: Co to je?
8: No nesmysl, té politici by nikdy nejeli autobusem, že? Taková hypotetická možnost, kdyby třeba jim řekli, že se jede do vinýho sklípka a obsadili ty autobusy a kdyby se srazili, co by to bylo?
9: No nevím, co by...
8: Hromadné štěstí.
9: Teď jste mi připomněl, víte, že ten herec Sylvester Stallone, znáte
8: znám
9: ho?
8: Znám Stallone, teda znám Sylvestra. Já jsem se s ní dokonce setkal v Los Angeles v posilovně, víte? Tak jsme se tak pozorovali. Já na něj koukal, on teda na mě přímo zíral, víte, co tam dělám. A pak jsme si zasoutěžili spolu. My jsme porovnávali svaly. A hádejte, kdo vyhrál.
9: Tak
8: já vám něco řeknu, náhodou jsem vyhrál já. Protože ona ta soutěž zněla, kdo ty svaly má líp utajený. Nenašel mi ani jeden, víte? No já jsem Čech, já nebudu přeci vystavovat na odiv svaly, teď vím, jak se tady krade, že jo?
9: Ne, tak Sylvester Stallone má v Česku natáčet svůj nový film, má v něm hrát agenta, který u nás hledá mladého, minulosti nezatíženého, čestného, pravdomluvného, svědomitého politika, který plní své předvolební sliby. Víte, jak se ten film má jmenovat?
8: No to nevím.
9: Nulová šance.
8: Jo, tak to odpovídá. Tomu bych docela věřil, protože zatím naši politici připomínají sportku. Víte, tam taky člověk dá peníze, celý týden mu slibují výhru a pak to schrábne někdo úplně jiný.
9: No, očkejte, třeba se změní a třeba to změní ta nová politická strana, co má vzniknout ta cesta změny.
8: Cesta změny, no, přece. No, no. Já bych radši uvítal změnu cesty, protože u nás v Dejvicích se už nedá jezdit. Tam by se dali sázet na ulici přímo brambory. Hmm. Říkáte změna cesty.
9: No, ne, cesta změny.
8: Cesta změny, cesta změny. Název je to zajímavý a to ještě nic neznamená, protože sliby politiku připomínají před volbama brzlík.
9: Brzlík?
8: Brzlík.
9: Proč brzlík?
8: Chodila jste do školy?
9: No, chodila.
8: No tak víte, že brzlík se v dospělosti ztrácí, ne?
9: Aha.
8: No, tak vidíte. Tak podívejte se třeba na takového Jana Rumla.
9: Ano, bez,
8: víte,
9: ano, bez brzlíkovec.
8: Ano, ano. Typický. Ano. Ten ho snad neměl ani jako dítě.
9: No, jo? On Jan Rumel stále sliboval, že odejde z vysoké politiky.
8: Ne, stále a několikrát to slíbil.
9: No,
8: že aspoň odejde.
9: Čtyřikrát, ano. No. A pak na to vždycky zapomněl.
8: Zapomněl, no. Mm. Víte, který to je Rumel? Hlava jako Agassi, tvář jako Rafter, backhand, forehand, nula. Prostě. Prostě. Nezbrzí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pohled do historického politického hrašení. No dřív mývali, tuším, politici i prázdniny, že si brali stejně jako divadelnici. To už dneska asi neplatí.
10: Ježišmarja, a proč?
1: No, mě se neptej. Zeptáme se posluchačů, s kým do finále v tuto chvíli. Vracíme do hry Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem proti Jiřímu Grossmanovi. To je aktuální výběr. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, nebo zavolejte na 731 800 900. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem o divácích a spokojenosti z televariety v roce 1980. To už je nějaký ten pátek,
10: zajímavý,
1: 46 let, stará zábava. A stále možná mladá, uvidíme. A nebo Jiří Grossman, zrození mladého Trumpa, tedy psáno s A, ne Trumpa, ale Trumpa, Trumpa.
10: To může být zajímavý.
1: Pepo, jezdil si do přírody pod stan, nebo pod širák dokonce?
10: Jasně, jo? Jasně, jezdili
1: Znáš
10: jsme
1: to?
10: Na vodu.
1: Znáš to?
10: No.
1: Tak třeba vylovíš nějaký zážitek. Máš na to jednu celou písničku.
10: No, mám na to krásný zážitek.
1: Tak já ho z tebe třeba vytáhnu za chvíli. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda jde do svého závěrečného souboje. Připomenu o divácích a spokojenosti s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Můžete mít, když dáte hodně Aček, když dáte hodně Bček, bude tu zrození mladého Trampa s Jiřím Grossmanem. Trampský zážitek máme slíbený od Pepy.
2: Spoustu jich, spoustu.
1: Tak
2: na to
1: aspoň
2: nemáme.
1: Jeden.
2: Tak aspoň jeden. My jsme jezdili na vodu na Slovensko a tady jsme se jezdili řeky. Ale čověče, my jsme, přátelé, my jsme byli na Berounce, jeli jsme Berounku a já jsem tenkrát vyrazil pod Křivoklát a stavil jsem se v hospůdce a v noci jsem se vracel. Už byla tma a stany jsme měli ve Višňoví. A šel jsem čověče a najednou už mi byla ta cesta dlouhá a najednou v lese jsem viděl oheň.
1: Světýlko.
2: Světýlko, tak jsem vyburácel a přišel jsem k ohni a kolem na kamenech seděli skvav, krasavice nějaký, a na dvou kamenech takhle vyvýšeně seděl kluk, jako náčelník nějaký. Tak jsem říkal, ahoj, pozdravil jsem je, nikdo neodpověděl. A byl tam volný kamen, jsem říkal, můžu si sednout? A on takhle pokynul rukou, jo. Já jsem říkal, ježiš, ty blbnou, to tady se mi bude líbit. A sednul jsem si a teď bylo ticho, já jsem říkal, stalo se něco, nějaký malér? A nikdo neodpověděl.
1: Třeba drželi bobříka a mlčení.
2: Já jsem říkal, já je rozpovídám a však jsem a vytáhl jsem flašku vína a odšpuntoval jsem jí a říkal, dá se někdo, napije se někdo? Nikdo. Tak jsem se napil já, dal jsem si dlouhý doušek, zavřel jsem to, ticho. Tak jsem říkal, no jo, tak počkejte, já vás zvednu ze židlí. Zapál jsem si cigáro, což už s ním až kublo, a potáhnul jsem jednou, dvakrát a teď jsem udělal to, co jsem věděl, co způsobím. Hodil jsem to do ohně. Zakázaný, nejde. Přestoupení všech zákazů. On se vymrštil, ten kluk, jak kdyby ho něco ďoblo, zvednul ruku před sebou jak Vinetů a zaburácel, odejdi, zneuctil si oheň. Já jsem říkal, já už jsem stejně chtěl vypadnout, jenom jsem nevěděl, jak to util. Tak se mějte hezky tady. A smál jsem se a šel jsem. No, tohle já mám.
1: Jsi udělal veselý večer na rozdíl od ní?
2: No.
1: Možná
2: no,
1: tam
2: no,
1: sedí
2: no.
1: Dodnes?
2: Ne, to ne. To nevěřím.
1: Dobře, děkujeme za tento zážitek. Přátelé, neodhazujte nedopalky ani cigára, ani zbytky v lese, v přírodě. Potažmo vůbec si tam nezapalujte, ať nám ta příroda zůstane
2: my
1: celá v těle.
2: My bydlíme na kraji lesa, víme, co to znamená.
1: Tak tolik závěrečné poučení. No a teď si dáme Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem, to jsou Vítězové.
2: No to je ono, no. To je ono.
3: Tak jsem vám, kolegyně, tuhle četl, že se u nás dívá večer na televizi až 6. Dokonce i 7 milionů diváků, to je co?
4: To je co?
3: Co?
4: Co?
3: No to je hodně, ne?
4: No to no. Je hodně, to jo.
3: Se mi zdá být hodně.
4: Já vy myslíte, že i v tuhle chvíli se dívá 6 až 7 milionů diváků?
3: No tak, buďme skromní, tak řekněme, že se dívá 5 milionů, ne, je to dost.
4: To je taky ale slušná partička,
3: no,
4: 5 milionů. Je, představte si, že by nám každý spokojený divák poslal 20.
3: Jo.
4: Co?
3: To by bylo,
4: no.
3: Spokojený, říkáte?
4: No.
3: To by nám hodilo každému i 200 možná.
4: No, jestli vy nejste pesimista teda.
3: Vy si vážně myslíte, kolegyně, že divácká spokojenost sahá až do 20 halířů? Náš milý koncesionář schlédne mistrovství světa v hokeji, Ein Kessel Buntes, Spartakiádu, Kolomba, Johnny Cash, já nevím co. A není jeden, který by neříkal, já nevím, za co platím 25 korun měsíčně.
4: Musíme se víc snažit.
3: Já myslím, že se snažíme, já teda jsem úplně usnažený už.
4: No, podívejte se, vymýšlet třeba nový anekdoty.
3: No jo, no to a hlavně já bych řekl, rozpomínat se na starý, víte?
4: Ano, to nemyslíte vážně, přece lidi se nebudou smát vtipom, který znají.
3: A to byste se divila. To byste koukal. Já byl tuhle v jedné společnosti pánský, tam si vypravujou týden co týden ty samý starý osvědčený anekdoty. No. Dokonce si je očíslovali, aby se nezdržovali. A říkají si jenom čísla.
4: Yeah.
3: Já jsem byl svědek, tam stál třeba pan Kabát a řekl 28 a všichni se plácali do kolen. A pak vstal jiný pán a povídá 16 a zase bouřlivý veselý. Ovšem pak vstal nějaký pan Holeček Povídá 11 a mrazivý ticho.
4: Jak to?
3: A pan Holeček povídá, tak co je, co pak to není výborný fór 11. No. A oni mu říkali, no co pak fór je to dobrý, ale ty ho blbě vypravuješ. Ono totiž...
1: Tak čísla jsme si řekli, čísla vtipů, že jo, už tam nic dalšího nemáme, jenom poslední písničku V blbým věku se jmenuje od Xindla X. Doufám, že dámy a pánové jsou v tom nejlepším, díky nám omládli, smíchem se mládne, že Pepo?
2: No, říká se to.
1: No a rozloučíme se po Horníčkovsku, humor není žádná sranda, ale my to zkusíme i zítra.
2: Dámy a pánové, Pavle, začínají prázdniny, užívejte si
1: Hurá, Josef Dvořák, Pavel Kučera se loučí, mějte se hezky.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Kraj a vláda se chtějí do konce října domluvit na podmínkách převodu karlovarského letiště. Ještě dnes se mohou lidé i instituce vyjádřit ke stavbě spalovny nebezpečných odpadů na Mostecku. Státní zástupce obžaloval bývalého důstojníka STB kvůli pronásledování TEPFRA. A zítra bude polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovarský kraj a vláda by se měli do konce října domluvit na podmínkách převodu letiště v Karlových Varech. Kraj ho bezúplatně převede do majetku státu. Podle hejtmana Petra Kuby se z hnutí ANO vláda akceptovala všechny podmínky, které si kraj stanovil. To znamená, že ho bude stát využívat kromě dosavadních civilní dopravy, taky pro potřeby armády a nově provozovaného stanoviště letecké záchranné služby. Jednání teď budou pokračovat o jednotlivých otázkách, které s převodem souvisejí, říká hejtman Petr Kubis.
2: Naplno běží pracovní skupina, která se rozdělat do menších podskupin, protože samozřejmě je potřeba řešit věci individuálně, ať jsou to majetkové převody, smlouvy, technologie, vůbec obchodní činnost letiště. S tím, že bychom chtěli mít většinu těch věcí někdy do konce října, protože tam je i vlastně úkol z vlády, že vláda chce mít veškeré požadavky finanční a stále platí ten termín ke konci roku, že by došlo k převodu letiště.
1: Ministerstvo obrany zajistí potřebnou modernizaci vzletové a přistávací dráhy, aby letiště splňovalo požadavky pro potřeby NATO. Dnes je poslední den, kdy se mohou instituce a veřejnost vyjádřit k záměru výstavby spalovny nebezpečného odpadu u Litvínova na Mostecku. Se spalovnou poblíž skládky Celio nesouhlasí města Most a Litvínov a proti je i Ústecký kraj. Připomínky podali i spolky, říká mluvčí ústeckého hejtmanství Magdalena Fraňková.
3: K záměru spalovna nebezpečných odpadů ZOE obdržel krajský úřad do úterního odpoledne 22 vyjádření. Z toho 5 bylo od územních samosprávných celků, 2 vyjádření od dotčených orgánů a 15 vyjádření od spolků a zástupců veřejnosti.
1: Do 23. července pak krajský úřad stanoví požadavky na rozsah a obsah dokumentace k posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Státní zástupce podal obžalobu na bývalého příslušníka komunistické státní bezpečnosti. Ten měl v 70. a 80. letech pronásledovat herce Tomáše Tepfra. Řekl to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle něj státní zástupce navrhl soudu schválení dohod o vině a trestu u dalších dvou bývalých příslušníků. Případem se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 1. Podle vyšetřovatelů z úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu nasazovala STB na Tepfra tajné spolupracovníky a opakovaně ho předvolávala k výslechům, sledovala ho a snažila se ho přimět ke spolupráci. Země NATO potvrzují neochvějný závazek o kolektivní obraně podle 5. článku Washingtonské smlouvy. Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Spojenci ve společném dokumentu taky oznamují nákup vojenského vybavení v hodnotě 50 miliard dolarů v přepočtu více než bilionu korun. Pro letošní rok taky členové aliance přislíbili, že dodají Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur.
0: Počasí.
1: Zítra bude polojasno až jasno, jen v Krušných horách může být odpoledne až oblačno. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, přes den přechodně mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 6 u Bochova na Karlovarsku nedaleko odbočky na Bečov havarovala 3 vozidla a na silnici 6 u Karlových Varů nedaleko odbočky do Hůrek se střetla 2 osobní vozidla.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Kolem Mezinárodního filmového festivalu se bude točit Den v kraji s datem 8. července. 17 hodin a 4,5 minuty vás u něj vítá Marie Fridrichová. Zvlněné skleněné tabule, mozaiky nebo historické hodiny, památkově chráněné ozdobné prvky chebského nádraží čeká náročné restaurování. Budovu teď na 2 roky obsadili stavbaři. Podrobnosti uslyšíte za chvíli. Až 100 pytlů odpadků nazbírali dobrovolníci a zaměstnanci úklidové firmy za jediný den v Dvořákových a Smetanových sadech v Karlových Varech. Za chvíli se podíváme na to, co návštěvníci filmového festivalu vyhazují a co by se s tím mohlo dělat. Před pár dny ještě se střelovaly ruské drony nad Kyjevem a teď v klidu a míru odpovídají na otázky v Karlových Varech. 3 ukrajinští vojáci přijeli na filmový festival představit dokument Zemřít za život. Pojednává o jejich osudu za uplynulých 16 let od prvních výstřelů na Donbase v roce 2014 a my se právě za uvedením tohoto filmu ohlédneme. A také si představíme vítězný československý film z Berlinále, který měl v Karlových Varech premiéru před českým publikem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Správa železnic zahájila rekonstrukci nádražní budovy v Chebu za 428 milionů korun. Práce potrvají 2 roky. V historické budově přibudou moderní toalety a nový informační systém. Stavbaři opraví fasádu i interiéry a restaurátoři obnoví památkově chráněné umělecké prvky, říká generální ředitel správy železnic Tomáš Toth.
2: Ty historické relikvie nebo věci jsou tady především hodiny, mozaiky, vitráže. Všechno tohle bude velmi citlivě restaurováno.
1: Tématu se budeme více věnovat už za pár minut. Návštěvníci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech po sobě nechávají petlahve, plechovky, skleněné lahve, ale i zbytky jídel nebo oblečení. Dobrovolníci a zaměstnanci úklidové firmy nazbírali za jediný den ve Dvořákových a Smetanových sadech až 100 pytlů odpadků. Co by se s odpadem dalo dělat a jestli by ho šlo omezit, budeme řešit před 17:30. Stavba dálnice D6 pokračuje v Karlovarském kraji ve 3 úsecích. Stejně jako ve středních Čechách, i zde komplikují práce na mostních konstrukcích problémy s podložím. Průzkumy se ale před samotnou stavbou odehrály standardním způsobem a v tektonicky složitém území by se podrobnější průzkumy nevyplatily. Město Sokolov hospodařilo v loňském roce se ztrátou 84 milionů korun. Schodek pokryl přebytek hospodaření z předchozích let. Právě loňský rok byl ale pro město výjimečný, zejména investicemi přesahujícími 260 milionů korun. Ty nejvýznamnější vyjmenovává mluvčí sokolovské radnice Michal Švarc.
3: Úprava povrchu hřiště, újště, včetně osvětlení, rekonstrukce budovice v ulici Karla Henka Máchy, rekonstrukce budovy bývalé hygieny nebo třeba odborné učebny na základních školách.
1: Český svaz ochránců přírody obnovil ve Slavkovském lese naučnou stezku v Mnichovské Hatce. Stezka je dlouhá 12 kilometrů a na 9 zastaveních informuje o nejcennějších oblastech přírodního území v blízkosti Mnichova u Mariánských lázní.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Vím, broukali si ve dni v kraji na Českém rozhlase Karlovy Vary Robert Křesťan a Rangers v 17 hodin a 14 minut. No a vy už víte ze zpráv, že v Chebu začala rekonstrukce památkově chráněné nádražní budovy. Během 2 let dělníci obnoví fasádu i interiéry a vrátí objektu podobu z počátku 60. let minulého století. Součástí zakázky za víc než 400 milionů korun je taky restaurování cenných architektonických detailů, například skleněných prvků.
1: Tady se nacházíme v prostoru, kde můžete dobře vidět vozovka skleněné záclony.
2: Stavební dozor rekonstrukce nádražní budovy Jan Valenta ukazuje zvlněnou skleněnou tabuli na ochozu vestibulu,
1: které byly vyrobeny v té době, kdy to architekt Damda takto navrhl.
3: Zachovají se tyto původní skleněné záclony?
1: Naší snahou bude, aby zůstaly zachovány. Máme nějakou zkušenost z předešlých staveb a víme, jak se to sklo může zachovat.
2: Oprava se nebude týkat jen vstupní haly, ale i 7-patrové výškové budovy. Stavbaři zrekonstruují interiéry i fasádu. V nejvyšším patře navíc vznikne víceúčelový prostor s vyhlídkou na město.
1: Zde neuvidíte žádný příčky, žádný místnosti a ten prostor bude otevřen, jak ten venkovní ochoz bude ponížen a bude zasklený. Takže tady vznikne taková obrovská galerie.
2: Chebské nádraží, kde se kříží tratě do Chomutova, Plzně, Aše i do Německa, prošlo zásadní modernizací už v minulých letech. Rekonstrukce kolejiště, nástupišť a podchodů stála více než 500 milionů korun. Pokračuje generální ředitel správy železnic Tomáš Todt.
4: Je to nejdůležitější železniční úzel Karlovarského kraje a s tímto ohledem k tomu takto přistupujeme. Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky. Zároveň rekonstrukcí projde i vnější část budovy. Cestující se mohou těšit na nový orientační a informační systém. A tak dále.
2: Součástí projektu je také obnova původních výtvarných prvků, které dotvářejí podobu nádražní budovy.
4: Samozřejmě vnímáme tady tu citlivost budovy vystavené v roce 1962. Ty historické relikvie nebo věci jsou tady především zmiňované hodiny, mozaiky, vitráže, samozřejmě i skleněné stěny ze zvlněného skla. Všechno tohle bude velmi citlivě restaurováno tady s vysoutěženým dodavatelem.
2: Stavaři budou na nádražní budově pracovat za plného provozu. Rekonstrukce by měla trvat přibližně 2 roky. Z Chebu Václav Malý, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Marcel Zmožek a jeho hit z roku 2011. My teď ovšem změníme téma hovoru. PET lahve, plechovky, skleněné lahve, ale i zbytky jídel nebo oblečení. To jsou odpadky, které po sobě nechávají festivaloví návštěvníci v Karlových Varech. A nejedná se jen o to, co vyhodí do koše, ale spíš o to, co zůstane ležet na zemi. Iniciativa Zálohujeme a společnost Kercher teď chtějí přijít na to, jestli by se ten odpad nedal nějak omezit.
1: To je plast.
2: Gabriela pracuje ve společnosti Lázeňské lesy a parky tady v Karlových Varech. Gabrielo, co vám dělá největší problém v tom třídění?
3: To jídlo.
4: Zvedá se mi žaludek z toho. No.
2: Sezbíraný odpad vy si takhle vysypete do vaničky umělé a třídíte?
4: Ano. Jo, je to lepší, než kdybychom hrabali do toho pytle.
5: A vypadá, že už máme teda hotovo první polovinu, tak to dokončíme.
2: Miroslav Kunčochář ze společnosti Augiášův chlév. Vy tady v podstatě jste součástí té analýzy odpadu. Co bude dál?
5: Teď konci ho vyskládáme na folii, nafotíme ho, zvážíme ho, spočítáme ho, všechno si to zapíšeme, no a ve výsledku uvidíme, kolik kterého odpadu se nám v těch pytlích ukázalo a dokážeme na základě toho potom určit, co můžeme doporučit, jaký další vlastně věci s tím můžeme řešit.
2: Kolik se teď rozstřídilo pytlů toho odpadu?
5: Teď jsme asi v polovině. To je odpad vlastně, který se pozbíral v neděli ze země, z lokalit Smetanovy sady a Dvořákovy sady. Bylo asi 50 pytlů.
2: Teď už tady na plachtě máme 3 hromádky. No, hromádky, hromady. Z PET lahví, skla a plechovek.
5: Takže už teď vidíte, že to budou nějaká čísla, které budou do stovek kusů.
2: A mezi tím samozřejmě jsme viděli i zbytky jídel a tak dále.
5: Našli jsme tam jedny dětské trenýrky, spoustu plen, trička, elektronické cigarety.
2: Lutfia Miňovská z iniciativy Zálohujme. Vy jste přišli s tím vytvořit analýzu odpadu, co lidé nejčastěji vyhazují.
6: To je všechno materiál, nápojové obaly, to znamená pytky a plechovky, které by se tam nemusely nacházet a mohly by být zpátky v tom procesu, mohly by se z nich znova vyrobit pytky a plechovky.
2: Analýza sezbíraných odpadků bude hotová na konci filmového festivalu. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Pět minut po půl šesté se s dívčí pop disco skupinou z Německa à la carte vracíme ke dni v kraji a hlavně k Mezinárodnímu filmového festivalu. Pár dnů dovolené si právě kvůli odjezdu na filmový festival v Karlových Varech vzali tři ukrajinští vojáci. Jsou totiž hlavními hrdiny dokumentárního filmu Zemřít za život. Režisérka Julia Hontaruk měla štěstí, protože je natáčení už od začátku války v roce 2014 a i po tolika letech jsou stále ještě naživu. Dokument sleduje jejich bojové začátky, těžký návrat do civilu po demobilizaci a další život ve válce od roku 2022. Pro diváky to bylo mimořádné setkání a ukrajinské delegaci ve vyprodaném sále tleskali dlouhé minuty.
1: Já bych strašně chtěl být jako oni, ale nemám to v sobě minimálně zatím. Strašně jim vlastně děkuju za to, že to nemusím být já. Kdo brání ten život, který já jsem si vysnil a žiju si ho.
2: Podobné názory jako Michal sdílí i řada diváků, kterým se podařilo získat vstupenky na film. Zdeněk přišel i kvůli tomu, aby tvůrce a ukrajinské vojáky podpořil.
3: No tak prostě myslím, že to je důležitý a má to význam vzhledem k tomu, že vzhledem k tomu, kdo nám tady dneska vládne. A ty tři vojáci, kteří třeba teďka byli v tom filmu, tak si myslím, že měli velkou odvahu. To mě přijde jako obdivuhodný.
4: Moje odpověď bude hodně jednoduchá, protože jsem z Ukrajiny a zažila se to všechno a týká se mě to hodně.
5: Váš přítel je taky Ukrajina? Jan a Elizaveta.
6: Tak pro mě je to úplně nepředstavitelný, jako taková nějaká ta zarputilost, nebo jakože chtějí bojovat za tu zem a tak.
4: Jo, vysvětluje, ale vysvětlovat to je jedna věc, ale když to vyprávějí lidi, co právě v tom boji byli, tak to je o ničem absolutně jiným, protože můžeš zažít prostě nějakým způsobem ty pocity, přiblížit sebe k tomu.
2: Protagonistou filmu je voják s přezdívkou Tanečník. Vysoký vousáč drží za ruku pětiletého syna, místo uniformy má dobře padnoucí oblek a na Ukrajině pracuje s drony u 48. samostatné brigády.
7: Mohli bychom strávit dovolenou jinak, ale důležité je poselství, které filmem předáváme. Aby si diváci odnesli nějaký závěr, aby se jich dotkl, aby se pokusili pochopit nás, prožít náš příběh a neopakovat chyby, které jsme udělali my. To je to hlavní. Pokud se to tomu filmu podaří, bude to pro nás velká čest.
2: Dokument Zemřít za život je jediný ukrajinský snímek na letošním festivalu. Dříve jich bylo výrazně víc. Podle specialistky na východoevropské filmy Kamily Dolotiny to ale není únavou z války.
8: My můžeme sledovat pokles, řekněme, vyloženě ukrajinských titulů, ale na druhou stranu roste počet filmů, které reflektují tu zkušenost s válkou u zemí, které lemují Ukrajinu.
2: Takových je na festivalu hned několik. Ale Kamila Dolotyna připomíná, že se mění i témata ukrajinských filmů. Od dokumentů přímo z fronty se filmaři zaměřují na důsledky války v životě.
8: Spíš se začali všímat toho, jak třeba válka kontaminuje mezilidské vztahy, jak to ovlivňuje život úplně každého člověka.
2: Ukrajinští vojáci tu zůstávají s delegací do konce festivalu. Pak se vrátí k jednotkám, obléknou uniformy a zase začnou bojovat proti Rusům. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Český rozhlas. Den v kraji.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát přitom pozor.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Úspěšný film z Berlinále, kdyby se holuby proměnily ve zlato, měl premiéru před českým publikem. Na Karlovarském festivalu ho uvedla režisérka Pepa Lubojacky. No a informace přináší dnešní regionální stopař Lukáš Staněk.
2: Tvůrce přivítal vyprodaný velký sál hotelu Thermal. Režisérka Lubojacky na premiéře řekla, že film věnuje taky svému otci.
3: Tenhle ten film bych chtěla věnovat i mému taťkovi, po kterém se mi strašně stejská. On umřel taky kvůli své závislosti.
1: O čem film je? Povedlo se ti to, Lukáši, zjistit?
2: Dokument se právě závislostem věnuje. Autorka v něm zkoumá, proč s nimi bojuje i její bratr a dva bratranci, kteří žijí na ulici. Umělecký ředitel festivalu Karel Och dokument označil za jeden z nejvýraznějších snímků letošního roku. Film využívá i AI, pomocí které autorka rozpohybovala fotky z dětství.
1: Na začátku jsem zmiňovala, že film bodoval na letošním Berlinále. Můžeš nám to přiblížit?
2: Ano, snímek měl světovou premiéru na Berlin International Festival 2026, kde získal takzvanou Berlinale Documentary Award za nejlepší dokument. Jde o historicky první český dokument ocenění touto dokumentární cenou festivalu.
1: Říkáš český dokument a jméno Pepa Lubojacky. To mi úplně nejde dohromady. Můžeš to vysvětlit?
2: Pepa Lubojacky, vlastním jménem Josefína Lubojacky, je česká scénáristka a dokumentaristka působící v Praze. Její příjmení je polského původu a je poměrně běžné na Těšínsku a v Moravskoslezském kraji. Narodila se ale v Česku. Zajímavostí ještě je, že používá zájmena Dejší, takže se neidentifikuje ani jako muž, ani jako žena.
1: Vyčerpávající informace. Děkujeme, Lukáši. A mě nezbývá než dodat, že pokud se někdo zajímá o téma závislosti, tak by si snímek, kdyby se holuby proměnily ve zlato, neměl nechat ujít.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Jana Adamovská už je připravená na telefonní lince z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: No a naším tématem samozřejmě bude počasí, tak jakže to bude vypadat s počasím během zbytku dnešního dne v Karlovarském kraji? Povídejte.
2: Tak, teď nám převažuje polásno, večer bude od západu přechodně přibývat oblačnost vysokého patra, potom se vyjasní a ráno bude chladnější, teploty budou klesat k 10 stupňům.
1: Máme vlastně skoro 6 hodin večer, pak bychom se mohli poohlédnout také zatím, nebo poohlédnout, jak bude vypadat počasí zítra, do čeho se probudíme.
2: Tak zítra nás čeká celkem slunečný den, bude jasno až polojasno, jen v Krušných horách může být odpoledne až oblačno a teploty ty budou stoupat zítra k 25 stupňům, na horách bude 16 až 19 a vítr ten bude foukat trochu slabší než dnes, ale kromě rána, kdy bude foukat slabý vítr, se nám zas přechodně rozfouká mírný severozápadní až severní vítr rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu.
1: No vypadá to na příjemný letní den. Je to tak?
2: Určitě.
1: Tak jo, děkuji Janě Adamovské za předpověď počasí, mějte hezký den a naslyšenou, no a my pokračujeme dál v našem dni v kraji.

0: Předpověď počasí jsem sice zakončila tím, že pokračujeme v dnešním dni v kraji, ale moc už toho nezbývá a cílové závěrečné tempo nám olympici se svým dynamitem nasadili správně, protože do konce hodiny už jen 7 minut a zbývá se jen rozloučit a říct, že den kraji v kraji s vámi bude na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary opět zítra. Než se ale na něj dostane řada, odehraje se spousta věcí. Třeba nás čeká zítřejší čtvrteční dopolední host, kterým bude Martin Finger. Je také hostem letošního mezinárodního filmového festivalu. Hraje ve filmu Bojovník roli trenéra bývalého olympionika, který usiluje o comeback v kleci MMA zápasu. Martin Finger stvárnil také jednu z rolí v novém filmu s názvem 6 gramů. Oba budou mít svou premiéru v českých kinech už příští měsíc. Nejen o tom bude řeč v zítřejším dopoledním v rozhovoru po 10. hodině, ve kterém našeho dalšího festivalového hosta vyspovídá Pavlína Kyselová. Je tedy na co se těšit a já vám přeji krásný zbytek dne a těším se s vámi opět někdy naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hasiči včera řešili rozsáhlý požár u Vidžína na Plzeňsku. Karlovy Vary pokračují v plánování rekonstrukce historické kavárny Jelení skok. Senát znovu zamítl návrh na ústavní zakotvení práva platit v hotovosti. A zítra bude polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Rozsáhlý požár u obce Vidžín na hranici Plzeňského a Karlovarského kraje zaměstnal včera večer 6 hasičských jednotek. Podle mluvčí krajských hasičů Jany Třískové vznikl oheň o rozhloze 300x50 metrů po pádu stromu na elektrické vedení. Technik společnosti ČES musel provést odpojení elektřiny, aby mohl zásah bezpečně pokračovat. Voda byla dopravována kyvadlově z rybníka v Klášteře Teplá. Požár se podařilo zlikvidovat kolem 1:30 ráno. Škoda je předmětem šetření. Karlovy Vary pokračují v přípravě postupné rekonstrukce historické výletní kavárny Jelení skok. Schátralý areál je v současné době otevřený v provizorním provozu, který potrvá nejméně 2 roky. V budoucnu by měl být otevřený celoročně. Nabídnout by měl zázemí pro svatby, společenské akce a návštěvníky lázeňského města, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlova Ráci.
2: Připravujeme výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci Jeleního skoku, kde bychom se rádi vrátili, jak už jsme několikrát avizovali, do podoby první republiky, výletní restaurace, kavárny i s nějakým menším ubytováním a provozem na 12 měsíců v roce.
0: Senát zamítl návrh zakotvit v ústavě a listině základních práv a svobod právo platit hotovostí. Šlo už o 4. pokus, který tentokrát navrhovala skupina senátorů v čele s předsedkyní klubu ANO Janou Mračkovou-Vildumetzovou. Podle ní digitalizace ekonomiky vytlačuje hotovost z běžného peněžního styku a znevýhodňuje tak například seniory. Pro zamítnutí návrhu ústavní novely byla v prvním čtení těsná většina 32 ze 63 přítomných senátorů. Pokračuje předkladatelka Jana Mračková-Vildumetzová.
3: Bylo to o jeden hlas. Právě Senát rozhodl zamítnutí toho návrhu. Chtěla bych poděkovat té skupině senátorů a určitě mě velmi mrzí, že Senát a tito senátoři nechtějí řešit téma, které velmi trápí občany této České republiky.
0: Podle senátora Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 taková úprava nepatří do ústavního zákona a je nadbytečná. Obecnou povinnost přijímat tuzemské bankovky a mince obsahuje zákon o jejich oběhu. Na 630 stoupl počet zraněných úterního bombového útoku u hotelu Four Seasons v syrském Damašku. Jeden člověk zemřel, v hotelu byl ubytovaný francouzský prezident Emmanuel Macron. V době incidentu byl na cestě do prezidentského paláce na jednání se svým protějškem Ahmadem Sharou. Macronova cesta byla první návštěvou hlavy západoevropského státu od svržení režimu Bašára Asada. Sport. Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále tenisového Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila 6-3 a 7-5. Zítra se Nosková utká s Ukrajinkou Kostiukovou. Vedle ní bude o postup do finále hrát i Karolína Muchová, kterou čeká souboj s Američankou Golfovou. Počasí. V noci a zítra bude polojasno až jasno, jen v Krušných horách může být odpoledne až oblačno. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů. Povane zpočátku slabý, přes den přechodně mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 6 u Bochova na Karlovarsku nedaleko od bočky na Bečov havarovala 3 vozidla.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Právě dozněla skladba Hrajte mi muziky, kterou složil pan William Bereš a v roce 1997 ji naspívali Ivana Zbořilová, Blanka Tumová, Jiří Staněk a Milan Černohous. Od mikrofonu Rádia vašeho kraje vás u pořadu Muziky muziky vítá Jan Skládal. I dnešní vydání bude věnované již zmíněnému skladateli, dirigentovi, hudebníkovi, pedagogovi a západočeskému rodákovi Williamu Berešovi. Upravil i následující lidový valčík Slunko se k západu chýlí, který zaspívají Jiří Staněk a Milan Černohous.

Co se studií týká, nestačila panu Berešovi vojenská konzervatoř v Roudnici nad Labem, kde studoval hru na pozoun a tenor, ale touha po dalším vzdělávání jej přivedla na Pražskou konzervatoř, kde vystudoval obor dirigování. V roce 1978 se stal dirigentem posádkové hudby Tábor a o rok později jejím šéf-dirigentem. Nyní už se pro nás chystá polka Každá česká matička v podání Aleše Bristejna a Jiřího Staňka, po které přijde na řadu Valčík Namluvil jsem si. S malým dechovým orchestrem Ústřední hudby armády České republiky jej v úpravě Williama Bereše naspívali Milan Černohous a Jiří Staněk.

V roce 1992 byl William Bereš jmenován velitelem a hlavním dirigentem posádkové hudby Praha. Následně uspěl ve výběrovém řízení ústřední hudby armády České republiky, kde se stal zástupcem velitele a dirigentem. Z tohoto období pochází i nahrávka lidové písničky Tou píseckou branou, kterou si zaspívali Ivana Zbořilová a Blanka Tumová, a stejně tak i Valčík Vyznání, ve kterém po boku Ivany Zbořilové uslyšíme Jiřího Staňka.

Milí posluchači, dnešní vydání bylo věnované tvorbě Williama Bereše, který působil v letech 1999 až 2008 ve funkci velitele a hlavního dirigenta Ústřední hudby armády České republiky. Významně se podílel na koncepčním rozvoji orchestru i na rozšiřování jeho koncertního repertoáru. V období reorganizace armády se aktivně zasazoval o zachování vojenských hudeb. Po dlouholetém úsilí o jejich udržení požádal k 30. září 2008 o přeložení do zálohy. Poté se vrátil do rodného kraje, kde se začal věnovat pedagogické činnosti a práci s mladými hudebníky. Díky svým bohatým zkušenostem dokáže mladou generaci nejen odborně vést, ale také motivovat a nadchnout pro hudbu. Současně založil vlastní hudební agenturu a inicioval vznik několika poloprofesionálních těles, v níž nacházejí uplatnění talentovaní hudebníci z regionu, absolventi konzervatoří i nejlepší žáci základních uměleckých škol. V oblasti dechové a lidové hudby stojí za vznikem orchestrů Veselí muzikanti a Veselá krušnohorská muzika. V oblasti taneční hudby založil orchestr Chili Band. Pro slavnostní příležitosti vznikly také soubory Klášterecký brass band a Žesťový septet. S Valčíkem, za tou naší stodoličkou a orchestrální skladbou Veselí muzikanti se s vámi pro dnešek loučí a příjemný další poslech přeje Jan Sklář.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Na stanici Českého rozhlasu právě začíná Špalíček lidových písní. Ten dnešní bude dalším střípkem z archivu pedagoga, spisovatele, národopisce a muzikanta Rudolfa Svačiny. Tentokrát bude vzpomínat na své přátelské pouto, které ho pojilo se spisovatelem Ladislavem Stehlíkem. Krásný večer a příjemný poslech vám přeje Josef Kuneš.

Milí posluchači, než začnu citovat ze Svačinových vzpomínek na Ladislava Stehlíka, musím dodat, že byly sepsány roku 1993. Některé časové údaje se tedy proto mohou lišit. Cituji. Se spisovatelem Ladislavem Stehlíkem jsem se poznal před 30 lety. Ředitel Domažlického muzea pan Hana chtěl uspořádat v roce 1964 vzpomínkový večer k nedožitým 75. narozeninám spisovatele Jana Vrby a hledal vhodného řečníka. Nabídl jsem mu mistra Stehlíka, kterého si Vrba velice vážil. Slovo dalo slovo a den před vzpomínkovým večerem byl Stehlík mým hostem. Při skleničce vína jsme zazpomínali na staré časy a na učitelské venkovské štace. Nezapomněl jsem mu připomenout, jak byl Jan Vrba nadšen jeho zemí zamyšlenou a nakonec jsem se ho zeptal, jestli by nenapsal její třetí díl, věnovaný Chocku. Byl překvapen, ale můj návrh zamítl s tím, že o Chocku už psali Němcová, Bár, Jirásek, Hruška, Vrba a jiní. Namítl jsem, že forma jeho psaní je docela jiná, reportážní a vzpomněl jsem i jeho krásných ilustrací. Neuspěl jsem. Můj návrh stále odmítal.

Druhý den jsme spolu zajeli na výhledy a projeli větší část Chocka. Byl jím opravdu nadšen. A tak ještě při jeho návratu domů na cestě k nádraží jsem se pokusil změnit jeho zamítavé stanovisko k napsání třetího dílu. Nabídl jsem mu ubytování u mne na jakoukoliv dobu a slíbil mu také všechnu moji literaturu o Chocku. Zřejmě to na něj zapůsobilo všechno tak, že mi při loučení slíbil, že bude o tom přemýšlet a že mi do týdne napíše. Za týden napsal, souhlasil a přijel. Poprvé pobyl u mne 14 dní a pak přijížděl nepravidelně na týden nebo jen na několik dnů. Ve svém archivu mám od něj více než 150 dopisů.

V dnešním špalíčku vám cituji ze vzpomínek Rudolfa Svačiny na spisovatele Ladislava Stehlíka. Pokračuji. Při Stehlíkových návštěvách jsme spolu putovali od rána do pozdního večera. Od vesnice k vesnici, od újezda svatého kříže až k Pocinovicím. Navštívili jsme řadu známých a význačných lidí Chocka, u některých jsme byli i několikráte. Stehlíkovi se zalíbilo zvláště u slečen Bílkových Mrákově. O návštěvě u nich pak napsal. Chaloupka Bílkových stála na návsi proti kostelu a je to domeček tak líbezný jako z některé Andrzenovy pohádky. A jako do pohádky jsme šli po dřevěných schodech k posledním chodským šedličkám, tedy švadlinám. Dozvěděl jsem se od nich o jejich dědečkovi, Krejčím a Písmáku. Pověděli mi, že u nich spala Božena Němcová, že tu spal i Karel Havlíček Borovský, po kterém tu zůstalo několik výtisků Národních novin na památku. Z jejich pilných rukou rozletěly se po republice stovky krojů ženských i mužských. V jejich truhlách jsem viděl barevné fiertuchy bohatě vyšívané, ženské lajblíky poseté barevnými korálky, varhánkové sukně, celý poklad. Těžko bylo se od této krásy utrhnout.

Zastavili jsme se také u paní Hančí Kozinové ve stráži. Když otevřela své truhly a almary, mistr Stehlík přiznal, že tolik krásy ještě neviděl. Paní Kozinová nosila chodské oblečení od svého narození až do smrti. Na cestě od ní poznamenal, že je to velice chytrá žena, že v málo které univerzitní posluchárně slyšel tak přesný a jasný výklad historie chodského kroje jako od ní. V lednu 1971 jsme byli pozváni na bál do Postřekova. Tam teprve Stehlík poznal, co postřekovské ženy a děvčata dovedou. Musel tančit od večera až do rána. A těch písniček, co tady slyšel, některé darebné, si dokonce i zapsal. Ráno v 7 hodin jsme si pochutnávali na výborné huspenině u přítele Fogltance. A pak ve sněhové vánici pěšky na nocleh na díly.

Rudolf Svačina zakončuje své vzpomínání na spisovatele Ladislava Stehlíka takto. Básník Stehlík byl velký člověk. Asi proto měl rád staré vesnické lidi a rozuměl si s nimi. Dovedl se posadit na mez vedle staré babičky a trpělivě vyslechnout všechny bolesti, které jí trápily. Babička si pak pochvalovala, že už se dlouho nesešla s tak hodným člověkem. Měl rád děti a jako kantor si je dovedl získat. Měl rád i přírodu a byl jedinečným znalcem květin. Třetí díl Země zamyšlené vyšel v roce 1970. Kniha měla velký úspěch a v Domažlicích šla na dračku. Autor tam také přijel na autogramiádu a zájem byl takový, že domažlické prodejny knih museli schánět výtisky v prodejnách celých Čech. Spisovatel, básník a malíř Ladislav Stehlík zemřel 11. září roku 1987 ve stáří 79 let. Milí posluchači, tady už končí vzpomínky Rudolfa Svačiny a tím i dnešní Špalíček. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí a hezký zbytek večera přeje Josef Kuneš.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj zkrátí provoz protialkoholní záchytné stanice v Sokolově. Rekonstrukce basketbalového hřiště v Aši skončí v polovině srpna. A zítra bude polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovarský kraj rozhodl o úpravě provozu protialkoholní záchytné stanice v Sokolově. Od poloviny července do konce srpna bude otevřená vždy od pátku do pondělního rána. V současné době funguje nepřetržitě. Se změnou souhlasí zdravotnická záchranná služba i krajské ředitelství policie. Pokud se zkušební provoz osvědčí, zavede ho kraj trvale, pokračuje hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
2: My dlouhodobě řešíme problematiku protialkoholní záchytné stanice. Obdrželi jsme vlastně i dopis ze Sokolova, projednávalo se to na bezpečnostní radě. Proto jsme hledali možná řešení. Měli jsme k tomu pracovní tým, zkoušeli jsme různé varianty mokrých center, azyrových domů, ale de facto nic by nevedlo asi k tomu výsledku, který bychom očekávali.
0: Aši začala rekonstrukce basketbalového hřiště v areálu Tyršova stadionu. Asfaltová plocha už byla ve špatném stavu. V některých místech prorůstaly kořeny stromů. Práce potrvají do poloviny srpna.
3: Kromě nového asfaltu udělá stavební firma na hřišti nové odvodnění a také osadí nové obrubníky. Po vyzrání asfaltu pak přijde na řadu označení sportovní plochy. V rámci prací taky proběhne revize konstrukcí basketbalových košů. Za rekonstrukci hřiště zaplatí město necelý 1 milion korun. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Důchodci s penzijním spořením založeným před rokem 2023 budou mít možnost jeho ukončení bez hrozby sankce. Příslušnou novelu schválil Senát. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se to týká asi 150 tisíc klientů.
4: Stát jim prostřednictvím penzijní společnosti na jejich žádost jednorázově vrátí státní příspěvek, o který při výstupu ze systému přišli. Požádat o to budou moci u penzijní společnosti, u které měli naposledy smlouvu, a to do 6 měsíců od účinnosti zákona.
0: Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Moskva zavedla zákaz exportu nafty. Rusko tento měsíc zároveň začne dovážet pohonné hmoty, aby zmírnilo dopady palivové krize, oznámil vicepremiér Alexandr Novak během dnešního jednání, kterého se účastnil i prezident Vladimir Putin. Důvodem opatření jsou ukrajinské útoky, které míří na ruské rafinérie. Pod tlakem je i síť čerpacích stanic, protože poptávka po pohonných hmotách je zhruba o třetinu vyšší než před rokem.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte polojasno až jasno, jen v Krušných horách může být odpoledne až oblačno. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů. Povane zpočátku slabý, přes den přechodně mírný, severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Všechny hlášené dopravní nehody by měly být v Karlovarském kraji odstraněné a nové hlášené nemáme. Buďte na svých cestách maximálně opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V současnosti se často mluví o emigrantech, imigrantech, běžencích. Tak se musím zeptat, jestli ta slova expat, emigrant, uprchlík, běženec jsou vlastně synonyma a můžeme je používat rovnoceně a měnit v textu třeba, aby se nám jedno slovo neopakovalo.
2: To je moc dobrá otázka, protože když se podíváme do slovníků, tak nám z toho vyjde, že jsou to vlastně synonyma. Tam žádné stylové rozdíly nenajdeme.
1: Řekl jsem expat, tak to je možná slovo, které je méně známé pro naše posluchače.
2: A ještě ani není v těch slovnicích, ano. To jsme převzali z angličtiny jako zkratku z expatriet. A používá se docela často už i tady u nás a význam slovníky nám jednoznačně řeknou, že je to emigrant, vystěhovalec nebo někdy se tomu říká přestěhovalec.
1: A teď tedy ta slova emigrant, uprchlík a běženec, řekli jsme, že je můžeme měnit a používat, že mají stejný význam.
2: Ano, emigrant neboli vystěhovalec, to máme z latiny, uprchlík, tam je ten význam i ten původ jasný.
1: Od toho slovesa uprchnout.
2: Ano, a běženec, ten je docela zajímavý teda, protože význam je opět uprchlík, vystěhovalec, emigrant, ale zajímavé na tom slově je, že v našich slovnících najdeme, že to slovo jsme převzali z ruštiny a v ruských slovnících najdeme, že ruština to slovo převzala od nás. A jak to je, to jsem nikde nezjistila teda.
1: No ale běženec, tam je asi jasný ten původ, prostě člověk, který běží z různých důvodů z jedné země, ze své země někam jinam, aby si buď zachránil holý život, nebo aby měl svobodu projevu, anebo aby měl z toho ekonomický profit.
2: A běžet máme i v češtině, i v ruštině, těžko říct, jak tedy ta cesta byla. No a když se podíváme do médií, tak zjistíme, že když je to ten běženec, uprchlík, emigrant, tak se tahle slova používají a jsou to lidé, kterým jde o život. No a když je to někdo z bohaté země, z toho globálního severu, kdo se pro lidi zřejmě z nepochopitelných příčin přestěhuje do nějaké chudší země, tak tam už se mu ku podivu emigrant neříká, no tak se mu říká expat. Takže vlastně jsou a nejsou to synonyma.
1: Takže to expat stojí trošku stranou od emigranta, uprchlíka a běžence.
2: Přesně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Část pravomocí v pomoci bydlení převezmou od obcí nově úřady práce. Novelu schválil Senát. Olomoucká radnice se odvolala proti rozhodnutí soudu ohledně veřejného osvětlení v centru města. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přehánkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude. Celkově jich bude 205. Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Předlohu v Senátu hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO.
2: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Zavádí jednodušší proces, jasně vymezuje odpovědnosti jednotlivých aktérů bez zbytečných duplicit a omezuje zbytečnou administrativní zátěž.
0: Zástupci města Olomouce se odvolali proti verdiktu krajského soudu, který nařídil samosprávě vrátit na horní náměstí lampy typu torn. Technické služby je před 12 lety nahradily navzdory nesouhlasu autorů rekonstrukce historického centra osvětlením jiného druhu. Vedení města to vysvětlilo nedostatečnou svítivostí lamp torn. Důvody odvolání proti rozhodnutí krajského soudu popisuje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
3: Město je přesvědčeno, že před vydáním takového rozhodnutí měly být podrobně posouzeny technické, bezpečnostní a provozní souvislosti navrhovaného řešení. Podle vedení města nebylo dostatečně prověřeno například to, zda je dnes vůbec možné původní typ lamp znovu vyrobit, instalovat a provozovat v souladu se současnými požadavky na veřejné osvětlení.
0: Správa Krkonošského národního parku se snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu všivec sudecký. Na stříbrné návrší nedaleko luční boudy proto poslala na pastvu dvě krávy. Pilotní projekt má ověřit, jestli může řízená pastva přispět k vytvoření lepších podmínek pro tuto rostlinu. Krkonoše jsou v současné době už jediným místem na světě, kde všivec sudecký roste. Krávy se do těchto hřebenových partií vrací po 69 letech. Připomíná pracovnice Krkonošského národního parku Klára Tlachačová.
4: Spasou ten porost a trošku tam i naruší ten drn, což by právě mohlo pomoct tady tomu druhu, který je konkurenčně slabý a potřebuje přesně v tom porostu taky otevřený plošky, volný, aby se zde mohl jakoby semenit a rozmnožovat. Sport.
0: České volejbalistky na úvod Ligy národů v Bělehradě prohrály. Němkám podlehly 1-3 na sety. Zítra nastoupí proti Nizozemkám. V dalších dnech vyzvou ještě Bulharky a Francouzky.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přehánkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 190,5 směrem na Ostravu je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Srazila se tam dvě osobní auta a na místo teď míří policie. A na D8 překáží na 21. kilometru směrem na Ústí nad Labem porouchaný autobus. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Cestuje proto, aby o tom mohl vyprávět. Se žlutými trabanty projel svět. Pak usedl do auta, které i plave, a vydal se do Mongolska. Vypravěč a filmař Dan Přibáň. Vítám vás, dobrý den.
6: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host a tím hostem je Dan Přibáň, novinář, režisér, který procestoval svět a rád o tom vypráví. Tak dneska to bude vaše, já vám budu jenom tak trochu přizvukovat. Řekněte, o čem nejraději vyprávíte?
1: No mě vlastně nejvíc baví vyprávět o těch lidech nakonec, který ten člověk jako potkává, jo, protože třeba Marek, ten náš motorkář, si udělal piloťák, lítá, jenomže vlastně, když jsme řešili jako vážně, jestli by se udělala nějaká letecká výprava, tak to vlastně člověk nepotkává ty lidi, jo. On prostě teleportem vidí nádherný krajiny, je to úžasný, ale nejsou tam ty lidi. A při tom putování po té zemi je to strašně moc různých jako mikropříběhů jeden za druhým, ať když někdo na to auto zamává, protože to vypadá, že jsme to ukradli z hračkářství, nebo prostě nám ty lidi nějak pomůžou. A je to strašně jako super, jo. A ty auta mají strašnou výhodu, to je jako pejsek, jo? Když máte roztomilýho psa, tak lidi mají tendenci si s váma jako povídat, chtějí si ho pohladit a tohle je jako podobný, jo? Ty lidi mají jako důvod se s váma začít bavit a je to strašně super. V tom Mongolsku to teda bylo složitější, jak tam jako opravdu nikdo není, ale když jsme někde stáli, tak tam chodili spousty lidí, díky tomu jsme záhy zjistili, že spousta Mongolů umí česky, jo, kdy prostě oni viděli tu vlaječku a dobrý den, protože tady prostě studovali nebo tady pracovali, takže vlastně jako ty příběhy s těmi lidmi jsou úplně nejlepší.
0: Tak určitě nějaké přidáte, nějaké příběhy lidí, které jste během své cesty po světě poznal. Abyste zmiňoval auto, že je trochu taková jako lákadlo na ty lidi, aby přišli, povídali si s vámi a mluvíte i o Trabantu a no, i o Luazu.
1: Naopak, my jsme si mysleli, že my jsme se báli, ten Trabant má strašnou výhodu, že vypadá, jak když malý dítě namaluje autíčko, jako se vším všudy, ty kulatý očíčka to má, jo, ten tvar, ty červený světýlka vzadu z toho vejfuku se kouří, tak jak, když děti malují auta, takhle vypadá auto prostě, jo, to vypadá, že toho Trabanta designovalo nějaký tak šestiletý dítě. A my jsme se trochu báli u těch Luazů, u těch žab, že to fungovat nebude, že to vlastně nemá, je to krabička. No funguje to úplně stejně. Jako pravda, že ten Luaz vypadá, že ho designovalo šestiletý dítě, který neumí kreslit, jo, jako, jo, protože to je fakt jenom jako kostka s okýnkem. Takže a ptali se nás, jestli jsme si to složili sami, jako nesčetněkrát, jo, takže i ten Luaz, takže u Trabíka to fakt fungovalo, protože on je fakt legrační a roztomilej. A u toho Luazu to fungovalo naštěstí taky.
0: Tak aby jsme to vzali postupně, jenom když se vrátíme o mnoho let dozadu, nasvědčovalo něco tomu, že budete cestovatel a potom vypravěč. Už v dětství byl jste takový, řekněme, akční, povídavý dítě, zvídavý?
1: No, asi jo, když to člověk jako veme jako zpětně, jo, protože my jsme prostě točili amatérský filmy, jo, když nám bylo 13, tak prostě kamarád z bohatší rodiny měli videokameru a já jsem úplně vzpomínal, to byl jeden z takových těch momentů, úplně jako takový ten výbuch v hlavě, říká, já jako můžu mít zařízení, který zaznamenává obraz a zvuk, to je úplně neuvěřitelný, jo. A to byl vlastně takový jako definující moment, jo. Stejně jako jsem vyrost na Verneovkách a těch vlastně dobrodružných věcech, plus jsem vyrost na ABčku, na tom časopise vlastně pro děti, pro ty mladý techniky a přírodovědce, kde se řešily takovýhle dobrodružní věci, byly tam ty komiksy. Takže vlastně u mě je to spíš o tom, že podle mě asi skoro každý, když je malej, tak má tyhle ty sny. A pak toho nechá a já jsem akorát u toho zůstal, jo, to je si myslím, jo, takže, ale jako jo, jo, protože opravdu třeba to, že točíme ty filmy, začalo už někdy v roce 1991, nebo jo, v době, kdy vlastně ten kámoš měl tu kameru, my jsme začali točit na bývalým pionýrským táboře, kam jsme jezdili spolu, který pak jako přestal být pionýrský, jakože místní televizit a ono se to nacházelo v Klokočově, což je prostě Useče, prostě. A my jsme to pojmenovali Klok TV a když se na to někdo podívá, tak ty naše první dva filmy produkovala v uvozovkách ta firma Klok TV a já mám třeba strašně radost znova a znova, když hrajou v televizi naší Afriku, že tam je to Klok TV. Jo? Takže to, co my jsme založili s tím kamarádem, tu naší fiktivní televizní společnost, tak skutečně ten náš africký film, který normálně chodí v televizi, má tam v tom titulku to Klok TV prostě vždycky.
0: Tak tam to asi začalo.
1: No jako, já vždycky říkám, jestli se spojili všechny věci, které mám rád, jo, mě strašně vždycky bavilo psaní, mě bavilo to filmování, hrozně mě bavila ta technika a fascinovaly mě ty, jako ty velký výpravy do těch dalekých krajů, říkám ty Verneovky, jo, nebo v ABčku tehdy bylo strašně fascinovaný Camel Trophy, což byla vlastně normální propagační soutěž pro výrobce cigaret, který jezdili Land Roverama v terénu a ty auta na Vyákov a bylo to úplně, oh, tyjo, to je boj. A nosili ty béžový oblečí, který mám.
0: No, neříkal jste si někdy, že jste měli spíše zvolit Land Rover, než
1: no, tak to
0: Trabant
1: celý vzniklo, že jo? Tak to celý vzniklo, protože my jsme v roce asi, to fakt před 20 lety, no, v roce 2006 s kamarádama řešili, že bychom jeli Land Roverem do Afriky a ten nápad pohořel na tom, že nemáme Land Rover. A já říkám, no tak vezmeme Trabanta.
0: No, no lidi, říkali, to skoro stejný.
1: A lidi říkali, že to nejde a tím to celý začalo vlastně. No.
0: Za malou chvíli budeme pokračovat dál naším v povídání. Samozřejmě naším hostem je Dan Přibáň.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Danem Přibáněm, cestovatelem, režisérem, který Trabantem už projel Afriku, Hedvábnou stezku a Jižní Ameriku. Jak dlouho se chystá taková cesta a na čem může zkrachovat? Na čem to celé může prostě bouchnout?
1: Teď jde o to, která, jo? Protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady jsme to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo? Prostě, jo? Protože to bylo jednoduchý. Ale třeba tahle poslední to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili. Takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme tam začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Jo. Ještě, a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po... když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme jeli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině, která to strašně zkomplikovala, do toho, že ta původní trasa byla vymyšlená jednoduše, že pojedeme jenom Ruskem do Magadanu a tím, že pojedeme tím Ruskem a máme to auto z toho Sovětského svazu, tak tam budeme mít jako nějaký jako podporu od těch místních mechaniků, který to jako můžou znát a můžou na to být díly. Teď jsme to kvůli té válce na Ukrajině tudy jet nechtěli, že jsme to celý naplánovali jihem přes Turecko, Irán, Turkmenistán, což jsou země, kde to auto samozřejmě v životě nikdo neviděl a nikdy tam ani nebylo. Jo, takže se takhle sčítali ty jako problémy a ty, a člověk by řekl jako výzvy, ale jako tohle bylo něco, co jsme ještě nedělali.
0: To už přestávala být pomalu výzva toto.
1: No, ona to výzva byla pořád, ale člověk říkal, ježišmarja, proč to dělám? Jako?
0: No ano, a proč vlastně Luas? Proč Trabanty nahradili Luas auta, když říkáte i, že jak dlouho, že stál v garáži?
1: 2014 a 2026 let, no. Protože my jsme v Jižní Americe, když jsme jeli, tak jsme přejížděli Jižní Amerikou východ-západ, Guajany do Peru, Atlantik, Pacifik, a když jsem přijel do Pacifiku, tak tam byla nádherná pláž, po který místní zimě normálně jezdili. A my jsme říkali, tyjo, to je něco, to se jako nesmí jen tak někdy, to si musíme jako zažít a pojedeme do toho dalšího města po pláži. A ty jsme vyrazili, ale jako, že by nás napadlo řešit jako jakou věc, jako je příliv nebo něco podobného, že jo. Teďka samozřejmě příliv se absolutně vůbec neděje pravidelně, to je neočekávaná věc, kterou člověk nenaplánuje. No a přišel příliv, že jo. Takže my jsme vlastně opravdu ty auta zachránili na poslední chvíli, tam fakt stála voda, my jsme vrtali díry do podlahy, aby to z toho vyteklo, prostě, a krabíka jsme tam našli. A pak jsme putovali dál a vedli jsme nějaký debaty, jako zapíš, že nechceme už nikdy vidět žádnou vodu ani z dálky, ale potom jako, s čím by ten problém nebyl? A pak jsme, tak to je jasný, to potřebujeme plovoucí auto. No a teď plovoucí auta jsou drahý, z podstaty, vůči Trabantu tehdejším toplem, a Marek Sloboník, ten náš motorkář, a my jsme neměli připojení k internetu, to je jako strašně důležitá věc, teď už si to člověk neumí představit, teď si všechno vygooglá, jo. Tak začal popisovat auto, že viděl plavací, který je jako tak strašně divný a strašně onusný, že nemůže být jako drahý, prostě taková věc jako nemůže být drahá. A potom, a to je na tom jako to nejvíc fascinující, když jsme se dostali k internetu, my vždycky jsme někde někomu kradli Wi-Fi, že jsme si sedli jako někomu k fitku nebo ke kavárně
0: na
1: zápraží a připojovali jsme se tam na data, tak jsme zjistili, že já jsem tu věc viděl na naší úplně první cestě, když jsme se vraceli z té hedvábné stezky na Ukrajině. A přišla nám tak strašně jako divná, že to je jediný auto za celou historii těch výprav s Trabantama, který jsme postavili s tím Trabantem k sobě a vyfotili jsme si to. To jsme nikdy neudělali. Takže my jsme to auto, který jsme si koupili v roce 2014 a s kterým jsme v roce 2024 jeli do Mongolska, poprvé viděli v roce 2007, seděli jsme v něm a fotili jsme si ho.
0: Takže jste měli fotky, takže, měli jste
1: no, a je to strašně roztomilý, že je opravdu, tak jsem říkal, no, to je znamení. No a takže my jsme si ho koupili hlavně, protože nám to přišlo jako dobrý nápad. Tehdy jsme si ho rok na to 2014 dovezli z Ukrajiny. Jenomže právě potom poprvé se nám povedlo dostat nějaký film do kin. Jsme měli Jižní Ameriku v kinech a následně v březnu 2000, nebo v dubnu, to je jedno, prostě v první polovině roku 2014 šel do televize náš seriál. A najednou jako strašně moc lidí po 7 letech našeho putování zjistilo, že existujeme. A my jsme říkali, sakra, tak ten, jako teď, když si někdo všim našich Trabantů, budeme dělat něco s nějakým Luazem. A vlastně jsme ho jako opravdu odložili a udělali jsme ty dvě

0: velký výpravy, vlastně tu výpravu z Austrálie do Bangkoku, z Perthu do Bangkoku a potom celou Indii až domů. A pak jsme na to chtěli navázat, jakože, a už jsme to tak jako plánovali, jo, že ta cesta z Indie domů dojede domů a to bude jako ten konec a začneme vlastně s těma žábama.
1: Tak se žábama jste skutečně začali, jenom to chvilku ještě trvalo. Dan Přibáň je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes vypravěč, cestovatel Dan Přibáň, který nejprve se žlutým trabantem objel svět, pak se pustil ještě do větší vizi autem, které plave, se vydal do Mongolska. To auto se jmenuje Luas, jak říkáte, žlutá žába, a to auto tedy umí plavat. A řekněte mi, než jste vyrazili na tu dlouhou cestu do Mongolska, tak testovali jste to tady v České republice, myslím to plavání hlavně.
1: No my jsme měli tak, to byly v té výpravě bylo všechno jako dobře vymyšlené a pak nic nevyšlo, jo. Takže my jsme skutečně, když jsme to auto dokázali konečně zprovoznit, vyřešit všechny těsnění a tohleto, tak jsme s tím plavali nějakých 50 metrů rovně v takovém jako žlabu, ve kterém se měly mít tanky nebo vojenská technika, který byl plný vody, zjistili jsme, je to plave. No a potom jsme měli naplánovaný ještě test v lomu, aby jsme s tím třeba zkusili zatáčet, jo, protože ten žlab byl jenom o trochu širší než to auto. No jenomže pak jsme měli veliký problémy s technikou, s motorem, než jsme odjeli, a ten test nikdy nedošlo. Takže my jsme prostě odjeli s tím, že to auto se udrží na hladině a to je všechno. A vlastně ten první skutečný test probíhal až v Mongolsku na takový jako poměrně veliký řece, kterou jsme teda, jako vybrali jsme to místo aspoň trochu s rozmyslem, za první tam podle mapy byl přívoz, který nakonec ty auta nebyl schopný uvíct, to bylo pár barelů a taková podlážka. Ale hlavně nebylo nutné na ten druhý břeh jet, jo. Vlastně byla jedna alternativa, bylo je tudy, druhá alternativa bylo jet jinudy. Vlastně nebylo to jako bezpodmínečně nutné. Takže jsme jako neměli ten tlak, že se jako musíme za každou cenu dostat na druhou stranu. No, takže my jsme jako doopravdy reálně to poprvé testovali v Mongolsku a to druhý auto plavalo až v tom Mongolsku, protože v době, kdy my jsme testovali to pravání toho prvního, to druhý ještě nebylo celý složený. Takže Vašek, ten mechanik náš a šofér toho druhého auta, poprvé reálně za tím volantem seděl až uprostřed Mongolska, jo? Takže on prostě dojel autem, ujel, já nevím, 12 000 km a tam s tím byl do řeky. Jo?
0: To jste docela odvážný.
1: No, to je nejdůležitější věcí v životě člověka, je nutnost, jo? Tam prostě jako nebyla možnost to vyřešit jinak.
0: No jaký to je pocit, když to auto vyjíždí do vody? Jak se chová? Co dělá?
1: No já to vždycky přirovnávám k horský dráze. Jo. Vy jdete na horskou dráhu s tím, že to má jako padat dolů a má to jet strašně rychle. Ale ten moment, kdy vás to jako táhne nahoru, tak člověk tak jako přemýšlí, jestli to byl dobrý nápad. To je fakt velký kopec. Co to bude dělat, až pojedu dolů? Jo? A vlastně jakmile jede nahoru, tak si není už jako úplně jistý, že to byl dobrý nápad, že to je fakt klpál. A pak jo, a je to hezký a strašidelný najednou. A tohle je hodně podobný. Jo. Ten člověk vlastně jako není to samozřejmě, vyjíždí velmi opatrně, pomalu, a teď najednou v jednu chvíli to plave, to je cítit, jo? Že to ztratí ten kontext a najednou je z toho loď a teďka čím je člověk dál od břehu, tím víc, že je pod ním větší a větší hloubka, ale že když se to potopí, tak je to v háji. A je to jako fakt jako krásný i děsivý moment v tom, že to auto není moc dobře vymyšlený na to plavání. To je fakt pramice, jo. Ten okraj té palu nebo toho bortu není moc daleko od hladiny, nemá to vzadu žádný kryt, takže když se to zakloní, může to nabrat vodu, ale hlavně nemá to žádný lodní šroub. To pohání jenom to, že to zoufale otáčí kolečkama a tím se to odláží jako na základě fyziky, jako se to pohybuje a fakt to jako plave. Takže tam jsou jako spousty faktorů, který člověka děsí, ale pak je to jako hrozně hezký. Bylo to opravdu, my jsme to jako projeli, člověk se jako bál, vyjel na břeh, říkal, pojďme to udělat znova.
0: Takže čím víc vody potkávat tady potom. Jako no, směřovali jako jste to i k tomu, abyste nechali vozidlo,
1: no,
0: co nejvíce plavat?
1: No, my jsme v tom Mongolsku museli trošku, tohle to třeba opravdu nebylo nutný, jo, to byl fakt jako test. My jsme na té původní trase, kterou jsme plánovali třeba tou Sibiří, tak tam bylo víc té nutnosti toho plavání než tady, ale jako vlastně to naše druhé plavání, to už nutnost byla, byť to byla hlavně naše navigační chyba, protože to Mongolsku se strašně špatně orientuje, jsou velikánský pláně, i když jsme měli GPSku, která nám ukazovala jako špendlík na mapě, tak furt, jestli má člověk je zlevo vpravo, určovali vrstevnice, jo, tam nejsou vesnice, tam občas je řeka, jo, když jsme našli dráty elektrického vedení, tak jsme byli šťastní, protože jsme věděli, že někam vedou. A prostě jsme byli na špatném břehu. A tak jsme se rozhodli, že teď už jako buď pojedeme strašně dlouho, než najdeme most, protože podle mapy tam měl být, anebo to přeplavem. Jo? Ale takže to už jsme jako přeplavali, to nebyl takový veletok, to bylo několik takových jako úzkých ramen, ale vlastně vzhledem k tomu, že u toho auta, to je takový jako lítání, jo? Ten start a to přistání jsou nejnebezpečnější a ta plavba vlastně je v pohodě, takže vlastně překonat úzkou řeku, nebo několik ramen úzký řeky, znamená mnohem víc jakoby vplutí a vyplutí, vplutí, kdy je to největší riziko, jestli to nějak jako pokazí, potopí, nakloní.
0: No, jo, a přistání.
1: Jo, takže vlastně opravdu to bylo spíš horší, jo, protože vlastně pak už jenom plavat je strašně jednoduchý.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Během písničky jsem se ptala našeho dnešního hosta Dana Přibáně na takovou praktickou věc, jestli když Luas začíná plavat, vstupuje do vody, tak jestli mají na sobě nějaké záchranné vesty, plavací vesty.
1: Ne. A
0: jednoznačná odpověď byla ne. Ono to auto celkově jako je takové neúplně bezpečné. Ono představu nemá ani dveře.
1: Já si myslím, že termín neúplně bezpečné pasuje na Trabanta, jo. Ten Luas je jako prostě nebezpečný. Jo.
0: Doslova.
1: Jo, tam jako opravdu, tam nejenom, že nejsou dveře, ale vlastně tam není ani moc jako prostoru třeba těm dvou spolujezdcům, že tam řidič sedí uprostřed, což je taky jako, co jsme zjistili v historii automobilismu, to měli tři sériově vyráběný auta, Luas, McLaren F1, což je supersport, a nějaký francouzský auto předválečný, tak ty dva, co sedí po bocích, těm už kouká rameno ven z toho auta, jo. Takže vlastně jako, i když tam normálně jako sedíte, tak už kus těla máte jako vystrčenou z toho auta jako standardně, jo. Takže stejně jako vedle těch dvou spolujezdců, oni mají, já nevím, 8-10 cm takový jako, to je fakt pramice. Jako představte si, že sedíte v pramici na tím sedátku, ta pramice má kolečka a jede 80 po D1, jo. To je jako, opravdu to je ono, jo. Takže to není bezpečný, za to je v tom strašlivý hluk, ten motor je vzduchem chlazený a ten horký vzduch proudí dovnitř do té kabiny. Takže čím je větší vedro, tím je vám větší vedro vevnitř.
0: Ano, musíte mít dokonce sluchátka během toho, tak, co jste uvnitř. A vypekl vás někdy Luas
1: na
0: cestě? Kouplou jste do něj někdy a řekl jste už nikdy?
1: No, já jsem si spíš říkal už nikdy, protože k jednomu člověku, který mu jsme dali převodovky a jeden ten motor jako do opravy, a to bylo vlastně největší, to auto, stejně jako ten Trabík, jo, on by vydržel daleko víc, kdyby ty díly se dali sehnat nový a bylo to vlastně jako úplně pintlich. On to už nejde s těma starýma součástkama udělat úplně dokonale, ale my jsme dali repasovat prostě díly jednomu člověku a on to udělal blbě. A my jsme opravdu celou dobu nejvíc trpěli s tím, to je takový motoristický závodníci to říkají, závody se vyhrávají v garáži. Jo, když je to dobře připravený, tak ta možnost toho úspěchu je mnohonásobně větší, než když není. A já jsem chtěl jako, tohohle člověka jsem chtěl zaškrtit a potom jsem teda jako to chtěl rozšlapat, jo, protože opravdu tam se furt objevovaly jako drobný problémy, ale co mě nejvíc iritovalo, jenom na tom jakoby autě, se kterým jsem jel já, jo. Prostě my jsme měli dvě a s tím druhým nebylo v podstatě nic a s tím naším bylo všechno. Jo, a my jsme ho skládali jako první a bylo to částečně i tím, jo, že vlastně už jsme u toho druhého víc věděli, plus jsme tam dávali právě třeba tyhle ty věci, jako co dělá ten člověk a jo, takže to bylo jakoby opravdu to největší peklo. A když jsme potom jako to řešíte po 350, tak to chcete jako rozkousat. Ono to nevadí, když jsou to jako různý nový věci a vy si s tím jako poradíte a opravíte to, říkáte si, jo, to jsme ale šikovný, jo. Ale když se to, vy to opravíte a on se to stane znovu, tak za první si neříkáte, že jste šikovný. A za druhý se to dělá po čtvrtý, tak už to jako nenávidíte. Jako.
0: Tak a když pak nějaký ten karambol přijde uprostřed pouště Gobi, tak si říkáte co?
1: A to se stalo na tom druhém autě konečně.
0: Aha, ne, jako, to nebylo ve kterém jste byli.
1: To bylo celou dobu v pořádku a pak se a uprostřed pouště Gobi se nám vlastně rozbilo řízení na tom jednom druhém autíku, kterým doteďka s ním nebyly problémy. S tím, že rozbitý řízení byla fakt novinka, jo, protože když se rozbije motor, to, co nám stalo, tak to auto můžete odtáhnout. I když nebrzdí, tak můžete pořád aspoň někam ho dostat, jo. Ale když má rozbitý řízení, tak ono má prostě kolečka v té poloze, ve které se rozbilo a může opisovat jaký zábavný, jako o spirálky a to je všechno. Takže my jsme potřebovali dostat náhradní díly do té Gobi a vlastně jenom díky tomu, že jsme měli satelitní telefon a díky tomu, že Česko má nečekaně silný napojení na Mongolsko, tak opravdu se nám povedlo kontaktovat Mongola z Prahy, který došel na Žižkov, tam vyzvedl ložiska, dal to dalšímu, ten letěl do Ulaanbaatru, ten dal dalšímu, ten letěl k jihu a ten třetí měl tetičku a ta znala někoho, kdo vozí turisty do těch dun, kde my jsme byli. Akorát to byla hodinu jízdy od nás. My jsme věděli, to byla taková veliká křižovatka, my jsme záměrně od toho turistického místa jako odjeli, aby jsme se dostali na to hezký a tam to byl jako takový jako spot, kde oni měli i jurtový městečko. No tak jsme tam asi 3 dny jezdili a bylo strašně vtipný, oni se ptali, jak nás poznají. A my jsme řekli, nebojte, nás uvidíte a poznáte nás. A opravdu třetí den přijel nějaký terénní auto, my nevíme, kdo to byl, odkud byl, prostě takhle z okýnka se vystrčila ruka a to držela ten balíček. A jim trvalo skutečně tomu mongolskému Pony Expressu 7 dní dostat díly ze Žižkova do pouště Gobi. Já vždycky říkám, že už chápu, proč tak rychle dostali z Mongolska až k Vídni, jo, protože zjevně tuhle tu super schopnost má jako pořád i v obráceně.
0: Dan Přibáň je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s vypravěčem, cestovatelem, také filmařem Danem Přibáněm. A to by mě zajímalo, ta filmařina, to dokumentární dílo, které vznikne z vaší cesty, kolik materiálu si vezete?
1: Strašně moc, jako ono to ještě navíc, teďka vlastně jsme to natáčeli ve 4K v tom vyšším rozlišení, takže ty objemy dat jsou jako astronomický a spousta lidí si myslí, že to někam jako uploadujeme, ale ty objemy jsou tak astronomický, že bychom se museli dostat, já nevím, tady u nás na kole v Barrandově nebo někde, kde je jako fakt ta páteřní linka, kde je to extrémně rychlý, ale to není. Jo, takže my si opravdu vozíme harddisky, jo, ale a současně jak to probíhá, jo, aby jsme ty data někam zabrali, tak jsme si myslili, že Alza měla před odjezdem nějakou velkou slevu, nám to přišlo skoro jako chyba v systému na disky, tak jsme rychle nakoupili obrovský 20 terabajtový disky a tak na to jako my pitlikujeme, jo.
0: Jak je uchováváte třeba během té cesty, abyste oni nepřišli?
1: Jsou jak kufřík takový ten jako na munici nebo na zbraně, jo, ne, ale není to ten úplně nejdražší, protože ten zase my nemáme, ale je to prostě nějaká ta kopie takových těch, jak vždycky v těch filmech, v tom mají tu atomovou bombu, že jo, jak to tak jako vycvaknou, je to odevřou, je to takový ten černý kufřík a v tom jsou ty stříbrný věci a ten displej, který počítá, tak tyhle ty typy kufříku, do těch si necháme vyrobit vyřezaný takový ty vložky, no a v tom jsou vložený ty harddisky s tím, že jsou vlastně dvě sady. Jo, a ještě to jsou jako otevřený harddisky, to nejsou jako, ty nejsou v těch krabičkách, jako, jo, to je opravdu to, co je vevnitř v počítači a máte na to tu redukci, aby to bylo menší a vlastně v každém v tom autě jedna ta sada a kameraman vlastně každý den nebo maximálně každý druhý den to všechno musí zazálohovat, zkontrolovat, jestli je to stejný, ty data na obou těch discích a potom, když se dostaneme někam do civilizace, kde jsme trošku díl, tak buď to posíláme nějakou spedicí, ale většinou naštěstí se skoro všude objeví nějaký Češi, kteří se s náma chtějí sejít. Takže my vždycky někoho z nich také zneužijeme, jo? Že on také přijede a my řekne, OK, tak my ti řekneme, kde jsme, ale až pojedeš domů, tak ty dostaneš harddisk a tam ho odneseš. Takže to je jako pravidelně, jsme takhle po světě už jako využili spoustu poslů, což je bezpečnější, levnější a současně i rychlejší. Jo? Takže vlastně ten objem dat je jako obrovitánský a nezmenšuje se.
0: Takže přijedete z daty domů a nebo už tady jsou, protože poslíček je dovezl ještě dřív, než jste přijeli vy. A za jak dlouho třeba jdete do střižny, nebo co
1: hned
0: si děje pak?
1: Jako my třeba tenhle ten film začal ten náš Michal, což mimochodem to je vždycky věc, kterou já se strašně snažím vyzdvihnout. Těch dokumentárních filmů obecně a u toho našeho obzvlášť má ten střihač tak jako astronomický podíl na tom celkovém vězení toho filmu. Takže stejně jako prostě střihač filmu seriálu, nebo teda filmu Michal, anebo střihači seriálu Michal, Petra a Pepa, abych je tady však všechny tři jmenoval, má jako obrovskou zásluhu na tom, jak to vypadá. Jo, takže on dostal ty data, ještě než my jsme vůbec přijeli a už se tím začíná probírat a protože už to spolu děláme nějaký rok, tak jako ví přibližně, co má jako dělat. A já potom přijedu a vytváří se něco jako bodový scénář, do kterého jako já píšu, co si myslím, že by fungovalo, co by se mělo udělat, ale on stejně, plus má teda asistenty střihu, který mu to pomáhají připravit, ale jako je to třeba jeden člověk, většinou nějaký student, který chudák se tím probírá. A vlastně se to opravdu opracováváte jako sochařství, jo? Máte ten blok kamene a vy z něj odebíráte ty věci, které tam nemají být, až vytvoříte tu krásnou sochu, nebo doufejme, že krásnou. A takže ten stříhač jako opravdu sestavuje ty jednotlivý příběhy a já mu říkám, jo, to je dobrý, ale tady se stalo jako tohle, zkus to najít, nebo hele, tohle bych udělal spíš takhle a pak se řeší, když se z toho vytvoří taky kostičky, jak se to poskládá, jo, tam ne vždycky ty věci jsou chronologicky seřazený tak, jak se staly, protože někdy to prostě funguje líp. Stejně jako se zejména u toho filmu řeší vlastně ty hmoty v tom ději, že třeba tenhle film je dělaný jinak než ty předchozí, kdy my jsme napřed udělali jakoby film o Mongolsku, který měl asi hodinu a potom jsme udělali začátek a pak jsme řekli, jo, má to mít 2 hodiny a vyrobili jsme to mezi tím v takový jako nařachaný formě, kde má být vlastně to nejvíc. A třeba teďka ve středu jde díl seriálu, který v tom filmu, kromě malinkatý pasáže, kraje jako písnička, reálně jsou 3 záběry. Jo? Takže to, co teďka vlastně půjde ve středu v televizi, je něco, co v tom filmu je zastoupený jedním jakoby songem, kdy kluci, že naši 2 Markové hrozně rádi skládají písničky, takže ještě je to muzikál navíc. Jo? Takže vlastně část je ta oprava té závady je uvnitř té písničky, skončí ta písnička, jsou 2 záběry a ta písnička a ty 2 záběry, nebo půlka té písničky a 2 záběry je celý ten díl toho seriálu. Jo, takže vlastně najednou jsou tam věci, které nikde jinde nejsou a zase ten Pepa, který třeba stříhal tuhle tu epizodu, to musí jako vytvořit z ničeho a já ho vlastně jako navádím, on mi to pak dá nějak postříhaný, já mu řeknu, jak bych to předělal, jo, takže to je vlastně strašně moc práce.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dan Přibáně, naším hostem, kdo by náhodou Dana Přibáně neznal, tak jenom připomenu, že projel s Trabantem celý svět, pak usedl do auta, které plave, a zamířil do Mongolska, vytvořil o tom film, další dokumentární, také seriál. A to je teď všechno hotové, to běží, vy přednášíte také, pořádáte různé přednášky, ale co bude dál?
1: To my...
0: Až dopřednášíte.
1: No, my už teďka samozřejmě chystáme další cestu s tím, že ještě furt jako neříkáme, kam, že to furt není jako jistý. Vždycky se na to někdo ptá, tak já říkám, že to nebude Severní Amerika, které jsme nikdy nebyli, protože prostě cestovat jako mezi Wendy's a Burger Kingem mi nepřijde jako dobrodružo, a nebude to Antarktida, to jsme jako reálně řešili, ale to je jako extrémně drahá. Plus jsme zjistili, že všichni kromě našeho kameramana nesnášíme zimu. Jo? Takže musíme na nějaký kontinent, kde už jsme byli, s tím, že chceme určitě vzít znova ty žáby. Za první to s nima byla fakt sranda a za druhý nám dali tolik práce a tolik peněz, že by byla škoda je nevyužít znova. Jenom ten náš motorkář Marek jel na té tříkolce, což je mimochodem světový rekord. On na té tříkolce jako udělal světový rekord. Ta věc se vyráběla v roce 1983 a od roku 1983 s tím nikdo neujel vzdálenost, která by se ani přibližovala tomu, co on ujel. Jo? To je opravdu jako světový rekord v jízdě na této nesmyslnosti. No a Marek řekl, že už na tu tříkolku nevleze. Jo? Já vždycky říkám, že to je buď tím, že je to fakt špatný, anebo je fakt starý. On tvrdí, že je to ten první případ. No, takže teďka řešíme nový vozítko, novou motorku pro Marka. Teď bychom snad měli jako někdy na jaře proto jet. Takže doufám, že to dopadne. Ale jako příští rok bychom rádi vyjeli a věříme tomu, že tentokrát to vyjde, jo? Protože ty auta jsou víceméně kompletní, už se v nich jako vyznáme a už v létě počítáme, třeba oni mají ty plachty na sobě úplně úžasný a ty kluci, co nám je šili ve Znojmě, tak by za náma měli přijet na základnu a už bychom je měli začít jako ladit, protože tam je potřeba něco opravit, něco předělat, takže počítáme, že v létě už jako ty auta svlíkneme z těch plachet konečně a pustíme se do toho.
0: Pustíte se do toho a příští rok někam vyrazíte.
1: Tak.
0: A já to vidím na Afriku.
1: My nemůžeme ani naznačovat.
0: Protože vy jste, jako když jste mluvil o Africe, tak úplně jste říkal, že je to trochu jiný kontinent, liší se od těch ostatních kontinentů, zkrátka
1: Afrika
0: výjimečná.
1: Je prostě výjimečná. Za prvý je to symbol, jo, prostě ta naše první cesta s těma trabíkama měla je do Afriky, my jsme se toho lekli, jeli jsme tu hedvábnou stezku a vždycky se někdo ptá, jako moje nejoblíbenější cesta, já říkám, že je to strašně nefér, jo, protože všechno mělo něco, ale jako když si musím vybrat, tak je to vždycky ta Afrika, protože jako už jenom ty zvířata, to skutečně nemá na světě obdoby, aby člověk jel a viděl tolik jako zvířat exotických. V džungli je slyší, jo. V těch pláních té Asie vidí, ale většinou jsou ty zvířata jako tam jsou stáda velbloudů, ale ono to někomu patří, jo. Nejsou to. A tam prostě opravdu člověk, že vidí slona někde přes silnici, to je prostě...
0: Já se budu těšit na další vyprávění z vaší další cesty. To byl Dan Přibán. Díky, že jste to byl.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel ocenil jednotu spojenců na summitu NATO v turecké Ankaře. V Novém Boru se objevilo závažné kočičí onemocnění panleukopenie. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spojenci na summitu NATO v Ankaře podle prezidenta Petra Pavla zachovali jednotu a shodli se na posilování vlastní obrany. Zároveň připomněl, že členské státy znovu potvrdili pokračující podporu Ukrajině. Cílem podle prezidenta zůstává vyvíjet tlak na Rusko, aby pochopilo, že vojenské řešení konfliktu není možné. Pavel po skončení summitu ocenil věcný průběh jednání. Dodal, že schůzky neodpovídaly obavám z předchozí ostré rétoriky amerického prezidenta.
2: Jednání samotné proběhlo opravdu v atmosféře, která byla velice konstruktivní. Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něho udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo. Zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
0: U koček v Novém Boru na Českolipsku se potvrdil výskyt závažného onemocnění panleukopenie. Jedná se o virovou infekci přenášenou výhradně mezi kočkami. Podle informací města se nemoc objevila na sídlišti Rumburských hrdinů. Lidé by měli zkontrolovat, jestli jejich zvířata mají platné očkování. V případě zdravotních potíží by měli ihned navštívit veterináře.
3: Pozor by si měli dávat také ti, kteří přikrmují toulavé kočky. Virus se může udržet i ve sdílených miskách. Lidé by je měli důkladně čistit a dezinfikovat. Panleukopenie se projevuje prudkým zvracením, apatií a třeba i vysokou horečkou. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Zámecký areál v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku dlouhodobě čelí vandalismu a krádežím. Správce památky v reakci na to omezil otevírací dobu zámeckého parku. Nově je přístupný do 18 hodin. Původně byl v létě otevřený o 2 hodiny déle. Pokračuje kastelán Martin Váňa.
4: Samozřejmě je to věc, které bychom velmi rádi předcházeli. A když ti lidi budou muset, kteří to tady ukradnou, překonat doopravdy zamčenou překážku, tak pokud by to tady chtěl někdo znovu ukrást, tak je to v ten moment přitěžující okolnost a samozřejmě v ten moment už se bavíme o trestném činu. Sport.
0: Linda Nosková si na tenisovém Wimbledonu zahraje o postup do finále. Belgičanku Mertensovou porazila ve dvou setech a zítra se utká s Ukrajinkou Kostyukovou. Semifinálový program odstartuje už ve 14 hodin a 30 minut Karolína Muchová proti Američance Goffové. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 306 ve směru na Ostravu jsou hlášené 4 srny v blízkosti dálnice, projíždějte proto opatrně. Dál na D1 taky směrem na Ostravu jsou na 210. kilometru kvůli odstavenému porouchanému autu neprůjezdné 2 jízdní pruhy. A v Benešově dejte pozor na nehodu v Nové Pražské ulici, srazila se tam 2 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: Dnes uslyšíte příběh krásné a silné lásky. Na jejímž začátku byly děti, loutky a divadlo.
6: Pár, který vám představíme, se dal dohromady, když na nebi zářily tisícovky barevných světel, ale zažil i okamžik, kdy to jedno nejcennější vyhaslo.
5: Jemu je 84 let, ona je o 2 roky mladší. Milují se tak moc, že by oba chtěli žít jednou spolu i tam nahoře. Jejich života a lásky si cení Petr Kostka
6: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Zlatá láska je málo pro označení života a délky vztahu Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových z Hradce Králové. Jejich láska je diamantová a stejně tak silná, průzračná a cenná.
1: Jsou spolu už 62 let. Jeden druhému pomáhal, plnil přání, držel za ruku, když bylo potřeba, a miloval nezištně.
0: To je důvod, proč jsme tento příběh vybrali a poslali k ním domů naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Vítám vás.
3: Vy budete paní Dvořáčková.
4: Já jsem Dvořáčková.
3: Já jsem Patrik a vy jste?
4: Zdena.
3: Zdeno, dobrý den. Kytičku od nás.
4: Ježiš, děkuju moc. Nádherná kytiček, sice tady uvidíte kolem dokola spoustu, ale děkuju.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den. Vítám vás v Hradci Králové u Dvořáčkových, abyste si taky zaspomínali na to, jaký to bývalo a jaký to je dneska.
3: Přesně
5: jsem
3: proto jsme
5: na
3: tady.
5: Vás připravený teda, dokonale.
3: Dobrý den.
5: Ještě jednou vás zdravím.
3: A vaše křesní?
5: Jaroslav.
3: Jaroslav. Jaroslav a Zdena, krásně. Manželce jsme dali květinu, pro vás mám něco sladkého, jestli můžete, nebo si to můžete dát dohromady.
5: Ježišmarja.
3: Bombonieru, srdíčko k té lásce.
5: Já, to je lásky.
3: No mezi vámi dvěma.
5: Jo, mezi nám.
4: To výborně, protože manžel je diabetik, takže já se budu mít dobře.
5: Ženská.
3: Zase vám to veme.
5: No jo, mazaná pořád, no. I po těch 62 letech.
3: A proto jste spolu?
5: Asi jo.
3: Nejen proto.
5: Ne, protože se máme rádi, ne.
0: Na začátku vztahu Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových byla láska k lidem, mládeži a životu. Tu lásku hledali a rozdávali v partě mladých, kteří hráli pro děti loutkové divadlo v kulturním domě na Střelnici v Hradci Králové.
1: Každé nedělní dopoledne nabídli dětem pohádku a potom se přesunuli o patro výš na taneční zábavu a užívali si studentského života.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No a byli jsme tak hodně podobný s věkem, takže dvojice lásek se často střídali a prostřídávali. Musím říct, že můj muž byl šéf, je do dneška teda v naší rodině a u mě, a tento divadlo jako ved a ještě s jedním takovým starším pánem.
3: Takže vy jste se zamilovala jako k šéfovi nahoru?
4: Ani ne, já, on byl možná mezi těma posledníma, který jsem si já vybrala, prostřídali jsme se teda různě.
3: Jak když nějaký kluk chtěl oslovit dívku, když se chtěli dát dohromady, jak se to tak jako dělalo, jak ji oslovil, jak to holka poznala, že kluk má zájem?
4: Chodilo se na čaje, chodilo se tancovat, pak se doprovázelo, pak se domluvilo asi rande, nebo takovýmhle způsobem.
3: A jak se domluvilo to, že třeba někdo toho druhého doprovodí?
5: Protože když jsme skončili hraní a to, tak začalo třeba odpolední čaje, nebo to, tak jsme šli těch 25 na slo tancovat a šli jsme s nima domů. Každý jsme si někoho vybrali, nebo tak. No a pak jsme s ním šli buď to víckrát, nebo už ne, a šli jsme zase s někým jiným. No.
3: Kdy tedy si uvědomujete, že jste se skutečně dali dohromady? Máte nějaké datum, nějakou příležitost, na kterou vzpomínáte, že od té chvíle jste začali chodit spolu a už jste se nerozešli?
5: Máme. Bylo to na mostě, byl ohňostroj, 9. května na výročí vítězství ve válce. No a my jsme se tam sešli s partou, no a pak jsme se teda rozešli každý s tím, koho jsme měli rádi, nebo oblíbenýho takhle. No já jsem oblíbený měl Zdeničku, tak jsem doprovázel až na Slezský, což je přes celý Hradec, no a tím jsme se vlastně 9. května seznámili. A bylo to 60. rok.
4: A při té cestě jsme se domluvili, že prostě jako by jsme to zkusili spolu chodit, a pak už jsme to nevázali vlastně na ten kroužek, už jsme si to domluvali jako sami dva, a no, tak to bylo. tahle ta doba krásná toho trvala až do té doby, než jsme odmaturovali a pak jsme se vlastně rozběhli do života, protože v té době fungovala doba umístěnek a já jsem byla, školu jsem měla učitelka mateřské školy a dostala jsem samozřejmě umístění do pohraničí, že? Takže že se tahle ta parta rozpadla. No, ale v té době jsme už s manželem teda jakoby chodili a pak to pokračovalo.
5: Jo, problém byl teda v tom ale, že byla doba, která byla a Zenina byla ve Vrchlabí jako učitelka a já jsem stavil stavby socialismu, plynovody po republice. Takže já jsem byl přes týden na montáži, Zdenina byla ve Vrchlabí, že jo, a v sobotu jsme se sešli v Hradci a začali jsme randit už hodně víc.
4: My jsme takový to randění odbyli v těch dvou letech, co, jak říká Jarda, já jsem byla v tom Vrchlabí a abych se dostala vůbec jako do Hradce, co jsem chtěla zpátky, a tak jeden jako z podmínek byla manželství. No, takže mě bylo 19 roku, když jsme zažádali o svatbu, abych já se tady dostala do Hradce. Já vím, že to zní blbě, ale prostě bylo to tak. No, stejně bychom třeba ještě nějakou chvíli spolu chodili, ale takhle já jsem pak dostala místo tady. Konečně teda.
6: Trošku to vypadá, jako že Jarda měl být taková přestupní stanice na cestě do Hradce, ale nakonec se stal cílovou zastávkou.
5: Jo. No, ale nebylo to
4: možná,
5: ještě...
4: Možná, že jste na to trefil.
5: I pro mě to nebylo jednoduché, protože jsem byl na umístěnku na těch stavbách a okresní národní výbor v Pardubicích na svém zasedání rozhodl, že mě z plynostavu Pardubice pustí do Hradce, no a já už jsem mohl být potom se Zdeničkou.
6: Jak to fungovalo přes ten týden, kdy jste se neviděli? Mohli jste si volat, nebo jste jenom čekali, až toho druhého nejenom uvidíte, ale i uslyšíte až o tom víkendu?
5: Dovedete si představit, jaká byla fronta u ty telefonní budky na poště dvojce, když jsem si mohl zavolat do Vrchlabí. Já jsem bydlel v Maringoce nebo někde, tak nějaký telefon to nepodal. Fuval. Jsem psal na poštu do budky a tam to vytočit, když byla ve školce, to prostě byla jiná doba.
6: Kdy jste oznámili svým rodičům, že už tak jako berete se jako dvojice a že plánujete třeba společný život?
5: Který rok?
4: Rok nevím, ale dřív byla taková jako doba, že se požádalo o ruku a udělalo se zasnoubení, takže já úplně do dneška vidím, jak moje rodiče seděli v... Měli jsme takový jeden pokoj, kde se chodilo jenom jako občas na Vánoce.
6: Parádní pokoj se tomu říkalo.
4: No, jo. A tam byla Jardova maminka s tatínkem, že jo, tam byli jako pozvaní, no a tam se to jako řeklo, tam se upekla jako ta svatba a takový. No, bylo to takový to požádání. My jsme se chechtali za dveřma, protože jsme čekali, se viděli poprvé, že jo, ty rodiče, a tak jsme byli hrozně zvědaví, jak to dopadne, ale oboje byli bezvadní, takže to dopadlo dobře.
6: Byl jste nervózní, Jardo?
5: No, asi hodně.
4: Musím říct, že jsme se nemuseli brát teda, jako jo, takže aby bylo nějaké řešení nebo takový dcerku nejstarší jsme měli za 2 roky potom po svatbě.

0: 20 radiových přijímačů nachystal nám i toto překvapení ze svého zvukového archivu.
1: Uzavřu to, že zmačknu tlačítko.
2: 60 let vzpomínek od té chvíle, kdy jste si vzájemně řekli své ano. Sdíleli jste spolu štěstí i těžké chvíle, ale vše jste společně zvládli. Děkujeme za všechno, co jste pro nás v celém životě udělali a gratulujeme k vašemu krásnému výročí. Přejeme co nejkrásnější oslavu vaší diamantové svatby a ať jsou všechny další dny alespoň stejně tak šťastné jako ten dnešní. Děti Katka a Tomáš s rodinami a všechna vnoučata a pravnoučata. Pro Zdeňku a Jaroslava Dvořáčkovi z Hradce Králové hrajeme k diamantové svatbě.
3: Máme oba slzu v oku. Máme oba slzu v oku.
1: No.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh je pohlazením po duši díky dvěma vřelým a citlivým lidem, kterými jsou Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi z Hradce Králové.
2: Sňatek měli 8. července roku 1961 v Hradci Králové. A byla to událost originální s mnoha podivuhodnými příběhy.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Tak. To bylo fakt úžasný.
1: No,
0: obřad byl v obřadní síni na Urlichovém náměstí a to byl klub sovětského přátelství. Jo, a ten měl na vchodě obrovský nápis, takže když jsme tam cházeli a fotili nás, tak my jsme nad hlavou měli se Sovětským svazem na věčný časy. To prostě tak bylo. Já jsem byla soudružka nevěsta, manžel byl soudruh ženích. Vy se smějete, ale to tak bylo.
1: A máme tam ruský nápis, jo?
0: Jardově rodiče byli poměrně pobožný a měli jedinýho syna a tak si strašně přáli, aby jsme měli svatbu v kostele, jenomže já bych bývala přišla o místo. Já jako učitelka jsem nesměla nic takového využít a kdybych to udělala možná nějak na černo a prasklo to, tak jsem byla bez práce. Takže prostě bohužel se s tím museli smířit a měli jsme to se Sovětským svazem.
2: Co rodiče vaši na to tedy?
0: Byli smutní,
1: ale neřešilo se to.
0: Byli takový skromný, rodiče byli takový skromný, pracovitý lidi, děda byl truhlář a babička byla doma v domácnosti. A takže spíš jako tam rodiče moje byli takový jako aktivnější tím svým povoláním a takovým. Takže oni měli mě rádi, tak do toho nějak nemluvili a vzali to tak, že to tak musí být a hotovo. Ale smutný byli.
1: Sovětským svazem.
2: Pamatujete si ještě, co jste slibovali jeden druhému?
1: Asi věrnost, ne?
0: Já vůbec nevím, jestli tam ten soudruh mluvil o věrnosti.
1: Jo, spíš o budování socialismu. A potom jsme měli svatbu objednanou v tom Grandu, tak jsme jeli jako do toho Grandu, ty obřadní síně, a strejda měl tenkrát překrásnou bílou Felicí, tak nám ji půjčil a my jsme se jeli projet a nechali jsme svadebčany trpět na hostině na sucho.
0: Všichni naši hosté seděli nad prázdným talířem, protože se muselo čekat na nevěstu a na ženicha. Takže my jsme přijeli asi kolem 2 hodiny, tak nálada byla teda pod bodem mrazu. Taťka na mě hrozil už jako bude dveří, kde jsme. No, takže takhle byla naše svatba. Ale potom byla ta muzika. Jardův bratranec je muzikant, tak tam měl svoji kapelu, tak se hrálo, tancovalo a dobrý. Ještě uprostřed toho jakoby veselý, ono bylo takovýhle vedro. Přesně jako je dneska bylo vedro. V tomhle tom veselí jsme se rozhodli, že když tam teda jsou ty příbuzní, mají takový krásný auta, takže že si jedno zase půjčíme. Sedli jsme a odjeli jsme na opaťák, to je tady poblíž Hradce, pěkný rybník s krásnou vodou, a jeli jsme se vykoupat. A oni zase tam slavili naši svatbu a my jsme se osvěžili a vrátili jsme se.
2: Vy si ten život umíte užívat už od začátku?
0: Nevím.
1: Asi jo.
0: Snažili jsme se. Jsme totiž možná proto to manželství fungovalo, že jsme oba dva byli stejný nátory. Oba dva jsme měli rádi společnost, lidi, já do toho ještě děti, ale děda byl trpělivý v tom, že když já je tady pořád do dneška, všechny mám kolem sebe, takže že to toleruje. A aby jsme si tohleto všechno mohli jakoby dopřát a nemuseli jsme někdy schánět, protože ta parta divadelní se rozpadla, že jo, jak jsem říkala, každý šel za svým. Tak když už jsme měli rodinu, tak jsme zase začali žít životem karavanistů.
1: To bylo 23. června 1966, kdy jsem udělal s tátou, protože to byl truhlář, tak jsme udělali takovou dřevěnou boudu na kolečkách a jeli jsme slavnostně do Sedmý horek, do kempu. A tam jsme byli poprvé s tou dřevěnou bedinkou takovou za autem jako karavanem, protože to o karavanu se ani nezdálo nikomu.
0: Dalo se v tom vyspat, to je
1: miničku. Dalo se v tom bedně vyspat a to. Takže jsme tím zahájili krásný život s karavanem a žili jsme s ním 45 let. většinou v pátek ve 3 hodiny jsem přiběhl domů z práce, manželka už měla připravený karavan a jeli jsme s partou kamarádů hrát, zpívat a veselit se všelijak.
0: Začali jsme pořádat, že jsme zvali jiný kluby, které po republice byly na takové setkání od pátka do neděle.
1: A protože manželka se věnovala dětem, tak já jsem se věnoval tomu, že celý život mám rád na něco hrát, takže hrál na harmoniku, ale noty neumím, ale zpívat umím. S tou harmonikou a byla parta, ještě druhý harmonikář s kytarou, s vozem bouchem. No a co jsme si přepili, přehráli, to si nedovedete ani představit, že jsme taky na Stříbrňáku ráno plavali z hospody domů jen tak. Manželky nám odnesly strojení do kempu a my jsme připlavali, protože už se víc nedalo. Ale už bylo světlo, takže už jsme nezabloudili. Ano, prostě jsme měli nádherný život s tím karavanem. 45 let. No a teď už to nejde.
3: 45 let na cestách. Úžasný život plný poznávání, v lásky plném obětí. Myslím, že i na toulkách se lidé musí hodně vzájemně poznat.
4: Co kdybychom si manžele Zdenu a Jaroslava Dvořáčkovi vyzkoušeli? Co o sobě vědí? Jak si pamatují společně prožité chvíle? A jací jsou?
3: Patrik Rozehnal to zjistí vtipně položenými otázkami. Vyspovídal oba zvlášť? A my vám teď jejich odpovědi dáme za sebe.
2: Jakou barvu na vás si myslíte, že vidí nejraději?
0: Modrou.
2: Proč si myslíte?
0: Protože má modré oči.
2: Jakou barvu na své paní Jaroslavě vidíte nejraději?
1: Veselé barvy. Červenou, bílou.
2: Kde má tu nejroztomilejší pihu? Vyvalil oči.
1: To nevím. To už si nepamatuju. To nevím.
2: Co myslíte, že řekl?
0: Že asi neví. Že jo, já si myslím, že řekl, ale já myslím taky žádnou nemám asi.
2: Jak skončilo vaše první rande? Podali jste si ruce, řekl jste zase zítra, nebo dali jste si pusu. Co proběhlo?
1: Ve vší slušnosti a vzdálenosti.
0: Ale jestli mě dal pusu, to si už nepamatuju.
2: A jestli jste ji chtěla dostat, to si pamatujete?
0: No tak to určitě. Myslím, že ano.
2: Víte, čím chtěla být jako malá?
1: Myslím si, že od dětství má lásku k dětem. Všechno, co se týká dětí a jejich výchovy.
0: No já si myslím, že jsem si to snad přinesla už na svět, starat se o děti.
2: Kam jste ji poprvé pozval?
1: Myslím si, že na... Nebo z těch takových zajímavých pozvání bylo to, že jsme na motocyklu jeli na Sutý břehy. Já vzal kytaru sebou a tam jsem mi zpíval Hledat milé rob, šel jsem dál, mučil srdce mé, bol a žal, tebe budu mít věčně rád, milá Zdeničko.
2: Kam vás poprvé pozval?
0: No, jako do nějaké restaurace, nebo tak určitě ne.
2: Tam nějaký výlet někam?
0: No, víte co, on měl motorku, a tak to já jsem měla docela ráda, tak jsme jezdívali většinou třeba na Seč, nebo někde na výlety na motorce.
2: Co manžela nejvíc rozčiluje?
0: Myslím si, že já občas.
2: Co vás osobně nejvíc rozčiluje?
1: No já jsem hluchý a když na mě křičí.
2: Co děláte jako první ráno, když vstanete? Co je vůbec ta první věc, co prostě uděláte rituálně?
1: No jdu na záchod.
2: První, co udělá, je opravdu první?
0: Jdu na záchod.
2: Je to slyšet, jo?
0: No tak my to tady máme tak malý, že o sobě víte všecko.
2: Má nějakou závislost?
0: Ne. Je velký kutil a někdy teda se jeho kutilství nedá vydržet.
2: Máte nějakou závislost?
1: Ne, já jsem šťastný se vším, mě to je jedno. Což některé lidi rozčilují, ale já prostě mám pohodu.
2: Proč by se do vás znova zamiloval?
0: Asi by nebyla žádná jiná, si myslím, že by nenašel nějakou lepší, nebo proč, nebo si myslím, že mu takovýhle život, aspoň na to tak vypadá, spokojeně vyhovuje, takže by to možná si zvopáknul, že by si mě zas třeba i vybral.
2: Proč byste se do ní zamiloval znova?
1: Pro její dobrý srdíčko ke všem lidem. Ale i ke mně, protože málo která by to se mnou vydržela. Ono těch mých vrtochů všelijakých je dost.
3: Je slyšet, že se oba dobře znají. Aby ne. Jsou svoji už 62 let.
4: A teď bychom rádi poprosili Jaroslava Dvořáčka, aby nám zahrál na harmoniku, jako kdysi.
1: Jak je ta písnička pana prezidenta Masaryka?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vyprávíme vám dnes příběh zlaté, přesněji řečeno diamantové lásky Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových.
2: Krátce po svatbě se oba vrátili natrvalo do Hradce Králové a začali bydlet v domě u rodičů Zdeny na Slezském předměstí. Začal jim krásný život.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Naši to vzali tak, že vy jste se vzali, nebo mě jako řekli, tadyhle máš svoji kuchyňku, tady máš od nás nádobí, mamka mě nakoupila nějakou mouku a nějaký takový věci a váš. Jo, tím prostě postavila mě k hotovi věci, ne, že bych jako, i když jsme společně bydleli, tak že bych byla jako s ní v domácnosti. Ne, já jsem prostě začala mít svoji domácnost a docela jsme si to užívali v tom, měli jsme motorku, takže jak říkal Jarda, že jsme jezdili jako po vejletech až do té doby, než se nám jako narodila ta dcerka.
4: Dcerka byla plánovaná?
3: Chtěli jsme, vyšlo to.
4: Kolik dětí jste na svět přivedli?
3: Měli jsme 3 děti. A jako kdybyste to vzali geometrickou řadou po 6 letech. Takže první dcerka se nám narodila v roce 63, pak byl syn 69 a nejmladší dcera 75.
4: Jaké to bylo, když na svět přišla první dcera pro vás? Jako novopečenou maminku, pro Jardu jako tatínka, teď jste najednou byli ta opravdová rodina. Jaké to byly pocity ty vnitřní? Já to chci slyšet od vás, co si z toho pamatujete.
3: Já si to pamatuju úplně všecko, protože já mám někde tady v mozku a v srdci zakódovaný, že jsem přišla na tenhle ten svět proto, abych se věnovala dětem, což se mě teda jako podařilo, takže ano. Samozřejmě ano. První je to vaše a potom kolik generací jsem odchovala už těch, no nechci říct cizích, ale těch jináčích dětí, takže myslím si, že to vzal tak úplně normálně, táta byl vzorný. My jsme totiž měli velkou výhodu pro život v tom, že jsme měli moje rodiče v baráku. Oni byli strašně hodní.
4: Jaké to je ale pro otce nějaký nával emocí? Kdy přišel, když jste se dozvěděl, že přišla zpráva z porodnice, narodila se nám? Co vás zalilo? Jaké pocity jste prožíval? Jak to prožívá otec?
5: Tedy i teď mám rád okolo sebe jak svoje děti, tak kamarády, tak společný život někde. Prostě my žijeme, ne jenom my dva, ale ještě okolo nás. Od našich maličkých dětí, který jsem měl strašně rád, ohromně jsem si je užíval. Prostě mám rád děti jako babička.

0: Děti rostly, rodina prožívala obyčejné i veselé chvíle. To všechno do doby, než nejstarší dcera Ilona onemocněla. Bylo jí 39 let.
1: Nebylo jí dobře. Jako zdravotnice věděla, že není něco v pořádku, když ani léky na tišení bolesti nezabíraly. Vyrazila za svým gynekologem, aby ji uspal, a operací zjistil, kde je problém.
2: No a pak si manžela zavolal a řekl, že se podíval a že měla obrovský nádor na vaječníkách, který při normální prohlídkou ten doktor nemohl vidět. Bylo to rozlezlý po celém těle, takže vzali, co mohli, a užila si svý, prochodila všechny možné chemoterapie a ozařování a prostě fakt bojovali doktoři, musím říct, všechna čest. A prostě tak to najednou přišlo, že odešla. Nebylo pomoci. Už to doktoři nedokázali. No. Prostě je to strašná nemoc, strašná. Strašná, zrádná v tom, že to hrozně dlouho netušíte, že ono to hrozně dlouho muselo růst, ale nedalo to o sobě vědět a pak už bylo pozdě. No. Takže ono je hrozný, ať odejde manžela nebo cokoliv, ale že prostě dáte všechno na světě, co máte, jen aby jí pomohli, a ono není nic, co by pomohlo. To je hrozné.
3: Já musím říct, že se postarali lékaři, co bylo dostupné, co bylo možné, ať už v hradecké nemocnici nebo v pražských nemocnicích, udělali všecko, co udělat šlo. Moc jim za to děkuju a víc se nedalo. Prostě bohužel.
2: Víte, když zůstala doma 11letá a 15letá holčina zůstali jako po ní, tak ty nás drželi při životě. Sice tátu zlatýho, hodnýho měli, ale nebyl zvyklý být mámou, že jo? Takže my jsme je vlastně do toho života tak pomohli postavit a tím vlastně jsme převzali úkol za tu naši dceru. No, tím jsme my žili, jsme se museli držet, protože někdo tady musel být, nemohli ty děti tady zůstat sami. A se říká, že když přijde rodiče, vodíte, že to je hrozný, tak to můžu potvrdit.
4: Ale ten okamžik, kdy přijde ta zpráva, že vaše dcera, vaše první dcera odchází. Co člověk v tu chvíli prožíval, jak to na vás dolehlo? Vyhrknou se slzy, promítne se celý ten život, hledáte toho druhého, abyste se mohli chytit, obejmout?
3: Smutek, strašný smutek a bezmocnost, už jsem víc nemohl. Prostě udělalo se, co se dalo udělat, a dál bohužel život půjde dál, musel jsem to přežít. Bylo to těžký.
2: Víte, To je to, co já říkám, že to zní asi, že nám to pomohlo, zní divně, ale kdyby jsme tady takhle seděli sami dva a prostě jsme se to rozvěděli a byli jsme jenom sami dva a pítvali to pořád, to nešlo. Tady byly ty dvě děti a to vám pomůže. Práce a povinnost, a vidíte, že tady jste nutně potřeba, aspoň vy, když už není teda ten, kdo tady má být, to bych řekl aspoň mě, že mě to z toho pomalu dostávalo. Ten pocit, ty povinnosti, a víte, co mě nejvíc bolí, tak jako, že už tady není, a takový to už člověk prostě v sobě zapečetil, ale já, když se podívám na ty vlastně její vnoučata, že jo, moje pravnoučata, a na ty holky, jak úžasně žijou, tak to je to, co mě strašně bolí, že tohle ona měla s nima prožívat. To krásné, co prožívám já si to teď s nima strašně užívám, ale já bych jí to přála. Ona to měla, tenhle ten život prostě žít, ale život není spravedlivý, to všechny víme. A proč zrovna to potkalo naši rodinu, nevím, protože myslím si, že když lidi něco provedou, tak mají být potrestaný, ale my si ničeho nejsme vědomi, ale tak to přišlo. To tak.
4: Změnilo se něco pro vás? Přilnuli jste vy dva víc k sobě? Upevnil se ten vztah třeba, nebo že jste viděli, že víc musíte k sobě nějak zafungovat, nebo kvalita toho vztahu změnila se?
2: Se ptáte. Já musím říct, že kdybych měla jinýho manžela, nebo bych byla sama, takže já bych to nezvládla. Já bych to musela řešit úplně nějak, jak nejhůř to šlo, ale on se se mnou až tak nemazlil, spíš byl na mě, prostě stekal se žebrečím a že tady musím být pro ty malé děti a byl na mě ne zlej, ale nepřipustil, nelítoval mě a nutil mě k tomu, tohle musíš a tohle to je potřeba a já vím, že bych spíš měla říct, že mě měl hladit a litovat, ale mě asi pomohlo to, jak se ke mně choval. Ono mu to taky asi dalo hrozně, hrozně práce, ale máte pravdu, že nás to semklo strašně. Ale bez něj si to vůbec nedovedu představit.
3: Tak to je bohužel, nebo bohu dík, já nevím. Ale je to hezký, že jsme takhle spolu moc. Viď, babiš?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jsme rádi, že nám dnes popisují svůj život Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi. Jsou milujícími manželi, kteří při sobě stáli v dobrém i zlém.
2: Za jejich lásku k dětem, bolest, kterou museli překonat, a odhodlání žít dál a milovat, jsme se jim rozhodli věnovat skromný dar.
1: Velký kávovar, který jim poslouží v čase odpoledním, a digitální rádio, které jistě nadchne Jaroslava. Je to pro ně až do této chvíle utajeno.
3: Jste skoro dojet, Jaroslave?
4: No. Pane Jar.
5: A rádio, podívej, že jo.
4: A rádio, 21. Hurá!
5: No teda,
4: počkej,
5: moc krát děkuji.
4: Počkej, já jsem si udělat radost. Já to, ježiš, to je krásný
3: rádio. No, digitální.
4: No, další. No tak.
5: A to opravdu posílaj Kostkovi, to ale opravdu nebylo potřeba. Ježiši, děkujeme moc krát, moc krát.
4: Jak to vědí, že my ve 3 hodiny pijeme kávu každý den?
3: Tak nějakým to asi zvědové řekli.
4: Asi jo, protože ve 3 hodiny my sedíme na verandě nebo tady.
5: To nebudu ani umět na tomhle, to je takový co mele kafičko. Asi, že jo, nebo...
3: Je to naprosto jednoduchý.
5: Jednoduchý. Kostkovi jedině musíte přijet na kafe. Jinak to nechci.
4: Děkuji. Není vlakem, ne autem. Zákaz používání auta.
5: No teda.
4: Protože to nemůžete se mnou do... My máme 7 schodů do sklepa. A tam zraje pivo a slivovice. Ježíš, to je krásný. Budu to umět pustit?
3: No, a vy už se těšíte na návod.
4: Mm-hmm. A na to, až odjedete, já si to budu moct pustit.
3: No. Na tomhle se možná uslyšíte i se svou paní v pořadu. Užijte si tuhle výhru, ať vám dělá radost, a vzpomenete si třeba na tu naši návštěvu a na Petra s Carmen, kteří vám tohle posílají. A moc děkuji za ten příběh, který jste o sobě prozradili a byli jste možná inspirací pro ostatní. Děkujeme moc.
5: Zdravujeme moc, moc, moc. A až je uvidíme třeba živě někdy, tak je hrozně rádi k nám pozveme i s váma. Vemte je do auta, přijeďte.
2: Milá Zdeno a milý Jaroslave, jste obdivuhodní.
1: Dovolte nám ale ještě zjistit, jaký máte pohled na lásku. Jak prožíváte společné chvíle a čeho si jeden na druhém ceníte? Jak se v lásce a klidu dožít diamantové svatby?
3: Jak vypadá taková láska mezi dvěma lidmi po 62 letech? Je to stejné jako na začátku, je to stejně vášnivé, je to usedlejší, je to moudřejší, je to klidnější?
5: Tak vášnivý to není, to musím říct rovnou. A řekla bych, že se o sebe víc bojíme. Bojíme se. Já se bojím, když jde do města, dlouho se nevrací, já se bojím, že brkne a zlomí si nohu v krčku, co by byl začátek konce, to víme. A bojím se, že bych třeba zůstala já sama. Toho se bojím úplně strašně a nejvíc. A jinak mě nevadí, když mu musím nějak, jak se říká, třeba posloužit nebo takový, to mě vůbec nevadí, aby mě to nějak bylo nepříjemný. Oba jsme staří, oba na nás už není takový pohled, tak jak bychom třeba chtěli, a to si uvědomuju a podle toho se chovám.
3: Jaká je ta láska tedy dáváte si pusu, objímáte se, jste spolu, usínáte spolu, zajímáte se jeden o druhého. Je to takové to milenecké nebo už ne?
4: Je to takové vážné a odpovědné. Je to odpovědnost toho vztahu, vážím si toho vztahu a bojím se toho, abych o něj nepřišel.
3: Kdyby jednou přišla ta chvíle, že každý z nás tam musí nahoru a pak si vás tam někdo nahoře postavil zase před sebe a před oltář a ptal se i tam, jestli i tam nahoře chcete být pospolu, třeba i na věky, jaká by byla vaše odpověď u takového obřadu, u takového oddávajícího tam nahoře? Zdeno.
5: S jiným bych být nechtěla.
3: Jaroslave.
4: Já, abychom tam zase šli spolu najednou.
5: Bych si přála taky, kdyby to tak šlo, když pěkně život končí a ví člověk, že tady ten konec přijde, tak aby jsme se vzali za ruku a šli spolu. To by bylo moje úplně největší přání a aby to se obešlo bez nějakého ležení v nějaký eldence nebo v nemocnici nebo bez nějakého marodění. Prostě přišlo to, bum, konec. Tak to je moje největší přání.
4: Takže na tom jsme se dohodli. Je to stejný ode mě. Zavřem a půjdem. Až nás pábu zavolá, dopijem a půjdem. A tak dále.
3: Čeho si na tom Jaroslavovi vyceníte partnersky?
5: Já si na něm cením to, že kdykoliv bych potřebovala nějakou i třeba horší věc, tak vím, že se na něj můžu obrátit a že co bude moc, mě pomůže. A já v něm prostě, já se vedle něj cítím jistá.
3: Jaroslave, na co jste hrdý?
4: To, že se uměla postavit do života a že tak velkou rodinu a moje Rozmary vždycky respektovala nebo je udělala tak nějak, aby to bylo pro oba přijatelné.
3: Když byste si měli promítnout celý ten svůj život a vlastně i tento pořad náš k tomu slouží, aby slyšeli váš příběh naši posluchači, ale i vy sami, jak byste ho zhodnotili? Jaké přívlastky byste mu dali? Co se vám na něm líbilo?
5: Já bych si ho strašně ráda znova zopákla, sice i s tou tragedií, která nás potkala, tak bych stejně takový život chtěla žít znova. Asi jo.
4: No a já si myslím, že jsme měli krásný život se vším. S manželstvím, s manželkou, tou její péči, úžasnou péči o mě, až něco dojímá.
5: S rodičema jsme úžasně vycházeli. No, myslím si, že takový ty obyčejný starosti, co lidi mezi sebou mají a třeba se hádají a dělají si na schvály a takový, to nás všechno minulo. My jsme nic takového neprožili a ani jsme potom netoužili a škoda, že si lidi ten krátký život tímhletím kazejí.
4: Porozumění jeden pro druhého, že prostě se respektujeme, že se uznáváme, že se k sobě chováme slušně, velmi slušně.
3: A milujete jí pořád?
4: To víte, že jo.
3: Pořád ho milujete?
5: Velmi.
3: Za co byste mu poděkovala?
5: Já bych mu poděkovala za to, jaký je. A že se nezměnil ani stářím, aby začal být třeba morousovatej, že je pořád občas dělá blbiny jako kluk a za to, že se mě s ním takhle hezky a spokojeně žije. Za to bych mu poděkovala. A to myslím úplně vážně.

0: Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi už vědí, že láska i hoře překoná. Hory přenáší a sílu dává. Že milovat znamená žít pro druhého. A pak je lásky dost pro každého.
1: Na lásce je nejkrásnější to, že ji nikdo nedokáže vysvětlit. Ale přece ji každý tak nádherně chápe.
0: Proto nehledejte pravidla lásky, ale milujte. Láska je nejmocnější silou na světě, protože dokáže překonat všechny překážky.
1: To dobře ví Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc. Policie varuje před nepovolenou úpravou vozů. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna poslala do dalšího kola zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2500. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Dopoledne pak poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Koalice počítá s růstem podpory o 50 tisíc na 400 tisíc korun.
2: Navýšení se bude týkat rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
3: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi.
2: Na zvýšení příspěvku byla ve sněmovně shoda, část opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické navyšování, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
4: Úplně stejně, jako ten princip funguje třeba u starobních důchodů.
2: Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximem možného. Novelu teď posoudí Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Policisté varují příznivce tuningu před nepovolenou úpravou vozidel. Například při nedávném srazu těchto příznivců Chotíkově řešila policie 47 přestupků. Některé z nich se týkaly právě i úprav aut, říká policejní mluvčí Ondřej Hodan.
5: Při silniční kontrole tuningových, ale i jiných vozidel je pro nás naprosto klíčové to, v jakém stavu vozidlo odjelo ze stanice technické kontroly, kde se vše eviduje a fotí. No a pokud to vozidlo vypadá jinak, jsou tam nějaké úpravy, které jsou v rozporu s tou poslední kontrolou, jedná se o nevyhovující technický stav vozidla a to je samozřejmě přestupek.
0: Obyvatelé Teplic budou moci nově využít bezplatné konzultace v psychologické poradně pro mezilidské vztahy. Město podle webu na pilotní program do konce letošního roku přispěje částkou ve výši 151 tisíc korun. Konzultace jsou určené dětem, dospívajícím i dospělým a zájemci se na ně můžou objednat bez doporučení lékaře nebo školy. Sport. Ženská volejbalová reprezentace vstoupila do turnaje Ligy národů v Bělehradě prohrou s Německem 1-3 na sety. Vzdálela se jí tak šance na postup do play-off. Blokařka Ela Koulisiany popsala průběh utkání i velkou arénu, ve které bylo málo diváků.
6: Jo, je hezká, je super, je obrovská, ale není tady moc lidí, tak je trošku ticho. Začalo to super, my jsme pak asi trošičku polevili a Němky získali obrovský sebevědomí, začaly tlačit na servisu a měli pak tu hru mnohem lehčí.
0: Zítra odpoledne nastoupí volejbalistky proti Nizozemsku.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna dejte pozor na nehodu u Rohlenky. Na kilometru 207 narazilo osobní auto do dopravního značení. A na dálnici D1 z Ostravy do Přerova nepřehlédněte odstavený kamion za hranicemi. Na kilometru 303,5 blokuje odstavný pruh a vybočuje se. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte co? Co kdybychom si dneska udělali, když je to léto, z našeho pravidelného divadla takovou improvizovanou letní scénu. Divadlo pod širým nebem, někdy třeba i s pláštěnkou, co říkáte. Já to nikomu nepřeju, ale k létu to taky patří. Venku už se dostatečně setmělo, herci jsou připraveni, tak možná ještě nějakou deku na lavičku nebo přes nohy, aby vám nebyla zima, trochu horkého čaje a pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho léto budiš pochváleno, jak to říkával pan František Smolík. A nebo vám v uších zní spíš to vančurovské tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Já bych tedy s dovolením zůstal dnes pro začátek u Vladislava Vančury a nabízím teď spojení jeho krásné češtiny na břehu řeky Orše, na plovárně pana Důry, společně se vzpomínkou režiséra Jiřího Mencla na to, jaké to bylo tenkrát při natáčení filmové podoby Rozmarného léta v zákulisí, kam filmové kamery ani diváci nevidí.
2: Kalendář More Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly velké zvony.
3: Čas šel vpřed rychlým krokem, jako tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích.
2: V tuto chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově.
3: Prám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů.
2: V těchto místech břeh směrem k městu je pokryt vrbinami, končícími se před zahradami jirchářů a výrobců oplaty.
3: Zarůstá příliš každého léta, zachovává je vzhled ježatosti téměř neušlechtilé.
2: Nikdo jich neštípí a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek žel úzký.
3: Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
4: Ach, ovšem.
2: Děl Purkrabí, jemuž se kdysi v století 14. namanulo jedna ti zpříma.
4: Ach, ovšem, koupejme se.
3: Škato prošel křovisky až k písčině a vykonal, co byl již řekl.
4: Od těch dob, pokud paměť sahá, se užívalo těchto míst podle jejich určení. Antonín Důra.
2: Dospívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru.
3: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamenaje tuto řádnost měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
5: Tento způsob léta...
2: Děl vposled odvraceje se od přístroje Celziova.
5: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel, vody je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu? Nuže, ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
3: Škato, ujal se mistr hřemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraji a dodal.
5: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.
2: V tu chvíli kanovník Roh, muž jenž lépe než kdokoliv jiný znal cenu mravnosti, vkročil na říční hráz v roubící druhý břeh.
3: Odříkává je báseň či modlitbu vhodnou pro tento denní čas, měl dosti pokdy, aby se díval na všechny strany a tu nebylo nesnadné spatřiti mistra Antonína Důru, jenž maje jazyk ven vyplazen a oči zvlhlé, prodléval nad svou číškou.
6: Hej!
2: Vykřikl kanovník.
6: Hej, pane, počínáte pozdě svůj sabat, což nezní zvony dosti silně. Sesedněte se svého koštěte, vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo útěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. Jinak u všech všudy přejdu na druhý břeh a vyprázdním vaši láhev do orše.
5: Budiš.
3: Děl Antonín měně tělesné držení?
5: Čiňte si polibosti a přejděte. Spěchejte a vyste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech a jste-li dosti zručný, abyste nalezl obsah v láhvi, nebudu vám proto činit i výčitek. Nuže vykročte, udeřte sandálem do tohoto proudu. Chtěl bych říct několik pravd, jež je nutné slyšeti v pravý čas.
2: Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček, usedl na kamenný náhon a jel se odpovídati poněkud spílaje a přece nepřekročuje mezí ušlechtilého hovoru.
6: Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svoji čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
5: Dobrá.
3: Děl Antonín zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl v kapse pláště, jejž zapomněl zákazník z minulého dne.
5: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se dosud vykládá v těch školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny názory zdravotnické, přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla.
7: Všichni tři hrdinové té knížky byli mužové v nejlepších letech. Ve svých necelých 30 jsem si tehdy myslel, že každý muž, který překročí 40, je pro lásku vyřízený. Kdysi na škole jsem pobavil Věru Chytilovou dotazem, s kým spí, když jejímu příteli je už víc než 40 let. Dějová linka, vytažená ze záplavy slov Vančurovy novelky, se tedy soustředila na postupně neúspěšný pokus tří zralých mužů o milostné dobrodružství s mladou tanečnicí. Věděl jsem od začátku, že majora bude hrát Vlastík Brodský.

Svým předpisům by stejně musel celý honorář vrátit státu. Nerozuměl jsem daňovým problémům, myslel jsem si spíš, že si Kryča přečetl scénář a lekl se, že Důra má les z vody nahatý a měl za to, že to není pro umělce jeho formátu důstojné. Nejšťastnějším řešením bylo nahradit Otomara Kryču Rudolfem Hrušínským. Rudolf se s mistrem Důrou velkolepě stotožnil. Otomaru Krejčovi vděčím za to, že roli odmítl a hlavně za to, že mi hned kolegiálně poradil za sebe náhradu – Františka Řeháka. Ten byl nakonec svou plachostí v zavalitém těle pro roli Abého ideální. Rudolf bydlel nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydleli nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charliem. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací matraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před šestou, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem osmé se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem deváté se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem čtvrté pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché. I oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku! Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili, opalovali se, plavali, jezdili na kánojích a já se učil chodit po provaze.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pozor, plavčík přes palubu a u kormidla je žena. Takhle to zní docela přirozeně, vidíte. A přitom jde ale o názvy dvou starších samostatných rozhlasových kabaretů, kde byla v hlavní roli zábava, léto a taky voda. A skvělé herecké obsazení nakonec. Ono vyprávět anekdoty nebo sehrát vtipnou scénku u mikrofonu, to není jenom tak. A jen tak někdo to taky neumí. Navíc pokud jde o Lubomíra Lipského, tak v jeho případě je to ještě navíc monolog. Jeho rozhlasový sketch se jmenuje Topící se topič.
2: Haló? Haló, tady národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, tady Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor, upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka, že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistit, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, vzpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedejchá? Cože vůbec nedejchá? Úplně přestá. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune. Tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. No i co to děláš, okoune? Máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už. Prosím tě, nech už tu ženskou, dítě to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak konec zvlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, A, to, uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano. Prodělal jste speciální výcvik, že ano. Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda, když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak jsme konečně zvedli kotvu, námořníci. Během plavby uděláme několik zastavení v přístavech. To ovšem neznamená, pozor, to prosím neznamená, že si v každém přístavu najdete ženskou.
4: Já už vidím, že jsem tu vzpouru měl udělat. Já být kapitánem tohoto škuneru, tak každý můj chlap musí mít v přístavu několik ženských.
3: To není Marlejna, každým na druhé straně to není Marlejna.
4: No, prosím, jinak by mi nesměl vůbec ani na oči.
3: Kdybyste mě nechal domluvit, to by bylo. Já jsem to myslel jako tak, že rozumíte, že na našem parníku je dost půvabných pasažérek, takže proč je hledat jinde?
4: Jo, takhle vy jste... No tak tohle to už je jiný tabáček, to je rozkaz libý uchu drsného chlapa.
5: Jo, drsného chlapa? Já tedy žádnýho drsnýho chlapa nevidím.
4: To si musíte pořídit brejle, vážená dámo. A pak bych měl pro vás ještě jednu radu, neplejte se do řeči mořských vlků, jo? Ještě by vám mohlo zružovět vaše ctnostné ouško.
5: No když vás tak poslouchám, vlku, tak mi spíš obě uši modrají. Mohle k dákání vy říkáte drsná námořnická mluva?
4: Kapitáne, já vám teda do toho nechci mluvit.
3: Tak mluvte.
4: Ale no, bejt, no ne, ale přece jenom chci. Bejt to na mý lodi, víte? Jo. Tak takovouhle pasažérku pověsím na stožár a udělám z ní plachtu.
5: No dovolte, jaká já jsem pro vás pasažérka. Kapitáne, no. jak vůbec můžete dovolit, aby nějaký třetí důstojník urážel vašeho prvního kormidelníka?
4: Cože?
5: Ano.
3: Kormidelníka? Ano. To jako vy...
5: No vy vidíte snad někoho jiného?
3: No nevidím to, nevidím.
5: Nevidíte dvojmo?
4: To jsem blázen.
5: No tak to je vaše první rozumná myšlenka. To si někam zapište.
3: Podívejte se... Ale čistýho, co? Podívejte se, jak si dámo s prominutím.
6: No prosím, prosím.
3: Vy tedy tvrdíte, že jste kormidelníkem.
6: Ano.
3: Kdo pak vás na tuto práci najal, co?
5: Já sama, drsní mořští vlci. Máte snad kormidelníka?
3: No to nemám.
4: Nemáme.
5: Neměli jste, ale teď máte. A řeknu vám, to je ostuda vyplout na vodu bez kormidelníka.
3: Uvědomujete si, že mluvíte s kapitánem téhle lodi?
5: A vy mluvíte s dámou!
3: No.
5: Navíc s kormidelnicí, kapitáne. Tak se sakra hezky postavte do pozoru. Vy všichni taky. No, tak takhle se mi to líbí. No a teď teprve můžeme vést drsné námořnické řeči. Ale opravdu drsné, jak... antarktické podnebí, jako polibek eskimáka.
7: Přišel pan Novák do práce celý v obvazech. Co pak se ti stalo, ptá se kolega. Ale vytáhl jsem jedno děvče z vody.
4: Jo, a za to tě takhle zřídila? Ale ona ne, manželka, vrátila se domů právě, když jsem té dívce pomáhal z vany.
8: Dopravní nehoda. Když se muž probere k vědomí, zeptá se, kde to jsem v ráji? Ale jdi, hlupáčku, pohladí ho manželka. Co pak nevidíš, že jsem u tebe?
9: Kanibal onemocněl. Vyhledal kmenového čaroděje a postěžoval si mu, že ho silně pálí žáha. Čaroděj po krátké prohlídce vytáhl recept a napsal. Jedenkrát za měsíc jednoho požárníka. Opilý fotograf si přivede po flámu do ateliéru stejně zbědovaného kumpána. Uděláš mi skupinovou fotografii?
10: Jasně, ale to se musíš ale rozestavit do půlkruhu, vole.
6: napsala paní učitelka Pepičkovi do žákovské knížky. Vykoupat páchne. I odepsal paní učitelce tatínek. Nečichat, učit.
11: Nadšený lesák se vrátí z úspěšného týdenního lovu na jelena. A v ložnici své ženy spatří muže. Kdo jste? Ptá se podezřívavě. Muž mlčí. A žena rychle odpovídá. Já nevím, kdo to je, nevím, ale přišel před 5 dny a říkal, že tě dobře zná a že tady na tebe počká.

0: Co to házíte do toho moře?
1: Ale zbyly mi nějaké sušenky, tak přikrmuju žraloky. Ale
0: žraloci radši něco z masa, že salám, tlačenku, že?
1: S cibulí a s octem?
0: A ne, to není nutné. Ani chleba není potřeba, akorát někdy tedy, když mají ovšem dobrou náladu, že? Tak si k tomu zakousnou českou učitelku například, že?
1: No, no to snad, já jsem v SRPŠ. Myslíte, že mě by si taky zakousli?
0: Ale to myslím, že ne. Oni na nejvíc tak školnici. Oh,
1: víte, kapitáne, já si myslím, že moře už nemá tu romantiku jako dřív.
0: No.
1: Teď se jenom procházíte po palubě a nic.
0: No, jestli chcete, ovšem, tak vám ji můžu dát namydlit.
1: Tak to nemyslím. Já bych se hrozně ráda setkala s pirátama.
0: Madam, vás omrzel život.
1: Ale naopak, to museli být chlapi, jak se patří. Drsný, opálený, mužský, odvážný. Holejma rukama zmlátili chobotnici. A nebylo by to nádherný, kdyby jsme se my dvě dostali do zajetí pirátů.
0: No, já myslím, že nebylo. Oni by nás prodali do otroctví tureckému pašovi, senilnímu pašovi.
1: Kde pak? Kapitána kormidelník by se do nás zamilovali a loupili by jenom pro nás. Jeden den by vybrali loď s voňavkama od Diora, po druhý by přepadli loď s toaletama z módní přehlídky v Paříži a po třetí by zastavili loď trutnovské kary a měli by jsme bezvadný kožichy.
0: Ano, a po čtvrtý by nás vysadili na opuštěný ostrov, kde roste jenom tráva. A nechali by nám tam akorát jednu kozu, aby jsme neumřeli hlady. A já kozí mlíko nerada.
1: Toho by se ten můj pirát vůbec nemohl odvážit. Ne, ne. Vidíte, já si s ním o pirátovi a můj manžel je sekretář. Ten neumí ani potopit lehátko s naší sousedkou na plovárně.
0: No,
1: ona nám vyklepává mop přímo do oken.
0: To máte tak, podívejte se. Kdybyste byla ženou piráta, tak byste zase snila o manželovi sekretáři, že? A propo, váš manžel nejde na seznamovací večírek?
1: Ten padav je zavřený v kajutě, má mořskou nemoc. Madam, já doufám, že na večírku potkám muže, který bude pirátovi aspoň podoben.

vlajky krásně vlály a v přístavu byl bál. My na palubě stáli a já na banjo hrál a holky byly krásný a uměli se smát.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Kluci, holky a stodůlky. Dvoudílná knížka spisovatelky Evy Bernardinové taky už je asi zavál čas, ale svého času nemohla uniknout pozornosti rozhlasové dramaturgie. Patřila totiž do povinné školní četby. No a ať se přihlásí, prosím, ten, ano, kdo příběhy Honzy a Aničky ze stodůlek v dětství nečetl. Ať už sám za sebe, nebo třeba svým dětem nebo vnoučatům. V rozhlase to skvěle udělal a taky po svém, jako vždycky, výborně František Filipovský. Nechal jsem si dnes jeho stodůlky na závěr, protože i léto a prázdniny prostě jednou skončí, ale zatím je to daleko. Tak si je užívejte a hlavně, jak říkám, ve zdraví. A brzy zase naslyšenou.

0: Je poslední den prázdnin. Slunce se sklání nad stodůlkami. Všechny děti jsou venku. Malé se batolí na zápraží, větší lítají po návsi a za humny. Honí se, křičí, hulákají. To je dost, že jdeš, zlobila se paní Voříšková.
1: Mami, nech mě ještě chvíli venku. Paní Voříšková, nechte Aničku,
0: žadonili děti. Tak chvilku, řekla paní Voříšková, ale malou. Zítra je škola. Už se šařilo, ale náves byla pořád jako teplá dlaň. Za pikolou před pikolou nesmí nikdo stát, nebo si nebudu hrát, ozvalo se z hasičárny. V chalupách se už rozsvěcovalo a babičky říkali dobrý večer.
2: Dano, domů, Toníku, Slávku.
0: Rodiče svolávali děti k večeři. Pro opozdilce posílali sourozence.
2: Mazej domů, vyřizoval Honza Aničce. Máma mi dovolila, ale na chvíli, řekl zvysoka Honza. Jsi tu jediná holka, už jsou tu akorát kluci. No a? Holka má být večer doma. No co?
0: Honza se postavil za Aničku a postrkával ji kolenem.
2: Pojede nějaký blbec na motorce, srazí tě do příkopu a ani pes po tobě neštěkne. Oh, hele, jak vypadáš, kde se sválela? Staraj se o sebe, zavrčela Anička. Ty myslíš, když jsi osmák, že můžeš každému poroučet? Ani první, já trefím i bez tebe.
0: Honza Aničku důstojně předešel a zamířil k domu.
2: Moc si o sobě myslíš. Jednou si měl vyznamenání a děláš pána. Já si to nenechám líbit, ty tvoje keci, mumlala Anička v chůzi. Já mám samý od první třídy. A ty mi nemáš co rozprásk. Hehehe, ta si dala, pomyslel si s uspokojením Honza a skočil bos do kuchyně. Už se mi přived, ohlásil. Neměl bych se jít umýt? Jdi, řekla paní Voříšková.
0: Když zhasly hvězdičky, které Anička spatřila po dotyku s dveřmi, Anička jenom hekla. Pak si sáhla na čelo a kvíkla.
2: Boule, to budu vypadat.
0: Kdyby byla šla domů včas, byla by po takové ráně řvala a žádala, aby byl Honza potrestán za to, že jí schválně zavřel dveře. Jenže šla domů pozdě.
2: Já jsem se praštila do hlavy, maminko.
0: Paní Voříšková sáhla Aničce na čelo a rychle zatlačila bouli korunou. Aničce vyhrkly slzy.
2: Celé prázdniny se jí nic nestalo, ani koleno si nerozbila, ani se neřízla, ani se jí nic nepodebíralo, ani jednou jí nebylo špatně od žaludku, až poslední den se musí takhle zmrzačit. A kvůli Honzovi.
0: Když se střídala s Honzou v koupelně, mrknul Honza na bouli a řekl,
2: he, nová móda praštěná dveřmi.
0: A protáhl se do předsíně a přidržel dveře, aby Anička nemohla z koupelny. Anička lupcovala klíkou, ale Honza měl větší sílu, takže dveře se jen maličko pootevíraly a zase zavíraly a tou škvírou Anička Honzovi nadávala. Napřed nadávala rychle a sprostě, pak pořád pomalej, protože se zřejmě nechtěla opakovat a tolik nadávek zas neznala. Honza nenadával vůbec. Za to jemně ťukal na dveře a říkal přitom ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu a Anička se mohla pominout. Potom přestal ťukat a místo toho střídavě rozsvěcoval a zhasínal. Prudké střídání světla a tmy Aničku přímo rozlítilo.
2: Pus mě, ty, ty, ty.
0: Anička už si nemohla vzpomenout na nic urážlivého, k čemu by Honzu přirovnala.
2: Ty padouchu, vykřikla náhle.
0: A to bylo to pravé slovo pro velký hněv. Honza si představil sebe jako padoucha a sestru jako šerifku z westernu.
2: Haha, já jsem padouch, smál se tak, až přestal držet dveře.
0: Objevila se rudá Anička, nachystaná ke skoku. Honza se rozkročil, byl připraven utkat se se sestrou. Avšak Anička neskočila.
2: Jsi padouch, vykřikla jenom. Jsi padouch, protože už tě hledali esembáci. Tak jsi padouch.
0: Jak to, že Anička dala přednost mluvení místo rvačce? A už tu máme vysvětlení. Tatínek stál za Honzou, chytil ho za límec a strčil do pokoje. Že se nestydíte, děti. Když se vrátil ke koupelně, aby spořádal Aničku, byly už dveře zavřené a bylo slyšet tekoucí vodu. Že se nestydíš, křikl tatínek, ale odpověděla mu jenom sprcha. Šš.

0: A jak to vlastně dopadlo s tím vyšetřováním? Zeptal se po večeři tatínek maminky. Radši mi to nepřipomínej, řekla maminka. Doufám, že se už nic takového nestane. A podívala se významně na Honzu. Honza pokrčil rameny. To by si taky mohli vzpomenout, že jsem někoho zavraždil.
1: Mami, řekla Anička, víš, že to bylo zrovna první den prázdnin? A teď je zrovna poslední den, ale to jsme byli doma jenom my dvě, viď?
0: A kde byl vlastně Honza, zeptal se tatínek.
1: Prosím tě, s tebou přece, ty si taky nic nepamatuješ. V Kobylákově, na výstavě králíků, řekla maminka.
0: Honza si vzpomněl, že na tuhle výstavu jezdívali každý rok s dědou. Letos prvně byli bez dědy.
1: Maminka zrovna měla podlahu, když ten SMBák zazvonil a já jsem šla otevřít.
0: No a co on řekl? Jak se tě na to zeptal, zajímal se Honza.
1: No říkal, máte syna doma? Já jsem hned neodpověděla, myslela jsem si, SMBák ze Storůlek to není, tak co se s ním budu vybavovat? A on zas, tak máte syna doma nebo ne?
0: Ne, povídám.
1: A on, kde ho máte?
0: Na výstavě králíků, povídám.
1: On myslel, že si z něj dělám legraci, tak jsem mu vysvětlila, že jste jeli na výstavu chovatelů a on povídá, víte to jistě? A to už ve mně hrklo. Tak povídám, a stalo se něco?
0: A on, no, něco se stalo.
1: Já mu povídám, aby mi řekl, co se tedy stalo. Já už viděla Honzíka mrtvého. Ale ne, řekla Anička, ty jsi řekla, jestli bych se neměla radši jít projít a on řekl, že to bude nejlepší. No tak já jsem šla.
0: Když Anička odešla, tak on mi povídá, je podezření, že se váš syn dopustil krádeže. On zase za mnou ruce.
1: A co ty na to?
0: No, mně se strašně ulevilo, že se ti nic nestalo a řekla jsem to.
1: No co jsi řekla?
0: Tak se mu nic nestalo, jsem řekla, nebo tak něco. A on povídá, tak vidím, paní, že krádež pro vás není nic.
1: No, to si dovedu maminku představit, usmál se tatínek. No tak dál, mami, dál, pobídla Anička. Co ti řekl dál?
0: Byl váš syn v Zeleném údolí? Já povídám, byl. A on na to, co o tom víte?
1: Já, no, že tam škole jezdívá před prázdninami na pár dní, takže jste tam byli zas, že je to takový stanový tábor, stálý, že tam jezdí pionýři a taky děti z jiných zemí. No už jsem nevěděla, co mu mám povídat. A najednou on vybafnul, váš syn je v podezření, že odcizil jednomu cizímu státnímu příslušníkovi kameru, osobní doklady a větší částku peněz. Nemáte tyto věci někde doma?
0: No mně se v hlavě všechno mlelo, řekla maminka, ale najednou mě napadlo, přece musí mít nějaký důkaz. Bez důkazu nemůžou zatknout ani vraha na tož dítě. A tak povídám, a podle čeho víte, soudruhu, že to udělal náš Honza? A on mi strčil před nos notový sešit. Jan Voříšek, 7. třída základní 9leté školy Lhotka. To se našlo v Zeleném údolí, řekl. A otevřel ten sešit a tam byly na poslední stránce nakreslené trojúhelníky a jeden z nich byl přeškrtnutý. To je plánek stanové základny, povídá on. A tenhle přeškrtnutý trojúhelník je stan toho cizího státního příslušníka. Stan byl rozříznut nožem a váš syn spal vedle.
1: Já jsem ho šla vyprovodit a najednou to už byl v síni, mě napadne zeptat se, a kdy se to vlastně stalo, ta krádež? A on povídá, předevčírem.
0: Předevčírem?
1: Předevčírem? Ale to už byl Honza dávno doma. Vždyť, kdy pak jezdíváte do Zeleného údolí? Dobrých 14 dnů před vysvědčením. Tak jsem mu to řekla, že jsi to nemohl udělat.
0: A co on? Vyhrkl Honza. On povídá, no tak to byl někdo jiný. A já povídám, tak Honzu nebudete stíhat? A on povídá, to by nemělo cenu.
1: Já mu řekla, že jsem hned věděla, že to Honza neudělal, že kdyby to byla pošlapaná kukuřice nebo ovoce, to bych věřila, ale loupež ne. No a pak jsem přišla já, řekla Anička. Ano, pak si přišla ty, řekla maminka. A představte si, že ona byla celou tu dobu pod oknem a všechno poslouchala. A co to bylo za esenbáka, zeptal se Honza.
0: Ale mladej poštulka z Tišiny, řekl tatínek. On se otrká.

0: A co takhle spát, řekla maminka. Anička se naklonila k mamičinu uchu a něco šeptala. Nožičky, podívala se maminka. Prosím tě, v páté třídě?
1: No, mami, páťák budu až ráno, řekla Anička. Mami, tak dlouho už jsme je nedělali.
0: Paní Voříšková si sedla k Aničce na postel a Anička jí položila nohu do klína. Maminka zatahala Aničku za palec a řekla: Medvídek koala?
1: Zde,
0: řekla zřetelně Anička. Čertík Bertík? Maminka zatahala Aničku za druhý prst. Tady, hlásila Anička. Křebílek? Zde. Vochomůrka? Emílek? Maminka tahá Aničku za malíček. Tady, směje se Anička. Mami, uvařím kašičku. Maminčiny prsty běží Aničce po lítku až do jamky pod kolenem. Anička se smíjí, smíchy a škube sebou, jako by chtěla utéci, ale maminka ji drží pevně, dokud se malíček v komůrce nenapapá. Dáme si ještě druhou nožičku, ptá se maminka. Ne, křičí Anička, utlučená smíchy. Já už nemůžu. Dobrou noc, maminko. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Další noční linka je tady. Moc vás tentokrát zdravím z pardubického studia. Tady je Zdeněk Novák. No, snad se mnou nestratíte, protože dnešní téma noční linky zní právě bloudění. I když dnes máme v autech navigace, bloudění třeba cestou na dovolenou není i s nimi vyloučené. A co teprve ta léta minulá, kdy jsme jezdili s papírovými autoatlasy. Pamatujete? Ztratili jste se s nimi někdy a museli se vracet? A byli jste někdy na cestách dokonale ztracení? Další kapitolou je, když se člověk ztratí v nějakém velkém městě a navíc třeba v cizině. Stalo se vám to někdy a měli jste z toho například na krajíčku, že už jste nevěděli kudy kam? Zavzpomínejte na svá bloudění, ať už z dob před navigacemi v mobilu nebo z dob s navigacemi v mobilu a v automobilech. Své příběhy nám můžete telefonovat až do 1 hodiny noční, číslo k nám 731 800 900 nebo můžete psát na webu noční linky rozhlas.cz/linka a je to taky e-mailová adresa linka@rozhlas.cz. Tak se moc těším na vaše zablouděné vyprávění.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: první dnešní telefonující s datem 8. července. Tak kam zdravím z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, takže tady Jarda a momentálně tady v Praze v taxíku.
0: Jo, Praha taxík, no tak jako vhodnějšího kandidáta pro první telefonát jsem si nemohl přát než pana Jardu z taxíku, protože tam se teda to asi, ta jízda taxíkem z pozice řidiče hodně změnila, vidíte, za posledních 10-20 let.
1: No, co pak na taxíku, ale na taxíku to bylo vždycky, jako to bylo bezproblémový, protože ty se podíval do plánu, no a tak se podle toho. Dneska je to teda tak jednoduchý, že to může dělat cvičená opice, protože navigace vám toho slova vás dovede, to každý zná, už teď to
0: nebudu
1: mluvit, ale spíš mám několik hororových bloudících příběhů z minula, a to z toho civilního života, ne ani tak z taxikářského.
0: Jo, výborně.
1: No, já dělám veterány a jednou jsem měl do Děšina kvůli nějaký motorce, ne? A ptal jsem se tam nějakého chlapíka na tu adresu, a protože to už to bylo ve čtvrtí, kde by měli ty lidi se nějak znát, a on opravdu, on říká, no to mám čtvrtý, hele, pojedeš ještě rovně, a za Pospíšilovi s Mejnem se dáš doleva. No a zvíte, jak má vědět, že to je Pospíšilovi s Mejn, že jo, no, to prostě, no, takže takovýhle, anebo jsme jeli někam a teď manželka mi dělala navigátora, jsme jeli třeba na dovolenou do jižních Čech. Když jsem poprvé na chalupu, tak jsem omylem jel do nějakého JZD, protože tam vedla krásná asfalt, byla hezčí než ta silnice, která pokračovala dál. Takže jsem jel po té hezčí a najednou tam byly okolo přirozený kombajny a jsem zjistil, že jsem nadvořil nějakým JZD. A vůbec nejhororovější bylo, to jsem byl s kamarádem ve východním Německu, já jsem tam jako rozjezděl, jsem tam měl dost přátel a tak dále, a Drážďany, Pirna, Budiši, to jsem znal dobře. Ale to byl zrovna ten Mustermeselecik, jo, z velkový veletrh v Lipsku. Tak jsme říkali, podíváme se tam, protože tam jsme říkali, že mohli vystavili nějaký auta, jako bývali v Brně, jo.
0: Do Lipska jste jeli prostě.
1: No tak jsme si to prohlídli dobrý, no, do večera dali jsme si tam nějaký jídlo na ústánku, no a v noci, protože jsme spali u toho kamaráda kousíček od Pirny.
0: Což je u hranic kousek, no.
1: No, tak z toho jsme se potřebovali dostat jako k těm Drážďanům, do té Pirny. A pořád jsem to opravdu nemohl. Já jsem sice mapu, ale nějak to nesedělo, vždycky jsme vyjeli nějak blbě, zase jsme se vrátili na takový autobusový zastávce, tam stál policajt německý. Tak jsem ještě říkal tomu Jirkovi kamarádovi, říkám, počkej, toho se zeptám, ten to bude znát. Tak jsem k němu přišel, oslovil jsem ho, zeptal jsem se o německy, jestli neví, jak se dostaneme na výpadovku na Drážďany. A on se na mě tak podíval a normálně se z toho chvilku sesunul, ale jenom si byl totálně ožralej.
0: Opilý policista byl, ano.
1: A to je asi tak všechno. Takže já bych ještě jednou pozdravil všechny posluchače.
0: Ano.
1: Mějte se všichni hezky, zdravím vás všechny, kteří jste na příjmu. A budu poslouchat další příspěvky.
0: Výborně, děkuji. Tak my jsme zaslechli tři příspěvky. Dobrou noc od pana Jardy. On zmínil tu pozici, mluvil o manželce, tu pozici navigátora. To byla velmi důležitá funkce v době, kdy právě nebyly tyhle vymoženosti a kdy skutečně musel ten druhý, ten spolujezdec samozřejmě to tam kontrolovat, tady odbočit, tady se otočit a podobně. No tak přidejte svůj příběh na téma bloudění, ať už s moderními navigacemi, nebo z doby, kdy jsme měli autoatlasy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když vás tak poslouchám, vzpomněla jsem si na rok 1976 a naši historku. Řekla mi při písnice od kapely Kex paní Michaela z Brna, kterou teď zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A jsem napnutý tedy, co to bude za příběh na téma bloudění.
1: Bylo to v 76. roce, kdy jsme se vraceli s takovým, měli jsme postavený na korbě Avie 30 obytný vůz a jezdívali jsme takto do tehdejší Jugoslávie a vraceli jsme se z Jugoslávie zpátky do Československé republiky. A přijeli jsme už do Maďarska. Bylo to město, které se nazývá Šombatej. Je to na hranicích
0: se Slovenským.
1: Chorvatska a Maďarska. A my jsme potřebovali pokračovat na další město Nátkaniža. A protože tehdy samozřejmě nebyla žádná navigace nic, takže jsme prostě přijeli na náměstí v Šombatej, jeli jsme směrem na Nátkanižu a vrátili jsme se zpátky na náměstí do Šombatej. Zkoušeli jsme to znovu. Po druhé jsme se vrátili na náměstí zase dalším jezdem a když to bylo, tak po třetí jsme se rozhodli, že oslovíme místního občana, který jel na kole, takže jsme se ho tázali, zdali tedy mluví rusky, protože tehdy samozřejmě ano. V Maďarsku se mluvili rusky. Pán tvrdil, že teda gavariu pa rusky, ale my jsme ho vůbec nerozuměli. Takže nakonec ale jsme se nějak domluvili, že pan nás prostě vyvedl a opravdu jsme tedy trefili do Nátkaniže a pokračovali jsme dál směrem do Československé republiky. Ale bylo to velmi úsměvné, protože to bylo úplně neuvěřitelné.
0: Já vám úplně rozumím, protože názvy těch maďarských měst nám znějí úplně stejně všechny, vidíte.
1: Ano, no,
0: takový zvuk písmen.
1: A byl to úsměvný, jak ten pán nás ujišťoval, že teda on opravdu mluví parusky, ale my jsme ho vůbec nerozuměli.
0: No ale nakonec jste se tedy dostali. No tehdy vlastně, vidíte se, jak se říkalo, do Jugošky jezdilo výhradně přes Maďarsko, to se nemohlo jít přes Rakousko.
1: Jinak to nebylo možné, protože to bychom museli mít přes Maďarsko, přes Rakousko výjezdní doložku, takže jsme prostě jeli jsme přes hraniční přechod Rusovce.
0: Ano.
1: No a pokračovali jsme přes Maďarsko a teď ještě tady to naše auto jelo velmi pomalu, takže my jsme většinou jsme jezdívali v pátek večer, vyjeli jsme z Brna, přespali jsme uprostřed Maďarska a pak jsme pokračovali dále, protože my jsme jezdívali do Bašky na ostrově Krk, protože náš syn měl těžký exém a bylo nám to doporučeno, že tam je i ozdravovna pro děti, takže jsme tady tu cestu absolvovali mnohokrát a pak už jsme se v Šombatej nestratili.
0: Rozumím. No, když vzpomínáte na tuhle dobu a srovnáte to s dnešním ježděním, jestli tedy ještě jezdíte občas, neříkám, že takovou dálku, ale jezdíte, tak dnes je to pohodička, ne? Používáte navigaci?
1: Ano, no samozřejmě, teď už je to úplně

0: Já vlastně se synem jsem byla v té boudě, která byla postavena na tom podvozku, a hrozné bylo, že když jsem se s ním potřeba nějak domluvit, třeba by nám zastavil, tak jsme tam měli takové klepadlo, kterým já jsem z té kabiny bušila, prostě z té nástavby bušila do té kabiny.
1: No to už by asi dneska z hlediska předpisů nešlo, ne? Takhle se asi, převážet v boudě.
0: Ano, teď už by to vůbec nebylo možné, ale tehdy to prostě tak možné bylo a docela bylo usměvné, že tehdy se třeba do Jugoslávie nesměli převážet pohonné hmoty a my jsme tam měli takové tajné nádrže pod tím podvozkem, takže když tam procházeli pohraničníci nebo celníci, tak to vůbec neviděli, protože samozřejmě, kdyby jsme bývali v té Jugoslávii, vyžili jenom z devizového příslibu, tak bychom tam mohli být tak pouhé 3-4 dny a jasně, museli bychom se vrátit domů.
1: To, co byste tam dali za tankování, tak jste ušetřili a měli jste ano. To na jiné věci. Rozumím. No výborně, tak děkuji za historku paní Michaele z Brna. Zdravím tam na jihovýchod, tedy z pozice Pardubic, odkud dnes vysíláme.
0: A mějte se krásně. Nevím, že vysíláte z Pardubic.
1: Dneska vysíláme z Pardubic. A zítra taky budeme, toto bude Mirek Hruban. Aha. Tak východočesky jsme si to tady zabrali, tu noční linku pro tyhle dvě noci. Mějte se krásně, naschledanou.
0: Vy taky, naschledanou, dobrou noc.
1: Za chvíli nahlédnu do e-mailu od vás a taky na náš web, co jste nám napsali, a pak zase dáme prostor někomu z vás po telefonu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Na další minuty v noční lince strávíme v trošku, řekl bych, rychlejším tempu s Marcelou Holanovou.

před časem, když jsem tu byl v Noční lince, tak jsme si povídali s jedním posluchačům a dostali jsme se pak k tématu bloudění na cestách, tak jsem slíbil, že tohle téma zařadíme, až tu zase budu, a je tu dneska. Bloudění na cestách v době před navigacemi a v době navigační. Tak, co jste nám napsali na webu rozhlas.cz/linka, pojďme se podívat do vašich příspěvků, tak napsal nám třeba pan Lukáš, když jsem slyšel dnešní téma, vzpomněl jsem si na jednu letní cestu na Lipno. Vyrazil jsem tam

0: se svou starou Felicií s jediným cílem dát si v jedné hospůdce vyhlášené jahodové knedlíky. Jenže jsem minul správnou odbočku a místo k restauraci jsem dojel na úplně opačný břeh přehrady. Byl jsem sice trochu naštvaný, ale nakonec se ukázalo, že to stálo za to. Místní paní mi poradila správnou cestu a ještě doporučila malou hospůdku, kde byly jahodové knedlíky snad nejlepší, jaké jsem kdy jedl. Od té doby si říkám, že občas se vyplatí zabloudit. Člověk sice najede pár kilometrů navíc, ale může objevit něco, co by jinak nikdy nenašel, píše nám pan Lukáš Sklatov. Zdravíme na jich, děkujeme Lukáši za moc pěkný příspěvek, při kterém jsme jistě mnozí z nás dostali chuť na ty jahodové knedlíky. No tak kdo ví, třeba se objeví na našich talířích v dalších dnech. Pan František z Židlochovic nám píše, dobrý večer vám i posluchačům Noční linky. Nikdy jsem nebloudil, když jsem jezdil podle automapy, ale jak jsem si koupil navigaci, tak jsem zažil pár situací, a to hlavně, když jsem narazil na objížďky. Stalo se mě někde u Benešova o půlnoci, kde mě navigace navedla do lesa, a to potom nastal horor. To bylo po 50 metrech odbočte doleva, po 100 metrech odbočte doprava, takhle jsem o půlnoci jezdil po lese, potom jsem nakonec zastavil, vylezl jsem z auta a poslouchal jsem, kde asi jezdí auta, no tak jsem se dostal z toho lesa ven, no horor, píše pan František. Tak děkujeme i za tenhle příspěvek. No, ona není navigace jako navigace a člověk si ji musí dobře naštelovat a třeba tam jako odškrtnout, některé to navigace mají, nespevněné cesty, to nesmí být zaškrtnuté, pak třeba přívozy, pokud nechce přívozy člověk jet, no a pak je dobré si navolit, jestli chcete v té dané zemi jet po placeném úseku, nebo ne, když odškrtnete třeba dálniční známku v Rakousku, že ji nemáte zaplacenou, tak vás to vede jinými cestami. Je to taky věda, není to někdy úplně jednoduché ty navigace, ale na druhou stranu, když si vzpomenu na cestu třeba do Francie, kdy jsme jeli autem ještě v době autoatlasu, tak to teda bylo dobrodružo a skutečně musel být jako spolujezdec ten navigátor a všechno to pěkně hlídat. A jak jste na tom s blouděním vy? Nějaká historka třeba, při které se zasmějeme? Dejte ji k dobru.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A do té doby si dáme folkovou klasiku. Stánky.

0: Opět se hlásí Brno, jsem tomu moc rád. Hned jsem to zaregistroval, když zavolala posluchačka Lída z toho přízvuku moc sympatického brněnského. Zdravíme vás, paní Lído.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny a já malinko odbočím, já jsem říkala panu moderátorovi, ale ono to souvisí.
0: S cestováním.
1: S cestováním. A jako někdy říkám, v 70. letech synovi bylo asi jen 5 let, já jsem byla taková ta trošku přepečlivá matka. Maminka, jo, takže babička jako moje maminka, když řekla, že vezme kluka do Prahy, že v Praze ještě nebyl a že její kamarádka bere taky vnouče a že teda pojedou do té Prahy. No tak po nějakém přemluvání, tak jsem chlapečka nachystala, jeli do Prahy, nějak, já nevím, to byl nějaký zájezd do té kolegyně, nebo autobusem, dojeli do Prahy. Omlouvám se Pražákům, jestli budu trochu nepřesná, už jsem v Praze nebyla dlouho. Někde u Paláce kultury, že zaparkovali, no a teď jakože se řekl nějaký program, kdo chce se účastnit, může, nemusí, ale kdyby se teda někdo ztratil nebo něco, takže se prostě sejdou v tolika, v tolik u toho Paláce kultury.
0: Dnes kongresové centrum, ano, rozumíme si.
1: Jo, takhle nějak. No, tak maminka s tou kamarádkou, s tím jejím vnukem nebo s vnoučkou se vydali a teď tehdy ten malý Vladimír jako měl šílenou zálibu v cínových vojácích. A někde to tam viděl, v nějaké prodejně, no a rozbil se dopředu, teď to viděl, ale tam zase budu v tomto nepřesná, prostě oni se minuli. Tam se dalo přijít ze dvou stran, každý šel jinou stranou, no a prostě najednou kluk pryč. A ještě teda předestřelám, že v tu dobu byla nějaká, prostě tam byla nějaká aféra, že se ztratilo dítě a pedofila a tak. No tak, co vás napadne, že? Chlapeček byl na to, jak dělaný, on byl takový holčičík, světlonkej, nádherný, modrookej, světlovlasy. No, máti začal našvílet. Začali hledat. Teď se začali všichni ti účastníci se zapojili, jako by se po klukovi slehla zem. Teď už jako volali policie se to zapojila, Matěj mě potom vykládala, říká, já jsem je viděla, jak oni se nalíží do popelnic a to. Takže ona jako první, říká, první byla šílená starost, druhá věc, co ti řeknu, jako jestli mám zavolat, nemám zavolat. Hledali, prostě hledali, teď se už blížila ta doba odjezdu, tak jako ti strážníci říkali, víte co, tak pojedeme tam, jako kdyby, jo, může se stát. Oni přijeli, kluk seděl v autobuse, seděl tam ještě s nějakou holčičkou a hráli nějaký pisto nebo co. Moje máti, jako dovedu si představit ten šok. Teď ona jako říká, Ladíku, prosím tě, jak se tady odsnul? A on říká, babi, to je úplně jednoduchý, já jsem se ztratil, bylo tam moc lidí a já jsem prostě oslovil pána, on říká, no ale teď jsme ti říkali, on říká, no protože on šel s malou holčičkou a ten by mě neublížil. Jako, to by byla úvaha docela.
0: No, to byl šikovný kluk.
1: Jo, tak
0: a jak vysvětlil, kam ho mají dovést?
1: No tak nějak si to zapamatoval, ten název, tak oni ho tam dovezli. No a teď jako celou cestu on byl teda výborně naladěný, že teda našel teda ty, jako to, co hledal, že by, no máti říká, teď už to nejde, no ale podíváme se potom a tak. No a máti byla tak vyčerpaná, že ona mlčela a ten, ona říká, vrchol všeho, protože ten kluk se na mě obrátil a říká, moje máti nikdy nemluvila prostě, a už vůbec ne ve spojitosti s vnukem, jo. On říká, babi, tobě něco je? A máti povídá, je pozdní hodina. Běž do prdele.
0: No, mělo to dobrý konec, to jsem rád, no, paní Lído, že jste no. Takhle dovyprávěla s tím jako grandiozním koncem, že to dobře dopadlo.
1: No, jako já jsem úžasla, když mi říká, víš, jak mě bylo, já, ten strach, to si, kdo to zažil, to si nikdo neumí představit toto. Jo?
0: Rozumím, to je to nejhorší, jako, když se ztratí dítě.
1: Řeknu,
0: no.
1: Co ti řeknu, jo? Jako to bylo naše vymodlené dítě, jo? Jako podařilo se až na nějaký... No prostě ona už, jako ona to viděla úplně černě, A teď mě baví, a to by něco je.
0: Rozumím.
1: Takže jako aspoň jsem to trošku tady taky oživila. No.
0: Tak děkuji za brněnsko-pražskou historku a vůbec jste se neodchýlila, protože já jsem sice stanovil dnešní téma jako bloudění, ať už s navigací nebo ne, ale jako pod téma jsem vám navrhl ztracení se v nějakém velkom městě, třeba no. I v cizině nebo i v Česku.
1: No, já jsem to nechtěla od začátku.
0: No, takže v pohodě, takhle ale... to taky může být. Můžete nám zavolat i, že jste se ztratili třeba v Paříži nebo v Berlíně, jak jste to řešili a co se s tím pojilo.
1: V obchodním domě, jo. Ale mně se tenkrát líbilo to, že si tak dovedl podam, že on byl jako introvertní, jo, spíš jako, já říkám, ty jsi neměl strach, on říkal, mami, měl děvčátku, tak já jsem si říkal, že jako takový člověk by nikomu neublížil.
0: Ano, ano. Paní Lído, přeju vám dobrý večer a pak dobrou noc do Brna.
1: Dobrou noc.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď Olga Lounová.

0: Svět.
1: Užívat svět, třeba i s blouděním, s navigací, bez navigace, nebo prostě pěkně pěšky ve městě. Tak jak jste na tom s blouděním vy? Někoho zdravím, zatím nevím koho. Dobrý večer.
2: Příjemný dobrý večer. Z Hradce Králové do Pardubic zdraví Magdalena.
1: Zdravím vás, paní Magdaleno. Myslím, že jsme se před pár týdny slyšeli v noční lince, tak jsem rád, že jsme ve spojení. Takže koukám, že máte co říct i k dnešnímu tématu.
2: Já mám špatnou orientační schopnost.
1: A v terénu nebo ve městě, nebo oboje?
2: Oboje.
1: Mhm.
2: Takže já zabloudím i ve vlastním městě. To se mi stalo nedávno. Měli jsme poradu, jsem členkou jedné strany a měli jsme poradu a přátelé mi vysvětlovali, kudy se na tu poradu dostanu.
1: Mm-hmm.
2: A já jsem jako rodilá Hradečanda si spletla Malšovice s Moravským předměstím, takže když mě řekli, že za mostem zahnu doprava, doleva, kde, já už přesně si to nepamatuju, jak mi to říkali, tak jsem jako někam přijela. A říkám, jsem tady, ale nikde tady nevidím, měla být ta porada v hasičský nějaký...
1: Hasičárně prostě, no.
2: Hasičárně. A pak ze mě vytáhli, že jsem úplně někde jinde. Na hlavní. A takže jsem se nakonec na tu poradu dostavila. Ale když jsem si udělala řidičák, takhle bylo to, ono to bylo, už je to hrozně dávno, tak jsem si dopoledne udělala řidičák. A můj manžel byl služebně v Bratislavě a já jsem chtěla za ním jet.
1: Mm-hmm.
2: Založila jsem svoji malou dceru a jela jsem do Bratislavy a už někde za Brnem, už nás stihla tma.
1: Mm-hmm.
2: A to bylo ještě kus za Bratislavu, já mám dojem, že to bylo ještě před Malackama, protože v té době byly na silnicích takový nějaký koberce, protože byla nějaká nemoc, já nevím.
1: Slintavka, kulhavka, jo, zase se to vrátilo před pár měsíci
2: a
1: taky.
2: Tam přede mnou zabrzdilo auto a já si v duchu říkám, tak policajti, co jsem asi provedla. A on mě dohodnil, můj manžel s práteri. Takže bylo to štěstí, že jsem nevěla do tohoto, protože asi by mě to nenapadlo povalit. A největší úspěch, když jsem teda se mi podařilo bez zabloudění, dojet z Hradce do Gdaňska.
1: Do Dánska?
2: Ne, Gdaňsko v Polsku.
1: Jo, Gdaňsk, jo. No, a bylo to už v době navigací nebo ještě autoatlasů?
2: Ne. To bylo ještě možná za socialismu.
1: No jo, a to ještě nevedla asi ta hlavní dálnice, která dnes vede od Trutnova.
2: To bylo to krát v tom 90. roce.
1: No, tak to jste kabrňák, paní Magdaléno. Děkujeme za vaše historky na téma bloudění.
2: No, já vás moc zdravím.
1: Já vás taky. Mějte se krásně a dobrou noc.
2: A děkuji za ten český jazyk, který propagujete.
1: Myslíte rubriku Hezky česky vždycky po 19. Ano, vysíláme na vlna.
2: Vědomuju, jak je ta čeština bohatá a jak je člověk ještě nevzdělaný.
1: No, co se týká češtiny, tak se má člověk vždycky co učit.
2: Ano,
1: to je pravda.
2: Ale je to krásná řeč.
1: Ano, a takhle si s ní tady povídáme v noční lince i v té s datem 8. července. Mimochodem červenec, všude je to July, jul a tak, my máme krásný červenec. Ať se daří, nashledanou.
2: Nashledanou vám tež.
0: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda nás potěšil v noční lince. Teď je 3/4, tedy 23:45. A jestli se nepletu, tak jsme ve spojení s paní Ivetou, která se dovolala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny a hlavně vás tam z těch mých rodných Pardubicích.
0: Rodné Pardubice, a kde jste teď? Odkud voláte?
1: Teď jsem trošku po Labi odplavala až do Poděbrad.
0: No tam je krásně, tam je krásně. A je to kousek. No.
1: Je to kousek, ale už jsem tady 55 let. Takže no,
0: a neměnila byste, vidíte.
1: Tak zvlázní do lázní.
0: Výborně, tak paní Iveto, myslím, že z Pardubic do Poděbrad se nedá zabloudit dneska už.
1: No, jak kdo. Já jsem měla v Pardubicích babičku a ta byla schopná zabloudit kdekoliv. Když mě byly asi 4 roky, tak jsme byli u známých na chalupě a oni se mě vzali s jedou na ten týden do toho lesa, protože jsem byla pod černým kašlem. A děda chodil hodně na houby a vždycky říkal babičce, bože, prosím tě, jenom okolo chalupy. No tak babička samozřejmě, jenom že v té době rostly, ty houby opravdu rostly. A babička tady houba, tady hříbek a tady podborovák a tady liška a no a pak se přihnala bouřka a děda přišel domů a my nikde.
0: Na houbách tak se dobře bloudí, no, protože člověk si nevšímá, kterým směrem jde.
1: Tak nás začal hledat, no nakonec nás našel pan Hajnej a zachránil nás. Tak to bylo jedno moje bloudění.
0: A můžu se zeptat, v kterých lesích to bylo, někde tady u Pardubic?
1: Kolem na sever, někde u nás sever. Já mě byly 4 roky, takže to už nevím.
0: No, tam už mohou být rozlehlé ty lesy u nás sever. No.
1: Takže tam to bylo takový veselý. No a potom s mojí babičkou byla další příhoda, to já jsem měla dceru, stavěli jsme a babička s dědou přijeli a babička říká, děda vám pomůže a já vemu malou a já ji uspím. Ale od nás na náměstí to je prostě, jak se řekne, rovně za nocem. No tak to na zmrzlinu na náměstí, no jsme nějak v rámci ty práce nějak nevnímali čas a najednou říkám do prčic, když by ta babička měla být zpátky a děda říká, no to jsem zvědav, kde ji budeme hledat.
0: A to bylo kde, v Pardubicích nebo v Poděbradech?
1: No, v těch Poděbradech.
0: V těch Poděbradech.
1: No, tak my jsme skočili s manželem na kolo a chtěli se křižovat Poděbrady.
0: A hledali jste babičku.
1: Hledali jsme babičku s kočárem. Můžu vám říct, že jsme lítali po Poděbradech hodinu na těch kolech a nemohli jsme ji najít. A jak jsme se vrátili oba domů, já už ubrečená, protože to bylo víc jak 3 hodiny. A jsem říkala, můžu být, já jdu pro policajty, tohle není možný, prostě. No a vzala jsem to kolo, že pojedu teda k těm policiím, na tu policii. A babička si to přihnala úplně z druhé strany, od Limburka prostě přicházela s kočárkem, se sousedkou v družném hovoru.
0: Takže se, ztratila se nebo zapovídala se?
1: Ztratila se, naštěstí potkala teda paní, která bydlela u nás v ulici a znala nás, tak ji dovedla.
0: Jo, jo.
1: Jo, a mě říkal, já jsem ti to říkal, by ti to nikdo nedávala, že se ztratějí.
0: Teda, no tak to by člověk neřekl, že se dá v Poděbradech ztratit.
1: Dá, jak vidíte. No, jinak my jsme s manželem jezdili z orientační soutěže, takže mapa pro nás nebyla jaksi, jak to říká, prostý slovo. Ale měli jsme jiný problém. Já jako učitelka mateřské školy jsem s dětma cvičila vždycky zrcadlově. Takže když jsem řekla děti, zdvihneme pravou ruku, já musela zdvihnout levou. No a pak jsme jezdili v soutěže a já jsem manželovi říkala, vlevo. Manžel zahnul doleva a já na něj ječala, kam jedeš?
0: Jo. Říkám doleva. Chápu. No, to je jako zubař, že jo, pravý zub, levý zub, taky se to musí učit jinak.
1: Takže pak jsme nejezdili levá, pravá, pak jsme jezdili ke mně, k tobě.
0: Jo. No, paní Iveto, hlavně, že to všechno dobře dopadlo. Děkujeme za tyhle historky s babičkou, to je vděčné, no.
1: Dneska tady byla dcera s vnučkou. Vnučka si právě stěžovala na manžela, říká, ten má orientaci houpacího koně. Taky ten houpací kůň se houpe jenom nahoru dolů, ale náš Vojta ten se ztratí všude. No. Jsme na to zrovinka vzpomínali, jak jsme babičku hledali dost často.
0: Dobře, děkujeme, že jste se zapojila do dnešního tématu bloudění, ať už s navigací, anebo bez ní, a ať se daří v Poděbradech.
1: Mějte se hezky.
0: Vy taky.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Potěšili nás Naďa Urbánková a Karel Černoch v téhle písnice s názvem Slečna sen. Koho zdravíme teď před půlnocí v noční lince? Tady je Zdeněk Novák z Pardubic.
1: Ano, tady je Marie z Dobříše.
0: Marie.
1: To asi nevíte, kde je. To je u Příbramy.
0: Ano,
1: já
0: ano.
1: Já bych jenom chtěla říci, že jsme, proč se to ozývá, no to je jedno, že jsme s bratrem jeli na výlet. Dostal k narozeninám tu navigaci, tak se to jelo vyzkoušet. A jeli jsme na zámek Švihov, což je v jižních Čechách. Tak už před Šumavou. A jeli jsme, a teď se nám to moc nezdálo, jela jeho manželka a její kamarádka a já, a jeli jsme pořád. A ta kamarádka řekla, mně to připadá, že už jsme úplně na Šumavě. A můj bratr František, milovaný, řekl, já jsem tam dal tu vyhlídkovou jízdu. Takže aby to bylo co nejdelší, takže jsme jeli a pak už jsme byli úplně na Šumavě.
0: Počkejte, to je zajímavá tam funkce navigace, vyhlídková jízda, jo?
1: No tam snad, já nevím, asi byla, že si mohl jít nejkratší cestu.
0: A nejdelší cestu.
1: No, no tak, ale pozor, ale teď tam byla doručovatelka poštovní a ptali jsme se, jestli tam někde je nějaký Švihov.
0: Aha.
1: Ona povídá, no to je tady osada, asi 5 baráků. Tak to jsme říkali, tak tam my nejedeme, my jedeme na zámek Švihov. Tak jsme jeli zpátky, Šeňkova pila.
0: Takže žádná vyhlídková cesta, prostě jen špatně zvolený Švihov, no to znám.
1: Ano, špatně,
0: člověk si musí dát špatně pozor, ano.
1: Kdybychom tam dali zámek Švihov, tak to bylo asi lepší, no.
0: Ano,
1: ale
0: ano.
1: Nakonec jsme tam dojeli, ale ta navigace se nám vůbec nelíbila. To je, znáte to, za 50 metrů odbočte doleva.
0: Já už to mám vypnuté, jo, že se jenom dívám, už si nenechám do toho mluvit, jenom vždycky zkontrolu.
1: A za 50 metrů to byla polní cesta do pole, takže rozumíte, takže oni už to pak taky asi nepoužívali. Hmm. Ale jenom když je takové krásné téma obloudění.
0: No krásně jste se do něj zapojila, musím říct, no. A vlastně upozornila na to úskalí, člověk si musí dát pozor, když tam napíše lhota, tak si zkontrolovat, ano, jestli ta cesta vede do té správné lhoty a pak už se může spolehlivě nechat vést, no.
1: To není jenom Lhota, to jsou ještě i jiné vesnice,
0: no,
1: které se nejmenují Hota, Lhota a musíte to opravdu asi upřesnit. Takže
0: tak
1: vám přeji krásnou dobrou noc, krásnou půlnoc. Já totiž jsem bydlela v Chrudimi dlouho, takže mě jsou Pardubice taky hrozně milé, abych
0: no,
1: řekla pravdu.
0: Chrudim tam jsem často.
1: Byli jsme tam na zájezdu a měli jsme vedoucího, který se jmenoval pan Páv. A když jsme byli na tom zámku a tam byli krásné, ty krásní pánové.
0: V Pardubicích.
1: Párové, ano, teda pávové. Tak to jsme udělali krásnou fotku.
0: Možná kdybych teď otevřel okno, jo, tady pod krovního
1: tak
0: studia v Pardubicích,
1: řvát.
0: Slyšíme tady řvát, no, je to tak.
1: No,
0: dobrou noc.
1: Tak se mějte hezky, dobrou noc.
0: Vy taky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No, za chvíli i tady v noční lince, prostě všude v okolí bude půlnoc, tak si na ní počkáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Vladimír Mišík a Blue Effect.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Noční linka.
2: Právě byla půlnoc. 8. červenec se změnil v ten 9., což je 190. den roku 2026. A když to dopočítáme, tak zjistíme, že do konce roku zbývá 175 dní. Svátek mají drahoslavy, tak milé dámy, všechno dobré a narozeniny. Třeba hokejista Jiří Holík, nebo František Rinko Čech, nebo taky skokan na lyžích Roman Koudelka, tomu je 37, a americký herec Tom Hanks, 70. od dneška. A jinak před 20 roky vyhráli Italové mistrovství světa, ve finále zdolali Francii až na penalty. Tak to jen tak pro zajímavost, s čím má dočinění 9. červenec v historii, ale s čím má dočinění noční linka teď tedy s datem 9. To je téma bloudění. Ztratili jste se někdy s navigací, bez navigace, na čtyřech kolech, na dvou kolech, anebo prostě obyčejně pěšky někde ve městě? Veselé, humorné historky ty přivítám především, už jsme jich tady měli hodně, takže pokračujeme v tom, máme na to další hodinku společně s příjemnými písničkami v podání Pavla Bobka, Petra Nováka, Rangers, Marty Kubišové. Připojte se, číslo k nám je 731 800 900, do noční linky dnes vysílané z Pardubic, a nebo je tu web noční linky rozhlas.cz/linka, tam je takový formulář a tam to můžete napsat. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Slíbil jsem Petra Nováka, takže zase ještě jeden Novák tady v noční lince. Tady je.

0: Na regionálních stanicích Českého rozhlasu a taky na vlnách Českého rozhlasu Pohoda posloucháte Noční linku. Zdravíme do celého Česka. Zdravíme taky k Hradci Králové paní Marii. Doufám, že spojení se nestratilo a slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Výborně, tak paní Marie, i vy chcete přispět svou troškou do mlýna na téma bloudění. To jsem zvědavý, odkud to vezmete vy, z kterého konce?
1: No, z kterého konce? Je to někdy kolem 70. roku, kdy jsme jezdili každý první týden v prázdninách dvěma auty s dětma kolem 10 let. Cestovali jsme. Tehda se hodně jezdilo na Slovensko, ono nikam dál se pomalu nedostalo v té době. Mm-hmm. A jeli jsme na Slovensko a obyčejně kam jsme dojeli, tam jsme mohli zastanovat, což taky teďka není možný. Mm-hmm. A několikrát ráno jsme se zbudili, že jsme stanovali někde za hřbitovem třeba. Mm-hmm. Nebo jsme dojeli na Slovensko a pořád si myslím, že tam někde kolem ty Královy hole, nebo prostě už nevím, kde to bylo. Vyjížděli jsme takhle k lesu a byl tam hajnej a taková cesta a on říkal, no jedete krásně, tam se dá krásně ve vnitřku parkovat. Tam je jedna cesta, to je takovej jako údolí a aha, hory kolem. Tam se nemusíte ničeho bát, no jsou tam někdy zvířata takový, i medvědce objeví. No ale jinak, aby se vám tam něco stalo, nebo někdo vás vykrat, nebo to se nestane. Tak jsme tam zajeli, postavili jsme dva stany a říkali jsme, no to musíme hlídat, kdyby náhodou nepřišel medvěd. A teď se díváme takhle do kopce tam nahoru a tam říkáme, tam jsou dva chlapy, co tam dělají. Samozřejmě, malí děti, říkáme, no, co to je? Do rána jsme s kolegyní neusnuli. Mm-hmm. Říkáme, to musíme hlídat. Ráno, když se objevil znovu hajnej tam, tak mu to říkáme a on říká, já se velice omlouvám. To jsou, oni tady kácej stromy, já vám to neřekl, to mě to mrzí. A víte co, tehda prostě kam jste dojeli, tam jsme mohli parkovat.
0: Takže vlastně bloudění bylo povoleno, že jo? Nedalo se zabloudit.
1: Bylo povoleno. A jinak s tím blouděním stalo se mě taky, podle mapy jsem manžela vedla,

0: mě na to vzpomínám, tak no, byla to dobrodružná cesta.
1: No ale vidíte, ale tak právě žádné zásadní bloudění ale nakonec nebylo. Zvládla jste to a stihla jste loď.
0: No ale v Tunisu to taky nebyla žádná sranda, když skončil ten jejich ramadán, tak měli to a tam jsme bloudili taky, protože velbloudě a ovce a nevím co. Tam se s tím policajti nepárali.
1: Mm-hmm. No, a navíc v těch mapách ty znaky, už to nebyla ta latinka, víte, tak... Ale vy jste říkala, že jste uměla, nebo že umíte arabsky, tak to zase nebyl takový problém
0: asi. No, ale jinak, jak ta paní říkala, mě vadí, teda, že tady przněj tu češtinu. To i v Paříži tenkrát byli alergicí na to, aby se anglický výrazy tahali do francouzštiny. Mm-hmm.
1: Což už by mohlo být zase další téma, český jazyk a třeba to, jak ho ovlivňují jiné jazyky. Já vám poděkuju moc za dnešní telefonát do noční linky, už si spolu povídáme dlouho a děkujeme za tu cestu, kterou jste pěkně popsala, která vedla až do Tunisu. Tak to jsme si popovídali s paní Helenou a za chvíli se mrkneme na to, co jste nám napsali.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Další melodie, která je oblíbená u táborových ohňů, zpívá se tam s oblibou Zvedněte kotvy a Rangers ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince. Je 9. července, bavíme se o bloudění, o navigacích, o orientačním smyslu, protože to cestování i s blouděním samozřejmě k létu patří. Tak a co jste nám napsali na našem webu rozhlas.cz/linka? Paní Eva z Litvínova napsala: dobrou noc všem, je to dávno, co jsme s kamarádkou jeli někam na Lounsko, že prý rostou houby. Polní cesta k nějakému lesu, takový kopec, u něj stoch, tam jsme nechali auto, nazbírali jsme dost a vraceli se k autu. Tam stoch, ale auto nikde. A co teď? Mobily ještě nebyly. Tak polní silnici, že někoho stopneme, jel tam traktor, tak jsme ho zastavili, jestli by nás nehodil někam na policii, že nám ukradli od toho stohu auto. Ptal se na barvu a pak se začal smát. Na druhé straně toho kopce byl další stoh a tam prý auto viděl, tak nás k němu odvezl. Docela dálka, píše Eva z Litvínova. Dobře, to dopadlo, zasmáli jsme se, ale tehdy vám asi, paní Evo, vidíte,

0: do smíchu nebylo. No, pan Standa nám napsal: dobrý večer, já takhle bloudil s kamarádem Rudou, mohl to být tak rok 1995. Na kolech cesta Benecko přes rovinky, rovinka na Mísečky, bylo to na jaře, my v lehkém oblečení, no a v té době byl na horách ještě sníh, jdeme najednou všude sníh. Bloudili jsme dlouho, pak jsme si vzpomněli na takovou malou radu, že když najdeme na kopci potok, tak buď někam dojdeme, nebo se vleje do větší řeky a určitě někam dojdeme. Došli na Dolní Mísečky, vše dobře dopadlo. Rok 1995, my ročník 1986, takže to bylo celkem záživné pro nás jako pro děti. Díky, pane Stando, za příspěvek. Co jste nám ještě napsali? Pan Michal: onehdy jsem se ztratil v rozmanitě členeném areálu prodejny nábytkářského obchodního řetězce. Naštěstí jsem jim tam při tom bloudění nic nerozbil a vydržel jsem to na záchod. Švédský, jaké štěstí. Wilken Tour, píše pan Michal. Předtím jsem totiž byl ten jejich věhlasný bezedný nápoj. Tak ano, bloudění v obchodních domech, to by se taky dalo popsat v naší noční lince. Čím větší, tím horší. Dneska ty komplexy jsou obrovské a někdo na to nemá prostě buňky a chodí dokola, ztrácí se, dá si tam někde dostaveníčko, schůzku, stretnutí je někde právě v obchodním domě u nějakého obchodu, než ho najdete. No, někdy to stojí za to. Děkujeme za příspěvek. Ještě tady vidím zprávu od paní Lídy z Moravy. Hezký večer všem posluchačům. Navigaci v autě nemáme a tak se stalo, že cesta trvající 3 hodiny se nám prodloužila na 4,5. Chci také popřát paní Noře, věrné posluchačce, k svátku. Pevné zdraví a mnoho krásných nočních linek. Dobrou noc všem hodným lidem přeje paní Lída z Moravy. Tak děkujeme za všechny příspěvky, ty, co jste nám napsali na téma bloudění. Pokud ještě někdo stačí rychle napsat, má hbité prsty, tak můžete rozhlas.cz/linka a nebo je tu náš e-mail linka@rozhlas.cz, kam nám napsal jeden z posluchačů, pan Miloslav: dobrý večer, můj návrh na téma noční linky. Někdy i já porušuju pravidla. No vidíte to, tak někam si to založím, třeba v budoucnu tohle téma zvolíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes tedy na téma bloudění, ztratila jsem se, navigace, nenavigace, však to znáte.

0: Noční linka, vysíláme z Pardubic, tady je Zdeněk Novák, zdravím pana Honzu od Mělníka, jsme ve spojení. Dobré brzké ráno.
1: Tady Honza z Vyši od Mělníka. Když mi bylo tenkrát 30 let, v 68. roce, tak Sparta klub dělal zájezdy vlakem do státu Norsko, Dánsko, Švédsko a ještě to už si nepamatuju další. A dostávali jsme tam mapu na A4 papíře, z druhé strany popis, kady se má chodit do těch dobrých míst, tak jsem šel a v Kodani jsem náhodou chodil a pak jsem našel park Tivoli, říkal, no já jsem hravej takovej.
0: Jo, tam jsou tak kolotoče a tak.
1: Jo, tak no a různý ty peníze, za peníze se tam hrálo ty. A když jsem tam přišel asi ve 3 hodiny, ve 3 hodiny jsem tam byl a začal jsem tam prostě hrát. Dostali jsme na $1 peníze, no tak jsem si vyměnil tam nějaký ty jejich žetony, kterýma se dalo hrát. No tak jsem hrál, no a najednou byla tma, no samozřejmě v Tivoli moc světla nebylo, na té mapě jsem nic pořádného nenašel a v 10 hodin odjížděl dál vlak z Kodaně skrz. Takže jsem musel honem hledat výstup z Tivoli parku. Uhum. A on ten Tivoli park nemá jenom jeden východ. Uhum. No já jsem tam bloudil, no pak jsem teda podle ty mapy, jak to našel jsem i ten, našel jsem i nádraží, ale to, když jsem došel na to nádraží, tak jsem měl takovou strašnou kliku, že jsem naskočil do posledního vagonu, tenkrát se v těch vagonech dalo na stupátkách jet a otevřít si dveře za jít. Dneska už to nejde, že jo.
0: A ten vlak jel kam? To jste jeli do Oslo?
1: Co?
0: To jste jeli dál do Oslo, pak z té Kodaně?
1: No, z Osla jsme jeli pak do Švédska, do Stockholmu.
0: Takže jste pokračovali v cestě prostě z té Kodaně.
1: Pokračovali jsme dál, ale já měl strašnou kliku, že jsem náhodou, protože já jsem neuměl skoro tenkrát, to mě bylo 30 let, jsem neuměl skoro slovo cizicky, jenom rusky, že jo. Tak jsem měl strašnou kliku z kufry a to všechno ve vlaku.
0: Jasně, co byste dělal, musel byste pozdějším vlakem, jak byste je hledal.
1: V noci v 10 hodin se odjíždělo, ráno se přijíždělo do dalšího dalšího hlavního města, takhle jsme byli 5 dní, jsme takhle jezdili.
0: No, tak to teda jste si ušetřil velké strašná, komplikace. Mobily nebyly.
1: To byla strašná klika, v tom Tivoli parku jsem se opravdu ztratil.
0: Jak jsem se ztratil v Tivoli? Komentoval posluchač Honza od Mělníka, my mu děkujeme za to, že se zapojil do dnešní noční linky na téma bloudění. Tak ať se nestratíte, pane Honzo. Ať se daří. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jestli pak to teď bude v noční lince obloudění někde ve městě, pěšky, anebo obloudění v autě s navigací, bez navigace. Dobrý večer, pozdní večer, brzkou noc.
1: Dobrý večer, tady Jarmila z Vysočiny.
0: Zdravím, paní Jarmilo.
1: No, jelikož jsem bydlela na Hájence, tak moje první bloudění bylo, když mi bylo 6 roku. Šla jsem totiž do lesa, tam hnedka za Hájenku, protože tam byl křížek věnovaný druhý světový válce, na tom vojákovi, a rostly tam dvě lípy. Takže tam rostly hřiby, dubáci a kuřát, pak vzadu kousek kuřátka. Takže naše mamka, když chtěla vyvařit polívku, tak hnedka řekla, hele, skočte mi pro hříbky, ať můžu dělat polívku.
0: Nebo pro kuřátka.
1: No, tak když byla houbovka, tak jsme šli ke křížku, že jo? No a když byly kuřátka, tak jsme šli tam kousek za hřiště vejít do toho mešičku pěkně. No a jednou jsme takhle šli na ty kuřátka a ono jich tam bylo tolik a my jsme šli s bráchou, ono mu byly 4 roky, jo. My jsme šli a šli, až jsme došli 4 kilometry do Nepomuku. No, ale ono to bylo docela strach, protože jsem nevěděla dokonce, kde jako jsou.
0: No.
1: A pak jsme teda viděli cedulu Nepomuk, jo. Říkám, ty brďo, my jsme daleko. No musíme se teda vrátit, ale půjdeme po silnici. Tak jsme šli, bráška bečel, jo, ten byl tý mamko, teda mamko. Já se bojím, ne, už se ztratím, my už nedojdem. To bylo jak normálně.
0: No pro něj to nebyly 4 kilometry, ale 40 s těma nožičkama malýma, že jo.
1: No. A teď jelo MBčko, ta stovka, jo, taková, béžová. A samozřejmě my jsme šli po kraji a já jsem teďka na něho. Prosím tě, breč. Ať si nás všimnou. A on se nás opravdu, on teda přijel a pak se vrátil. A přitom teda naši nám nakazovali, ne abyste sedali někomu do auta.
0: Zimu, no.
1: Jenže my jsme byli tak zoufalí a on, když viděl, jak jsme ubulený, nebo hlavně brácha, tak prý, co jsme se nám stalo. Já říkám, no my jsme šli, mamka nás poslala do lesa na kuřátka a my jsme šli a pořád jsme necházeli a pak jsme najednou byli až tady. A odkaď jste prej, no říkám z Hladova, Ježišmarja, no to teda, pojďte, já vás tam dovezu.
0: Tak.
1: A já říkám, tak to ze mě spadlo. A prostě jsme teda byli doma a mamka, kdy jste tak dlouho, prosím tě.
0: Nic netušila.
1: To bylo 11:30, ne, my jsme šli v 9. A potom další teda velký zabloudění bylo, když jsem byla v učení v Třešti. Protože jsem byla na podnájmu u Procházku, tam byli staří takový manželé a měli obchod Koloniál kdysi. A teďka z toho měli sklad, ale tam bylo věcí, ten starý, to já zbožňuju úplně, jo. Já když jsem něco potřebovala nebo tak, tak on mi prostě pan Procházka vždycky vyšel stříc a půjčil mi třeba kárku a já jsem jezdila na kopřivy. Mě tam totiž říkali kopřivová vílo. Protože já jsem se nudila, že jo. Tak jsem chodila taky na kopřivy, na maliny, po škole, po praxi. Tam jsem vyplela před úřadem kus tak 20 metrů růží, jo, abych se nenudila, jo, pěkně, jako sama od sebe. No a teďka, když jsem teda nasušila jsem 7 piplů, jo, a teďka jednou jsem prostě teda šla to na Špičák tam tím směrem a opravdu to bylo docela krušný, protože jsem šla i na dřevo, na takový suk, že jsem si topila, topení jsem si měla jako obstarat sama a no to, ty aktivity moje, to bylo jedno, že jo. Akorát jsem měla zakázáno se vodit pánské návštěvy.
0: Tak a teď k tomu ztracení se, prosím.
1: No a teďka vám tady to řeknu, já jsem šla taky až docela daleko a tam jsou vlastně ty lesy hluboký a teďka jsem, už se šeřilo. Já jsem teda měla maliny, měla jsem nějaký dřevo, jo, ale to bylo tak prostě, že tam byly vidět jenom takový průseky, jakoby nahoře, když jsem se podívala, jakoby obdélníky nebo to. To jsem měla docela nahráno, protože jsem nevěděla, já jsem totiž nešla jenom rovno, já jsem šla kousek tam, napravo, nalevo, ne, po těch lesních cestách. A teďka teda jsem tam viděla bagr, nebo nějaký, jo, to, ne, bagr, to lesní těžební
0: techniku traktor, prostě, no, no, no, a pointa toho?
1: No. A pointa je to, že jsem si tam rozhodla, že tam budu přespím.
0: No.
1: Když je tam traktor, tak tam musí ráno někdo přijít.
0: Mm-hmm.
1: No, ale pak mě to nedalo, já říkám, ale tak to zkusím. Víc jsem šla furt nahoru, tak musím jít dolů. Logicky myšlení, že jo. Tak jsem šla, ale měla jsem nahnáno Procházkový, měli o mě strach. Pan Procházka mě šel naproti už hledat, jo. A teďka měl, on teda jako neměl, myslím, cukrovku, ale už mu bylo...
0: A jak to dopadlo, jak to dopadlo?
1: No, že si mě pak zim se mě dělali srandu v hospodě, když jsem šla náhodou třeba na kavčo nebo tak, ty známý. Že když jsem řekla tady tu příhodu, tak říkám, no ale pan Procházka mě naš. A i sušenku, prý, aha, on ti dal sušenku. No jo, ale maliny voněly po chalupě a já jsem měla takovou radost, ty suky a tohle, jo. No, to bylo úplně neskutečné. Takže jsem se teda zachránila jako napůl sama, no, vlastně svým myšlením bych řekla.
0: Dobře, děkujeme paní Jarmilo za příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě určitě jeden příběh na téma bloudění a navigace a podobné záležitosti stihneme. Dopřejeme si teď vaše patejdla a pak se s někým z vás zase spojíme. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A kde si moja?

0: Pokračujeme, jestli se nepletu, tak teď se s dalším z posluchačů vydáme do Německa, který tam zažil velké bloudění. Tady je noční linka, kdo je tam? Dobrý večer.
1: Zdravím, tady je Ruda z Ústeckého kraje. Já bych se s vámi rád podělil o jeden zážitek, který jsme zažili, když jsme jeli s kapelou z koncertu z Německa. A my jsme zabloudili takovým šíleným způsobem, že jsme bloudili 4 hodiny, tam předělávali snad, já nevím, 4 ulice, prostě 4 nějaký, prostě, no úplně jsme zabloudili, 4krát jsme se ocitli na té samé značce Umleitung.
0: Umleitung je objížďka německy.
1: To znamená objížďka, přesně tak. Nakonec jsme nepochopili, jakým způsobem záhadně jsme se odtamtud vymotali a nakonec to dopadlo tak, že jsme normálně složili jako dokumentární písničku, která se jmenuje Umleitung od projevu radosti. Tému jako zpíváme přesně, co se nám stalo a že nás vlastně ještě cestou nakonec pak zastavili jako i policajti a všem jsme málem ještě dostali pokutu, že jsme jeli v obci trošku rychleji. No my jsme byli rádi, že jsme ho tam tu vymazali, že jsme se dostali do Čech a byla noc, nikde jsme se nikoho nemohli zeptat, takže s tím jsem se rád chtěl podělit s vámi.
0: Jo, a ta písnička ta byla v němčině nebo v češtině?
1: V češtině
0: se jménem Umleitung, to mě povězte, v které části Německa jste takhle bloudili, to bylo ještě za minulého režimu ve východním Německu někde?
1: Ne, bylo po revoluci, ano. Ale samozřejmě navigace ještě neexistovaly, byli jsme podle mapy, jsme prostě nevěděli, byli jsme celý auto vzhůru, 5 lidí prostě, jo. Hledali jsme, koukali jsme, pozorovali jsme, no 4krát jsme se minimálně objevili u té samé značky Umleitung prostě, takže to bylo takový legrační, tak jsme se tomu zasmáli, jsme kvůli tomu složili písničku.
0: A to bylo teda někde u hranic nebo hodně hluboko v Německu?
1: To bylo hluboko, no.
0: No vidíte to, takže jste takhle hráli u sousedů, jo? Projevy radosti, no, říkáte?
1: Ano.
0: Projevy radosti Umleitung. No já to tady hledám, bohužel teda i nemáme v hudební databázi. Nevím, jestli to bylo někdy natočeno vůbec.
1: Bylo, jasně, CDčko se jmenuje Již a ještě ne.
0: No tak vidíte, hledám, ale bohužel, že bychom si to pustili, nemám to tady nikde, nevidím to tady, ale tak představivost bude pracovat. A to bylo jediné vaše bloudění v Německu, jinak...
1: To bylo zatím jediné naše bloudění, co jsem zažil nejošklivější, že jsme fakt byli úplně zoufalí, že jsme už prostě si říkali, no to není možný, kam se dostat. No a nakonec jsme se vymotali a nevíme do dneška nikdo jak. Prostě
0: ale vymotali. Výborně.
1: To celkově asi 4,5 hodiny, no.
0: Ty jo, tak to bylo dlouhé. No pane Rudo, tak hlavně, že jste se zase našli a jezdíte dál?
1: Já jsem s kapelou skončil.
0: Skončili jste.
1: Já jsem svoji kapelu jinou, a takže to jsou zase jiný příběhy.
0: Jo, dobře. Tak třeba zase při nějakém dalším tématu. Ať se vám daří, hezky se vyspěte.
1: Přeju vám krásnou noc všem.
0: Vám taky.
1: A do celé republiky. Naslyšte.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak a teď Karel Gott, ten taky hodně jezdil zpívat do Německa.

0: Jeli jsme z Ostravy do Těšína na trhy, je to už hrozně dávno, auto jsme museli nechat v českém Těšíně, pěšky jsme šli přes most do Polského, zpátky jsme se zase vraceli přes most, ale naše auto nikde. Po dlouhém hledání jsem si vzpomněla, že jedním mostem se chodí tam a druhým zpátky, auto jsme našli a jeli zpátky na Ostravu, cedule ukazovaly doleva, třikrát jsme jezdili pořád dokola, až jsme se nakonec vymotali, zdravím všechny posluchače, Soňa z Jižní Moravy. No, tak děkujeme za tenhle příběh, paní Soňo. No a vlastně Soňa udělala tečku za dnešní noční linku, protože pár minut zbývá do jedné hodiny noční, musíme končit, ale noční linka to bude vlastně už zase dnes o 23. Zdeňka Nováka vystřídá, Miroslav Hruban budeme zase vysílat z Pardubic a Mirek si s vámi bude povídat o toulání přírodou a krásných místech a rozhledech.
1: Někdy

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer s dalším vydáním pořadu, který vám v tomhle čase od pondělí do pátku nabízí výběr z galerie archivu mluveného slova. No a všechny dnešní ukázky spojuje jedno jediné jméno, totiž herce a humoristy Miloslava Šimka.

0: Zuzana Burjánová, nebo Zuzanka Burjánová, jak se říkávalo, patřila k těm několika půvabným zpěvačkám, které v Semaforu doplňovaly vystoupení jak skupiny kolem Jiřího Suchého, tak pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Ostatně jejich návštěvní dny jsou asi notoricky známé. Co zůstává, řekněme, trochu stranou, to jsou rozhlasové archivy. Najdeme tu například rozhovor s oběma pány, Šimkem a Grossmanem, o knížkách a jejich oblíbených autorech a dokonce i několik povídek, čtených ještě v tichu rozhlasového studia, bez těch známých výbuchů smíchu divadelního publika.
1: Jakožto chudí chlapci dáváme samozřejmě přednost knihám brožovaným a z těch si ještě vybíráme hlavně legraci. Já osobně nevím jak Slávek, ale já dávám přednost tedy knihám s anglickým takovým suchým humorem, K.R.G. Brown a podobně. A samozřejmě, abych se dostal i na druhou stranu, tak mám moc rád Slávek, taky určitě Ilfa a Petrova.
2: Tak já ze satiriku mám hrozně rád Zaščenka a potom z našich autorů Achille Gregora, který ovšem teď poslední dobou se nějak odmlčel, což mě...
1: To já se přidám, tedy jednak mám rád Gregora, ale hlavně Jirotku a je mi osobně moc líto, že po Saturninovi a po Muži se psem začal pan Jirotka psát takové povídky o lešeních a lešenářích a těm jsem se už tolik bohužel nesmál, ale první Jirotkovy věci mě připadají skutečně na vrcholu humoristické tvorby. Já mám moc rád romány pro kluky, Slávek taky my do dneška kupujeme a jsme rádi, že se vycházejí Fogladovy knihy.
2: To říkáme v každém rozhovoru, který vždycky děláme, tak se přiznáváme k dílu Jaroslava Foglara. Vždycky čekáme, kde z nás to jméno řekne dřív.
3: A vy jste nezažili tu přímou vlnu těch Foglarovek, když to vycházelo, řekněme, v Mladém Hlasateli?
1: Prakticky už ne, my jsme...
3: To byly přílohy Mladého Hlasatele, že Hoši od Bobří řeky třeba ty vycházely jako přílohy Mladého Hlasatele.
1: My jsme 40. a 41. ročník, takže jsme začali vnímat později.
2: Pak jsme to sbírali, že jo, to se vyměňovalo mezi klukama, to byl takový podobný obchod.
1: Třeba za sbírku známek se dostal ročník Hlasatele a takovýhle.
3: A co vás na povídce lákalo? Uvažovali jste třeba někdy o tom, jestli to víc píšete protisk nebo víc projeviště jako monolog?
1: Nás na povídce před lety lákalo to, že jsme ji neuměli psát. My jsme neuměli napsat povídku, my jsme uměli, třeba říkali jsme si, že napíšeme hru a tu jsme napsali a neuměli jsme napsat krátkou, třeba 4-5minutovou povídku s poentou a najednou se nám to začalo dařit, tak opojení snad nějak tím, že jsme to uměli, jsme jich vychrlili 50-60.
2: Myslím, že podvědomně nějak jsme měli na mysli to jeviště, protože vycházelo to z nutnosti vlastně i to naše psaní pro klub Olympik ještě v tehdejší době, protože tam bylo takové malinké jevišťátko, kde nešla hrát nějaká větší komedie.
1: Takže tam jsme to museli číst a krom toho jsme každý týden prakticky museli přijít s novou povídkou, protože publikum bylo víceméně stálé. Tak to nás
3: nutilo
1: psát. No
3: a ta povídka projeviště, ta užívá zřejmě určitě sytějších barev,
2: je taková drsnější, řekl bych. Drsnější humor, než takový, jaký dočíná.
3: A taky jednodušší obrazy, aby byly na první poslech srozumitelné, ne?
1: Ano, člověk musí počítat s tím, že vtip a gag a poenta musí být jasná, přímočará, k tomu se nemůžete už nikdy vrátit. Jako při čtení, když vás něco zaujme, tak se ho přečtete po druhé, po třetí, ale tady to musí dopadnout i hned. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Na místo zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslíkům. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným drnem samoty. Sběr jsem zhromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Čierné Pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil, Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny sem polepoval obrázky z Murzilky a pionírské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionír vše potřebné pro život. U nás doma se totiž o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionírská vedoucí Jiřina věděla, co nám schází a častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy vedoucí vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček mráz odešel příliš brzy a nemohl nám pak vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, neboť plamének, který děd v srdci zažehl, hřál. Ale maminky ze staré školy nás i byly a laskavého dědu mráze nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionírský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, svou sem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. To jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržoázní děti, naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou tločili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji, s písní na rtech, celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. V den nejslavnější pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu nenasytu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického to brouka hubili. V noci pak podél tratižňovou hlídku drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů, Kaťuša, Sulika, Když vítr bije do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. A já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýrů a svazáckého pracovníka v našem obvodě, jak rozmanitá bude moje práce s mládeží, co písní ji naučím a tanců do nohou vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a odechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Vím, práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: My s Jirkou hrozně rádi vzpomínáme na doby, když jsme spolu začínali psát. To jsme oba studovali, byly to doby takové bezstarostné, ale už jsme inklinovali k divadlu. A protože já jsem musel čas od času předstírat i před domovem, že pilně studuji, tak jsme většinou psávali v městské knihovně, tam je taková studovna. No a čas od času jsme přecházeli vedle do čítárny, kde byly veškeré dostupné časopisy a noviny a to jsme my už snad od malička hrozně rádi pročítali. No a jednou v té čítárně došlo k takové velmi zajímavé situaci a příhodě. které bychom...
1: Čítárně přímo snad ani ne. To bylo mimo čítárnu a sice na chodbě, a respektive ani na chodbě, jako na přilehlé místnosti k té chodbě. A my jsme jednou do té místnosti zašli a teď jsme z ní opět vyšli a viděli jsme, že současně s náma vyšel z té místnosti takový pán, jemuž vzadu spod saka čouhal téměř až na zem takový zvláštní tkaloun.
5: No, dva tkalouny.
1: Dva tkalouny, to mohou být. A tak jsme šli za ním až do té čítárny, on si usedl za stůl a čet. A teď my stáli před tou čítárnou a říkali jsme si, to je škoda, aby člověk s takovýma krásnýma kalounama byl nevyužitej v podstatě.
5: No, nás mrzelo zkrátka, že už nemůžeme chodit po té chodbě za ním a dívat se, jak mu
1: vlají.
5: Šle vlají dole a... případně upozorňovat lidi a říkali, jak je to pěkné. Tak jsme si vymysleli takový trik, jak toho muže dostat od novin z čítárny na chodbu.
1: A sice Slávek vyšel.
5: To jsme tenkrát nějak losovali, na koho to padne.
1: Ano, Slávek byl muž číslo jedna. Šel za tímhle tím pánem přes celou tu čítárnu, on seděl úplně aj vzadu někde u těch nejodbornějších listů, sklonil se nad ním a diskrétně mu říkal, pane, venku na vás čeká nějaký mladík, chtěl by s vámi hovořit. A on se tak divně díval, řekl, na mě? Ale přesto vstal a šel přes celou tu čítárnu znova a krásně ty kalouny byly viditelné na velikánskou vzdálenost. A teď já jsem se třás s každým krokem, který on učinil, zkracoval tu vzdálenost, až na mě bylo, abych s ním o něčem pohovořil a o něčem důležitém. No a teď jsem záviděl strašlivě Slávkovi, který stál vzadu a mohl se smát, a on to taky dělal. A ten pán se zastavil proti mně. No a já jsem říkal, pardon, dobrý muži, ale děti za vámi chodí a smějí se, že máte nějakou tkaninu tady vzadu za sebou. A teď on se otočil, viděl ty tkalouny a to přišla ta nádherná Slávková chvíle, protože on zezadu viděl, jak tenhle pán se zoufalým úsilím ty tkalouny nacpává na patřičné místo.
5: A pak, přestože od nás vlastně to byla taková klukovina drzost, tak on naopak Jirkovi strašně děkoval, že ho na to upozornil a sunul mu do rukou nějaké peníze.
1: Já je nevzal samozřejmě.
5: Já nevzal, ale byla to nádherná příhoda, na tu moc rádi vzpomínám.
1: A jsme rádi, že jsme tomu pánovi ukázali, že naše mládež je opravdu čestná.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Grossman jako kotě si příst. Stejně jako o 2 roky dřív Jiří Suchý po tragickém Šlitrově odchodu, musel se i Miloslav Šimek po smrti svého kamaráda a přítele rozhodnout, jak dál v životě a na jevišti. Hledal někoho, kdo by co nejméně připomínal stylem humoru právě Jiřího Grossmana. A tak si našel nejprve Luďka Sobotu a po čase také tehdejšího spíkra hudební skupiny Plavci Petra Nárožného. No a poměrně nesourodá trojice, v níž byl Petr Nárožný začasté v roli nespoutaného cholerika, byla na světě.
2: Vážení přátelé, chcem-li dnešní večerní představení pozvinout vpravdě na evropskou nebo na světovou úroveň, neměla by v žádném případě chybět přece ukázka velkého klasického herectví, klasického dramatu, prostě toho, čemu se říká velké divadlo. Popravdě řečeno, buďte upřímní, ruku na srdce, nejste tak trochu zklamáni? No. Koho jste vlastně viděli? Pár blikotavých hvězdiček pop music, že? Pavla Bobka, který snad byl slavný před světovou válkou. A dneska se celkem marně pokouší dojímat pamětníky. Šimek, Sobota, vidíte oba, ani jeden, ani druhý, žádní velcí herci to nejsou. A tady hrála celkem obyčejná kapela. Ale jak vždycky velmi trefně a velmi vtipně podotýkám. Utopenému dešť nevadí, jsem tady já. Napověda. A mohu vás ujistit, že nejen tak nějaký napověda, mohu vás dokonce ubezpečit, že milánská Laskala, metropolitní opera v New Yorku i naše české národní divadlo, naše zlatá kaplička, všechny tyto vážené instituce by byly velmi rády, kdybych právě já křepil v jejich koukaní. Já tak nečiním, já naopak přicházím mezi vás, jako napověda misionář, abych vám dokázal, že je napověda osobnost, je-li to člověk s talentem, posvěcený s tou rancí geniality, a to myslím, je můj případ, dokáže ze Šimka a ze Soboty z těchto dvou nedouků vyrazit jiskru pravého herectví, herectví velkého a dramatického, talentovaného a zasvěceného totálního divadla v tom nejvlastním...
3: Ty mlč! Ty mluv, až my dva nebudeme vědět. Ty tam zales a napovídej, my hrajeme.
4: To je správný, ale co hraje?
3: To, co on bude napovídat.
4: Co budeš napovídat, figuro?
2: Já tady mám jenom lucernu, já se sebou nic jiného nevzal.
4: Mám lucernu, hrajeme lucernu. Hrajeme lucernu. Ostatně šrámkovo hry se nám vždycky líbí.
2: Odkud to mám vzít?
3: Okay, to má, spočítej si, kdyby na normálním divadle se v 7:30 začalo, kde jsou teďka s dějem.
2: No jo, na normálním divadle, pozor. Na našem divadle, kdybychom začali v 7:30, tak je to ve 7:45 už dávno vypískaný. To jsme byli s direktorem na požárním schodišti.
4: To se byli ten slabý děj, co u vás byl vypískaný. Přeskakujeme a hrajeme tady tu sílu, co ti tu bylo.
2: Vážení přátelé, ale to není špatný nápad. To není špatný nápad. V tom případě se nám z Lucerny nabízí úžasně atraktivní a divácky také nesmíně vděčná scénka v hustém havrovém lese. No, ať už Lucernu znáte nebo neznáte, je to jedno. Dejte křídla fantazii a račte si představit hustý havrový les, doslova habr vedle habr.
4: Hele, už ho to vzalo.
3: On snad dojí stromy, nebo...
2: Co bych dojí stromy? Já ukazuju hustý habrový les, doslova habr vedle habru. Já ukazuju habr, ne bambus. Měsíc dávno zapadl,

0: hvězdná noc, velmi sugestivní atmosféra, tma jako v pytli, tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moxna, tu je kamení.
1: Pardon, kdo říká?
0: Mlinář.
1: Mlinář. Kdo ho bude hrát?
2: Třeba já mám rád mouční. Co říkáš?
0: No co jsem říkal?
2: Co jsi říkal?
0: No říkal jsem, tak jdem tady pozor, paní knižno, tady je moxna, tady je kamení.
2: Tak jedem, paní kněžno.
0: Ale ne, tak jedem, paní kněžno. Tak jedem, to já říkám prakticky před každou větu, ta božka neustále, to vás strašně pletlo. To je taková dohoda. Takový úzl mezi hercem a napovědem, že vám začíná text. Já mu říkám, neustále, to vás strašně pletlo. Text vám začíná od toho tady pozor, pozor, tam vy až mluvíte. Tak jedem tady pozor, paní kněžno, tady je moxná, tady kamení.
2: Pozor, pozor.
0: To máte jenom jednou pozor, jednou pozor. Dávejte si na ty věci trochu pozor. Tak jeden tady pozor, paní knižno, tady je moxna, dvě kamení.
2: Jednou pozor!
0: Čeče, co to číslujete? Jednou pozor je v textu, ne? Vy musíte říct jednou pozor, no samozřejmě, ale přitom nesmíte říct jednou pozor. Je vám to jasný? Podívejte se, jednou pozor řeknete a přitom jednou pozor neřeknete, je to. Tak jeden tady pozor, paní knižno, tady je kamení a ty je mokřina.
2: Tady pozor, paní knižno, tady je kamení a tady máte modřinu.
1: Silně zajímala, mohl byste přesně určit hranice té mokřiny.
0: Ale to diváka nezajímá.
1: Mě to zajímá, abych si nerad nabral do bohu.
0: Dobře. Tady je někde rozsáhlá mokřina, taky se to táhne kolem mě do zádu. Tady je hranice, vy stojíte na suchu.
1: Takže vy v tom čvaňháte. Tak já mít vaše boty, tak tam vlezu taky. Vy byste tam možná ukyskal ho tam. Ale jako kam ty už tam byli, jo?
0: Co by tam byly kalhoty, co by tam byly boty? Starejte se, osujte si. Taky nekomentuju, co máte na sobě. Minář!
2: Přítomen!
0: Podívejte se. Vy v tom textu máte prakticky dvě varianty. Nic jiného tam nemá. Dávejte pozor. Máte tam tu moxinu, máte tam to kamení. Ať už to dneska říte, říkejte se pro sebe. Kamení, moxina, moxina, kamení, kamení, moxina, moxina. Nic jiného tam nemá. Moxina, kamení. Dvě varianty držíte v hlavě.
2: Tady pozor, paní kněžo, tady je moxin a tu jsou dvě varianty!
0: Kamení!
1: Pardon, dovolte mi dotaz. Hraju v tom taky.
2: Šimek Miloslav. V lomu 10.
0: Stejně na vás dojde.
1: Děkuji, já teď zůstanu.
0: Mlinář, vy se zastavíte na hranici...
1: Pardon, ještě jsem se...
0: Mlinář, vy se zastavíte na hranici...
1: Pardon, ještě... Já jsem se chtěl zeptat té celé kůzky v Habrovém lese.
0: To jsem si na začátku říkal dvakrát.
1: A mohl bych zatím, abych byl aspoň trošku využitý, dělat v tom případě Habr.
0: Nevím, no tak... Dělejte Habr, ale tohle spíš desatera.
1: To nevíte.
0: Ale si já vím, jestli víte, jak je to na divadle Paper.
1: No ne, že bych se klátil a že bych se snažil...
0: Dáte se a šumte se.
2: Prosím vás, ať čumí, ale ať se neklátí. Mě mlátí větvema.
0: Dělejte se, neklátě se, mlátí tě o větvema.
1: Já se přesadím.
0: Tak se přesadím.
2: Já ho radši vytrhnu.
0: Aby ty mrzá. Srbry v Havrovým lese.
1: My jsme asi nějaký pěstě na Vánoce. A pak by mě hlavně méně bolely větve.
0: Dajte větve, dělíte smrk, já se celá nebudu dohadoval každý figuře.
1: Třeba si pod jednou zajíček teď udělá pelíšek.
0: Aby si zajíc pod váma dělal pelíšek.
1: To by mohl přivez věřnáky po ledáru.
0: Ale jaký pak útulek, žádný zajíc není ve scénáři, od každá si měl vyběhnout.
1: Může se objevit, já vás chci jen informovat.
0: Ne, co mě informujete, tady žádný zajíc nemá co dělat. Ty jsi nějaký vlez, jak mu kopnu hlavu.
2: Mně se to líbí.
0: Ale mlčte.
2: Mně se to nelíbí, že mu chcete okopávat hlavičku.
0: Vy nejste schopni říct boxinu s kamením a bedry, každý vám něco není. Vaše slova.
1: Člověče zlaté, vemte to rychle. Země padají všichni.
0: Že mě budete dráždit, tak mi dráždit nebudete. Já vám říkám, připravte se, hrajem.
1: Připraven.
2: Příprava hotová.
1: Připraven.
2: Příprava hotová.
1: Připraven.
2: Příprava hotová. Příprava hotová.
1: Připraven.
2: Příprava hotová. Příprava hotová.
0: Odjet. Hrku, mě jste zblbli. Příprava hotová, ještě rozdávaj ty peronky, to není nádrží. Ruce na pánové. Tady pozor, paní knížo, tady je kamení a ty je mokřina.
2: Tady pozor, paní knížo, tady je kamení a tady je mokřina.
3: Ach, jak mokro.
2: Máfio.
0: Ale co říká?
1: Kněžna, všechno hned máte jasný, kněžna, kdo ji bude hrát, když jsme tady jenom dva.
0: Ale lidi, ty role jsou tak jenom dvě.
2: A já jsem Lina.
0: On je Lina.
2: Vytáhněte stavidla.
0: Co jsi vás?
1: Ne na mě bude, ženskou já rád nebudu, s tím nepočítejte. Radši jenom dřevo, jsem smrk.
0: Tak to jsem tady zbytešil, jsem žil sebrá, můžu odejít. No prosím.
1: Leda, že byste to přepsal rychle na dva mlináře.
0: Jsme rovnou mohli hrát mlináře, hodí tě od raupacha. Nejsou velikonocí.
1: Tě budu hrát, tomuhle otci ne, to bych si pomohl. Nazdar táto, kde jsem tě našel. Radši rau kněžnu a jde mi text, tak jdu na kafíčku.
3: Ach, jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudě není možná?
1: Nebo ten střice šaty. To mi není možná hovat.
0: Žak, hrajte ženskou, notamene kněžnu.
1: Jsem naštvaná.
0: Ale jste naštvaná. Podívejte si, jak vy to děláte, jak vy to hrajete. A je můj kromě střice a šaty. Jinou není možná, vole. Je to krásná role. Herečky by se o to porvaly. Já vám to přidehrou, dívejte se na mě, jak to má vypadat. Ach, jak mokro. Mé skřevíce.
4: Pohled dolů.
0: A šaty.
4: Jo, já si takhle budu hledat šaty. Já jsem kněžna, pane, já nejsem hampíznice. Já jsem šaty viděl sami, já mám na zámkyni a ne jedny, plný skříně.
0: Ale mlčte, co máte na zámku. Mě vaše feudální poměry nezajímá. Stejně o tom přijdete. Jinudy není možná.
1: Tak jak mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
0: Jen tudy.
1: Jen tudy.
0: Ne, mlinář.
1: Ne, mlinář.
0: Ale ne, mlinář.
1: Nedívej se na něj, Učku. Zůstane ti to.
0: Znova. Ach, jak mokráme střevíce a šaty. Jinudy není možná.
1: Jak mokráme střevíce a šaty. Jinudy není možná.
0: Jen tudy.
2: Jen tudy.
0: Tudy.
2: Jen tudy, tudy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Další semaforská hvězda, gentleman Pavel Bobek. Ale na závěr ještě jednou k Miloslavu Šimkovi. Představí se jako průvodce oblíbeným pořadem Zavěste prosím, volá semafor. V něm, ať už po telefonu nebo přímo na jevišti divadla Semafor, vystupovali různí atraktivní hosté, mezi jinými třeba i Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř nebo scenárista Jaroslav Dítl. Tak, všechno dobré a ve zdraví brzy naslyšenou. S tím se dnes loučí ve studiu autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Dítle, my si moc vážíme to, že jste přijal naše pozvání, že jste navštívil naše divadlo. Vidíme vás tady velice rádi vždycky, jak v hledišti, tak na jevišti. My víme, že váš pracovní den je náročný. Hned bychom tím mohli začít. Já doufám, že ta beseda bude taková upřímná. Některé dotazy jsou tady přímo provokující, možná některé i indiskrétní a nevhodné, ale já už jsem taková povaha, že rád přečtu. Ale ten první je takový celkem solidní, jak z dotazníku. Jak vypadá váš pracovní den?
3: Ráno stávám zbuzen dětmi, potom je odvezu do školy. Cestou vememe 200 rohlíků, protože jsme se na to uvázali, že budeme dovážet rohlíky na svačinu.
2: A jako do školy?
3: Ano, do školy.
2: Vy máte vlastní už pekárnu? Tak... Já jsem leco slyšel, co máte, ale pekárnu, to je přehnané.
3: Já jsem taky slyšel, že peču ty scénáře dost jako housky, ale to není ten případ. To není ten případ. Já jsem se uvázal jednou, že budu každé pondělí vozit housky do školy a pak se ukázalo, že se nikdo neuvázal na úterý, středu, čtvrtek, pátek a tak to vozím každý den. No, tak tím začne můj den.
2: Potom... A vejdou se děti do auta, že tam 200 rohlíků.
3: Jo, ano.
2: Obložený.
3: 200 rohlíků není tak moc. Neboli tam přijde 6 dětí a 200 rohlíků. Všechno to vyklopím, jedu zpátky, přečtu si denní tisk, s tím jsem dost rychle hotov.
2: A píšete asi kolik hodin denně?
3: Ne hodin, ale stránek. 15 stránek denně.
2: Který ze seriálů vám nejvíce vyhovoval? Který vám nejvíce přirostl k srdci?
3: Aha. Každý seriál, bych řekl, pro něco ho má autor rád. A to i seriál, který je zavržen, i ten, který má zcela prostřední úspěch. Takže... Já nevím, jestli je to tím, že si čím horší je kritika, tím víc na něm lpím a říkám si, ale přece jenom nevšimli si těch hodnot a tak dále.
2: Tak můžeme rovnou, když to takhle říkáte, navázat na další otázku. To asi tady někdo naráží na jeden z vašich seriálů. Viděl jste někdy, jak jsou ve skutečnosti organizovány žně?
3: To má co dělat s plechovou kavalerií.
2: Asi, ano.
3: Ano, ano. No, viděl, ale protože nemám kvality pana Hitchcocka, tak neumím psát horory a tak jsem to udělal po česku.
2: Šíří se o vás pomluvy, že své seriály píšete na kšeft. Můžete to vyvrátit?
4: To až drzej dotaz, jo, ale já se omlouvám, se může přijít kdokoliv. Někdy mívá vycházky polepšovna, takže se nedivte. Že...
3: Ta otázka má na mysli, jestli se seriály živím?
4: Asi takhle by se to dalo říct, že...
3: A představte si, že se živím seriál.
4: No, je to taky v pořádku.
3: Já jsem myslel, že je to trestu.
4: Ne, v pořádku. Jenom se mi líbil ten dotaz svojí drzostí, tak jsem ho sem šoupnul.
2: Když běžel v televizi seriál Nejmladší z rodu Hamrů, nutila mě žena sázet brambory a sekat trávu. Při nemocnici na kraji města jsem polikal aspirin a pil čaj. Nepřipravujete, prosím vás, seriál Hospoda na kraji města?
3: No, napsal bych to strašně rád. Musíme poradit tomu dotazovateli, že teď se sestavuje v televizi ideově tematický plán, ať se to tam pokusí dát.
2: Jste pověrčivý. Mám na mysli 13 dílů vašich seriálů a tak dále a tak dále.
3: Ne, to nemá nic společného s pověrčivostí. To vycházíme z americké tradice nebo amerických zkušeností. Každý čtvrt rok má 13 týdnů a oni plánují taky, takže to na čtvrt roku vlastně akorát vyjde. Jenže oni dělají seriály další 622 a 50 dílů a tak dále.
4: No, jestli to už nikoho nebaví. No.
2: Počítáte někdy do svého seriálu s obsazením dvojice Šimek Sobota? A to zajímá mě. Ale nepsal jsem to, to psal Sobota.
3: No, herce obsazuje režisér a autor...
2: Ale že to může autor ovlivnit, no.
3: Autor to může ovlivnit, ale...
2: To jsem chtěl slyšet. Nemusíme to rozbírat. Pracuje se vám lépe na postavě muže nebo ženy?
3: To je dotaz pro docenta Plzáka.
2: Ne. To je na vás, stále na vás.
3: Teda, jestli píšu radši mužskou postavu nebo ženskou?
2: Ano.
3: Mužskou.
2: Můžem si to tak přeložit. Mužskou.
3: Ano.
2: Dobře. Slyšeli jsme o vás, že byste dokázal zdramatizovat i telefonní seznam. Řekněte nám na to svůj názor.
3: No, když mi dáte smlouvu, tak to zkusím.
2: Divadlo pro vaše uši. Pane Uhlíři, vy jste skutečně skladatel. Vy jste zatím neřekl ani slovo, ale to... To nevadí. Teď se tomu nevyhnete, teď je dotaz přímo na vás. Co říká pan hudební skladatel, tady už vás někdo zná, možná to bude soused, rozšíření a prodloužení trasy C našeho metra.
5: Tak podívejte se, já bydlím na Kačerově, takže já to metro používám velmi často. A když dřív byla konečná na tom Kačerově, tak ten vlak tam vždycky stál... Třeba 5 minut, člověk měl čas, přišel do něj, i si čet noviny, pak teprve odjel. Dneska, jak je to prodloužení, tak to ten vlak jenom prohučí.
2: Nepočká.
3: Počkejte, tak já vás začal poslouchat teďka. Já se prohlížím dotazy a vy zatím takto ledabile tady hovoříte. Čeče, vy jste neuvítal moc prodloužení trasy metra. Jste divný občan, vy byste to zasypal nejradši, že jo? Hlavně, že k vám to dojede, ostatní, ať tam chodí
5: pěš. Já jsem chtěl říct, že to jezdí rychle.
3: Ale ne, víme, jak jste to myslel. Já jsem se zamýšlel nad dalším dotazem a teď jsem ho pochopil. Pane Uhlíř, nevíte, čím to je, že vás naše maminka 50 let nemůže ani vidět? Teď jsem to pochopil. Teď ten dotaz jsem pochopil. Další dotaz na vás, pane Uhlíři. Jsem začínajícím skladatelem. Mohl by mě pan Uhlíř poradit, jak začít skládat píseň a jak vůbec ve skladatelování, divné slovo, postupovat?
5: Poradit můžu, ale nebudu se nějak rozpovídávat.
3: Ne, stačí, když jste se rozpovídal o metru. Stručně.
5: Tak já půjdu ke klavíru.
3: No, nejlépe tu Pavlíku, zase tebou musíme šíbrovat, prosím.
5: Tak, sledujte se mnou, jak já tvořím populární píseň. Mohu posloužit příkladem ze své vlastní dílny. Začínám od textu. To je poměrně jednoduchá záležitost, důležité je mít hlavu. Teď, co to ta hlava je, že třeba stříhali do hola malého chlapečka. A nebo je jaká je, nebo motorest. To je prostě věta nebo slovo, které vám na první poslech vleze do hlavy, tomu se říká hlava. Já v současné době pracuji na písni Pojď, zůstaneme přáteli. To je také typická hlava. Když milenci cítí, že to hlavní mezi nimi již vyprchalo, a jinak proti sobě nic nemají, použijí právě této hlavy. Pojď, zůstaneme přáteli. Teď máme-li hlavu, přidáme k ní ještě několik dalších veršů, na kterých už tolik nezáleží, čímž nám vznikne základ budoucí písně. Já ten základ mám, tak já vám ho prozradím. Pojď, zůstaneme přáteli, hlava. Když láska odešla nám, rány po čase se zacelí a zbývá pouze malý šrám. hezké, že? Je také možné požádat o spolupráci textaře, ten vám dodá verše podobné, rozdíl jenom v tom, že se s ním potom dělíte o peníze. No a to už jsme u nejdůležitější fáze tvorby, tou je právě dělení, tou je právě hledání melodie. Co vám mám povídat, trvá to celé hodiny, celé dny i celé noci, to si prostě nedá poručit. Já vás na to upozorňuji proto, abyste si nestěžovali, že ten pořad je moc dlouhej. Já se tady budu takhle probíhat po klávesách, prozatím prstama, ono z toho něco vyjde. Nemusím tak daleko, když se jedná o šlákr. Ta hlava je, pojď zůstaneme přáteli, že? A to je přesný.

0: ten šram třeba takhle.
1: Páni a paní.
2: Pozor. To není objemné.
1: To tleskají, protože tu písničku poznali. To je Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Lady Carnival. To je Lady Carnival tohleto. To je to samý. To zpíval God před 15 lety, tuhle písničku.
0: Tak už se v tom neráchej. Tohle to je pro skladatele psychicky velmi náročný okamžik. Sám sebe přistihuje při krádeži. Je tedy zlodějem i policistou v jedné osobě. Ale tvorba proto nepřestává. Nepřestává.
1: Lady Carnival, to
0: já vím. Tak já půjdu dolů. Ano, nejdřív to bylo. To bylo kradený a teď udělám. A je to původní. A vy mě můžete dělat sbor.
1: My tady?
0: Ano, takový křový. Já budu zpívat a vy po mně budete opakovat jako, tu též větu.
1: Jako takový pánkovci. Jako,
0: pánkovci, jo? Takový.
1: Tak nás to nauč, ať...
0: Já píšu sdělnou hudbu, to hned pochopíte.

0: No něco je, ale... To něco je taky. Kůň bílý. Kůň bílý se to jmenuje v originále. Marie Rotrová to, myslím, zpívala před 15 lety, taky ty... Ty hodně pamatuješ, jak je vidět.
1: Tak já si to přemoduluju. Kůň bílý. Já to hrál až doteď. V C-dur. A to je taková tónina jak u blbejch. Já udělám C, C7, F-dur. A jsem v F-dur. To byla takzvaná modulace bičem. A teď taky to, co já složím, nemusí být žádný disco.
0: Ono ani nebylo zatím doteďka.
1: Taky už nebude. To může být klidně valčík.
0: Tak ale měli by si skládat hlavně pro mladý, jsou tady hodně mladý, tak...
1: Tak to bude pochod! Jistě, pojď, zůstaneme přáteli.
0: O zámce druhé formy o batajon maršo, maršo. Zpívám francouzsky, jestli se nepoznal. Tak právě si v semaforu složil Marsejezu.

nádraží. Ne, ještě nepřijela. Má zpoždění. Čekám jí každou chvíli. Čekám jí už léta. Ovšem také je možné, že byla odkloněna na jinou trať a že naší stanicí nikdy neprojede.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.